0: Děkuji.
1: Sledujete neočekávaný dýchánek. Tady na jevišti divadla Alfa je jedno velmi zajímavé takové hudební seskupení. Říkají si Purpurová pole, anglicky to zní...
2: Crimson Fields.
1: Děkuju, za chviličku budou hrát. Na jevišti paní doktorka Marie Formáčková, teď dospívala Luďka Kuralová a uprostřed mezi těmito dvěma růžemi sedí zcela zaražený, ano... Radko Gudas, jeden z nejlepších světových hokejistů, a říká si, co jsem teda vlez do jámy lvové, a rozmýšlí si, protože zatímco vy posloucháte tento pořad, ano, tak už je buď ženatý, nebo ještě není. Protože on by se v tuto chvíli, teď nevím, jestli to říkám srozumitelně, asi tak za týden měl ženit a my jsme tento pořad uspořádali právě proto, abychom mu to rozmluvili. Zatím se nám to nepodařilo, je to tvrdák, zatím se tak jako usmívá, je v pohodě. Jsem rád, že jsme tady v takovéto milé společnosti, ale teď pevně věřím, že velmi hezky přivítáte chlapíka, kterého si nesmírně cením. Podle mého názoru je to jeden z největších sympaťáků, které jsem vůbec kdy v životě potkal. Je to chlap, který dokáže obrovské věci. Je to šestinásobný paralympijský vítěz. Je to mistr světa, má úžasný úsměv a z ničeho nedělá problémy. Jiří Ježek!
3: Dobrý večer.
1: Hezký den, Jirko, já jsem rád, že jsi tady s námi. Ty už tak jako vlastně skoro hodinku postáváš v zákulisí a říkáš si, kdy už mě teda pozvou do té společnosti.
3: Já jsem si spíš říkal, když jsem viděl, jak tady jdete do Radka, jestli sem vůbec mám jít, jako.
1: Ty jsi dostal strach?
3: Ne strach, spíš jsem si říkal, jestli to má smysl vůbec.
1: Jo, takhle, že nesmysly říkáme takový, jako.
0: Ale vy už jste ženatý, ne?
3: Už dlouho.
0: Já jsem četla vaši knížku, Frajer.
3: Jo, děkuju.
1: Ano, krásná knížka, Frajer, teda já ji nečet. To se teda musím přiznat, já ji nečet.
3: Protože jsem ti nedal, že? Napravíme.
1: Máš ji tady, doufám.
3: Tady ne, ale... Nějak to napravím.
1: No, tak to
0: já jí Petrovi potom půjčím.
1: Yes, sliby, chyby. Já jsem říkal, že ty jsi člověk, který z ničeho nedělá problémy. Já mám takový pocit, že ty asi ne. Že ty jsi jako člověk, který si říká, všechno se dá vyřešit na světě.
3: A tak on spíš ten život mi to také lajnuje. Já jako sám si to neříkám, ale ono to vždycky tak nějak dopadne. A ono nakonec asi člověk opravdu zjistí, že všechno se dá překonat. A nějakým pozitivním přístupem, úsměvem, i když ten úsměv někdy bolí ho jako vykouzlit, ale stojí to za to.
1: No já jsem tě totiž nikdy bez úsměvu neviděl, abych se přiznal, jo?
3: Z poslední doby mám nový zuby, tak já se snažím jako toho mýho zubaře propagovat a dát ty zuby jako... Prodat je, že jo?
1: Ty máš taky, Gudast má taky nějaký falešný, ty máš taky...
3: Sportem ku zdraví, že?
1: No právě, vy jste příšerný úplně. Tak Gudast se pere, já nevím, jestli... Já jsem si s ním chtěl dát páku. On je nezdvořilej člověče, on mě, já nevím, máš sílu v ruce, že bychom zkusili, já jsem s ním trochu prohrál, takže...
3: Ruce ne, já mám ty ruce jenom, aby se drželi těch řidítek.
1: Jo, tak.
3: Ale myslím, že tohle bychom asi zvládli.
1: No dobře. Ty jsi sem nechal dopravit kolo na jeviště.
3: No já řeknu, jak to vzniklo. No a když jsem jel dneska do Plzně, tak tady kousek v městě Touškově sídlí úžasná fabrika, která už mi celou moji kariéru vyrábí kola. A já jsem si dneska jel právě pro vyservisovaný, vynovovaný, vytuněný nový kolo, tak jsme to takhle zvládli a teď, když si ho viděl, tak si říkal, jako, že takhle krásný exponát musíme vystavit, tak není to jako, že bych já se chtěl chlubit tady kolem, ale...
1: No, teď je čím se chlubit,
3: ale je to hezký ten. A já mám vždycky radost, že já od jistý doby, kdy jsem si mohl začít vymýšlet a začít si vybírat firmy, se kterými chci spolupracovat, ať na oblečení, nebo třeba na kola, nebo na výživu, tak se snažím podporovat český výrobce a jakoby jezdit a používat český materiál, protože věřím, že u nás v této zemi umíme vyrábět skvělé věci a je škoda, aby si lidi kupovali nebo snili o nějakých amerických komercích hnaných výrobcích.
1: To tak to je. Že jo.
3: Stačí, že tam vyvážíme výborný hokejisty.
1: Přesně.
3: A oni ani neumějí hrát hokej, kdyby jsme tam neměli takhle výborný hokejisty, tak by ta NHL stála úplně za prd.
1: Kuda se zvedá a jde domů, jde do Berouna.
3: Naopak.
1: Bude žalovat doma, ty
3: jako
1: svý...
3: Pochvalu.
1: Jak se jmenuje, jestli říká Radka? Ne. Pára. Báru. On má báru, on se chce ženit. No to nevadí, ale on ještě nemá o životě páru. Ty jsi ale ženatý, že jo? To už jsme
3: dlouho,
1: říkali.
3: No.
1: Že jo?
3: Dlouho. Jasně.
1: Velmi sympatická dáma. Totiž, proč se na to ptám? My, když jsme se viděli naposledy, což je docela zajímavé, to bylo na křtu knížky Michalovo, teda synovo, že jo? Tak ty jsi mu křtil
3: tvýho
1: knížku.
3: Syna.
1: Mýho syna.
3: No, aby to by věděli.
1: Ty jsi mě znervoznil teďko. Jako, no dobře, no tak ano, mého syna, no. Tak ano. A ty jsi tam byl s tvojí ženou a ty jsi říkal, že ona vlastně s tebou jezdí na závody.
3: No, je to tak, protože Soňa je vlastně moje manažerka. Kromě toho, že je teda zpěvačka taky, tak taky...
1: To je taky zpěvačka?
3: No, no.
1: Prosím tě.
3: Tady sešli tak nějak jako...
1: Já žasnu. Vy sportovci si neberete nikoho jiného, jak říkala Marie, buď to musí být zpěvačka muzikálová, modelka.
3: No, protože ten sport je takový ošemetný a člověk nikdy neví, jestli jako se mu ta kariéra vydaří, tak se snaží jako přifařit k nějaký úspěšný. Jako...
1: Gudas Jerry by zhubnul, schudnul, takže tak proto se chytil tý báry, že ona to ještě neví samozřejmě, že on to dělá z vypočítavých samozřejmě důvod. No, to je jedno. Čili a ty taky.
3: Já se tím, že tady sedíš ještě.
1: On nám to všechno, on si to tak dává v hlavě dohromady a já myslím, že nám to ještě dneska spočítá. Taky nemá hokejku, on je nesvůj celý, jo, rozumíš? Ty tady máš třeba kolo, ty jsi svůj.
3: Jo.
1: On je bez hokejky. Radku, jak ty...
4: Mě to se nedovolili nic vzít.
1: Jak nedovolili nic vzít, no? My jsme byli rádi, že jsi přišel vůbec ty sám. I s hokejkou si mohl přijít. No a takže, manželka jezdí a ona jezdí v tom doprovodném voze za tebou nějak, nebo... A...
3: Taky no, taky.
1: A ona ti dává rady taky?
3: Ona je jako jedna z mála, protože ta cyklistika profesionální a vůbec jakoby ta cyklistika celosvětová je takový hodně mačistický sport a ty sportovní ředitelé v těch autech, ještě jak mají ty vysílačky a ovládají ty svoje závodníky, tak oni si hrajou na to, že mají obrovskou moc a je to taková uzavřená elita. A je fakt, že když Soňa jako poprvé vyrazila do těch závodů, tak jako měla velký problém, aby se tam vůbec jako někam s tím autem jako nacpala. A teďko za těch pár let si vydobila takovej respekt, že jako když se rozdělujou třeba ty pořadí těch aut, tak všichni, jo, paní Soňa, vy si vyberte první. Tak to mám radost, že se takhle jako prosadila. A je to tím, že Soňa je vlastně dcera z cyklistické rodiny, takže já jsem to měl strašně jednoduchý v tom, že většina těch cyklistů, protože ten sport je hodně náročný na trénink, jako na čas, a většina těch cyklistů je doma nepochopena svýma drahýma polovičkama. A většina těch manželek strašně žárlí na to kolo, že ten manžel tráví na tom kole spoustu času a víkendy nejsou, protože jsou většinou závody. A já to mám naopak, že Soňa prostě je z cyklistické rodiny, tatínkem jezdila celou jeho kariéru, s ním jezdila na závody a teďko jezdí se mnou, takže v tomhle tom já to mám jednodušší.
1: Hezky, tak teda ty jsi to vyžehlil dneska, ty jedeš, ty jsi něco proved, nebo jako já tak jako z toho cítím, že je třeba něco vylepšit.
3: A ona má Soňa dneska narozeniny, tak já jsem si říkal,
1: takhle.
3: Že jako...
1: Tak to pozdravujeme, tak to pozdravujeme. A tatínek Soně byl teda, nebo je?
3: Je cyklista, no.
1: No
3: už teda už jako hodně letitej, ale ono se to neopouští.
1: Či hodně letitej je kolik, prosím tě?
3: Hodně, hodně.
1: Jo.
3: 70, buď
1: klidně. By si to, no, ta... A jeho jméno?
3: Karel Kubeš.
1: Karel Kubeš, dobře. Neměli bychom zapomínat. Dobře, prosím tě, to kolo, které jsme dopravili sem na jeviště, kdyby se ti ztratilo, kolik bych musel zaplatit, jako asi tak?
3: No, hodně, to je tak jako 250 000.
1: Ty vole.
3: To je neprodejný, to je na míru všecko, všecko jsou čili komponenty, to... které jako kdyby někdo ukradl, tak jako už se mi to stalo. Bohužel, je to 2 roky, kdy jsem přišel vo všechny kola před sezónou.
1: Vážně?
3: Někdo si mě vyčíhal a...
1: A jak, jako z auta nebo?
3: Ne, ze skladu. Jsem byl na Majorce na soustředění, vrátil jsem se, měla začít sezóna, já tam měl 7 takovýchhle speciálů, ještě nějaký komponenty a vrátil jsem se a měl jsem v ruce to kolo, se kterým jsem byl na Majorce. No.
1: To jsi trochu ztratil svůj pověstný úsměv.
3: To bylo drsný, no. To bylo jako nepříjemný, opravdu jeden z nepříjemných zážitků v té kariéře.
1: To bylo víc nepříjemný, než když jsi se rozflákal, je to, já nevím, jak dlouho je to, to jsi si dal pořádně, pamatuju si, psalo se o tom hodně.
3: No, je to 2 roky, to jsem měl, to byl další nepříjemný moment v té kariéře,
1: bylo
3: ale
1: něco
3: byly asi dva, byly 2 tyhle ty nepříjemný, no. Jako samozřejmě ta ztráta toho materiálu spíš potom jako mrzí ty moje firmy, které mi pomáhají, protože samozřejmě musí to vyrobit znova, stojí to spoustu energie, práce a času. ale samozřejmě tím, že mi pomáhají, tak se to nějakým způsobem postupně nahradilo. A to zdraví je horší, no, když se stane něco prostě při těch závodech. A ta cyklistika samozřejmě je nebezpečný sport, protože na sobě nemáme žádný chrániče, nemáme na sobě žádný, jenom vlastně helmu, která je aspoň zachrání život, ale jinak, když člověk, já nevím, v 60 naletí do něčeho, co je ostrý, nebo prostě podél té silnice nejsou jenom bariéry, ale jsou tam i různé věci, které tam třeba být nemají, tak to potom dopadá špatně.
1: A co diváci, jako jsou nebezpeční pro vás diváci taky kolem silnice a tak?
3: Samozřejmě, jako teď je hrozný trend těch telefonů a těch selfie, a když se blíží ten peloton, tak ty diváci se chtějí vyfotit jako s těma závodníkama a strčej ten telefon třeba do té cesty. Pak to nejenom odnese ten telefon, ale třeba dalších 40 závodníků. Že?
1: To je šílený. Já když vidím v televizi takový ty hromadný pády, tak si říkám, nikdy bych na to nevlez, nikdy. A ty jsi se tak rozflákal, já nevím, jestli by si byl schopný dát ještě dohromady seznam toho, co jsi si všechno přivodil.
3: No, mně se to stalo vlastně 2 roky zpátky při mistrovství světa v Americe a bylo to právě tenhle ten hromadný pád těsně před cílem, kdy všichni samozřejmě chtěli být na té pásce první a nějaký 2 závodníci si o sebe škrtnuli a v té 60-kilometrové rychlosti mi jeden z nich spadnul do předního kola a mě to katapultovalo právě na ty bariéry, co jsou s těma reklamama. A jedna ta bariéra mi prostě zajela až jako do hrudníku a přišel jsem o 2 žebra, které tam někde ležejí, které nenašli. Přišel jsem o kus plíce, kterou prostě už nešlo zachránit, měl jsem rozsekaný obličej, tam jako plastický chirurgové jako docela jako umějí. A měl jsem jako hodně komplikovaně zlomenou
1: ruku.
3: Musím
1: ti říct, že vypadáš líp než já teda, mě neudělal nikdo nic.
3: No, kdyby si začal takovýmhle pádem, tak by možná začali znova.
0: Zkus toho chirurga taky, klasickýho.
3: Ta léčba v té Americe je luxusní. Já jsem byl opravdu překvapený, jak může vypadat zdravotnictví. Ale naštěstí jsem teda byl dobře pojištěný, ale ta pojišťovna vykrvácela teda jako za těch 9 dní v té nemocnici jako hodně.
1: Jo, kolik je to stálo?
3: 4,5 milionu. Ale zachránilo mi to život a zachránilo mi to kariéru. Můžu díky tomu pokračovat v té cyklistice, i když samozřejmě už to není tak. Jako, už nejsem na takový úrovni jako dřív, už nikdy asi nebudu šampion, ale jsem šťastný, že to můžu dělat a letos jsem se nominoval na asi svoje poslední hry do Ria, takže jsem si splnil ten sen a i v tom vlastně je vidět, že ta práce těch lékařů byla super, protože to nevypadalo, že vůbec budu žít a naopak jako ještě se můžu vrátit zpátky do závodu a trénuju teďko a makám na Rio, takže to je super.
1: Ale ty jsi pro mě superman, naprosto jednoznačně je superman, ale do Ria pojedeš, Sáblíková tam nepojede.
3: Já myslím, že to ještě není daný, ne?
1: No není, no, ale teď si představ, že by se ti to stalo. Že by si trénoval jak šílenec 4 roky na ty hry a oni by ti pak řekli, že se spletli, že si nepřečetli tu jednu řádku dobře, že si měli ještě jedny závody, ale že bohužel teda si je nejel. My jsme ti to, hele, nezlob se, Jirko, tak tam nepojedeš do Tory, ano, co?
3: To sice jako nemám žádný ruce, ale ty kladiva by se splašily asi trošku, jako.
1: Tak, a jsi steklej taky někdy takhle?
3: No, jsem.
1: A i v pelotonu jsi steklej?
3: No, když vidím, jako, že někdo se chová, jako, že nerespektuje to zdraví těch ostatních a chová se nebezpečně, tak já už, jak už mám nějaký jméno v tom pelotonu, tak jako já jsem ten, který to tam jako trestá, který to tam...
1: Jak se trestá v pelotonu, prosím?
3: No, jako, že dřív, jako... za tím závodníkem dojedu a jako vysvětlím mu to. Jako samozřejmě...
1: Gros to dělá taky, dojede si za ním, jo, a vysvětlí mu to.
3: A ten druhý je potom v nemocnici, ale že...
4: Já o toho moc nemluvím, no.
1: Ale vždycky říká, že je v tom nevině. Že je v tom nevině, ty taky v podstatě.
3: No, my zase jako samozřejmě my se nemůžeme schodit z toho kola, to by bylo jako to by bylo nefér, neprofesionální. To se nedělá.
1: Ale občas?
3: Ale ne.
1: Vůbec
3: ne,
1: nikdy?
3: Ne.
1: Ale já jsem to nezažil, já jsem v životě na kole nejel, teda jo, a mezi námi, ale já jsem slyšel, kdysi, to ty nemůžeš pamatovat, když se jezdil závod míru, tak měli ještě pumpičky sebou, když jim prasklo kolo, tak oni si to zalepili, nafoukli, jeli dál. A když prostě se naštvali, no tak jsme dali pumpičky a zmlátili se pumpičkama.
3: No, tak to by teďko nešlo.
1: To by nešlo
3: dneska. Ne.
1: No, ale taky se, neříkej mi, to je pořád samý čestný, jako fair play a takovýhle. Co se tam jako tak dá udělat jako na tom kole, aby si mu to trochu znechutil tomu, co tě naštval?
3: No, tomu hajzlovi jako se... Jsi to říkal sám? Tam se dá samozřejmě ho týrat tím fyzickým výkonem, že se mu odjíždí, nastupuje, nechá se trošku...
1: Jo, takhle, no to já bych ho netýral.
3: Takovýhle nefér věci se tam fakt nedělají.
1: Ne. To tě rozhodí, když někdo takhle nastupuje pořád, jo, nenechá tě...
3: Ne, to spíš naopak jako mě rozhodí, když se někdo chová jako tak, jak by se chovat neměl. To znamená, že někdo se snaží někoho třeba někam vytlačit, nebo že nerespektuje to, že za ním jedou jiní závodníci a dělá nějaký nepředpokládaný pohyby. A... Mm-hmm. Musí tam být v tom pelotonu vždycky někdo ten nejstarší, který koriguje jakoby ty mladý, protože ty mladý samozřejmě nemají zábrany, těm je jedno, že se rozsekají, jenom aby tam vepředu byli. A my starší, který už jsme jako zkušený a který už jsme si prošli několika pádama, tak my nechceme padat znova, tak se snažíme to tam trošku korigovat.
1: Ty jsi se nebál po tom strašným pádu jít znova na kolo?
3: Hele, bál a bojím se doteďka. Samozřejmě teďko, když jsem se vrátil do těch závodů a jsem za to vděčný, tak už když někde vidím, že je nějaká riskantní chvilka nebo že prostě je to tam úzký, že se to tam začne loktovat, tak si vystoupím a kdyby mě to mělo stát nějaké umístění, tak tam do toho už nejdu. Přece jenom jako je mi přes 40 a to, co jsem si prožil, už si znova prožít nechci.
1: A kolik máš za sebou olympiád?
3: 4?
1: 4 olympiád?
3: Sydney, Atény, Peking a Londýn, 4 no.
1: A jdeš do pátý?
3: Jdu do pátý.
1: To je neuvěřitelný výkon. Jirka Ježek.
3: Děkuji.

0: Zajímavé je, že Jirka, já jsem mu říkal, vem sebou nějakou medaili. Kolik jich máš? Že máš 6 zlatých medailí.
1: 6 zlatých, no.
0: 6 zlatých a plus další, že jo? Nepočítaně Neureko. A on nevzal ani jednu. Proč?
1: No, vy jste neslyšeli tu kauzu toho Romana Šebrleho.
2: On byl
0: bylo strašný.
1: Na nějaký besedě ukazoval zlatou medaili, což samozřejmě po nás jakoby chtějí lidi, a ona se mu nevrátila, že? A on má teda jednu zlatou, to je to horší, že jo?
3: A to pozor, Petr tady vždycky všechno nechává kolovat, dobře jsi to udělal. Faktem je, tady se to vždycky všechno vrátilo, tady už kolovalo tolik medailí.
1: Petr se mě ptal, když jsem nepřinesl tu medaili, jestli bych nechal kolovat nohu svoji. Ale tak já se potřebuji dostat domů nějak, že jo?
0: Ty máš strašný humor, příšerný. Já jsem o tom vůbec nechtěl začínat, protože na Jirkově tady jsme u toho, tak to musím říct teda. Upřímně řečeno, ty přicházíš a já si říkám, proč tenhle člověk, plný života, plný síl, je velmi hezký člověk, pohodový člověk, jako paralympionik, co to je? A přitom na tobě absolutně není nic znát.
1: No já, abych se stal jako paralympijským vítězem, tak jsem se nejdřív musel stát paralympionikem a to se mi povedlo v 11 letech, kdy jsem přecházel u nás v Praze u fotbalového stadionu Sparty tu velkou hlavní silnici a nějak jsem se špatně rozhlídl a vletěl jsem pod nákladní Tatru, jak se říká, Tatra nezná bratra, tak to odnesla vlastně pravá noha pod kolenem, tak jsme na tom třeba s Fanánkem, jsme na tom stejně a ono, jediný, v čem to bylo nepříjemný, že já jsem měl dětský sen, že budu hrát, tady v Plzni bych to neměl říkat, ale za fotbalisty Sparty, že budu hrát jako první ligu. Jo. To byl můj dětský sen, protože jsem měl takový ty idoly, jako tenkrát Honza Berger, jako výborný fotbalista. A oni, ty fotbalisti, chodili do hospod, tenkrát ještě ta životospráva se tolik nebrala. A já, když jsem po těch hospodách hledal svého tatínka vždycky večer, tak jsem tam občas narazil na ty fotbalisty Sparty a mně se strašně líbilo.
0: Víte, jak je důležité, když otec pije?
1: Přesně, to byl základ vlastně mojí sportovní kariéry. Že? To já jsem tam viděl, jak ty fanoušci, ty fotbalisty, jak je uznávají, jak jim kupují to pivo, jak je plácají po zádech. A to jsem říkal, tak tohle bych chtěl jednou takovouhle jako slávu zažít. Že?
0: No panenka říkal, že před ligovým zápasem vždycky šel do stánku těsně před tím zápasem. Poslouchejte Radko Gudasi, jo? To, vy máte ty rozpisy, co máte jíst a co máte pít a tak. A on si dával, já nevím, jestli si dával cigárko, to bych možná lhal, ale dával si pivo a párek. Nebo pěkně tu takovou tučnou klobásku. A to člověka povzbudí. Tohle to mají sportovci jíst. Vrcholoví sportovci. Je to tak, že jo?
4: Já s tím jedině souhlasím.
0: Že jo? A víš, co to je klobása teda?
4: No, viděl jsi to? Klobása.
3: Jo. V tom případě jsem taky vrcholový sportovec.
0: Takže ty jsi chodil po těch hospodách, hledal jsi otce.
1: Našel jsem jako slávu fotbalistů, která se mi strašně líbila. A samozřejmě ta Tatra jakoby tenhle ten sen trošičku utnula. Ale je teda fakt, že já jsem se pro tu slávu snažil aspoň něco udělat, tak někdy v 9 letech, 2 roky před tím úrazem, než mě přejelo to auto, tak jsem se fakt přihlásil do těch žáčků Sparty a chodil jsem tam hrát jako na ty tréninky, ale fakt přiznám, že jako naštěstí ta Tatra možná ukončila trápení nejen moje, ale i českého fotbalu, protože fakt jsem byl jako špatnej, jsem ani neměl sílu, byl jsem nejmenší z toho kádru a když se kopali,
0: se ve Spartě ztratil.
1: Když se kopali penalty, tak já jsem musel kopat volejbalovým míčem, protože tím fotbalovým jsem tam nedokopnul, jo. Ale oni mě v tom kádru drželi proto, protože já jsem to nechápal, pak jsem to zjistil, že tenkrát byl trenérem Ačka Sparty pan Ježek a oni si mysleli, že to je můj děda nebo prostě příbuznej a báli se mě na to zeptat, takže mě furt při těch rozřazováních jako prosunovali v tom kádru dál a dál, až naštěstí teda to utnula ta Tatra. A mně bylo jasný, že jako ten sen dětský sen rozplynul, protože jako s dřevěnou nohou jako fotbal hrát nemůžu. Pak jsem zjistil, když jsem se díval na televizi, že je spousta ligových fotbalistů, které mají dřevěný v obě nohy a živí se tím sportem. Ale radši jsem se na to vykašlal a začal jsem se věnovat normálnímu životu, abych nějak dostudoval. A k té cyklistice jsem přišel až později, až v 18. Proto možná jezdím do teďka do těch 40, že ještě se mi to nesprotivilo. Ale už je to stejně 22 let a je to dlouhý.
0: Fantastický výkon, fantastický výkon. Já ti děkuju za to, že jsi otevřel tohle téma a já se musím zeptat ještě na jednu věc. Tobě se to stalo, bylo ti 11 asi, že jo? Vím, že to je strašný pro kluka. Ale že to je ještě možná úděsnější pro rodiče.
1: Právě, že pro toho kluka to tak jako strašný není. Já samozřejmě, je to dlouho a člověk jako ty špatné věci zapomene, ale já si nevzpomínám, že bych z toho byl nějak jako hodně špatný. Já si vzpomínám ten první moment, když jsem se probudil po té operaci a věděl jsem teda, že se mi něco stalo, tak jsem se podíval a viděl jsem, že teda jako ten fáč jako končí příliš brzo a že tam ta noha není a já jsem si jako jenom tak jako v té hlavě řekl, ty vána mám nohu, to je dobrý, jako to je ten život jako najednou něčím jako okořeněnej. A je fakt, že já jsem s tímhletím přístupem se začal takhle okamžitě tvářit na ty sestřičky, které kolem mě chodily a báli se, jako jak to vezmu. A jako všechno fungovalo. Přišla máma a viděla, že jako jsem v pohodě, tak jako se mnou začala hrát tu hru, že se vlastně nic nestalo. Asi to řekla spolužákům a vlastně všichni dělali, že se nic nestalo. Já jsem teda tu hru hrál s nima a to bylo možná to nejlepší, co se mohlo stát, jo? Že v podstatě já jsem dělal jakoby nic a první, co jsem chtěl, se rychle vrátit, protože mi se to stalo v březnu, v páté třídě, a že jsem nechtěl opakovat ročník, abych nepřišel o to hnízdečko těch svých kamarádů, protože přece jenom jako člověk je křehčí po takovýmhle úraze, tak jsem nechtěl jako si zvykat na cizí lidi, tak jsem fakt napnul veškerý síly, abych se přes prázdniny naučil chodit a v září přišel jako frajer bez protéz, teda bez hole, jenom s protézou, zpátky do školy s taškou na zádech. To se mi podařilo a tím jsem měl vyhráno.
0: To, co říkáš, je obrovský povzbuzení pro všechny. A co tě potom napadlo, jak jsi najednou jsi se stal vrcholovým sportovcem?
1: To byla náhoda. Já jsem opravdu po tom úraze se snažil věnovat tomu, abych dostudoval. Pak jsem začal, když jsem dostudoval, tak jsem začal vyrábět protézy, protože jsem k tomu měl blízko a bylo to z takového sobeckého i důvodu, že mi nikdo nedokázal tu protézu za těch, já nevím, 8 let udělat pořádně a já jsem si je doma vždycky nějak upravoval. Tak jsem zjistil, že ty protézy vlastně můžu vyrábět, můžu se zaměstnat ve firmě, kde to vyrábějí, tím jsem se to naučil a měl jsem spoustu pacientů a docela jako úspěšnou kariéru před sebou, protože ty lidi mi důvěřovali, protože jsem měl stejný problém jako oni a já jsem zase naopak, protože jsem věděl, jak to je nepříjemný, když člověk nemá tu pomůcku udělanou jako ideálně, že to strašně ovlivňuje ten život, tak jsem se snažil jim to vydělat jako fakt dobře, tak aby mohli fungovat. Ale bohužel zase shodou náhod, nebo bohužel bohu dík, jednou ke mně jako pacient přišel Josef Lachman, což byl první český handicapovaný sportovec, ještě tenkrát jediný z východního bloku na paralympijských hrách v Soulu v roce 88, protože ty paralympijské hry jsou vždycky týden po olympiádě, už právě od toho Soulu, od toho 88. A on tam právě se stejným problémem, jako jsem měl já, tak tam jako cyklista vybojoval stříbrnou medaili v cyklistice. A já jsem o tom čet někdy v Mladém světě, tenkrát, když jsem já sám ten problém řešil, tak jsem čet takovýhle příběh a přišlo mi to jako hrozně motivační, ale pak samozřejmě ta motivace nějak klesla a já jsem ho najednou po 10 letech viděl, jako prostě přišel za mnou jako pacient, nádherný, opálený chlap, který štíhlej, který prostě cestoval s tím sportem celý svět a říkal mi, a teď ty jako máš stejnou protézu, proč nejezdíš na kole, teď to můžeš dělat jako koníčka k práci. Tak jsem začal, během jednoho odpoledne mě proto natchnul. Já jsem si za ušetřený peníze právě z pojistky z toho úrazu, který mi rodiče schovávali jako do budoucna, tak jsem tu knížku vybral, koupil jsem si kolo a ze dne na den prostě jsem začal trénovat a dostal mě tím, že on, protože končil v tu dobu tu svoji kariéru, tak už netrénoval tolik a spíše jezdil s těma bývalýma závodníkama na pivo po tréninku. A já jsem jezdil s nima, mě se to líbilo, že já jsem jel 40 km do hospody, tam jsem si dal 4 piva, guláš se 6 a říkal jsem si, ten sport je krásný.
0: To je trénink, pane Gudas, co to je trénink?
1: No a pak jsem pochopil, že to můžou dělat ty, kteří už skončili, že jo. A ty, kteří něco chtějí dokázat, tak s tímhle musí přestat, tak od té doby jsem do té hospody přestal jezdit, začal jsem trénovat víc a po 6 letech jsem se dostal vlastně do Sydney na první paralympiádu a tam jsem úplně k překvapení svýmu asi celého světa toho cyklistického vybojoval 2 zlatý medaile a tím se mi ta kariéra úplně otočila a začal jsem vidět, že prioritu bude mít ta cyklistika, má i do teďka.
0: A ty jsi jel i Tour de France, ty jsi jel na časovku?
1: Jo, to bylo jako hrozně hezký, protože rok potom, co jsem vyhrál vlastně svoji poslední zlatou medaili v Londýně právě v časovce, tak jsem dostal nádherný jakoby dárek od organizátorů Tour de France a od Škodovky, která je jeden hlavní partner Tour de France, tak mě dostali společnýma silama na start časovky a pro každého cyklistu samozřejmě Tour de France je nejvíc, tak já jsem dostal vlastně takovýhle dálek jako jediný handicapovaný cyklista mít tuhle tu šanci a bylo to nádherný, abych to přál každému na té startovní rampě těch 40 000 diváků v tom startovním městečku a 33 km máte pro sebe celou trasu, na který stojí 3-4 řady diváků a křičejí vaše jméno a fandějí vám. A tohle je jediný možná, co lituju, že nemám tu nohu, že nemůžu opravdu jezdit tu Tour de France jako ty borci v těch týmech každý rok, protože to musí být strašná odměna. I když je to strašné utrpení a strašná práce, tak si myslím, že všichni ty závodníci, kteří tu šanci jednou v životě dostanou, si toho vážejí a rádi tam trpějí na té Tour.
0: No a porovnání tvůj čas?
1: No, nebyl jsem poslední, ale bylo to tím, že já jsem měl možnost se soustředit fakt na ten jeden den a ty kluci už jeli 11. etapu a už některý už jsou jako hodně použitý za těch 11 etap, tak samozřejmě některý jsem porazil, ale spíš pro mě to byla fakt čest, že jsem tuhletu jako jedinej z těch paralympioniků tuhletu šanci dostal.
0: Klobouk dolů. Jirka Ježek.
1: Děkuju.

0: Děkujeme.
1: Purpurová pole, a my se konečně dostáváme teď tady k tomu stolku, u kterého já být nemohu sám. Tady je taková krásná výstava, myslím si, že nikdy ještě jsme neměli podobnou výstavu na našem dýchánku. To je taková výstava, která pohled na ty nočníky mě prostě uklidňuje. Nic se nemůže přihodit. Jenom šílenci v Česku, to by se v Americe asi nestalo tohle, jenom šílenci v Česku si mohou vymyslet, že si udělají muzeum historických nočníků a toalet. A já vám ty šílence teď představím. Oba jsou tady, Renata a Honza Sedláčkovi. Praha, dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak koho z vás to napadlo?
3: Dobrý večer.
2: No manžela, ta původní myšlenka vznikla tady, tak asi vám tomu řekne on něco.
3: Tak jako všechno se děje o náhodě. Já jsem koupil takový historický objekt někdy z 10. století, který se přestavoval a někdy okolo 13. století tam vlastně byl postavený takový zvláštní objekt nebo takový prvek, který se jmenuje prevét, což je předchůdce toalet, takových těch noblesních, které náležely na hradech nebo na zámcích. A dále v té přestavbě, která potom následovala toho objektu, byl ještě barokní přístavba, což už bylo komfortnější, protože tam na ty lidi už tak nefoukalo. Takže tam byl takový prvopočátek toho, že jsme se začali zabývat, jak ti lidé to vlastně s touhletou částí lidské hygieny v historii dělali. No a vzniknula z toho tato sbírka, která dneska čítá asi 2000 kusů a samozřejmě k tomu obrovské množství poznatků, protože je to téma, které je velmi tabuizované. Lidi to berou jako velmi nepříjemnou záležitost nebo věc, o které se nesluší příliš hovořit.
1: No upřímně řečeno, já taky nevím, jak do toho teda. Je mi to takový žinatní, ale pojďme se podívat, co jste všechno přinesli. Já udělám takový, jestli můžu, zvukový experiment. Tady je jeden takový nočník, který právě se hodí pro rozhlasové vysílání. Hotovo, je vyřízeno. Máte taky nějaké třeba světelkující u vás? Ne tady, že byste nám přivezli do Plzně, ale třeba ve vaší expozici. Kolik jich tam máte? 2000?
2: Nočníku je 1700 zhruba.
1: 1700 nočníků.
2: Zbytek jsou toalety, těch je asi 100.
1: Vy jste vrazili všechny svoje prachy do nočníků. To je šílený. No a světelkující nemáte?
2: Světelkující ne, máme třeba další hrací tady například.
1: Hrací?
2: A to je noční, který nebyl určen na toaletu, ale pouze na nějakou, na nějaký nápoj, když se...
1: A moc nehraje teda, to bych nestihl. To by se hezký, no to je hezký, no tohle.
2: No, ale je to o tom, že když se chlapi sešli někde v restauraci nebo tady na baru, proto tady není ani dětský motiv, když se na to podíváte, tak vlastně si do toho dal nějaký šnaps a mohli oslavovat. Takže když se to zvedlo, tak to začalo hrát.
1: Jo, takhle, jakmile se to zvedne, tak upozorňuje, že někdo pije, ano.
2: Ze spoda je páčka vlastně, jak vidíte, takže se to položí na stůl, tak to přestane.
1: Ach, to je chytrý. Čili to je nočník, který je používaný pouze takhle jako v restauracích, jako bacha, pije, ano.
2: Ano, dobře. Po roku 1930 se z toho chlapi takhle připíjeli.
1: Pak je tady konzerva, což teda vůbec nechápu, buď se to sem zatoulalo a...
3: Ne, to se nezatoulalo, to je takový zvláštní sběratelský artikl, to je v podstatě důsledek touhy lidí, aby se seznámili s vnitřním cítěním umělců, pokud něco chtějí vytvořit, aby ty lidé poznali, co nejnitěrnějšího můžou věnovat. A jeden konceptuální umělec, Pierre Manzoni, vlastně do těch plechovek uložil svoji stolici, uzavřel to a říkal, nic nitěrnějšího ze mě nedostanete.
2: A protože se každý sběratel ptá žijícího autora, co do svého díla ze svého nitra vložil. On řekl, že nic nitěrnějšího nemám, takže...
3: Takže tenhle kousek je, pokud je v originále, tak je to sběratelsky velmi cenný. Dneska se draží zhruba za 80 tisíc liber. To množství je omezené, které se prodává, protože...
1: Rozumím tomu dobře, Manzoni se draží za 80...
3: Přesně tak, Manzoni se draží za 80 tisíc. A má to cenu pouze, pokud je to zavřený...
1: Kolik byste dali za moje?
3: No. Pokud se to odevře, tak se to pochopitelně znehodnotí.
1: To je strašný nápad. Já teda nevím, co mě teda zaujalo je potom...
2: Je to smaltovaný plech.
1: To je plech.
2: A teď drží
1: to plecháč.
2: Plecháč, ale je to čínský svadební nočník. My jsme vzali takové kuriozity, protože jsme říkali, všichni znáte běžné nočníky.
1: Nechám kolovat,
2: takže
1: jo?
2: Toto jsou spíš ty raritní předměty. A opět tedy není to nočník, který je určen na toaletu, ale
1: dáma
2: na
1: si bacha,
2: sladkosti.
1: Jo?
2: Fungovalo to tak, že na svatbu přinesla nevěsta do rodiny ženicha celou soupravu těchto různých předmětů, včetně mís a dalších předmětů. A do tohoto nočníku dali bombony a na svatbě je rozdali všem dětem, které přišly. Pak si vybrali nejmenšího chlapečka, nejlépe narozeného ve znamení draka, aby se do toho nočníku vyčůral v místnosti, kde měla proběhnout první svadební noc, protože chtěli počnout syna, aby bylo větší štěstí, že počnou syna.
0: To je neuvěřitelné.
2: Je to tedy aktivní čínský zvyk v některých kantonech. Stále ještě.
3: Je to paradoxní, že k tomuhle jsme se dostali v rámci pátrání po historii i jiných nočníků evropských svadebních, který tady taky máme vystavený, který se zase používá k velmi obdobnému účelu a který také sloužil vlastně svadebčanům tím, že se naplnil takovou směsí z nutely, z banánů, z ořechů a zaplnil se i potom šampaňským a oni vyrušili ty svadebčany o svadební noci, ti všichni hosté, a společně z toho pojídali tuhle tu směs. Ten nočník se jmenuje Vivala Marie.
2: Což znamená ve francouzštině sláva novomanželům, a měli je vlastně posílit poté tenhle ten pokrm sladký, výživný po té první společné noci.
1: Jo, to bych potřeboval teď. Takže dobrý, to je hezký. Potom jsou tady další, je to pravda, pak jsou tady další nočníky, tady je třeba podobizna někoho v tomhle nočníku. Co
2: ano,
1: to je za zvyk?
2: Ano, to je z roku 1860, je tam podobizna Williama Gladstonea, což byl britský premiér a ministr financí. A v Anglii bylo běžným zvykem, že do nočníku vždycky dávali portrét nebo karikaturu někoho neoblíbeného. Takže v tomto případě tam byl Gladstone.
3: Nedávat tam současného ministra financí.
1: Je takhle Kalousek, že by tam...
3: Teď už je to někdo jiný, Petře.
1: Já jsem si nechtěl dovolit vůbec ani. No jo, takže jo, čili neoblíbenci šli na...
2: Máme i miniatury třeba s Hitlerem.
1: Jako já myslím, že to má všechno velkou nadsázku, docela velký humor, všechno je to děláno, řekl bych, s dobrým úmyslem a s dobrou náladou. Chodí k vám hodně lidí, nebo co tomu tak říkají, když k vám někdo přijde?
2: Tak ti, co přijdou, jsou mile překvapeni, že se jedná o umělecká díla. V mnoha případech, jak to vidíte tady, samozřejmě, že ty nejkrásnější věci máme zavřené ve vitrínách, jako je třeba nočník vyrobený pro Napoleona Bonaparte a podobně.
1: Jo, to máte drahé, nočník? Ano, Napoleonův u vás?
2: Ano, nebo z Lincolnovy ložnice Bílého domu a podobně, takže z čínského císaře.
1: Kolik stojí takový váš jako nejlepší kousek?
3: Tak takový nejlepší kousek, vzhledem k tomu, že je vydražen na aukci v Bonhams v Londýně, tak se ta jeho cena pohybuje v hodnotě pěkného osobního vozu.
1: A vy jste to vydražili a dali si do muzea?
3: Jo, to jsme vydražili a máme to v muzeu.
1: A to si myslíte, že se vám někdy ve vstupném vrátí, jo?
3: Ne, to není otázka, jestli se to bude vracet ve vstupném, je to unikátní sbírka, která je takhle ucelená, jediná na světě, a v podstatě jsme samozřejmě pátrali po konkurenci, nebo v úzovkách po konkurenci, a jsou dvě muzea nočníků, jedno je v Novém Dealí v Indii, které jsme taky navštívili, a druhé je v Ciudad Rodrigo ve Španělsku. Obě tyto sbírky nemají takový rozsah, jako máme my, a jsou spíš takovou jakoby interaktivní učebnou v Indii speciálně proto, aby učili lidi chodit na nočník, protože tam je to obrovský problém. A na tohle tu obecně a v tom Ciudad Rodrigo je to sbírka taková příliš neuspořádaná, protože ona ta část lidské hygieny je velmi široká disciplína. Tam jsou klícky na blechy, plivátka, různé další kuriozity.
1: Či u vás jsou klícky na blechy?
3: Ano, i u nás jsou klícky na blechy, a to vám teďko řekne tady manželka.
1: Máte blechy taky?
3: Kurátorka současné výstavy, kterou jsme odevřeli v vernisáži minulý pátek, takže tam prosím teďko malou informaci.
2: No, to je moje úchylka teď současná, protože nočníků už máme hodně, tak jsem začala sbírat klícky na blechy. No, a
1: to je škoda, že jste nepřivezli blechy. Je teda blechy, ne?
2: Ty jsou právě teď na té výstavě zavřené ve vitríně. Aha. A jsou to takové jakoby malinké jakoby vajíčka nebo válečky. Je to duté, šroubovací a s konickými dírkami, a dovnitř se dávalo v době baroka, kdy všichni byli promořeni různými parazity, tak aby se jich zbavovali ze svého těla, tak do těch klícek dávali kousek látky namočené v krvi a ještě opatlané nějakým třeba pryskyřicí nebo medem, a když ta blecha to cítila, tak vlastně přelezla z toho těla do téhleté pastičky a přilepila se tam. Potom se to jenom hodilo do horké vody, vyčistilo a zase to mohlo použít znova. A nosilo se to třeba zamotané v těch obrovských účesech, pod sukněmi.
1: Kuralová, to si koupíte brzo. No.
2: Takže to bylo i jako velmi praktické, protože vlastně do té doby nebyla jiná možnost se těch parazitů nějak zbavovat, než takhle mechanickým způsobem.
3: Ono je to velmi paradoxní, je to úsměvný, ale nicméně hygiena spojená se špatným ukládáním primárního lidského biologického odpadu má největší mortalitu v historii lidstva, protože nejvíc lidí zemřelo nikoli ve válkách, ale špatnou hygienou, která se šířila těmi exkrementy. A právě ty klícky na blechy, to byly jedno z opatření, protože pokud ty paraziti na tom těle existují, tak odvírají vlastně kůže jako otvor pro vstup infekce. Faktem je, ač to tak nevypadá, že jsme se dokázali vypořádat jako lidstvo až v roce 1850 zhruba s tím, jak máme nakládat se svým odpadem. Ani ve starém Římě, ani historicky nikde se tím nikdo nezabýval.
1: Vůbec jeden z největších vynálezů lidstva, což je pravda, je prostě splachovací záchod. Prosím tě, Jirko, a jak vy to děláte, když jako jedete nějakou dlouhou etapu? Já se jenom tak chci zeptat, no, jestli přece, když se jede třeba 5 hodin etapa.
0: Tak na malou si jako každý zastaví a pak si to dojede, že jo?
1: No to je strašný, ne? Když vidím, jak mi ujíždějí a...
0: No, tak je otázka, jako, co je důležitější v ten moment, že? Ta etapa se nejede pořád naplno, jsou tam momenty, kdy jako, se nejede úplně na 100%, tak se domluví třeba 10 lidí, vyčuraj se a pak se společnýma silama dotáhnou zpátky.
1: A to se domlouváte, že zvedneš ruku
0: jo,
1: jako...
0: Jo, přesně takhle.
1: Jo? Fakt. A tam někdo, mě taky, jo. Jak se utvoří se balíky těch...
0: Čuracích.
1: Prostatiků.
0: Šikovní závodníci a dobře vybavení závodníci můžou čurat za jízdy, že jo?
1: Fakt?
0: No, ty míň vybavený by se jako nějak počurali asi taky.
1: Ježíš, to máme dneska děsný téma, které já... Co je tohle? To je helma, ne?
2: Tohle je unikát, to je helma z Wehrmachtu, kterou předělali na noční.
1: Já to taky nechám kolovat.
2: Je asi 5 vůbec existujících, takže to je opravdu taky velká rarita, kterou máme v muzeu.
3: Ono po druhé světové válce zůstalo samozřejmě mnoho nevyužitých předmětů a ty přilby se použily na nočníky, na různá síta, cedníky a tak dále, takže to je takový nově vyrobený a druhotné zpracování té původní přilby.
1: Kéž by takhle přilby končily, bylo by to úžasné. Kéž by byly už jenom na tohle. Hola,
2: tohle je kaganér, český kakánek a je to speciální figurka španělských betlémů. Prodává se na Vánoce jako u nás ozdoby. A tohle je ten původní, je to nějaký rybář s červenou čepičkou a bílou košilí.
4: Malinký.
2: Důležité je, že vždycky ta figurka musí být ve dřepu, má stažené kalhoty a za tím zadečkem je vidět hovínko. A to symbolizuje hojnost. A Španělé si kupují dneska ty kaganéry do Betléma každým rokem, takže pak jich tam mají hodně. Samozřejmě prodávají se ve všech možných podobách, takže kromě tohohle klasického si koupíte královnu Alžbětu, papeže, všechny sportovce, všechny zpěváky, možná tady i pan hokejista už má svého kaganéra.
1: Jo, Radko. No.
2: Takže je to zboží i na objednávku, takže možná kdyby tady...
1: Já vám teda musím vyseknout velkou poklonu, protože jste objevili naprosto kuriozní věc a jak je vidět, děláte to naprosto skvěle. Určitě se k vám přijedeme podívat, alespoň na ten Napoleonův nočník. Děkuju pěkně, Renato Honzo, potles pro vás. Děkuju. Sedláčkovi, děkuju moc. A já jsem si říkal, kdo by vám měl vám dvěma zahrát. Vzadu už 2 hodiny trpí jedna strašně příjemná dáma, no dívka, holčička, Míša se jmenuje. Historicky asi nejlepší klavíristka, kterou jsme tady vůbec v Plzni měli. Hraje tak nádherně, že jsem si říkal, po ročníkách to bude senzační úplně. Míša je připravená a já doufám, že sem přijde, protože ona má velikou trému. Musel jsem si nechat potvrdit, Míša Augustinová, že máš trému, viď, Míšo?
5: Hroznou.
1: Ale ty nemůžeš mít trému, protože to by se ti třásly prsty, ale to se ti netřesou.
5: Ne, to ne, já nikdy nemám trému, když mám hrát, to je jenom u toho mluvení. No.
1: Jsi připravena, máš za sebou maturitu na Plzeňské konzervatoři, je to tak? Pojď nám něco zahrát.

0: Sedláčkovi děkuju moc. Paní doktorka Marie Formáčková. Mistr Radko Gudas. Luďka Kuralová. Jirka Ježek. Míša Augustinová. Purpurová pole. Je to na vás. Chcete ještě písničku od Purpurových polí? Tak Purpurová pole. Je to na vás.
1: Děkujeme.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country jízda speciál.

tady Country Jízda Speciál. Příjemný podvečer všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň přeje Petr Vacek. Celou hodinu teď bude znít z našeho vysílání country známé melodie tohoto stylu, které vznikly u nás, v kolébce country, tedy v Americe, a dokonce i takové, jež pocházejí ze západních Čech. Tu první písničku zaspívala Jitka Vrbová, jmenovala se Jambalája a je to melodie, která patří k těm notoricky známým. A totéž platí i o té následující. Jmenuje se Poslední kovboj, zpívá Michal Tučný. Snad se

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát.

svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen.

tváře prachem šedivý a v očích jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako Léna. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane. Pouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli, šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlap. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je

Jiří Grossman charakterizoval Ladislava Vodičku, tedy muže, který právě dospíval, jako interpreta s nestoudně nádherným basem. V countryzdě speciál si zaspíval Ladislav Vodička jednu ze svých nejúspěšnějších melodií. Napsali pro něj Jiří Brabec, otextoval Jiří Grossman. Family Bible, to je název písničky, kterou teď zaspívá Johnny Cash. Toho vystřídá Petr Spálený s písničkou Je to trest a v tom následujícím bloku vám ještě nabídnu písničku Traveling Man. Tu zaspívá ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň další legenda americké country Ricky Nelson.

myslím, že by to teď chtělo něco trampských melodií. Mám tady hned tři zástupce tohoto oblíbeného hudebního stylu. KTO se představí v písničce Bessie. Zdeněk Mulač a Milan Holub zaspívají Malajku a pak vám ještě nabídnu Paběrky, tedy kapelu združenou kolem hudebníka a kreslíře Marko Čermáka, mimochodem muže, který má velký podíl na úspěchu kreslených výtisků Rychlých šípů.

Stíny Irokézů, tak se jmenovala písnička, kterou hráli a zpívali paběrky. Michála Pávová, Já vstávám v půl, Josef Zoch, Poslední vlak do ráje a také Olivia Newton-John, I am not for you. To jsou další tři známé melodie, které teď uslyšíte v dnešní podvečerní country hodince.

rajským snům se ztrácel jak den. Bůh ví pravčích,

0: A jsme v závěru dnešní Country Jízdy speciál. Nesmíme zapomenout také na folk. Tenhle hudební styl budou dnes reprezentovat západočeši. Konkrétně plzeňská kapela, která podobně jako Čechomor vychází z českého folklóru, jmenuje se Nebojsa. A pak bych vám také rád nabídl Lokecké roháče. A v úplném závěru ještě Greenhorns a Kennyho Rogerse. A to je pro dnešek vše. Naslyšenou se těší Petr Vacek.
1: Country Jízda speciál z našeho regionu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Už několikrát jsme se ve Vltavínu dotkli tématu jihočeských hranic. Zpravidla to bylo v souvislosti buď s vojáky nebo pohraniční ochranou, anebo finanční stráží. Dnes se tohoto tématu dotkneme úplně z jiné strany. Přiblížíme si vztahy mezi naprosto obyčejnými lidmi. Začneme před minulým stoletím, dobou koně z Přešky, ale i dobou stád krav přeháněných z Rakouska do jižních Čech, nebo naopak, aby zabránili hladomoru. Bude toho víc. A tak si to poslechněte. Je naprosto.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s publicistou Janem Ciglbourem procházíme, dá se říci, hraničními místy v Českých Budějovicích. Upřímně řečeno, já když jsem někdy zhruba před těmi 20 lety, když jsme vstupovali do schengenského prostoru, a když jsem nad tím přemýšlel, co asi tak může být dál, tak jsem si říkal, co když se teď stane, že spousta lidí od nás vlastně může naprosto bez problému odejít někam za hranice a spousta lidí spoza těch hranic přijde k nám a začne se to promíchávat. A ono uplynuly dvě dekády a více a ono se nic neděje, ono to zůstalo vlastně všechno při starém. My jsme neodešli za hranice, my jsme tady zůstali a spousta lidí k nám přijíždí poprvé v životě, i když tu možnost mají už, dejme tomu, i od 89.
1: Tak to vnímání hranic je dneska asi hlavně v našich hlavách, že? Protože z toho to úplně odkódovat nejde. Hranice, ta fyzická, tu dneska vlastně vůbec nevnímáme, že jo, můžeme hranici přejíždět, přecházet libovolně, kde chceme, ale pořád se na ní díváme, spíš hlavně jako na národní hranici, národnostní, tak jak vznikla vlastně na začátku 20. století a tak jak vznikala dřív.
0: Tak a jak vznikala dřív? To je ten základ. Protože my se dnes na hranici jako takovou díváme nějak. To je prostě čára, jako jdeme tady po té dlažbě a vidíme tady kameny naskládané do míst, které dobře mohou něco symbolizovat, ale de facto já je v pohodě přejdu a nic se nestane. Dřív, dejme tomu, když budeme mluvit o nějakém 16., 17., 18. století, tak ty hranice byly také, ale byly vnímané úplně jinak.
1: Byly vnímané jinak, možná můžeme ještě do starších dob, když se u nás na našem území usazovaly třeba nějaké kmeny pravěké, nebo ty, které známe už nějakým jménem, ať už to byly Keltové, nebo potom germánské kmeny a potažmo slovanské, tak vlastně vůbec nevíme, jak oni vlastně řešili to rozdělení, řekněme, sféry vlivu, tady je to naše, tohleto je naše území, tohleto už je někoho cizího. Asi možná můžeme si představit, že v těch nejstarších obdobích takovým vymezením té hranice tak byla třeba pravěká pohřebiště. Tady jsou pohřbeni naši předci, tak my tady na to máme nárok, tady je to naše. Takhle nějak to mohli brát. A takové to první moderní pojetí hranice, jako opravdu pevné linie, na které se třeba už vybírá nějaké mýto, clo, která se vojensky chrání, tak to známe u Římanů, tady k nám nejblíž tak římský limit na Dunaji. A potom, když se posuneme do nějakého raného středověku, kdy vzniká český stát, který tvoří, že ta česká kotlina, pak k tomu připojená Morava, tak hranice obecně procházela tím pohraničním hvozdem. A někde na těch průsmicích, kterými šlo tady ten prostor překonat, tak byly nějaké pomezní hrady, tvrze. A až s vrcholně středověkou kolonizací, kdy se to osídlení začalo více a více zahlodávat právě do těch oblastí, tak už ta hranice musela být vymezena nějak přesněji a spíše to přijímala tady tu práci šlechta pohraniční, která potřebovala nějak si vymezit ty svoje pozemky a nějakou státní ostrahu hranic, vyloženě nejenom vojensky zaměřenou, tu objevujeme vlastně v 18. století za vlády Marie Terezie. Po sedmileté válce se hodně rozmohl takový nešvar, řekli bychom, a to bylo pašování polské soli do Moravy a do Čech, což hodně poškozovalo vlastně finanční zájmy Rakouska. A tehdy vlastně vzniká nějaká první organizovaná ostraha hranic s hlavním účelem teda potírání toho pašeráctví a to byly takzvané vojenské kordony, které se objevují na hranicích s Pruskem, Saskem, potažmo Bavorskem.
0: To byla historie. Pojďme přeskočit blíže k nám do současnosti, protože my tu naší územní hranici vnímáme všichni rokem 1918, kdy tedy staré Rakousko-Uhersko mizí, nastupuje Česko/Slovenský stát a z našeho celku, nebo respektive ze dvou územních celků se stal uměle spojený stát plus Zakarpatská Ukrajina. Tady bych viděl asi základní milník toho, jak vnímat tu novodobou současnou hranici jako takovou. Pletu se?
1: No, v kostce to tak bylo. ten český nebo československý stát, tak v těch hranicích, jak ho vlastně známe do dneška, ten zbytek, řekněme, nebo toho následovníka Českou republiku, potažmo Slovenskou, tak vycházela z nějakých historických hranic, ale i tam se to ještě hýbalo, právě do toho, řekněme, roku 1920, i tady v jižních Čechách. A ta hranice, ta historická hranice českých zemí navazovala právě na ty starší období, o kterých jsme se teď bavili, od středověku přes novověk. A už dokonce existovala poměrně přesně vymezená na těch částech hranice, kde české země sousedily s cizím státem vlastně mimo rakouskou monarchii, což teda byla ta bavorská, saská, pruská hranice právě od dob Marie Terezie. A teď najednou, když se objevila nová státní hranice i tady na jihu, tak ta do té doby byla pouze zemskou hranicí. Nebyla to ani celní hranice, takže nijak nebyla hlídaná a v podstatě lidé ji vnímali asi jako dneska vnímáme hranice krajů. Jo, neměla vlastně žádný pro člověka, pro ten praktický život neměla nějaký velký význam, spíše v tom, kam odvádíte daně, kam chodíte na úřad a podobně.
0: My jsme vlastně, ta naše generace, ta současná, zažili něco, co vlastně asi ještě nikdo před námi. Protože třeba v tom roce 1918 až 20 zažili lidé to, že se hranice de facto v úzovkách uzavřela nebo prostě uzákonila. Tady prostě odtud potud. Kdežto my jsme vstupem do Schengenu zažili to, že hranice sice zůstala, ale přesto zmizela. A to se nestává v historii zas tak moc často.
1: No a zase na druhou stranu bych si vůbec úplně nepředstavoval, že po tom roce 1918 vznikala vyloženě jako tvrdá nějaká zeď, neprůchodná. Možná dokonce byla, alespoň pro to obyvatelstvo v tom pohraničí, průchodnější než třeba po roce 1989 před naším vstupem do Schengenu. Po celou éru první republiky totiž existoval institut takzvaného malého pohraničního styku, který vlastně obyvatele toho pohraničního pásu opravňoval k volnému přecházení hranice za účelem třeba pracovním, hospodářským, takže pokud někdo, kdo byl naším občanem, žil na našem území a byl zaměstnán na území Rakouska, tak mu byl vystaven průkaz o malém pohraničním styku a mohl volně tu hranici přecházet do hloubky 10 kilometrů toho cizího státu a naopak Rakušané vlastně to samé. Stejně tak lidé, kteří třeba na území toho cizího státu teď už tak vlastnili nějaký pozemek, o který se museli starat. I ti měli tohleto právo.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice při naší procházce jednak Českými Budějovicemi a jednak hraničním územím nejenom v místech některých částí Českých Budějovic, ale také jižních Čech. Procházíme se s publicistou Janem Cíglbaurem a povídáme si právě o hranicích jako takových. Když jsem byl malý kluk, tak jsme bydleli v pohraničí a já jsem mohl se chlubit před ostatními kamarády, kteří byli, dejme tomu, z vnitrozemí, že my chytáme díky speciálním anténám doma dodělaných zahraniční programy, že tam máme ORF a ZDF a já nevím, co všechno ještě. A s úžasem jsem zjišťoval, že v tom vnitrozemí to ti mý kamarádi neznají. A on ten pocit, když se zevšeobecní, tak on vlastně platil i pro jiné dimenze.
2: Přesně tak, to odlišné vnímání vlastně existovalo už třeba právě v té první republice mezi lidma, kteří vyloženě žili vlastně u té hranice v nějakém tom pohraničním pásmu, řekněme, nebo pruhu země a mezi lidmi od lidí, kteří žili ve vnitrozemí. Na té hranici byl nějaký režim, byla tam finanční stráž, musela být prostě nějak střežená. Tehdy lidé zdaleka necestovali tolik jako dneska. I dneska samozřejmě jsou lidi, kteří nemají potřebu cestovat nebo si to nemůžou dovolit. Za té první republiky těch lidí bylo takový ještě daleko více. A ti třeba vůbec nevěděli, že na hranici je nějaká finanční stráž, že tam je nějaký takovýhle režim. Dokonce dost často na to zapomínali nebo se v tom nevyznali ani třeba novináři a redaktoři. A když psali potom reportáž o nějaké aféře v souvislosti s ostravou hranic, tak nedokázali ani odlišit četnictvo od finanční stráže a potom se vždycky někdo stěžoval, že někomu upírají jeho zásluhy a připisují je jiným. To byly dost časté aféry a vycházely právě z toho, že lidé z vnitrozemí ty poměry na hranici neznali. Jak se tam žije, jak jsou tam ty národnosti promísené, jaký je tam režim, že tam je nějaká ta finanční stráž, že tam jsou nějaké kontroly.
1: Ty máš sebou pod paží schovanou knihu Pašeránská kronika, o které už jsme natáčeli a vím, že se dlouhodobě věnuješ jednak finanční stráži a jednak vůbec situaci v jihočeském pohraničí. Zkusme se vrátit k tomu roku 1918 a k tomu konstituování hranice jako takové.
2: My teď ty všeobecné historické události na jižní hranici od roku 1918 budeme více přibližovat z pamětí národa jižní Čechy v rámci velkého interregu, který máme společně s rakouskými partnery. V tom se právě odráží vlastně ten smysl, že nás nezajímá jenom ta, řekněme, ostraha nebo ta železná opona, ty dramatické události, ale vůbec vlastně život na té hranici od roku 1918 až do současnosti, nebo minimálně do toho roku 2007, kdy jsme vstoupili do schengenského prostoru. Hlavním výstupem vlastně toho projektu bude jednak cyklonaučná stezka přes Novohradské hory, která bude mít českou a rakouskou část. K tomu bude existovat nějaký tištěný průvodce, kniha, bude rozšířen skanzen železné opony v Nových Hradech, budou se natáčet pamětníci tady z té oblasti a další výstupy, komentované vycházky, prohlídky, přednášky, výstavy a tak dále.
1: Vnímají to tam lidé podobně jako já, když si někoho z nich takto zeptáš, mají podobný názor na hranice, mají podobné zážitky, měli podobná očekávání, nebo jak je to vůbec s tím střetáváním, setkáváním přes hranice?
2: No, jak kde, třeba daleko víc provázanější jsou třeba Velenice a Gmind. Že? Je to prostě, když se podíváme na mapu, tak nám to z dálky přijde jako jedno město. Pro českou část funguje v Gmindu nemocnice, naopak zase, že Rakušané jezdí třeba k nám na nákupy obráceně. A zajímavá zkušenost byla se studenty z Bavorska, kteří sice žijí kousek za hranicí, ale ukázalo se, že většina z nich je třeba u nás vůbec poprvé a někteří byli v šoku, že tady máme internet a podobně, ale to se najde takováhle zkušenost vlastně i z té druhé strany.
1: V čem je důležité o těch hranicích a o tom vývoji pořád mluvit a pořád to připomínat.
2: Tak ta hranice neměla význam jenom nějaké té dělící čáry, kde tady platí zákony tohoto státu a tady toho druhého. A to, že lidé z vnitrozemí neviděli vlastně fyzicky tu čáru, tu linii, neznamenalo, že to na ně nemělo vliv. Ta hranice i pro to vnitrozemí po nějakou alespoň dobu mohla mít reálný smysl, třeba i nějaký ochranný. Třeba ve 30. letech se Československo stalo alespoň na nějakou dobu útočištěm pro lidi, kteří museli z těch cizích států uprchnout, někam se ukrýt z politických nebo už i rasových důvodů, i když to pak dopadlo, jak to dopadlo. A po roce 89 tu hranici ve vnitrozemí jsme zase vnímali po té praktické stránce, hlavně ekonomicky, že jo, než jsme vstoupili do toho Schengenu. Takže ta hranice měla vždycky vliv na životy i lidí ve vnitrozemí. A to, co se na ní dělo, ty konkrétní události a dramatické záležitosti, lidské osudy, tak je právě si dobré připomínat, aby jsme viděli, jakým způsobem, kdy ta hranice mohla být využita i zneužita většinou politiky, ať už nacisty nebo komunisty, a jak to na ty konkrétní lidi mohlo dopadat a přesně vlastně i na ty lidi z vnitrozemí.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. My si s Janem Cíglebourem povídáme o historii hranic. Pojďme začít asi tím nejzlomovějším okamžikem, který myslím, že většina lidí dokáže vnímat za ty poslední historické události, a sice rok 1918. Spousta lidí to vnímá čistě jen tím říjnem, tím vyhlášením republiky a to je vlastně všechno. Jenomže ono to nebylo jenom o tom jednom dni. Každý takový den je sice důležitý, ale vždycky navazuje na něco, co bylo předtím a startuje něco, co bude poté. Jak to tak bylo před tím 28. říjnem? Zvlášť co se týče těch hranic. Myslím si, že jen málo kdo si to tenkrát totiž dokázal představit. Protože ty hranice, jak už jsme říkali, de facto existovaly jen ve formě, dejme tomu, dnešních krajových hranic.
1: Oni už nějaké náznaky vlastně byly předvečer vyhlášení republiky, protože v tom 18. roce, jak Rakousko-Uhersko bylo hospodářsky na dně, tak už byl omezován pohyb určitého zboží v rámci toho soustátí. Takže najednou se začala ta zemská hranice mezi Čechami, Moravou a Rakouskem v nějaké míře projevovat. V té době existovala teda finanční stráž, ale zatím stále ještě teda na těch severnějších hranicích nebo západnějších, Bavorská, Pruská, Saská. A ta finanční stráž Rakousko-Uherská, tak za dobu její existence tak nejtěžší období bylo právě tohle. Ty válečné roky 1914 až 18, už ve 14. roce se objevovaly sáhodlouhé seznamy zboží, které je zakázáno vyvážet nejenom do těch nepřátelských států, ale i do těch, řekněme, přátelských. A postupně byly rozšiřovány. V tom 18. roce bychom tam našli i tak bizarní položky jako zákazy vyvážení koček, psů a umělých květin. Asi to zajímavý artikl obchodní. A ta hranice byla tady u nás stále ta zemská, ale už teda s nějakým omezením. No a ta situace v předvečer vyhlášení republiky, tak když se podíváme na tehdejší frontu, na rakousko-uherskou armádu, tak 2/3 ztrát rakouské armády v roce 1918 tvoří nemocní a ne zranění v boji nebo padlí. Průměrná váha rakouského vojáka je 48 kg, takže si představme, v jakým stavu byli, a to domácí obyvatelstvo tady ve vnitrozemí na tom nebylo o moc lépe. Proto taky na konci roku 1918, když v Čechách taky vypukla španělská chřipka, tak měla tak vysokou smrtnost i mezi mladými lidmi, protože byli prostě v takovémhle stavu. A v této době obyčejní lidé, ať to byli zemědělci, řemeslníci, dělníci, tak úplně neřešili a tolik nevnímali prioritně, řekněme, to, že se nějaký stát rozpadá a nějaký nový vzniká. Měli daleko větší svoje vlastní existenční problémy, dobu nějak přežít a uživit své rodiny. S tím je taky spojený takový málo připomínaný fenomén, že v této době, a projevovalo se to ještě řadu let po skončení první války, obrovským způsobem zhrubla společnost. Byla tam ta velká válečná zkušenost, byla tam zkušenost tady s tou bídou. Ve všech těch nástupnických státech po rozpadu Rakouska-Uherska, nejenom Československu, tak byla velice, velice zvýšená míra kriminality, včetně vražd, které byly páchány třeba kvůli bochníku chleba a podobně. Bylo to hrozně časté a trvalo dlouhou dobu, než se tyhle ty poměry nějak ustálily. Historici tomu říkají cesty z apokalypsy.
0: Takže to se dělo v předvečer 28. října 1918. A příště už se vydáme za ten datum.
1: Ano, začneme tím 28. říjnem a co následovalo na hranici, že to nebylo tak jednoduché, že v jeden den, v jednu noc, v jeden okamžik se jeden stát rozpadl a byl tady najednou nový.

0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Následující nahrávka má napsáno jako datum svého vzniku 13. březen 1999. Natočil ji redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Jaroslav Klíma v rakouském Velsu. A vzhledem k tomu, že od začátku dnešního Vltavínu se probíráme historii jihočeských hranic, tak je jasné, že s tímto tématem bude mít něco společného. Ano, je to sice v době, kdy byla jihočeská hranice vnímána ve smyslu dnešní krajské hranice, ale už z toho tématu krásně vyplyne to administrativní a hlavně finanční rozdělení.
2: Nerezový odpadkový koš na náměstí císaře Josefa ve Velsu. Odpadkový koš, to je 20. století, ovšem co zbylo v odpadkovém koši dějin ze století 19. Snad právě to si člověk může připomenout tady na tom místě, na náměstí císaře Josefa. Tady, kde je tento odpadkový koš, hned vedle je trávník a záhon s květinami a keři a ptačí krmítko. Ovšem, v minulém století tady stál velmi důležitý a strašně zajímavý dům. Ale ještě než se dostaneme k tomuto domu, řekněme si, jaká byla situace ve Velsu v polovině 19. století, spíše v jeho první třetině, a jaký měl Vels vztah k jižním Čechám. Asi si každý z nás připomene, že v té době byla stavěna koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince, která je notoricky známá. Ale už málo se ví o tom, že koněspřežní železnice vedla z Lince také do Gmundenu. A to byla velice důležitá část koněspřežky, protože koně

této cesty. Tady na tom místě, kde je dnes trávník, stál dům, který byl vlastně takovým nádražíčkem. A ještě musíme říci, že vedle tohoto domu byla překrásná barokní věž. Tato věž by česky měla nádherný název, Žemlová věž, neboli německy přesně řečeno Semmelturm. To bylo proto, že v té době město Wels už se sice rozrůstalo, za hradbami vznikaly nové čtvrti, ale stále ještě za hradbami byla řemesla, která přinášela městu buď nepříliš příjemné vůně, jako byly třeba koželuhové, anebo nebezpečí požáru, jako byli pekaři. A ti pekaři byli právě tady za městskými hradbami a tady stála hezká barokní věž, zvaná Semmelturm neboli věž Žemlová. V 50. letech jsou ještě její poslední snímky. Ta věž nebyla příliš vysoká, měla takovou krásnou stanovou střechu, nahoře s lucernou a věžní hodiny. To znamená, že už byla stavěna v osvíceném 18. století. A vedle této věže byl onen zmíněný dům s velikým průjezdem a tím projížděla koněspřežní železnice na náměstí císaře Josefa. Co z té doby tady zbylo? Dům je pryč, Žemlová věž byla v 50. letech zbořena, jenom na pravé straně tohoto náměstí jsou ještě domy s barokními ozdobenými štíty a taková sestra Žemlové věže, což byl městský špitál svaté Alžběty, který pocházel už ze 14. století. Samozřejmě, že i špitál byl za městem. Jenže v době, kdy vyjížděla koněspřežka do Velsu, už špitál nebyl špitálem, ale byl městským divadlem. Z této budovy se vlastně zachovalo celé její průčelí, celá hmota této stavby. Ještě je tady vidět barokní volutový štít s volským okem. Štít v té dolní části doznal několika změn. Viděl jsem obrázky i fotografie, kdy původní okna barokní byla přeměněna na zcela obyčejná občanská okna, tak aby to vyhovovalo divadlu. A posléze asi v 60. letech tady byl obchod s obuví, který zase naznačil svoji modernost obrovským svislým oválným oknem. Dnes je v této budově, a je to trochu ve spojitosti s tratí, zákaznické centrum elektráren města Velsu. No a jak pokračovala koňka Velsem? Zcela jednoduše po náměstí císaře Josefa. Ono to není pravé náměstí, ono je to taková široká ulice, na své straně přilehající ke městu, značně přestavená, na té straně venkovní se zachovalými barokními štíty, jak už jsem říkal. Jenže tady nastala taková zvláštní situace. A to se zase musím obrátit zpátky, protože na východní straně náměstí je zachovalý jednopatrový dům. Ten jednopatrový dům tu stál v době, kdy tu projížděla koňka, jenom jeho soused. Ten dům s tím průjezdem je zbourán. Koňka tedy projížděla náměstím císaře Josefa, pokračovala Dragounskou ulicí a dál přes Lambach až do Gmundenu. Byla to velká sláva v roce 1835, kdy koňka vjela do města, každý na ní byl pyšný a nikomu nevadila. Pak ovšem přišel velice zvláštní a zajímavý a pro hospodyňky ve Velsu tragický rok. A to byl rok 1855, protože v té době už se zaváděla parní trať, už se zaváděly lokomotivy a na tomto úzkém rozchodu, který vlastně vyhovoval i lokomotivnímu provozu, začaly jezdit parní vlaky. Byla to velice zajímavá situace, protože parní vlaky vyjely průjezdem jednoho domu na náměstí císaře Františka Josefa. Pára, saze a všelijaký popel lítali tady do domů. No a pak přišel rok 1860. a to už byl průjezd Velsem zastaven, protože v té době se uvažovalo úplně o jiném nádraží. To nádraží vzniklo o něco severněji, už také proto, že tam vedla trať z Pasova a ta do Velsu dorazila v roce 1861. V 1860. rok předtím tedy byl parní provoz na
náměstí císaře Josefa zastaven, koňka už byla jako taková zrušena a trať pokračovala z Lince do Gmundenu zcela normální cestou jako parní trakce. No a ještě se můžeme zastavit nad tím, za jak dlouho by se dojelo z Českých Budějovic do Lince. My víme, že je to asi 130 kilometrů a koňka jezdila z Budějovic do Lince tak, že vyjížděla v 5 hodin ráno a v 7 večer byla v Linci. Pak ovšem byste museli přespat, protože dál se nepokračovalo, a nastoupit do koňky v 7 hodin ráno a v 10 hodin byste byli ve Velzu. A kolik byste za to zaplatili? Cesta první třídou z Českých Budějovic do Lince stála 3 zlaté. Potom dál do Velzu by to bylo asi o 30 krejcarů víc. Za dopravu jednoho vídeňského centu obilí z Českých Budějovic do Velzu se platilo 17 krejcarů, to bylo asi za 650 kilogramů. Ze začátku byly ceny vyšší a potom už se také slevovalo, přestože byla větší drahota. Koňka se prostě osvědčila. No a když bychom to srovnali, za jak dlouho si tehdy člověk mohl vydělat na cestu z Českých Budějovic do Velzu. Zedník nebo kameník měl plat asi 1 zlatý a 30 krejcarů, čili by na tuto cestu dělal asi 2 dny, ale kočí s potahem dostával za jeden pracovní den, který trval asi tak 10 hodin, kolem 3 zlatých, takže by to tomu kočímu stačilo na cestu do Lince. A ještě by možná popojel kousíček k Velzu. No a když srovnáváme ceny, tak si řekněme, že kdybyste chtěli prodat zboží, tak byste v Gmundenu museli koupit 1 cent soli, to bylo asi 650 kilogramů. Ten, kdybyste prodali, dostali byste za něj tady v této oblasti asi 6 zlatých, ovšem v Čechách už to bylo 7 zlatých a 50 až 70 krejcarů. To znamená, že se na jednom centu soli z Gmundenu do Českých Budějovic vydělala celodenní mzda zedníka. Proto se tedy koňka vyplácela a proto se na ní také dobře živili obchodníci. Dnes už je náměstí císaře Josefa ve Velzu moderní tepnou, všudy projíždějí auta a snad už nikdo si nevzpomene na to, že před půl druhým stoletím tady klapaly koňské podkovy a syčela pára. Všechno zmizelo v odpadkovém koši dějin.

0: březnu 1999 vznikla i další archivní nahrávka, která zapadá do našeho putování po historii jihočeských hranic a provázanosti těchto území i mezi obyčejnými lidmi. A ukáže naprosto nečekanou souvislost mezi jihočeskými Cerhonicemi a klášterem ve Šléglu. Natáčel redaktor Jaroslav Klíma s cerhonickým rodákem, historikem Janem Tomanem.
1: Pane Toman, jaký vztah má klášter ve Šléglu v Horních Rakousích k jižním Čechám?
2: Tak těch vztahů je celá řada. Jednak bychom mohli začít tím, že první takový vztah se objevil při zakládání kláštera Milevského.
1: Ten patří k našim nejstarším klášterům.
2: No, a pak vznikl dokonce takový paternitní takzvaný spor, jestli je tím mateřským klášterem Milevská Šlégl nebo Premonstre ve Francii. A nakonec ten spor není rozluštěn dodnes docela jasně. Dále jsou známy velmi úzké vztahy kláštera ve Šléglu s jihočeskými Rožmberky. Poněvadž Rožmberkové měli v Horní Rakousí řadu statků a byli velmi známí tím, že podporovali tento klášter. Dokonce znak pětilisté růže rožmberské se objevuje ve znaku kláštera Šlégla, což dokumentuje prostě ty vztahy. Dále klášteru Šléglu patřily některé farnosti dnešní Šumavě. Byly tam některé fary, které byly patronátní fary šléglské. No a konec konců pak je tahle ta záležitost přímých vztahů mladšího data, když roku 1688 premonstrátský opat ve Šléglu Michael Felder koupil v jižních Čechách cerhonické panství od Františka Jiřího Doudlebského za 65 000 zlatých. K tomu cerhonickému panství patřili Cerhonice, městečko Mirotice, Lučkovice, Dolní Ostrovce a Obora, to je osada Mladá. A tito premonstráti šlegrští drželi toto panství až do roku 1920.
1: Samozřejmě já musím prozradit, že vy jako cerhonický rodák jste se jistě o tuhletu věc zajímal dál. Co všechno jste kolem toho zjistil?
2: Stávil jsem tam týden v září 1979 jako host kláštera. Bezvadně jsem tam byl ubytován, stravován a tak dále. Přivezl jsem si spoustu materiálu archivního. Jsou tam například zachované kompletní hospodářské účty, v kterých se nachází spousta zajímavého materiálu. Jsou tam věci o těch administrátorech, poněvadž panství cerhonické bylo spravováno tak, že majitelem vrchnost byla Šlégl, opat, ale takovým reprezentantem té vrchnosti šléglské v Cerhonicích byl řádový kněz, který v Cerhonicích bydlel. Byl tam sice správec toho panství ještě, ale ten administrátor, to byl zástupce prostě vrchnosti. Ty vztahy mezi tím Šléglem a těmi Cerhonicemi byly samozřejmě velmi bohaté. Například je známo, že cesta mezi Šléglem a Cerhonicemi byla v neustálém provozu. Každý měsíc například odnášel posel cerhonický do Šléglu přebytky hospodaření. Jo?
1: Nebo
2: finanční, ano. Ale byla i pomoc hospodářská, například se vyměňovali osiva. Například se stalo, že v Čechách bylo sucho, tak v cerhonický velkostatek celé stádo dobytka dovedl do Rakouska, aby se tam předržela ta kritická doba. Ve Vodňanech obyčejně se setkávali tím, že ze Šléglu přijeli do Vodňan, tam se přepřáhlo od těch cerhonických, aby se zase vraceli nazpátek. To je celá dlouhá taková historie. Zajímalo mě pochopitelně taky, jestli se někdo z těch podaných cerhonického panství dostal do šlegrského kláštera. Byl to mirotický páter Norbert Mikšíček a Cerhonic to byl syn prostého chalupníka cerhonického, u kterého se projevilo mimořádné hudební nadání a teprve v 19 letech byl poslán do Šléglu, kde prodělal takový noviciát a dokonce pak se stal normálním řádovým knězem a ředitelem toho chrámového kůru, kteréž to funkci zůstal na celý život. Ten se jmenoval Junek. Bylo je známo například tohle, že synové cerhonického správce Kobliha jezdívali na prázdniny do Šléglu. V roce 1866, když byla válka prusko-rakouská a rozdělil pád Prusů, Takže tatíček našeho slavného spisovatele Ladislava Stroupenického sebral a odvezl ho do Šleglu. Viděl jste o tom?
1: Ne.
2: No.
1: Takže Stroupežnický se vlastně před válkou skrýval, nebo tatínek skrýval, uklízel ho?
2: No, uklízel ho. To je jako například, i tady vrátíme se k Mirovicům, tady se narodil Klášterský, že jo, náhodou zase tím, že paní Klášterská, která bydlela normálně v Praze z obavy před... To byl zmatek, je známo, že se odvezli i z Prahy korunovační klenoty, že jo?
1: Do Budějovic. Do Budějovic, tam byl, no. Asi dva měsíce tam byl.
2: A paní Klášterská se pocházela z Mirovic, byla tady určitou dobu a tady se narodil Antonín Klášterský, takže se tu narodil vlastně náhodou, že?
1: Takže jste vlastně získal velkou spoustu a celý váš pobyt ve Šleglu vám umožnil, abyste doplnil dějiny, ano, historie, ano. Cerhonic.
2: Bez toho průzkumu šleglského kláštera by ty cerhonické dějiny, čerpající jenom z cerhonického kláštera, nebyly úplné. Já jsem tam našel i v osmém předkovi, že jo, podává takový stížní list na nadměrnou kontribuci, že mu vyměřují údajně z většího množství polí, než má a tak dále. To je zkrátka všestranná věc. Ještě bych připomněl, že je tam pro budoucího historika Cerhonicka jedinečný pramen, a sice v celé sbírce takových relací, které posílali měsíčně ti cerhoničtí administrátoři do Šleglu, už jsou psány latinsky, kterou bohužel já neovládám.
1: Prosím vás, a podle vašich domněnek, kdo patrně, odkud vyšla iniciativa k založení Milevského kláštera? Z Prémonstré, ze Francie, anebo ze Šleglu? Na co to ukazuje?
2: Musím říct, že nevím, protože sami odborníci, kteří v tom dělají, si nejsou tohleto věcí naprosto jistí. Jo?
1: Takže tohle je jedna věc?
2: No tak předně jsem si byl vědom toho, že vedle slušně bohatého archivu Cerhonického bude řada důležitých věcí v archivu Šleglském. Je známo, že každý klášter je archiv, že? Tak předně jsem se podíval prvně do Šleglu. V roce 1904 při naší první rakouské cestě, kdy jsme byli asi 14 dní ve Víně a pak jsme zajeli do Alp a domů, když jsme se vrátili přes Linec, tak jsem si uvědomil, že jsme blízko Šleglu, tak jsme prostě změnili trasu a z Lince jsme jeli na Šlegl a pak teprve na Horní dvořiště. Už tehdy byl archiv uzavřen, archivář tehdy byl na nějakém školení v Mnichově, takže do archivu jsem se ani nepodíval. Později v roce 1979 jsem přece jen se snažil z toho bohatství předpokládaného v tom klášteře Šleglském něco získat, tak jsem požádal prostřednictvím archivní zprávy ministerstva vnitra o zapůjčení materiálu archivní. Archivní zpráva mě doporučila místo posílání materiálu, kdybych se do Šleglu vypravil, dostal jsem k tomu povolení, devizový příslip, že a tak dále. A kromě svých vlastních výpisů, na kterých jsem poctivě pracoval, tak kromě toho jsem přivezl celý soubor asi 60 listů archiválií šleglských kopií xeroxovaných.
1: Co je na nich zajímavého pro nás?
2: Jsou tam strašně zajímavé věci. No zkrátka všechno možné, poradenské věci, roboty, všestranný prostě výběr archiválií, který se nachází v každém archivu.
3: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Sněmovnou prošla malá novela stavebního zákona. Lidé v Česku podle prodejců letenek volí bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. A počasí většinou bude slunečno, místy přehánky a bouřky, teploty do 21 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Malou novelu stavebního zákona schválila ve zrychleném řízení sněmovna. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný. To by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
2: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
0: Podporu měla novela taky u opozičních poslanců, teď ji projedná Senát. Velké obchody zítra zavřou. Ze zákona totiž nesmí na vybrané státní svátky otevřít prodejny nad 200 metrů čtverečních. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ale možná zavřou i menší prodejci. Zákazníci by si tak měli otevírací dobu dopředu ověřit a případně si nakoupit ještě dnes. Otevřené zůstanou benzinky, lékárny nebo obchody na letištích a nádražích. Kvůli konfliktu na Blízkém východě si část lidí vybírá bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. Je to i proto, že například z Prahy ještě nelétá stejný počet spojů do zemí Blízkého východu jako před únorovým útokem Spojených států na Irán. Poptávka se tak přesunula třeba do Maroka, Egypta a Spojených států nebo destinací jižní Evropy, říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
3: Největší nárůst zájmu sledujeme v rámci Evropy, zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
0: Podle mluvčí prodejce letenek Kiwi Daniely Chovancové jsou zatím lety po Evropě mírně levnější než loni. Ty do Asie zdražily minimálně o 10%. Výstava s názvem Přetnuté životy dnes začne na Krajském úřadě v Brně. Mapuje osudy židovské rodiny Majerových, která pocházela z Hodonínska. Deník Rut Majerové, jedné z obětí holokaustu, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO a představuje unikátní svědectví o životě Židů za druhé světové války. Na projektu spolupracoval Rakouský archiv odboje a Norské centrum pro studium holokaustu. Výstava bude k vidění do 12. června.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Děvyšov. Na kilometru 47 stojí dodávka ve stoupacím pruhu a vybočuje se. Jinak jsou dálnice aktuálně volně průjezdné bez větších komplikací. A opatrně taky v Ostravě na výjezdu z města směrem do Opavy po Rudné ulici. Za odbočkou na Klimkovice na kilometru 275 srazilo osobní auto Srnu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná vaše ráno na Dvojce s Vláďou Slezákem.
5: Hezké dobré ráno, 4 minuty po 5. Tak tedy dnes ve čtvrtek 7. května slaví svátek Stanislav. My tu pro vás máme Xindla X a Olgu Lounovou a Lásku v housce a také pohled do dnešních českých novin. Už za chvilku. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

To byl Xindl X a také Olga Lounová a Láska v housce ve vysílání dvojky. Ještě jednou hezké dobré ráno. Podíváme se do dnešních českých novin. Tak tedy svůj vozový park mění České dráhy k nepoznání. Letos už rozhodli o odchodu 4 typů, které v minulosti platili za vlajkové lodě pro mezinárodní dopravu. Jde o pestrou paletu. Jeden typ z konce 60. let, jeden z konce 70. a dva z 21. století. Místo toho se chce vedení společnosti soustředit na mnohem menší počet typů, ideálně zcela nových. Drahám zatím nepřekáží v nákupech ani skoro 100 miliardové zadlužení, píší Hospodářské noviny. Testem z cizích jazyků včera skončily letošní písemné státní maturitní zkoušky. Zájem o němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu byl mizivý. U většin jazyků se počty zájemců propadly na historické minimum. Dohromady se zkoušek z uvedených 4 jazyků účastnilo podle organizace CERMAT jenom 1257 z celkových 84 249 prvomaturantů. Drtivá většina, téměř 81%, si zvolila angličtinu, 18% matematiku. Vůbec nejmenší zájem byl o francouzštinu. Z ní letos maturuje pouze 53 studentů, píše Mladá fronta Dnes. No a jak už jsme zmínili ve zprávách, jen na čerpacích stanicích, nádražích nebo letištích, anebo v lékárnách a malých večerkách budou moci lidé zítra nakoupit. Svátek Dne vítězství připomínající výročí konce druhé světové války totiž spadá mezi ty, u nichž zákon zakazuje prodej obchodům s rozlohou nad 200 metrů čtverečních. Zavřené tak zůstanou supermarkety, hobbymarkety či prodejny s nábytkem. Standardně znovu otevřou až o víkendu. A to je téma dnešního Práva. Teď už pokračujeme se Stevie Wonderem. Hezké dobré ráno s dvojkou vám přejeme v 5 hodin a 10 minut.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přeháňky, během dne od západu místy přeháňky a ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Na severu a západě Čech bude kolem 15 stupňů Celsia. Posíláme další písničku, tentokrát od Erose Ramazzotti ve vysílání Dvojky. Dobré ráno vám všem.

0: To byla Lucie ve vysílání dvojky. Dobré ráno v 5.21. A teď historické události dnešního dne. Třeba v roce 1458 se konala korunovace Jiřího z Poděbrad za českého krále. Také proběhla stávka kočích tramvajové koňské dráhy. To bylo ale až v roce 1889. Teď rok 1955 na trhu se objevilo nové auto Škoda Spartak. No a Československý rozhlas zahájil vysílání na velmi krátkých vlnách VKV v roce 1959. Tehdy to bylo zkušební vysílání. No a premiéru měla i hra Suchého a Horníčka s hudbou Šlitra, Zuzana je sama doma v divadle Semafor. Bylo to v roce 1960 a například Valdemar Matuška poprvé zpíval To všechno vodne z čas. A teď už to bude Jaroslav Uhlíř a Severní vítr, klasika ve vlnách dvojky.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 17:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli se jednalo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večer. Dnes je Světový den hesel. Cílem je upozornit na to, aby uživatelé nepodceňovali zabezpečení svých internetových účtů. Často totiž používají slabá hesla nebo podobná hesla pro víc aplikací. Expert na kybernetickou bezpečnost Michal Špaček doporučuje nastavit si vícekrokové ověření, například pomocí SMS kódu. Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%. A to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o víc než 1 procentní bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulým měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti si ale země dosud nechávala. Večer začnou švédské hry, poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa v hokeji. Česká reprezentace má na úvod nejtěžšího soupeře, právě domácí, kteří zatím vyhráli všechny zápasy Eurohockey Tour. Utkání začne v 7 večer.
5: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
5: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem. Na Divišov na kilometru 47 stojí dodávka ve stoupacímu pruhu a vybočuje se. Opatrně na D1 i z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 332 stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní auto. Na místě jsou policisté. A silnice 33 z Jaroměře do Náchoda je neprůjezdná. Na novém obchvatu Jaroměře mezi koncem dálnice D11 a Českou Skalicí je těžká nehoda. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Na místě jsou hasiči, záchranáři a provoz je zastavený. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Vaše ráno na Dvojce s Vláďou Slezákem.
6: Hezké dobré ráno. Pod Santýnyho pastvou pro oči je zase skutečná pastva. Na svahy pod poutním chrámem na Zelené hoře se vrátilo stádo beranů. A proč tomu tak je, tak to si řekneme za chvilku v reportáži. Ve čtvrtek 7. května Stanislavům popřejeme všechno nej a děkujem, že si. Tak to bude skupina No Name ve vysílání Dvojky. Dobré ráno.
5: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: byla skupina No Name ve vysílání dvojky. Dneska je dobré ráno v 5:37. Na svahy pod poutním kostelem na Zelené hoře se vrátilo stádo beranů. Nestráží tam památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO, ale pracují jako živé svahové sekačky. Spasou totiž náletové trávy a křoviny. Pastva se tam vrátila v roce 2020 po 200 let. Teď měli ale beránci roční pauzu. Loni se na svahy nedostali kvůli riziku nákazy slintavkou a kulhavkou. A tady je reportáž.
1: Dozadu, máš ho za sebou. Lie down. Blíž.
2: Nevádí si stádo Milanda Ďurek se svojí border collie.
1: Come by. Lie down. Blíž. Lie down. Mají tendenci vlastně u člověka hledat ochranu. To je základ, že budově ten pes naháněl ty ovce. A ty už, když nevěděli, z který do který, tak šli k ovčákovi. Klasická práce spočívá v tom, že jde ovčák před ovcema a pes hlídá, aby ovce nešly od ovčáka.
2: Policejní technika, hodný zlý policajt.
1: No, skoro to tak je. Zůstaň.
2: Na pastvu pod Zelenou horou se berani vrací po roční pauze a je už na těch svazích znát, že tady chyběli.
1: Come by. Lie down.
3: My už jsme byli prakticky ve stavu, kdy jsme si říkali, jako teď už to stačí udržovat. A ten jeden rok, kdy tu nechodili, kdy se to vlastně jenom poseklo, tak už je vidět, že se nám tam začala zase zpátky šířit ta třtina. Jo? Tam vidíte prostě, jak vyskakujou ty vyšší trsy.
4: Pokud jsem dobře informován, tak to bude 20 beránků.
2: Uleví se radničním úředníkům, právě ti loni neuspěli, když tady suplovali berany. Vysvětluje starosta Martin Mrkos ze STANu.
4: Skutečně pro člověka v těchto podmínkách, v tom, jak ten kopec je strmý, tak je to opravdu náročné, takže ty živé sekačky v podobě oveček, respektive beránku, jsou ideální.
1: Jste koupil na boty?
2: No, chvilka nepozornosti a už mi to klouže, no. Podkostelní pastva je nutričně dost chudá, takže pastevec vybral specificky nejsilnější 4leté jedince. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno. Jaké počasí nás právě dnes čeká? Máme informace o tom, že bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu místy přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty tak ty vystoupí na 17 až 31 stupňů, na severu a západě Čech bude kolem 15 stupňů Celsia.

0: Posloucháte Dvojku. Další písnička za námi, před námi jeden rozlomený koláček štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 7. května roku 1840 se narodil významný ruský skladatel Petr Iljič Čajkovský. Každý zná určitě jeho hudbu k baletu Labutí jezero. No a to mi připomnělo, jak jsem se taky chtěla stát baletkou. Chodila jsem do baletu k věhlasné prima baleríně paní profesorce Aubrechtové. A docela obstojně jsem zvládla utyče baletní pozice. První, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Pak se ovšem nacvičoval přemet. Děvčátka dostala kolem pasu široký kožený pásek se dvěma uchy po stranách. A u žiněnky stály paní profesorka a její asistentka. Děvčátka s pasem se vždycky rozběhla, před žiněnkou se odrazila a paní profesorka s asistentkou každá ze své strany chytli ucho na tom pásku. A děvčátko tak ve vzduchu přidrželi. A děvčátko vytočilo přemet a dopadlo pěkně na nohy. Já jsem taky dostala ten pásek. Taky jsem se rozeběhla, taky jsem se odrazila. A všechny tři jsme udělali přemet.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A teď vám hezký den přeje taky Vláďa Slezák.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu. Prohry, které ho nasměrovali na vrchol.
2: Já jsem vůbec neuměl prohrávat.
1: I klid, který přináší vítězství.
3: Ta síla vůle, kterou on v sobě má, ho žene kupředu.
1: Premiéra filmového dokumentárního portrétu.
2: Jsou i důležitější věci, než jenom bejt na žíněnce a práce.
1: Jemný rvák.
4: Mnohonásobně přesahuje hranice juda.
1: V sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Bylo 6 hodin.
6: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Děti by měly být na nástup do základní školy připravené i tím, jak zvládají emoce a vztahy. Mají s tím pomoct nové metodiky. Kvůli suchu varují vodárny před napuštěním bazénu z vodovodu a radnice zakazují zalévání pitnou vodou. Počasí většinou bude oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 21 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Senátoři odmítli sněmovní návrh na snížení záloh pro živnostníky. Znovu se jim proto budou zabývat poslanci. Koalice chce návrhem snížit sociální odvody pro OSVČ řádově o stovky korun měsíčně. Podle většiny senátorů by ale změna mohla vést v budoucnu k možným výpadkům příjmů důchodového systému. Nové materiály, metodika a hry mají dětem ve školkách pomoct k lepšímu zvládání emocí. Připravila je a pilotně ověřila organizace SOFA. Dětem pomůžou v komunikaci, vztazích i celkovém fungování v kolektivu. To se má pozitivně projevit i při nástupu do škol. Podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu jsou na novém přístupu založené i vzdělávací plány pro vzdělávání ve školkách.
7: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte. Protože zase tím poznají, že jestliže toto budou mít děti zvládnuté, tak potom krásně navážou těmi kognitivními věcmi, tedy to, aby získávali nové poznatky, nové dovednosti.
5: Vodárny varují před napouštěním bazénů z veřejné vodovodní sítě. Hrozí totiž snížení tlaku v potrubí, nedostatek vody a její zakalení. Kvůli extrémnímu suchu vydal například Sedlec Prčice s okamžitou platností zákaz zalévání a napouštění bazénů. Město je závislé na vlastních vrtech, ve kterých hladina vody klesá. Zákaz se vydala radnice podle starostky Miroslavy Jeřábkové z hnutí STAN o 2 týdny dřív než loni.
8: No, ono hlavně přišlo letos dřív to sucho, že právě nepršelo vůbec, takže ta situace je to prostě vyschlý a máme obavy z toho, ne, že by nám klesala úplně voda ve studnách, ale kdyby někdo začal napouštět bazény, tak může přijít potom kolaps, že?
5: Majitelé podniků v městské památkové zóně ve Slavkově u Brna postupně upravují venkovní vzhled svých provozoven. Přimělo je k tomu vedení města, které se snaží kultivovat veřejný prostor v historickém centru. Pravidla pro vzhled restauračních zahrádek nebo vývěsních štítů vydá radnice v manuálu, který připravuje ve spolupráci s městským architektem a památkáři. Podnikatelům taky nabízí pomoc s úpravami, říká lidovecká místostarostka Marie Jedličková.
9: My jsme jim nabídli konzultace zdarma s městským architektem a s památkovou péči. Nabídli jsme jim i možnost finančního příspěvku na to, když budou muset zainvestovat do svých předzahrádek. Drobné změny se udělaly. Kromě jednoho případu už všichni mají kladné vyjádření památkářů.
5: Dotaci na úpravu vzhledu provozovny nabízí podnikatelům i Severočeský most. Za poslední 2 roky ale přišly jen jednotky žádostí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
5: Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
6: Doprava.
5: Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 23. kilometru je v pravém pruhu na vozovce pneumatika. Na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda se mezi odbočkami na Dolany a Velký Třebešov odklízejí následky nehody. Silnice je uzavřená. Náhradní trasa vede po staré silnici přes Svinišťany. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Kolína dejte pozor za Rožňákem na vozovce. Tam leží sražená srnka. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, startuje ranní dvojka.
6: Startuje ranní dvojka.
10: Krásný dobrý den, dnes je čtvrtek 7. května, 6 hodin 4 minuty. V našem studiu sedí stále ještě bilhající Regina, které ale nic není.
11: Dobré ráno, mám na to razítko, nic mi není, takže už mě nemusíš nikam posílat.
10: Dobře, Jakub má v ruce banán, všechno je v pořádku, no tak to je banán.
12: No je to
11: já mám lepší,
12: tvoj chudáček.
11: Ale tak se podívej, to si, já ti dám ze svýho.
10: Já vám přines tak hezký banán.
12: Ty jsi jel autem?
11: Ano.
12: Krásný,
10: ale stala se včera jedna velmi důležitá věc, milí posluchači, a s tou se, nebo jak bych to řekl, s tou informací se rádi podělíme. Regina Květoňová přišla do ambulance, nebo jak bych to řekl, do toho příjmu Vinohradské nemocnice s tou bolavou nohou. A tam se ozvalo toto. Prosím.
11: Co jsem říkala, já mám říct?
10: Ne, co říkala ta dáma?
11: No já jsem totiž začala větu, protože jsem neviděla, jestli jsem na správném vůbec pracovišti, tak jsem lehce popsala svůj problém a paní, která to poslouchala se skloněnou hlavou, ke mně zvedla oči a říkala, ale já už jsem to všechno slyšela z vysílání. No tak pojďte.
10: To je hezký.
11: A já bych chtěla, Jakoubku, můj milej, poprosit, jestli by dnešním špeku mohlo být jiné slovo než problém. Protože když to včera začalo problémem, tak tím se to celé nevyřešilo. Protože po tom dlouhém čekání ještě na další kontrolu v nemocnici jsem se dobelhala k autu a tam bylo úplně vyfouklé kolo. Takže ještě takový jeden hodný pár mi měnil rezervu, já jsem jela do pneu servisu, přijela jsem domů v 6 večer a vypila jsem skoro celou lahev vína.
12: No to mi Regi ještě volala a říkala, protože Daliborovi se nemohla dovolat, ten spinkal. Říkala, prosím tě, tak já půjdu teda na tu pumpu, koupím ten sprej, nebo já tam pojedu tramvají. Jo, nepojedu, oni jsou vytrhaný kolem.
11: Ne, žádný problém,
12: to
11: prosím.
12: Tak neboj, dneska tam... Počkej, ale...
10: Dnes je úplně jiný den.
12: Ten špek nemůže být jako symboličtější.
10: Ne, tak jo, paráda. Začínáme.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 10 minut po včerejším problému. Dnes má Jakub Kaloč připravené prý slovo, které s tím zdánlivě souvisí.
2: Ano. Já myslím, že si nemusíte nic psát. Jo. Jenom se zavřete klidně oči, poslouchejte a nechte se unášet vlastní fantazií a nějakou představivostí, logikou. Jo. Buď ruka, nebo prout, nebo nohy.
3: Ale ruka jenom jedna, nohy tři.
2: Kilometry neřeším. Tankování taky ne. Ale dokážu vysát energii celé rodině. Se šňůrou nebo bez. Po dráze, po pískovišti, po stole, po koberci, po zábradlí, po zítce, po stěnách, po schodech, to radši ne. V noci čekám na bosé chodidlo. Korba, maják, kombík, sedan, kabrio.
3: To je
2: přes překážky lítám, když mě držíte.
3: To když malý autíčka, co si s nima kluci hrávali?
2: Bez oprávnění.
3: Co dělá, ne? A to má jedno slovo?
1: Teď já vůbec nevím, co říká. Prostě.
2: Tak já to ještě zopakuju, jo.
1: No.
2: Buď ruka, nebo prout, nebo nohy.
3: Prout?
2: Mm-hmm.
3: Prout čeho?
2: Kilometry neřeším, tankování taky ne, ale dokážu vysát energii celé rodině. Se šňůrou nebo bez, po dráze, po pískovišti, po stole, po koberci, po zábradlí, po zítce, po stěnách, po schodech.
1: Po zítří.
2: Po schodech radši ne. V noci čekám na bosé chodidlo.
1: Po schodech radši ne. To znamená něco jako třeba něco teče pozdě.
3: No ten prout tam, vidíš, to je pravda.
2: Korba, maják, kombík, sedan, kabrio. Přes překážky lítám, když mě držíte. Bez oprávnění.
1: Prostě tě mohl bys trošku líp vyslovovat, já tě vůbec nerozumím.
2: Bez oprávnění.
1: Bez oprávnění.
3: Prosím tě, ale se šňůrkou nebo co?
2: Ano, se šňůrou nebo bez.
1: A co má společného maják, korba, kombík, sedan?
3: S proudem a se šňůrou.
1: To je někde mezi autama a nějakou kapalinou.
3: Jo.
2: Eva napsala, chtěla jsem být první, ale asi špatně. Vedení to není, ale vést mě můžete, ano. Tak.
3: A máš nějaký jako tvar opakující se? Ne.
2: Mm-mm.
3: Takže
2: já mám jasně daný tvar. Takže těch tvarů může být jako mnohem víc, i barev může být mnohem víc. A vždycky to je jako docela jízda.
3: Mm-hmm. Na čtyři slabiky nejsi.
2: Mm-mm. Na tři.
3: Takže auto, dráha nejsi.
2: Ale už to tam lítá, takže já se asi odmlčím.
1: Dvojka zavináč rozhlas.cz, nejseš náhodou turbo?
2: To můžeš být taky. Když se dobře nasnídá,
1: tak to je turbo. Já tak to teda jdem přemýšlet, já zatím...
2: Jo, tu akceleraci můžeš mít obrovskou.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 18 minut, dvojka zavináč rozhlas.cz se prý plní správnými odpověďmi, jak říkal Jakub, protože ten má jediný právo se tam podívat. Mm-hmm. Regina prý je někde velmi blízko a já jsem dál a hloub. Nemohu přijít věci na kloup.
2: Ale přijdeš.
3: Maruška z Berouna napsala, že je to bicykl. Marušku, ještě to zkuste. Tak, buď ruka, nebo prout, nebo nohy. Což by mohlo odpovídat kolu jízdnímu, elektrokolu, anebo šlapacímu, ale co ta ruka, že? Kilometry neřeším, tankování taky ne, ale dokážu vysát energii celé rodině. Se šňůrou nebo bez? Po dráze, po pískovišti, po stole, po koberci, po zábradlí, po zítce, po stěnách, po schodech raději ne. V noci čekám na bosé chodidlo, korba, maják, kombík, sedan, kabrio. Přes překážky lítám, když mě držíte. Bez oprávnění, garáž, v krabici. No a mě osobně se ten park rozšiřuje díky srdečným posluchačům.
2: Víš, co s tou bosou nohou v noci? To je teda taky zrada s kostičkou lega.
3: Ano, přesně tak. To je obrovská zrada.
2: To nebo na to nechceš šlápnout. Mm. To není opravdu nic horšího, než tohle nohou najít v noci na podlaze. To neznáš?
3: Znám. No. Můžem, že takhle to znám. Na tomhle špeku ujedeš i, pokud je pevnější.
2: To nevím, co je horší.
3: To víš. No. Regi, Dalibore, Kubo, dnešním špekem je rychlost. No, tu můžete určit vy. Respektive, my jsme ji určovali jako děti.
2: Jo. A dělali jsme u toho
3: Takhle.
2: Já jsem byla jenom brmbrm.
3: Tak záleží, jestli jsi měla v ruce traktor.
1: Já jsem jezdil autobusem, já jsem ještě otvíral.
3: No tak, ty jsi byl teda vymakaný.
1: Končete výstup pro nás.
3: Autobus byl drahej. Měl Fiata. To, co jsi měl za motor v tom autobusu? Taky osmiválec.
2: To dělal takhle Josef Polášek, takovou krásnou etídu s trolejbusem, který jede z Otrokovic do Zlína.
1: No.
2: Tam jsou ty dlouhý a otvírají postupně všechny ty dveře.
3: Tomáš napsal, zdravím ty dva i toho třetího. Dnešním špekem by mohl být... Aha, dobře. Tak to...
2: Má to dobře.
3: Má to dobře.
2: No, tak skvěle.
1: Tak to využijem.
3: Napsal i Angličák.
1: Tak to přečti.
2: No tohle je to slovo, co jsem...
1: Angličák.
2: Jo.
1: Ale ty nejsi Angličák.
3: Je to obecné slovo pro...
1: Autíčko.
3: Ano. Autíčko. Pro model autíčka. Jezdící. Tak buď ruka, nebo prout, nebo nohy. Tak buď to byla autíčka na baterie... Mm-hmm. Nebo šlapací autíčko,
1: ano.
3: Ten Moskvič, Moskal jsme mu říkali.
2: Vidíš, a to já jsem si myslela, že já už jsem se viděla klečet na koberci, že vlastně jednu ruku potřebuješ a dvě kolena.
3: Jo.
2: Takhle ty nohy.
3: No, tankovat nepotřebuju, kilometry neřeším, ale dokážu vysát energii celé rodině, když si to dítě hraje celý den s autíčkem, jezdí po kuchyni a tak dále. Myslím si, že může rodinu trošičku štvát. Se šňůrou nebo bez, tak to je zase tahací autíčko.
2: Jo, takhle tahací.
3: A teď, když ho máte v ruce, tak co? Tak po dráze, mohli jste si vyrobit nějakou dráhu, jezdit si po pískovišti, že?
1: Bylo tahací, přece se říkalo, to si ještě tahal kačera.
3: Přesně tak.
1: Někteří měli tahací autíčko, a někteří...
2: Tatrovku.
1: Tatrovku. Tatrovka, jasně.
2: To se takhle tyhle tahat.
3: To byla ta korba, nebo kombík, nebo sedan, nebo kabrio. Samozřejmě těch modelů bylo víc.
1: A proč?
3: Nebo maják, že jo, policejní auto.
1: Jo, takhle, tak já maják byl, já byl u moře, tam jsem byl úplně ztracený.
3: Aha.
1: Jo, maják.
3: Jo.
1: Aha, maják.
3: Garáž v krabici.
1: A to jsem měl Warburka, policejního Warburka na dálkový ovládání s majákem, který
3: policejní blikal. Warburg, nemůžu nikdy nikoho dohnat, ne?
1: V něm, v NDR, ano.
3: Jo, takhle. Myslíš kolem jdoucí.
1: Myslím, že v NDR policejní Warburg honil trabanty, tak to je...
2: A kluci, proč se říká teda těm malým autíčkům angličácky?
1: Protože to je...
3: To se postarali...
1: To vlastně firma Matchbox,
2: která...
3: Udělal kvalitní kovový.
1: No, kvalitní modely. Kovový a to vlastně primárně ano. Bylo braný, jakože to je z Anglie, což je pravda.
3: A nesehnatelný tehdy za našeho mládí.
1: No, kdo měl
3: fakt velmi cený. Věc.
1: Kdo měl Matchbox?
3: To teda jo.
1: Já to mám i s krabičkou ještě, že jo? Protože to se nemohl.
3: Já měl doma Matchbox.
1: Ano, Matchbox.
2: A s tím si mohl i někdo hrát, když to měl takhle v krabičce?
1: Já jsem si s tím mohl hrát.
2: Ještě loni.
1: Já si s tím hraju pořád.
3: Ale to byla autička, která měla i odpružení, pamatuješ? No, všechno. Je to na těch osičkách, tak a jako pružila.
1: A jak jsme si to nosili do školy, tak komu to víc skákalo, tak byl jako větší frajer.
3: Že jo?
1: Dělali no. Jsme... Jo, protože to vemeš to za ty zadní kola.
3: Ano, ano,
1: zvedneš,
3: ano, ano.
1: A když to poskakovalo, ano. Tak to bylo...
3: Jo,
2: to je zpomatu, dveře třeba. Takový to, když to jako natáhneš dozadu a jede to, to je setrvačník, nebo jak se to jmenuje? Ne? Že to víš,
3: no,
2: jako...
3: No, na pružinku.
2: Dokud to necvakne a pak to jede.
1: Setrvák, ano, tam je takovej, tam byl vlastně, je to na principu setrvačníku, no.
3: Jako naše vysílání, to je prostě.
1: Ale to se u nás vyrábělo trošku jiným způsobem, protože to, co myslíš ty, tam je vlastně jenom péro. Aha. Když to tady ten setrvačník, to se takzvaně natáhlo, najezdilo,
2: no.
1: Ano. A pak se to pustila a ten setrvačník, to velké železné kolo, ano. Uvnitř, to byl najednou pohon.
3: Se postaralo o tu jasně. Kinetiku pak.
1: A to se muselo takzvaně rozjezdit.
3: No ano, správně. No a máme retro.
1: Máme retro.
3: A já tam mám, já jsem dostal možná tohle natahovací autíčko, ne? Od někoho z posluchačů. Myslím, že tam mám
1: ho vystavený, věď, je tam.
3: V regálu.
1: No je to, není to ten double decker, ten bus, myslím.
3: Jo, ten bus, dobře si to pamatuješ.
1: Ano, to si dostal ode mě.
2: Si budeme posílat autíčka.
3: Promiň.
2: No to bude hezký.
1: Jo, přitáhneme, no. Auto, na setr, auto na setrvák. Dobrý, Jakube. Regi, ať je noha v pořádku, hezký víkend. No. Jirka, výběr z Hroznů 61.
2: Děkuju.
1: No, setrvák.
3: Po dnešním špeku krásně ujel lupič Marv ve filmu Sám doma. Jo, on tam pod to okno nastražil přeci jednak vánoční ozdoby, které rozbil, tak jo, aby si pořezal hranátu a pak teda nohu. A pak ujel na tom autíčku.
1: Na tom autíčku.
2: Jo, to je pravda. A napsal taky Michal, autíčko, Angličák, můj první byl Fiat Ritmo. Tak pěkně v rytmu vyparkovat z lůžek. To je vzkaz asi pro vás, kteří ještě hájáte.
1: Fiat Ritmo měl, jo.
3: Já měl 127, myslím.
1: No, byla, no, ale Fiat Ritmo. To má jaký zvláštní tvar. Jak jsme znali všechna ta jména, že jo?
3: Typo.
1: No, Typo, jasně. Uno. No, ale Ritmo, to byla nádhera. Bosá noha... Všem rodičům evokuje to Lego, to je, no. To je sichr.
3: Můžu ještě jenom, a pak přišel na řadu co? Fiat Breve.
1: No, Breve.
3: To byl sporták nějaký, ne?
1: Ne. To bylo takový zvláštní kulatý, totiž bylo Bráva a Bravo.
3: Tak aha.
1: Každý
3: tak
1: bylo trošku letu. Jiný a mělo takový tři podlouhý světla
2: jo,
1: na konci.
2: Jo, vzadu, jo,
1: ano.
2: Jo.
1: A všichni říkali, že ta stará italská nádherná designová škola šla úplně jinam. Mm-hmm. To se úplně změnilo.
2: To nebylo moc hezký, no.
1: To se moc nějak jako nepovedlo. Ale nevím, jestli se to potom vyrábělo nějak dlouho, to nevím. Počkejte, strašně tady si povídáme o autíčkách a nedíváme se do mailu a už jsou tady zprávy. Musíme frčet.
2: To je situace.
1: To je situace. Tak to bylo autíčko.
2: Petr ještě píše taky na klíček.
1: No jasně.
2: To se taky bývalo, to je pravda.
1: No, na klíček.
2: Taky klíčky, jaký musíš mít i dneska?
1: No.
2: Ale auto vlastně
1: na klíček, no, už nemusíš. Auto na klíček bylo takový synonymum takového pekáče, se vždycky říkalo, až na klíček, ne? Dobrý, 6.26, za chvilku jsme zpátky.

0: Meteor
1: na dvojce.
2: Kdy odstartují do vesmíru robonauti? Měli dinosauři choboty a budeme transplantovat lidem prasečí orgány?
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Papež Lev XIV. Dnes přijme ve Vatikánu amerického ministra zahraničí Marka Rubia. Podle Washingtonu má cesta posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. Americký prezident Donald Trump za poslední měsíc několikrát slovně zaútočil na papeže. Obvinil ho z toho, že je příliš schovývavý ke zločincům a přeje si, aby Irán získal jaderné zbraně. To ale papež, který pochází ze Spojených států, nikdy neřekl a jen vyzýval k ukončení konfliktu na Blízkém východě, aby netrpěli obyčejní lidé. Zítra na státní svátek musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu možná zavřou i menší obchody. Před nákupem by si tak zákazníci měli otevírací dobu v konkrétním obchodě ověřit. Otevřené můžou zůstat čerpací stanice, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Výsledky externího auditu v nemocnici na Františku v Praze budou v podvečer řešit na mimořádném jednání zastupitele Prahy 1. Šetření zadala městská část v lednu po rezignaci bývalého ředitele zařízení Davida Erharta, kterého obvinila část zaměstnanců z bossingu a zneužívání funkce ve svůj prospěch. To bývalý ředitel odmítá. Organizace Postbellum dnes ve Svatavě na Sokolovsku otevře novou interaktivní expozici o ženském koncentračním táboře. Připravila ji k 81. výročí osvobození tábora americkou armádou. Návštěvníkům připomene příběhy některých žen, které nacisté ve Svatavě věznili. Program pak ukončí divadelní představení Madame M. Vypráví příběh Margaret Michelin ze slavného rodu Michelinů. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané budou trofej obhajovat 30. května na stadionu v Budapešti proti londýnskému Arsenalu.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před sjezdem na Popůvky hlásíte silný provoz. Zpomaluje se na kilometru 181, zastavují hlavně kamiony. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy zpozorněte za sjezdem na Benátky nad Jezerou. Tam leží na vozovce na 23. kilometru v pravém pruhu kus pneumatiky. Na D35C ve směru z Mohelnice do Olomouce opatrně za sjezdem na náměšť na Hané na kilometru 250. zastavil kamion a na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda mezi odbočkami na Dolany a Velký Třebešov stále odklízejí následky nehody a silnice je i nadále zavřená. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a pokračuje ranní dvojka.
4: V ranním špeku ranní dvojka společně s vámi, milí posluchači, hledala slovo autíčko a napsal Jarda 73 a prosím, dobře poslouchejte. Zdravím do studia. Já jsem měl šlapací auto. Byl to modrý žigulík. Svítil, troubil. A byl na rozdíl od plastového Moskviče železný.
5: Tyjo.
4: Měl železnýho žigulíka.
6: Já si pamatuju zeleného Moskviče. Tam jeden soused od nás na posídlišti s ním jezdil šlapací autíčko. Já jsem ho strašně záviděl.
4: A já jsem si teď vzpomněl, že když jsem... To bylo jedno z prvních slov, že jo, na jazykové škole ruština byla, že jo. A když jsem se dozvěděl, co to je Moskvič, že jsem se strašně smál, protože soused Sokolově na Šenvertě měl Moskviče. A já jsem řekl, jo, Moskvič, Moskal, Moskvič, jsme tomu říkali, že jo. Ale Moskvič je, víte, kdo je Moskvič?
5: To je Moskvan, no, ne?
4: To je Moskvan. To je obyvatel Moskvy. Jsem si říkal, to je tak zvláštní název. Jakože, čím jezdíš? Rychnovanem.
5: Pražákem.
4: Brňanem.
5: Je hezoučký.
6: Tomáš, posluchač, nám poslal autíčko, říkal, když jsem ho viděl, tak jsem ho musel mít. Totiž ta kola

0: Jo, to bylo dobrý.
1: No naučíka se jezdilo, naučíka.
2: Plotínek.
1: Míša z Prahy, dobrý den, trojko. Na špek jsem sice nepřišla, ale musím se s vámi podělit o historku z manželova dětství. Jako všichni kluci také sbíral angličáky a aby měl v pokoji pořádek, tak mu na ně maminka ušila garáž.
0: Je to hezký.
1: Což byl vlastně látkový kapsář a ty kapsy byly tak velké, že autíčka nebyla vidět.
0: To je dobrý.
1: Velké zklamání, ale v pokoji nebyl žádný prach.
2: To je dobrý, že ti...
3: Libore, podívej se, 631 Karel ano. Poslal i fotografie. Dobrý den, v Týništi nad Orlicí má pan Pařízek, dle mě, největší sbírku angličáků u nás, zhruba 9000 kusů a vyfotil tam angličáky ve vitrínách úhledně srovnané. To je nádhera, tam bychom mohli zajet.
1: No tam zajedem.
3: To je co?
1: Musíme vidět, to je krásný. No budeme tam odsaď vysílat. Pařízkem. Bude to anglické ráno.
3: No.
1: Nevím teda o čem, ale... Protože v rádiu ukazovat autíčka není úplně ideální, ale to nevadí. Je to krásný, fakt děkujem.
0: A máme tady takový jeden krátký e-mail s vyznáním. Toto je můj první ranní pokus. Miluju vás. Je to angličák, autíčko na hraní, krásný den, Josefčík.
1: Josefčík.
0: Josefčík, je to zkratka, nebo taková složenina jména Josef Ševčík.
1: Takže je to Josefčík.
0: Josefčík.
1: To je dobrý.
3: Napsala P. Nevím, možná Petra, možná Pavla. My si s manželem cestou na letiště myslíme, že se jedná o dětské autíčko, čili angličák. Zdravíme na dvojku. Tak to děkujeme a šťastný let.
1: Šťastný let. Přeji vám pěkný skoro víkendíček a ten špek je ještě větší problém než včera. Ale nakonec si myslím, že to je rotoped. A nebo autíčko na setrvák. No, tak na rotopedu je taky setrvačník, že jo?
0: Napsal Libor z Chrlic, jestli jsou to ty brněnské, tak zdravím. Užijte si víkend, zkoušel tady vedení, ale pobavil mě, napsal Regi, ať si dá aj do druhé, aby nekulhala.
1: Jo.
0: Vidíte, tohle řešení toho problému mě nenapadlo.
1: Markéta se ptá, jestli by to mohl být vysavač. Je pravda, že já jsem na vysavači jednou jezdil, taky jsem, protože to vrčelo. Jsem měl takový ten podlouhlý.
0: Jo.
1: A já jsem si představoval, že na mě jedu na motorce.
0: Já jsem na tom sedávala, protože to hřálo.
3: Tak to mě drží dodnes.
0: Z toho foukalo takový teplý a pak se ulomilo kolečko a už jsem to měla zakázaný.
1: Aha, se ulomilo kolečko.
0: No.
1: Ty jsi sedávala na vysavači, protože to bylo teplý.
0: Jo, to hezky foukalo, mě byla furt zima.
1: Milí posluchači, myslím, že se o nás dozvídáte věci, které ani sami o sobě ještě nevíme.
3: A měla jste pláčky? To bude nějaké autíčko na dálkové ovládání, co si s tím pak hrají tatínci místo dětí?
1: Přesně.
3: Nebo na setrvák, píše Lenka z Moravského Berouna.
0: Každého, kdo někdy celý den uklízel a nutil k úklidu své ratolesti a pak si večer šlápnul na autíčko, musí napadnout hromada typů autíček rozsypaných po bytě. Hezký den, Václav.
1: Takhle to je, takhle to je. Ale já jsem si je srovnával vždycky za tu skleněnou vitrínu.
0: No, já jsem to srovnávala podle barev. Tak chlapci, a teď budeme rovnat červená vedle sebe. Teď modrá, teď zelená.
3: Já jsem ta dvě nesrovnával.
1: A ty si je takhle zároveň učila barvy, viď?
0: No vlastně jo, vidíš.
1: A bylo to loni, předpokládám.
0: Ne, letos.
1: No tak jedeme dál. Přátelé, dáme si Darinku Rolincovou. Někdy má ráno zvlášť. To byla opravdu ještě Darinka v té době.

0: 6.41, taková rychlá dvouminutová písnička Darinky Rolincové. Ještě nám také přeje a vám všem, milí posluchači, pěkný den. Zase autobusující autobusák Standa. A myslím, že dvojčičko, myslím, že dnes byla první paní Regina, aniž by si to uvědomila. Protože ty jsi řekla Angličák, že jo?
1: Ne, já jsem řekla autíčko na hraní.
2: Aha, autíčko na hraní pro děti, ano. Mm-hmm.
1: Ale nešlo mi to do jednoho slova a ono to bylo to jedno slovo, to první. Ale
2: tady pod stolem mával na Regi.
0: Ale já jsem...
2: já vím.
0: Ale mě si nenapověděla. Mě ten maják normálně uhnul.
2: To je dobře.
0: Furt něco po stěně, pak jsem říkal nějaké, že něco bude stejkat nějaký pot, nebo nějaká rosa, víš, jak se rosí, pak jsem říkal maják, jasně, voda, moře, ty jsi říkal autíčko na hraní, to vůbec nenapadlo, ten maják, jako no, to vůbec
2: nenapadlo.
0: Ale je tady hodně autíček na dálková ovládání, třeba Janina z Kutné Hory toho času ještě v posteli, ročník 1958, tak si užívejte ještě postel.
2: A Aneta ročník 85 nám připomněla, nevím, jestli už to zaznělo, ale Krteček a autíčko.
0: Krteček a autíčko.
1: To je pravda.
0: To bylo taky hezký.
1: Napsala Olga, dobré ráno, trojko, dvojko. Jakube, že byste si rád hrál s autíčky, modely aut, takže jste jezdil po všem možném. Asi i po schodech. Měli jsme doma jak s kabelem, tak jen naruční pohon a syn s ním taky jezdil všude. A jestli to není autíčko, tak nevá představa, je to docela humorná.
2: No jezdil, protože ale jezdil jsem si autíčkem z autodráhy, které bylo teda původně určeno na jízdu po autodráze, akorát já jsem dostal nulu. Nevím, jestli tím něco naši rodičové sdělovali mě, ale...
0: Myslím, že jo.
2: A ta nula mě nebavila. Protože ostatní kamarádi měli většinou osmičky, nebo vy jste si poskládali prostě, já nevím, 3 kilometry dráhy. Já měl nulu.
0: No, když
2: koukáte 5 minut.
0: Jo, ty jsi měl nulu, po nule, ten oval. To byly 2 nebo 3 rovinky.
2: A naklopené zatáčky. No. A to mě nebavilo, takže jsem si ho vyndal vedle. Předělal jsem si ho trošku, jsem si ho upravil. Dal jsem tam 9V baterii a jezdil jsem si tak jako různě. No. Ale bylo neovladatelné vlastně.
0: To si myslím.
1: Ale víte, co jsem si ještě taky vzpomněla, že jak mi to nedošlo a jako matka dvou synů jsem na to přicházela až postupně, že jak si pořád hráli na kolínkách s těma autíčkama, že měli vždycky jako ty díry na těch tepláčkách, na těch kolínkách.
0: Jo,
1: takže jsem pak našla nějakou firmu, která normálně šila tepláky, které měly už rovnou jako dvojitý kolena. Víš, že tam byly takové jako záplaty, takže mohli, vydrželi díl pak. To jejich hraní.
2: Jste byli napřed, prostě. Já tam měl nažehlené berušky. Že?
0: Já měl odřený kolena. Filip Lauber, Rekobau, nám napsal také, že to je autíčko, že má různé tvary, může mít maják, to je pravda. Po schodech radši na tu šňůrku.
2: No.
0: To bylo dobové dálkové ovládání, než bylo to bovdenové, že jo?
2: Ano.
0: Na dvě...
2: S tím volantem.
0: No, s volantem a baterky, které prostě nevydržely nic, že jo? I když byly velký ty buřty.
2: Buď to buřty, anebo já jsem měl i na plochou baterii.
0: Na plochou taky.
2: 4,5V, že jo?
0: To byla, myslím, Tatrovka. Jo. Ta 815. Aha, aha.
1: Ale to, když si chtěl, aby to autíčko jelo rychle, tak si musel utíkat, ne? Zatím.
0: To ne.
1: Aby to, ne, abyste jako ta šňůra dosáhla.
0: No, to ne, to mělo jenom jednu rychlost, to nejelo rychle.
1: Jo, to jelo nebo nejelo.
2: On chvíli ten motorek fungoval i na 9V, ten, co byl původně na 4,5V. Bylo to autíčko rychlejší, ale asi jenom 2 minuty.
0: No,
2: pak se spálil.
0: Pak se spálil ten motor. Vidím, že jsme experimentovali stejnými věcmi. Autíčko na ovládání vstáváme dnes s dětmi dřív. Syn jede na výlet a tohle je skvělá raní mentální rozcvička. Mrazíci z Litovle.
2: Mrazíci,
0: protože napsala Petra Mrázová.
1: Je takhle to hezký.
0: No jo, mentální rozcvička. Tak o to nám šlo. No paráda.
1: Tak já dnes nic, ale manžel napovídá, že je to autíčko. Lenka a Vlastík z Kopřivnice. To jsou taky hezký autíčka.
0: V Kopřivnici? No to je. Tam to všechno vzniklo.
2: No,
0: v podstatě. Martina 1975, dobré ráno. Téměř před 20 lety, když byla dcera malá, objevil manžel v jedné zahradě v sousedství v zarostlém rohu malého šlapacího moskviče. Od souseda ho vyškemral a udělal z něj krásné vozítko pro dceru. Bylo červené, svítilo, troubilo. Stejně
1: hezký.
0: Jako krtečkovo vozítko.
1: Hezky. To bych chtěla
0: milovala.
1: Taky.
3: To já bych chtěl. Že?
1: Tam ty ale v tom neříkujeme.
2: Ty šlapky dvě takový. No jasně, jsem miloval. Škoda, jsem se v něm nesmes nikdy.
0: Tak my se teď na chviličku, milí posluchači, připojíme tady na Junior. Tak jo, jedeme dál, za chviličku náš pravidelný host.

0: Hezké dobré jitro. Chtěla bych vědět, když je pan profesor Doudleba i právníkem zvířat. Právníkem zvířat. Jak jednat s mým nadřízeným, který mi odmítá napsat domácí ošetřování, abych se mohla starat o nemocné morče? Děkuji, vaše posluchačka Hlodava. Pane profesore, dobrý den, je to velmi tedy jako podivný dotaz, ale jestli by se s tím nějak poperete?
1: No, ono tomu není tak dlouho. Ano, zastupují zvířátka, co jsem zastupoval konkrétně bobra. Manželé při rozvodu se soudili o dítě a o psa. No a dítě nechtěl do péče ani jeden, psa žádali oba, no a na bobra si nikdo z párů nevzpomněl. Takže mně se nakonec podařilo dostát jeho práv a bývalí manželé mají střídavou péči. Týden ho hlídá pán a 2 měsíce já.
0: A kdy,
1: se nedovolal.
0: A co dělat, když jde malý bobr spát?
1: No tak nic, vezmete si knížku a čtete si, ale musíte hlídat, jestli pravidelně dýchá, ono to není sranda, že jo, aby třeba zoubkama nepoškodil nábytek a tak, když by se převaloval. No ale podobné případy se stávají docela často a často zvěř opravdu zastupuji já, protože moc úspěšných právníků, kteří by zastupovali němé tváře, po světě nechodí. Je pravda, že se se zvířaty špatně komunikuje. Takže tam to chce mít opravdu jako přístup velmi odborný, ale musíme uznat, že zvířata ty city a pocity mají jako lidé, jo? Takže bychom k ním měli, nebo měli bychom to brát v potaz rozhodně. Jsou tu však i další otázky, které zatím zůstávají otevřené. Mají zvířata právo na vlastního pána, případně na rozhodnutí, kdo by jim měl být? A ona vlastně ta otázka během toho soudního líčení pak přestává být zábavná. Tam už je to docela vážná věc. V některých ohledech se postavení zvířete blíží opravdu postavení dítěte, protože experti a spolu se mnou tvrdíme vlastně, že třeba pes má IQ zhruba 2letého batolete, takže o něco méně než já. No a v případech rozvodu páníčku je častá střídavá péče o zvíře a u soudu už se projednávají žaloby na citové trýznění ze strany majitelů i na to snížení společenského uplatnění, jež zvířata postihne třeba po nepovedeném veterinárním zákroku. Já mám vlastní zkušenost, Marunku jsem také musel dlouho přesvědčovat, že po nepovedeném zákroku i přesto mohu být prospěšným jinak. Takže vidíte, že to jde. Tak s těmi zvířaty bych nakládal podobně. Já jsem uspořádal docela zajímavé referendum. Lidé při něm hlasovali, zda by všechna zvířata měla mít své vlastní zvířecí právníky. Dopadlo to skvěle, 90% z těch 3 lidí řeklo, že ano. No, v poslední době jsem se proslavil také procesem, ve kterém jsem žaloval jednoho rybáře, to je docela zajímavé. To byl muž, který ulovil 10-kilovou štiku a do novin se neprozíravě pochlubil, že s ní musel 10 minut bojovat. A tak jsem ho zažaloval pro týrání zvířat. U soudu jsem argumentoval velmi sugestivně, protože zaseknout háček do tlamičky štičky není jako lechtat slona nebo hladit kočku proti srsti. Jo, to je vážnější. Je to vlastně jako zaseknout háček do tlamičky štěněte a pak s ním 10 minut krutě cloumat. To není nic hezkého.
2: Pane profesore, jak se lechtá slon?
1: Musíte ze spoda hodně.
0: Takhle, já
1: tam myslím, má jemnější kůžičku.
0: Já si myslím, že hlavně slon se lechtá jenom jednou.
1: Samozřejmě musíte dávat pozor.
0: Pak už je s váma amen.
1: No takhle, zdravý rozum bohužel zvítězil a rybář odešel od soudu bez trestu. Trest jsem nakonec vlastně dostal já, protože jsem to vše názorně předvedl u soudu. No, zkouším alespoň tedy uzákonění časového limitu, po který by rybáři směli se svými úlovky bojovat. Po jeho překročení by byli povinni odříznout ten vlasec a rybu pustit. Mnozí rybáři si možná řeknou, no dobře, ale když ta ryba spolkne ten háček hluboko do chřtánu, do hrtanu, tak to není nic příjemného, ale věřte mi, zvláště dravé ryby, když samozřejmě záleží na velikosti háčku, na materiálu, z kterého je ten háček vyroben, tak většina z nich má poměrně agresivní žaludeční šťávy a ten háček jsou schopné ty ryby rozložit opravdu. Trvá to měsíce anebo vydávit. Trvá to měsíce, určitě je to bolí, akorát ryba vám to neřekne, ale je to řešení. To znamená, pokud ho spolkne příliš hluboko, ten háček, tak rozhodně jako nevytrhávat, prosím vás. Jo. Je lépe odstřihnout ten vlasec a tu rybu teda pustit k vodě. Po případě k ní doplavat, ještě ji pohladit. Záleží pak na nějaké povaze toho, toho rybáře.
0: Říkal jste rybu pustit k vodě, já jsem myslel, že do vody. No, stačí jí dát k vodě.
1: Zdáti k vodě, to ona se doplácá. No, samozřejmě.
0: Ale vy asi nejste úplně rybář, nebo nemáte v lásce rybáře.
1: No, ten způsob toho lovu nemám moc. Když už chytnete tu rybu, ať má ten háček na kraji úst, anebo spolknutý ve chřtánu, tak ji rovnou klepnout, jo.
0: Tak jo.
1: Aby se netrápila.
0: Mm-hmm. Tak děkujeme, my se teď neuvidíme nějaký delší čas, my teď jdeme do Mariánských lázní, budeme tam mít takový lázeňský pobyt, tak...
1: Počkej, a můžeme se tam s malunkou přijet podívat za vámi?
0: Jejda. A tak jo.
2: A jo. A tak,
1: jestli by to nevadilo.
0: Ne.
2: Donděte.
1: My stejně nemáme co dělat.
0: Tak jo. Tak se na vás budeme těšit v Mariánských lázních.
1: Jsem po té operacích.
0: Hlavu.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radio Cafe Vinohradská 12 přijal tentokrát pozvání zpěvák a herec Tomáš Klus. Je pro něj těžší vyprodat halu nebo přesvědčit lidi na sociálních sítích, aby k sobě byli laskavější? Jaké to je skládat hudbu v domě plném dětí? Vznikají jeho hity v absolutním tichu nebo v největším chaosu? Nová deska Tady Tomáš je hudebně starý Tomáš a cítí se ve 40 star nebo stále mlad? I na to se zpěváka a herce Tomáše Kluse v Radio Cafe Vinohradská 12 zeptám. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Senátoři zamítli návrh na ústavní právo být offline nebo na právo platit hotově. Na dnešek připadá Světový den hesel, má upozornit na správné zabezpečení internetových účtů. A počasí většinou bude oblačno, místy přehánky a bouřky a teploty do 21 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline. Navrhovala ho skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tak končí. Sněmovna už se jim zabývat nebude. Návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v Senátu objevují opakovaně. Podporu ale zatím nikdy nezískali. Dnes je Světový den hesel. Má upozornit na to, proč je důležité, aby lidé zabezpečení svých internetových účtů nepodceňovali. Třeba operátor O2 včera ale informoval o tom, že stále nejrozšířenější jsou velmi jednoduchá hesla, která útočníci prolomí za několik vteřin. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka je kromě silného hesla důležité taky to, aby lidé nepoužívali to samé pro víc účtů.
4: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba Seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit více krokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus.
3: Mezi taková ověření patří třeba potvrzení přihlášení přímo v telefonu anebo přes SMS kód. Od zítřka do nedělního večera nepojede v Praze metro na části linky C. V úseku Kobylisy Pražského povstání budou muset cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici totiž budou obnovovat zabezpečovací zařízení trati, říká mluvčí dopravního podniku v Praze Aneta Řehková.
5: Technici budou vyměňovat původní reléová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
3: Jičín si dnes připomíná 81. výročí od ukončení druhé světové války. V 10 dopoledne bude u základní školy 17. listopadu odhalena pamětní deska členům odbojové organizace Obrana národa, kteří byli za války popraveni. Další program doplňuje mluvčí radnice Jan Jireš.
6: Následovat bude vzpomínkové pásmo divadelního typu, které připomene válečné události, včetně zamyšlení nad hrdinstvím.
3: A dnes začnou švédské hokejové hry, tedy poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa v hokeji. Hry zahájí ve 3 odpoledne utkání Švýcarsko-Finsko. V 7 večer pak nastoupí Česko proti domácímu Švédsku. České hokejisty čeká další zápas v sobotu v poledne proti Finsku a v neděli taky ve 12 proti Švýcarsku.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte před sjezdem na Rosice z kilometru 177 s kolonou, hlavně kamionů. U Kývalky na kilometru 182 krátce řešili nehodu v levém pruhu a brzdí tedy i levý pruh. A stále je zavřená silnice 33 z Jaroměře do Náchoda za odbočkou na Dolany. Uzavírka potrvá ještě dlouho. Hasiči tam aktuálně řeší poranní nehodě únik nafty. Jeďte opatrně a šťastně. Cestu. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
7: Ranní dvojka je tady s vámi a teď se budeme věnovat prádelnám. Regina našla nějaký článek a Uli Štrejbarová se tím potom probírala a myslím si, že budeme mít pro vás poměrně dost překvapivých informací, protože my sami jsme byli velmi překvapeni. Prádelny totiž po letech se znovu nadechly, opět mají jejich zaměstnanci plné ruce práce a někde dokonce investují do modernizace. A jaká je minulost a budoucnost toho? V podstatě by se dalo říct řemesla. Je to řemeslo.
8: No určitě.
7: Pradlena. Ale pak no, budete možná překvapeni toho tím mužským rodem. Sešli žena, tak si pradlena, Jakube.
9: Sešli muž, tak si bez A.
7: Tak si pradlen, viď? Ne.
8: Podívej, jaký jsem pradlena, ne? Říká Tomáš Holý.
7: Ano, podívej, jaký jsem pradlena, to říká Tomáš Holý. Správně, děkujeme. Představ si...
9: Jsem asi na jiné stanici.
7: Představ si, že jsi pradlák.
9: Pradlák?
7: Ano.
9: To bych byl radši pradlen.
8: To zní jako urážka.
9: No právě.
8: Jsi pradlák.
7: Je to tak? Je to tak? Jsi normální pradlák. Jsem v životě neslyšel to slovo.
8: Jakub se s tím teď vyrovnává, to vidím.
9: Trvá mi to.
7: Dej si klid,
9: Jo, dám mám čas.

0: Tak to byla Kylie Minogue v našem ranním vysílání a dnes ve čtvrtek 7. května budeme prát prádlo. A jak pradleny, tak pradláci. Prádelny totiž mají za sebou, a to si možná člověk těžko uvědomí, velmi těžké období. Stejně jako spousta dalších odvětví výrazně postihlo období pandemie. Dnes už je to jenom špatná vzpomínka, která je v samém důsledku posunula zas o kousek dál a ukázala jejich nesmrtelnost. Oli Štejbarová nám řekne víc. Dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno. Já bych možná zabrouzdala ještě do daleko větší historie. Ona ta těch prvních prádeln se začala psát vlastně někdy v polovině 18. století v Anglii, kdy se objevily první pokusy o strojní praní. Za jedno z průkopníků prádelen je považován Angličan Stender, který kolem roku 1750 zkonstruoval první prací stroj. No až Alva Fischer ovšem přišel s první elektrickou pračkou a to umožnilo vznik právě větších komerčních prádelen. Ta první u nás v Česku, tedy v Československu, vznikla v roce 1932 a byla to ústřední strojní prádelna, která byla součástí sídliště Zelená liška v Praze.
0: Já tady mám další slovo. My už víme, že je pradlena a pradlák, ale když bychom si chtěli popovídat o historii, tak teď jde o to, o historii koho čeho. Prádelenství a praní prádla, ta celá historie prošla dramatickým vývojem od té těžké ruční práce na kamenech v potoce, to si vybavíme třeba vlastně z pohádky Byl jednou jeden král, potom tam byla valcha, mechanická pračka, automatická pračka a potom automatizované velkoprádelny. Kdy se staly dostupné všem?
1: Prádelny jako takové začaly fungovat, jak říkáte, nebo jak jsme zmiňovali, jako komerční služba pro bohatší vrstvy, nebo pro nemocnice, hotely, opravdu až někdy na konci první poloviny minulého století. Kdy vznikaly velké státní prádelny a čistírny, často spojené s těmi komunálními službami, které obsluhovaly bytovou výstavbu a podniky. Já si pamatuju, že u babičky v Chlumu u Třeboně na velkém sídlišti skutečně v paneláku byla v přízemí prádelna. Bylo to takové tajemné, většině zapařené místo, kam jsem se bála chodit. Ale zkrátka to tak asi bylo běžné. Prádelny byly evergreen, o tom žádná. Nicméně opravdu pak přišel ten zlom, kdy se nad nimi začal vznášet takový ten pomyslný černý mrak a není to tak dlouho.
0: My jsme tady už jednou na naše prádelny v panelácích vzpomínali, pamatujete, že jsme se tam taky báli chodit, že jo? To bylo taková...
2: Já jsem tam miloval.
0: Já jsem se tam bál.
2: I to klima.
0: Ne, ten plechovej, taková ta obrovská věc. Potom tam byl mandl vedle, že jo?
1: Ano.
0: No, jsme se báli.
2: Mandlu jsem se bál.
0: No ale pojďme tedy posunout ten černý mrak, kdy se zase začala celá věc vracet do normálu.
1: Zhruba loni, možná ještě o pár měsíců dříve, ale ta situace se stále zlepšuje, protože oni ty pražské hotely hlásili na začátku roku 2026 růst obsazenosti i cen. Což samozřejmě zvyšuje i poptávku po profesionálních prádelnách a službách, nebo prádelenských službách. Úspěšné prádelny investují do moderních technologií, které jsou rychlejší, energeticky úspornější, no a zvýšená pozornost se teď v té nové době, v té nové vlně také věnuje hygieně a dezinfekci prádla, a to zejména v hotelnictví, jsou takové požadavky, a ve zdravotnictví.
0: No pojďme si to ještě připomenout, na jak dlouho se v době pandemie, a teď řeknu, to bylo od 12. března 2020, v podstatě až do konce roku 2021, neustálé zastavování všeho, tak na jak dlouho se tedy ty prací a žehlicí linky zastavily?
1: Oni tam ty poruchy nebo ty přestávky, zkrátka ty problémy byly dlouhodobé, ale jakože úplně se zastavila linka, nepralo se a nežehlilo se. Tak například v Jihlavské prádelně to trvalo 3 měsíce, což je neskutečně dlouhá doba. Dokonce tak dlouhá, že zaměstnanci se museli tu práci vlastně znovu po té odmlce učit. Takže byly to těžké časy. Dnes už se jede naplno. Stále platí, že 80% objemu právě zakázek té jihlavské prádelny je z luxusních pražských hotelů a vlastně pouze 3% tvoří zakázky z penzionu na Vysočině. A čištění pracovních oděvů z menších firm a okolí tvoří tu malou část. V tuzemsku ve svém oboru ta jihlavská prádelna patří do skupiny skutečně těch největších prádelen od roku 1963. Já jsem tam kdysi v rámci natáčení byla a má to teda obrovské kouzlo, je to mašinérie.
0: No, říkáte, že Jihlavská prádelna pere převážně prádlo pražských hotelů. Jestli si to dobře pamatuju, tak je to na 112. kilometru sjezd na Jihlavu, to není úplně blízko. A co ta logistika, jak se to dá stihnout? Právě se jezdí po D1.
1: Je to fofr, musí to mít dobře všechno zorganizované. Oni řidiči prádelny vyrážejí ve 2 hodiny po půlnoci, aby přivezli časně ráno špinavé prádlo. A tyto objednávky jsou už před tím hotelem samozřejmě online zadány do systému a prádelna si je tak může vytisknout, dát jim identifikační lístky, identifikační číslo. Zatímco 95% prádla se pere na hlavní lince, neuvěřitelně promyšlené a promakané sestavě, tak těch zbylých 5% jde do menších praček, tak aby se to zkrátka všechno stihlo a frčelo se zpátky s čistým prádlem do Prahy do hotelu.
0: Jenom pro naší představu, kolik prádla se najednou vypere?
1: Ta velká hlavní prací linka pro představu má 14 pracích komor, do každé z nich se vejde 55 kg prádla. Jestli dobře počítám, najednou se pere zhruba 800 kg prádla. Ona má i další vychytávky, ta prádelna, třeba má 4 vlastní vrty. A voda je upravená tak, aby měla nulovou tvrdost. Je to alchymie, je to velká věda.
0: Skočili jsme také na chvilku do té minulosti, tak já myslím, že kdyby to tehdejší prádelny viděli, tak by nevěřili vlastním očím. Nebo je v současné době tedy ta práce pořád velká dřina?
1: Určitě je to pořád velká dřina. Fyzicky nejtěžší je vykládka a nakládka do prací linky. Tam pracují jenom muži. Největší zručnost lidské práce si v prádelně vyžaduje taky žehlení. Jen si představte, že vám vypadne 55 kg prádla z jedné pračky. A to pak musí pradlák ručně rozstřídit a každý polštář obsluha žehlíče natřepat, aby bylo vše vyžehlené perfektně. Když si představíte svoji hromadu doma, ke které se vám vůbec nechce, se žehličkou, a pak tu 55-kilovou, nechci představovat.
0: No pojďme ještě jenom úplně na závěr se věnovat několika větami těm samoobslužným prádelnám ve městech. Je potom poptávka, nebo je to třeba dokonce snad i konkurence?
1: Obliba veřejných samoobslužných prádelen, určitě jim tak můžeme říkat, v České republice v posledních letech výrazně roste. Ten koncept, který jsme dříve znali třeba z Ameriky, z amerických filmů, tak se stal už běžnou součástí služeb ve větších městech u nás v Česku, a to nejenom pro turisty, kteří hledají, když přijedou. Dneska máme možnost vypracit doslova v ulicích měst, třeba takové ty obrovské pračky, co stojí, já nevím, u supermarketů a dalších místech, tam dáte 20 kg dek, přehozu, závěsů, zaplatíte 200, zajdete si nakoupit a za půl hodiny jedete domů s voňavým čistým a dokonce i suchým prádlem. Takže i to je nezadržitelný vývoj prádelen. Uvidíme, jestli budou konkurencí v tom firmním rozsahu určitě, nebo v tom hotelnictví určitě ne. Ale buďme rádi, že už jsme balchy mohli jenom vsunout do muzeí, že už je nevídáme, že ten pokrok je takový.
0: Celé téma jsme proprali s Olí Štrejbarovou. Děkujeme.
1: Hezký den.
0: Naschledanou. Mě napadlo, jestli by se nedalo ty Jihlavský prádelny zavolat.
2: No tak...
0: Já se nemůžu vůbec představit.
2: To by se asi dalo,
0: vůbec.
2: No.
3: Stojí, za pokus to stojí. Musí
2: nám to zvednout.
0: Co vám to se budou mít čas? No,
3: nějaký pradlák,
0: to je úplně neuvěřitelný.
2: Najdu číslo, jo?
0: Tak jo, super. Tak to zkusíme, milí posluchači. Na viděnou.
2: Máte přání, zavolejte nám. No tak
0: jo, máme přání. Až zahodí.

0: to tam řeší. Většinou to najdeme během procesu praní. Volá většinou hotel, někdy i rodiče, že se jich dítěti ztratila oblíbená hračka. A my jdeme a přeházíme 12 klecí prádla, abychom tu ztracenou věc našli. Ne vždy máme štěstí, ale co najdeme, vždy posíláme zpět do hotelu. To musí být taky jako...
1: Ale no, jsou zajímavé, třeba tady napsala, vydržte, Michal napsal, dobrý den, v Domažlicích mají také velkou prádelnu s linkou, která umí prádlo, kromě toho, že se teda vypere, vyžehlit i složit.
0: Je, tak to je ale další pokrok.
1: Viď. Že skládání košil, ty moc dobře víš asi, co to je, že vyžehlit a složit košily.
0: To je, většinou to řeším ramínkem, ale potom to složit třeba, když se někam cestuje.
2: Počkej, někdo nám volá, třeba to bude nějaká prdlena, já to teda risknu, jo? Dobré ráno, tady raní dvojka.
3: Dobrý den, jsem to já,
2: ano.
3: Homolková.
2: Ano.
3: Já jenom krátce, já měla babičku, která chodila prát Němcům. Ona žila nad v Jizerských horách, chodila do Železného Brodu pro špinavý prádlo, vynesla to nahoru na kopec, tam to vyprala ručně a zase to přinesla, nevím, jestli vyžehlený, ale prostě čistý dolů. Takhle vydělávala si pár korunek. A byla teda v její ruce, když já si to pamatuju, to byl samej kloup. Takže taky byli lidi, kteří si takhle vydělávali praním prádla, donesli si to, tam byla voda teda nahoře, že jo, oni bydleli nad Železným Brodem. Donesli to čistý dolů.
1: Yes. To musel být dřina, to teda musela.
3: Jako si vzpomněla na babičku a jsem ráda, že jsem taky mohla říct, že takhle se lidi živili. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkujeme. Paní Homolková, takhle se představila. No dřina, vytáhnout to takhle do kopce. Dobrý.
0: No, a za týden zase znovu, že? Nebo za jak dlouho?
1: No,
0: víš, že
1: no
0: prostě
1: jasně,
0: to se pořád
1: no, jak se tam
0: musí
1: sušilo, to... když pršelo, tak to museli mít někde schovaný pod střechou.
0: To, no to je pravda.
1: To prádlo neschlo. Asi nežehlila, ne? Tehdy.
2: No, já vůbec, to si jenom představit, no. To byla prostě jiná doba. No,
1: ale já si vzpomínám, že třeba naše babička, a nevím, jak to dělala, vždycky bílé prádlo bylo prostě bílé.
0: Přesně tak.
1: Nikdy nebylo zaprané. Samozřejmě sluníčko něčemu pomohlo, jako vybělilo, ale jinak...
0: Já to taky nechápu.
1: A byly obyčejné prášky.
0: Přesně tak. Vím, že moje babička jednou přišla k mojí mamince a říkala, Mariška, máš to bílé prádlo, také voláké zadubené.
2: Zadubené?
0: Zadubené, no, že to bílí. No, bylo. No, nevím, jak to dělá.
2: Děkujeme moc.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/dod.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Litr benzínu dnes můžou prodávat čerpací stanice maximálně za 44 korun a 52 haléřů. Litr nafty pak za 44 korun a 60 haléřů. Ceny při konfliktu na Blízkém východě stále stanovuje ministerstvo financí a jsou téměř stejné jako včera. Na území Lotyšska vletěly dva zahraniční drony a následně se na východě země zřítily. Informovala o tom lotyšská stanice LSM. Na místě zasahují jednotky ozbrojených sil, policie, hasiči i záchranáři. Podle armády vstoupily bezpilotní letouny do lotyšského leteckého prostoru z ruského území. Okolnosti incidentu vyšetřuje policie. Výletní loď MV Hondius, zasažená smrtelným hantavirem, míří na Tenerife. Zakotvit tam má za dva dny. Přibližně 150 lidí pak má plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek po vyšetření lékaři. Podle prohlášení Světové zdravotnické organizace se hantavirem nakazilo 8 lidí, 3 zemřeli. V pražském kampusu Hybernská začíná putovní výstava Osudy Romů za druhé světové války. Její součástí jsou portréty 7 romských přeživších, kteří za války čelili rasovému pronásledování a přibližuje jejich osudy. Portréty pořídila v roce 2019 fotografka Jana Stachová. Na tenisovém turnaji v Římě postoupili do druhého kola 4 Češi. Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců prohrála Sára Bejlek.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
2: Doprava.
1: V Rychnově nad Kněžnou, v Jiráskově ulici, tedy na průjezdu městem po silnici 14, se srazilo osobní auto s nákladním. Ulice je neprůjezdná. Osobními auty to objedete okolními ulicemi. Na silnici 10 z Turnova do Železného Brodu za obcí Líšný spadl strom. Hasiči ho tam teď odklízejí a tvoří se kolony. Delší je směrem do Brodu. A stále je zavřená silnice 33 z Jaroměře do Náchoda za odbočkou na Dolany. Vírka potrvá dlouho, hasiči tam aktuálně řeší po ranní nehodě únik nafty. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a slovo má opět ranní Vojka.

0: Taková písnička o dešti, by se dalo říct, nás přesunula do Itálie a já mám pocit, že jsme si s Barborou Bernini, naší spolupracovnicí, povídali už o poměrně dost, já nevím, památkách, o jídlech a tak dále, ale že bychom řešili pomeranče.
1: To tu ještě nebylo.
0: To tu ještě nebylo. A proto tady máme Barboru. Dobré ráno, Barboro.
2: Dobré ráno.
0: Začněme tedy historii, jak se pomeranče dostali do Itálie.
2: Pomeranče, stejně jako citrony, přišly do Itálie přes Sicílii. Přivezli je Arabové zhruba v polovině 9. století, když Sicílii ovládali. A spolu s pomeranči přivezli celý zemědělský systém. Zavlažování, terasová pole, pěstitelské postupy. Sicílie měla pro citrusy velmi příznivé klima a vulkanickou půdu, takže stromům se tady od první chvíle velmi dařilo. Zajímavé je, že původní sicilské pomeranče nebyly vůbec sladké. Byly hořké a používaly se především na marmeládu a léčiva. Sladké odrůdy se začaly pěstovat až o několik století později. Už za arabské nadvlády byly nejvíc ceněné krvavé pomeranče s červenou dužinou. Dodnes jsou pro Sicílii typické a také dražší než běžné pomeranče. A není divu. Málo kdo ví, že krvavé pomeranče získávají svou typickou barvu díky stresu z prostředí. Obsahují pigment antokian, vytvářený genem, jemuž vědci přezdívají rubín. Aktivuje se specifickým stresem mikroklimatu v okolí hory Etny, kdy velmi chladné noci střídají velmi teplé dny. Takže když takové pomeranče zkusíte zasadit kdekoliv jinde, nikdy takovou barvu mít nebudou. Musíte si pro ně zkrátka dojet na Sicílii.
0: No, tak ale jsou ty krvavé nějakým způsobem, je máme hrozně rádi, si myslím. Vážou se k pomerančům v Itálii nějaké zvyky nebo tradice?
2: Ve 12. století vládl v Piemontu tyranský panovník Guido III. Rád využíval práva první noci a stejný osud potkal i mlynářovou dceru Violetu, kterou o svatební noci zavlekli na jeho hrad. Violeta ovšem panovníka zabila a usekla mu hlavu. Její odvážný čin vedl k povstání a zničení celého hradu. Tuto událost z roku 1194 dodnes každoročně připomíná karneval ve městě Ivrea. Místní dívka představuje Violetu a celé město se účastní pomerančové bitvy. Pomeranče představují kameny, které povstalci házeli na králův hrad, ale na karnevalu se používají až od 19. století. Předcházely jim fazole a později jablka. Během bitvy se spotřebuje neuvěřitelných 500 až 900 tun pomerančů. Jedná se ale o přezrálé nebo zkažené pomeranče ze Sicílie a Kalábrie, nevhodné pro konzumaci, které se po bitvě kompostují.
0: A říkám si, tak dostat jablkem a pomerančem je opravdu rozdíl, jo, jablko. Ať by bylo tedy v jakémkoliv stavu, tak by to bylo asi hodně bolestivé. A teď využívají Italové pomeranče v gastronomii nějakým způsobem, nevím, který bychom třeba nečekali?
2: Pomeranče se nejvíc využívají na Sicílii. Určitě ochutnejte insalata di arance, salát z pomerančů, feniklu, černých oliv, červené cibule stropeji a ančoviček nebo sardinek naložených v soli. Je naprosto skvělý. Tento salát se tradičně jedl v zimě, protože obsahuje velké množství vitamínů a živin. Dnes se konzumuje především jako předkrm nebo jako příloha ke grilovaným rybám. Skvělé jsou také sicilské těstoviny se sardinkami, feniklem a pomerančovou kůrou. No a když budete chtít kousek Sicílie i doma, třeba klidně i dneska, uvařte si těstoviny s pomerančovým pestem. Potřebujete na něj pomerančovou kůru a šťávu, mandle, mátu, parmezán a česnek. A když vám od večeře tohle skvělé pesto zbude, můžete si ho druhý den dát na svačinu. Nejvíc vám bude chutnat na lehké opečené fokače nebo bagetce s čerstvou mozzarellou, plátkem mortadely a sušenými rajčaty.
0: Tak hurá do obchodu pro pomeranče. Moc děkujeme, Barboro.
2: Děkuju, krásný den.
0: To byla Barbora Bernini z Itálie. My se teď podíváme společně na Slovensko. No a za chviličku si připomeneme jednu velkou sportovní událost, která se připravuje. My tady málo kdy mluvíme o sportu, ale naštěstí máme kolegy ze sportovní redakce.
1: Přišla zpráva, teď přicházím k rádiu, tak asi půjdu rovnou k vám.
0: Petr Kadeřábek.

0: 7 hodin 44 minuty. My jsme avizovali povídání o velké sportovní události, která nás čeká, protože my tady s Reginou a Jakubem, můžu to říct? My rozumíme sportu asi jako koza petrželi, tak proto tady máme Petra Kadeřábka ze sportovní redakce. Petře, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj. Tak prosím tě, co nás čeká? Na co se připravujete?
1: Na velké akce.
2: Prosím tě, bude mistrovství světa v hokeji.
1: Pak bude ve fotbale.
2: Ve fotbale. Ještě Liga mistrů, to je koncem května. No. To bude finále, to jsem zaznamenala včera.
1: Ale Budapešti.
2: Ještě začínají nějaký švédský hokejový hry a v tom hokej.
1: To je dneska. Dneska budou hrát Češi proti Švédům. Včera netrénovali, protože měli díru v ledu.
2: Ne.
1: No. Tam jsou tři haly v Engenholmu. V jednu chvíli trénovali Švédové na hlavní hale v pohodě, Švýcaři na vedlejší v pohodě, Češi přišli, měli zhasnuto, tak když jim o čtvrt hodiny později rozsvítili, tak zjistili brankáři, že tam nemají branky a hlavně, že je obrovská díra v ledu a vůbec se tam trénovat nedalo. Takže jediní Češi netrénovali, takže dnes, teď, no ještě ne, ale za dvě hodinky půjdou na rozbruslení a večer si zahrají proti Švédům.
2: To ani to nepotřebují, naši to nepotřebují.
0: Zhasnuto, pak tam neměli branky.
2: A díra v ledu.
0: A tak jsou taky švédský hry, ne?
1: Jsou to švédské hry, no. A tam je zajímavé, že oni vlastně skončí v neděli, v pondělí už se sejde vlastně reprezentace před mistrovstvím světa a v úterý letí do Friburgu, kde budou až do 31. května. My se budeme vracet z mistrovství světa v hokeji 1. června na Den dětí. To jsem si v životě nezažil. To už jsem byl doma hodně často. No. Většinou jsem se vracel, když tam teď budu odjíždět.
0: No, protože Regina, oni začali doma sledovat fotbal.
1: Tohle je hokej, víš to.
0: Vím, ale jde o to, že jsem nějak si to asi splet v hlavě. Oni v zimě hrajou fotbal a v létě se hraje hokej.
1: No, ten Katar do toho vnes trošku, protože tam bylo mistrovství světa, že jo, v zimním období, protože oni tam měli de facto příjemnější počasí. Teď to tady bude Amerika, Mexiko a to začíná zase 1. června, takže ono se z toho prostě sportovní fanoušek nevymaní. Ty máš klid.
0: No jasně, já jsem úplně v pohodě. Tak a teď nám tedy popiš mistrovství světa v hokeji. Co teda to znamená pro nás?
1: No pro nás to znamená, doufám, že 10 zápasů českého týmu, protože kdyby hráli Češi 10 zápasů, tak budou hrát o medaile. Protože čeká samozřejmě základní skupina, pak čtvrtfinále, semifinále a doufujeme tedy, že boj o medaile, ale Češi, já nevím, jaké sestavy tam nakonec pojedou, protože těch omluvenek je samozřejmě hodně. Ta sezóna byla velmi náročná s olympijskými hrami, takže ti hráči jsou unavení, prostě mají 100 zápasů skoro za sezónu, to je něco neskutečného. Někdy hrají 3 zápasy v týdnu, někdy i více. To je opravdu velmi, velmi náročné, ale takové ty nestárnoucí opory jako Roman Červenka, tak ti pojedou. Takže jsem zvědav opravdu, co zase Červus předvede na ledě. S ním je, na něj je radost se dívat, no.
0: Řekni nám pár těch přezdívek, protože to je vždycky takový nejzábavnější. Červus teda, Červenka je Červus.
1: Červenka je Červus.
0: Červus, no.
1: Lukáš Sedlák je Sedlo. Takové, ne, tam je jako hodně těch přezdívek. Oni si vlastně neřeknou nikdy ani příjmením, ani jménem. Takže
2: mají svoje specifická označení.
1: No už je to takové zažité. Tak vemte si, že třeba Roman Červenka Červus startoval poprvé na mistrovství světa ve Švýcarsku, kdy se tam naposledy konalo. A to byl rok 2009.
2: Už je jako
1: trošku dál, no. Pak tedy měl 20 titul mistra světa a pak 2024 další. Teď má 2 extraligové tituly, ještě mu chybí ten Stanley Cup a olympijské vítězství.
0: Tak mimochodem tobě tady taky nikdo neříká Petře Kadeřábku.
1: Ne, mě všichni říkají Káďo.
2: Zásadně, Káďa vždycky.
0: A Regina by byla teda Květa?
1: To je kultura.
2: Já jsem pro Káďu vždycky kultura.
0: Jakub Kaloč, co bys řekl, jak by mu říkali?
1: Asi Kuba nebo Kali.
0: Kali.
2: A nebo Kalič.
0: Kalič.
1: Kdyby ho poznali blíž, asi Kalič.
0: A teď tedy konkrétně k tomu vašemu komentování všechno uslyšíme na Radiožurnálu Sport?
1: Určitě. Všechny zápasy. Všechny zápasy české v přímém přenosu plus ty vyřazovací boje, to bude v přímém přenosu. Samozřejmě budou tam i takové ty flash rozhovory. Vždy, než hráči půjdou na led, tak bude minuta rozhovor, pak přeběhneme nahoru na komentátorku a odkomentujeme celý zápas, pak se běhneme dolů a uděláme ještě po zápase rychlý rozhovor z Mixzóny a takhle to bude u všech českých zápasů, z těch ostatních budeme dělat vstupy do zpráv, do proudů, prostě jednotlivých stanic a bude to zakončeno všechno přímým přenosem finálového utkání, protože to se bude vysílat, ať už tam budou Češi nebo ne, ono je to zajímavé samozřejmě, protože to finále vždycky jako přiláká k těm radiopřijímačům opravdu velké množství posluchačů.
0: No a hlavně to komentovat, to je opravdu vysoká škola komentování.
2: To je radost.
1: No takhle, na olympiádě jsem zažil vlastně nejrychlejší zápas, který jsem komentoval. To bylo něco neskutečného. Čtvrtfinále Česko-Kanada. Já jsem to někde říkal, že vlastně než já jsem stačil říct Nathan MacKinnon, který měl puk u mantinelu, tak mezi tím přejel ten puk na McDavida, na Celebriniho a Lukáš Dostál měl zákrok. Já jsem tohleto vyprávil Lukáši Dostálovi po zápase nebo dva dny potom jsme se ho spolu bavili a on mi říká, tyjo, já to chytám, ale komentovat bych to nechtěl.
0: A Lukáš Dostál, to je dosty?
1: To je dosty.
0: Dosty.
1: To je dosty. Dneska vyhráli s Anaheimem, on dotáhl Anaheim poprvé do playoff po hrozně moc letech. Přešli přes Edmonton s McDavidem. Teď vlastně hrají zase vyrovnané partie, takže dosti ho asi na mistrovství světa neuvidím. Abych mu hrozně přál, aby třeba byl ve finále a proti Martinu Nečasovi, kterému to taky jde. A proti Nečimu.
0: Nečimu, já jsem si právě říkal. Tak děkuji, to byl Káďa, děkuji. V našem RDčku, my teďko, tu už nejsme ani dvojka, my jsme RDčko.
1: Vy jste RDčko?
0: RDčko, no.
1: Jo, tak to je hezké, no.
0: Děkujem.
1: Tak hlavně, jestli sem pořád běháš.
0: Jasně.
1: A ty máš přezdívku Běhoun?
2: Ne, od teď ano.
0: Richard Genzer mi říká Běhna.
1: Jo, no to sedí.
0: Tak děkujeme moc.
1: Naslyšenou.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já jsem ještě stále fascinován těmi znalostmi Kádi. No. Tedy.
3: Tento sype.
2: Ale to je neskutečný. No, každopádně, já těch znalostí mám o něco méně, proto jsem tu, abych vám řekl, jak, abych vám přečetl, jak bude.
1: Ano, ano.
2: Tak střídá se polojasná obloha s oblačnou, ale už po té severní straně a severozápadu už se přidávají přehánky, místy jsou i intenzivní. Já chci jenom podotknout, že včera, a to se prosím vás vůbec nevysmíváme těm predikcím meteorologů, ale oni očekávali, že Česko včera nenavštíví tak intenzivní bouřky. Prostě ty modely se také spletly a ty bouřky byly mnohem intenzivnější. Začalo to na jihu Čech přes Šumavu až pak severní část Plzeňského kraje, tam a Rakovník třeba i, tak tam ty bouřky byly, tam jako i blesky lámaly stromy a tak dále. Tam byla ta bouřka docela intenzivní. Snad to bude klidnější o něco, napršet by mělo do 25 mm, ale nebude to tak výrazné, spíš to bude jako pokrapávat. A ty teploty dnes 17, 21 na jihu Moravy ke 23 stupňům, zítra už bude malinko chladněji, 15 až 19, maxima kolem 21, opět se to bude týkat toho jihu Moravy. Bude oblačno, zataženo, sem tam přehánky, to znamená, ten déšť už nebude tak intenzivní a o víkendu v neděli maxima 27. Takže to budou asi nejvyšší teploty tohoto týdne. Mm-hmm.

0: Děkujeme.
1: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
2: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
3: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
2: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
1: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
2: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
4: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: V Národním parku České Švýcarsko už nehoří, hasičům pomohl noční déšť. Včera večer se konal v Českých Budějovicích další noční běh pro světlušku. A počasí většinou bude oblačno, místy přehánky a bouřky a teploty do 21 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Školy v lotyšském městě, kde se zřítily dva zahraniční drony, zůstanou dnes z bezpečnostních důvodů zavřené. Lotyšské úřady vydaly varování pro obyvatele podél ruských hranic a žádají je, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. O incidentu informovala lotyšská stanice LSM. Jeden z dronů podle ní narazil do skladu ropy ve městě Rezekne. Požár ale přestal hořet ještě před příjezdem hasičů, uvedla stanice. Požár v Národním parku České Švýcarsko už nehoří. S dohašováním pomohl noční silný déšť. Jednotky hasičů se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku a bude ho dál monitorovat. Jaká je tedy aktuální situace na místě, upřesnil mluvčí hasičů Petr Pelikus.
5: Stupeň poplachu se snížil na druhý a na místě je 7 profesionálních jednotek, 4 dobrovolné. Do 1 hodiny budeme stupeň poplachu snižovat na první. Zhruba na 10. hodinu máme naplánováno předání místa zásahu správě Národního parku.
4: Pracovníci povodí Moravy zahájili v Šišmě na Přerovsku rekonstrukci tamní vodní nádrže. Před 2 lety ji poničily bleskové povodně. V září začnou v obci taky práce na rozšíření koryta potoku. A podobné úpravy plánují vodohospodáři taky v okolních vesnicích, které postihla v červnu 2024 velká voda při přívalových deštích. Pokračuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
6: To stejné na Šišemce začneme také v září v Hradčanech. Tam se jedná o 2,3 km dlouhý tok a ty náklady už vysoutěženého zhotovitele jsou 3,3 milionu korun. V současné době se dotahuje stavební povolení na další 2 akce a to jsou v obcích Oldřichov a Vinsko na toku Libuška a potom ještě ve Lhotě a v Kladníkách na Šišemce.
4: Včera večer se konal v Českých Budějovicích další noční běh pro světlušku. Zaběhl si ho i ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. Potěšilo ho, že celkově odbavili pořadatelé přes 800 účastníků.
7: Snažíme se, aby to nebylo jenom o tom běhu, ale v 7 hodin jsme otevřeli stanové městečko, máme tady různé aktivity, můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat od nevědomých masérů, když si nepřijdete zaběhnout, stojí za to se tady zastavit. Podle registrací jsme nad 800 lehce, takže zatím na každé lokalitě, kterou jsme letos běželi, přišlo víc lidí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
2: Doprava.
4: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zůstává kolona za sjezdem na Domašov. Pravý pruh se zastavuje na kilometru 176,5. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196. Zdržíte se půl hodiny. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy se dojíždí do kolony za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru. V silném provozu se jede na Pražský okruh za Ořech. Je to celé asi na 20 minut. V Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici, tedy na průjezdu městem po silnici 14, se zrazilo nákladní auto s osobním. Ulice je neprůjezdná. A na silnici 10 z Turnova do Železného Brodu za obcí Líšný spadl strom. Hasiči ho odklízejí. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, pokračuje Ranní dvojka.
0: Ranní dvojka má teď pro vás v této půlhodince dvě velké pozvánky. První bude do Liberce, kde probíhá festival animovaného filmu Anifilm a je tam Alice Aronová, tak nám řekne nějaké novinky, aktuality a třeba i proč tam vyrazit. A potom tady budeme mít pozvánku do Mariánských lázní, takovou trošku možná jinou formou, doufám, že to dobře dopadne, protože v Mariánských lázních se uvidíme a s vámi, se kterými se neuvidíme, tak se uslyšíme ve vysílání v sobotu 9. května, protože tam Ranní dvojka v rámci svých jízd jde otvírat, nebo budeme součástí otvírání a zahájení lázeňské sezóny, takže to budou Mariánské lázně. A také tam vystoupí poměrně dost umělců, loni tam byl obrovský koncert Lucie Bílé, která tam jezdí velmi ráda do těchto lázní, právě konkrétně do těchto lázní. No ale teď v sobotu je tam připraven takový dvojprogram, je tam kapela Tros Disco, což je Jan Maxián, Jakub Prachař a Vojta Dyk. No a potom tam bude, až nevím dokdy, Leoš Mareš mít svoji show. No tak my se s jedním tady snad za chviličku setkáme. Doufáme, že dorazí. Tak uvidíme.

0: Tak z New Yorku se přesuneme do Liberce. Máváme do Liberce, kde až do této neděle probíhá svátek animovaného filmu, totiž 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm. Já vítám ve vysílání Alici Aronovou, která je na místě. Alice, dobrý den.
1: Dobré ráno, zdravím z Liberce.
0: Co tato akce pro návštěvníky nabízí?
1: Tak velmi oblíbená je mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti a mladé publikum. Já samozřejmě jako dospělý už si užívám soutěž filmů pro dospělé diváky animovaných. No a oblíbené u diváků jsou i kolekce krátkých filmů, studentských filmů. Zítra už naplněna, bych řekla, nabitá je projekce pásmu filmů nominovaných na Oscara a letos je to vlastně zde zaměřeno na mýty a legendy a představuje se Irsko, což je země právě plná mýtů a filmy jako Píseň moře, Vlkochodci, to jsou opravdu animované skvosty, no a samozřejmě k tomu jsou zde i skvělé doprovodné výstavy.
0: Jaké jsou doprovodné programy třeba pro rodiny s dětmi? Co byste doporučila právě z programu Anifilmu?
1: Tak to, co mě vždycky fascinuje, že se procházíte tím Libercem a ten festival je všude, takže ve všech prostorách, včetně zámku a včetně galerie lázně a dalších míst ožila letos nově i pošta, což byla taková krásná secesní kavárna, kde vlastně se lidé můžou akreditovat a probíhají zde další akci. No ale každý večer na náměstí, to náměstí se naplní, náměstí Beneše, a pro celé rodiny jsou zde pouštěny takové pecky jako Zootropolis, Město zvířat, Arko, to všechno je zdarma, akorát teda doporučuju teple se oblékat, protože jsme trošku prostě v horách a tady je úplně jiné počasí, samozřejmě než v Praze. Ale jak vlastně to náměstí ožívá, to je hrozně hezké sledovat. A populární jsou animované dílny pro menší děti, anebo pro ty větší naopak různé herní zóny nebo VR filmy, virtuální realita pro starší děti.
0: Včera proběhla slavnostní premiéra filmu Farma zvířat podle asi slavné knihy britského spisovatele George Orwella. Si známe tu knihu, který vstupuje do kin příští čtvrtek. Tak jaká byla atmosféra v sále?
1: Tak bylo zcela plno a to, co já jsem ocenila, je to animovaný film, velmi zdařilá satira, vlastně podobenství, a vypráví o revoluci na zemědělské farmě, kde se zbouří zvířata, vyženou všechny lidi a farmu si vedou sami dál podle hesla všichni zvířata jsou si rovni, ale časem se ukáže stejně jako v lidském životě, že některá zvířata jsou si rovnější, takže ten idylický sen o svobodě, o spravedlnosti se postupně vlastně mění v takovou noční můru, krutou tyranii a nadvládu prasa. Protože tyhle ty čuníci jako najednou mají svou příležitost a pochopí, že se mohou přestěhovat do obydlí, kde kdysi bydeli lidé a mají právě ta svá pravidla oproti zbytku zvířat, kteří na ně pracují. Takže tam je zajímavé vlastně sledovat, jak ta původní hezká pravidla o té rovnosti se začnou přepisovat, měnit podle přání čuníků a vlastně nastupuje řád založený na hamižnosti, na ovládání druhých, na manipulaci. Je to příběh o propagandě a hlavně o té atmosféře strachu. Takže tam ještě hezký moment, že kdo začne protestovat, tak okamžitě odchází na vynucenou dovolenou, ale na farmu už se nikdy nevrátí. Takže prostě je to takový ten film o tom, kdy malý chytrý čuník se rozhodne vlastně tomu zlu postavit.
0: My ho můžeme vidět jak v originále v angličtině, tak i v dubované verzi v češtině. Pro koho je vlastně ten film určen?
1: Já jsem o tom přemýšlela včera celou dobu, když jsem se na ten film koukala, protože pro mě je to vlastně, já tam oceňuji ten obsah, je to vlastně, ta animace je jakoby také zdařila, ale je to velmi chytré převyprávění téhleté slavné novely britského spisovatele George Orwella. Já bych jenom řekla, že vlastně to dílo vyšlo již v roce 1945 a mě úplně děsí ta načasovost, ta aktuálnost, protože Orwell tehdy to psal na Stalina, byla to velká kritika Stalina, velká kritika totality, no ale naopak ten dnešní animovaný film, ten je zasazen do současnosti. Takže nádherně funguje, protože je to prostě stále příběh aktuální o moci, o zradě ideálů a vlastně je to velmi i dojemný příběh o přátelství zvířat, což je ta linka zase více pro ty děti. Takže já bych řekla, že je to pro děti 10+, který už jako pochopí tu manipulaci, ten obsah celkově všem rodinám a jak zaznělo, má to dvě verze, takže my jsme si včera užili tu originální, slyšíte tam Woody Harrelsona, Steve'a Buscemiho a prostě ty nejlepší vlastně americké herce, tu angličtinu a ta dabovaná verze samozřejmě pro to mladší dětské publiku. Možná 8+, 10+, nevím, ale ještě bych jenom doplnila, že ten film natočil britský herec Andy Serkis a on je to Brit stejně jako Orwell a vlastně v pořadí je to již třetí celovečerní verze téhleté Orwellovy literární klasiky a zde vlastně, a o tom se hodně mluvilo teďka v čase premiéry filmu v Americe i ve Velké Británii, že to vlastně jasná narážka na Donalda Trumpa. Takže už to není na Stalina, už jsme se posunuli někam jinak. A vlastně ten režisér k té té aktuálnosti té předlohy prohlásil, cituji, v době, kdy moc, propaganda a nerovnost formují společnost, je nezbytné si tento varovný příběh připomínat. Je mementem, že demokracie, svoboda a morální zásadovost jsou křehké a musíme si to vše hlídat. Konec citace. Takže řekla bych vlastně pro všechny tento film Farma zvířat.
0: Děkujeme moc krát, byla pozvánka na Anifilm do Liberce od Alice Aronové. Mějte se hezky, děkujeme.
1: Děkuji, krásný den, naslyšenou.

0: Posloucháte Ranní dvojku, je čtvrtek, no a my už žijeme přípravami na náš sobotní výlet do Mariánských lázní, kde my budeme celý den, od 2 hodin budeme vysílat náš pořad Přijela k vám Ranní dvojka, no ale večer tam vystoupí Leoš Mareš, to bude v noci jeho show, a ve 20.30 na kolonádě, nebo respektive na tom hlavním pódiu, vystoupí takové seskupení Tros Diskotékos. Já nevím, Regi, ty to znáš?
1: No, byla jste to samozřejmě. Někde? No, musím říct, že nebyla, ale právě proto musíme v Mariánkách zůstat až do večera, abych si je poslechla, protože tahle ta trojice mě fascinuje už ze svých dřívějších projektů a já jsem moc ráda, že jsem mi splnil moje přání a jeden z těchto 3 skvělých mužů, geniálních muzikantů je tady.
0: Je tady Honza Maxián. Honziku, dobré ráno.
2: Krásně dobré ráno vám a hlavně všem posluchačům.
0: Tak ty jsi přijel.
2: Já jsem přijel. Takhle se ráno. Proč se nestavit tady na Vinohradech? Je tu hezky, máte tady sucho a teplo, takže všechno v pořádku.
0: A ty jsi přijel na skútru? Ne, na motorce. Nebo na skútru?
2: No, já to tak různě střídám.
0: Ty jsi jezdil na té jednokolce.
2: Ano. To jsem byl první, kdo tady jednokolku měl. Já jsem dokonce podporoval vznik tady tyhle ty jednokolky. Solo Wheel se to jmenovalo v té době.
0: A já měl o tebe strach.
2: Já o sebe taky. A to ty jako milovník motorek musíš uznat, že vlastně ten lehkej strach je na takovýchhle zařízeních potřeba, protože člověk, kdyby neměl zábranu a pouštěl se do všeho bez hlavy, tak pak může skončit bez hlavy. Takže já jsem rád, že jsem celej a že můžu jezdit rád a dlouho.
0: No a teď k tomu zvláštnímu seskupení. Já jsem poslouchal Jakuba Prachaře, který byl u mojí sestry v pořadu Blízká setkání. A tam vyprávěl o takové partě 3 kluků, kteří třeba mnohdy ani neví, co se bude dít.
2: Ne mnohdy, vždycky.
0: Vždycky, dokonce vždycky.
2: To je de facto, my přicházíme na pódium a poslední věta, než se tak jako rozejdeme po tom pódiu na různá místa, tak je, tak čím začneme?
0: Já jenom připomenu, Jan Maxián jako Prachař Vojta Dyk.
2: Přesně tak. Takhle dohromady tento triumvirát nazýváme Tros Diskotékos. Je to de facto kapela, která neexistuje. Protože my vůbec neskoušíme, zásadně nehrajeme vlastní písničky, protože jsme se rozhodli, že nebudeme lidi obtěžovat špatnými songy a tak hrajeme pouze převzaté, ale hrajeme, jak tomu, nás zrovna napadne.
0: My jsme tomu s Alešem Hámou říkali, když jsme měli Hamlety, že nebudeme obtěžovat vlastní tvorbou.
2: Takhle. No, ale ono se to hodně často, ty písničky, ne, že by nebyly poznat, ale hodně často třeba jedna píseň, která dojíždí, ovlivní tu další píseň, která se rozjíždí, protože třeba zůstane v tom stylu. Třeba jsme, já nevím, měli píseň Erose Ramazzottiho a přistála k nám prosba, jestli bychom nezahráli úvodní znělku Pohárek z mechu a kapradí. A v tu chvíli vlastně jsme zůstali v takovém italském popu, přešli jsme z Erose Ramazzottiho na Toto Cotugno a v téhleté podobě vlastně zazněl právě třeba ten klasický song z této pohádky.
0: A teď je mi líto, že já tady nemám piano, já už tady dlouho chci a tady bude klavír, jo, už máme kytaru, my tady i vaříme u nás ve studiu.
2: Jo, je vidět, tady v rohu je krásná pánvička, která dokonce vypadá, že dneska byla už použita.
0: Jo, byla, dnes se na tom dělali tagliatelle s hříbkovou omáčkou ráno. Ale Honzo, tady je potřeba asi našim posluchačům taky říct,
2: tak
0: že...
2: Tak já myslel, že to voníš ty tou cibulí a ona Regi.
0: Ona
2: Regi. Teď už to chápu.
1: Děkuju za kompliment.
2: Ale Honzo, je to taková italská cibulka.
0: Našim posluchačům asi tě musíme představit nejenom jako skvělého herce, a hlavně muzikanta, objevuješ se v televizi, že jo, máte tam vlastně celou velkou show, to je vaše show, ne?
2: Myslíš...
0: Máme rádi Česko?
2: Máme rádi Česko, ano, to je naše takové zábavné setkávání. Ano, se taky vlastně může stát úplně cokoliv.
0: Může.
2: Jediný, kdo je de facto připravený, je Libor Bouček, který ví, co bude od začátku, dokonce samozřejmě tým pana režiséra toho všeho, ale my, co jsme tam, tak já, dejme tomu, s kapelou víme, co budeme hrát za písničky a jak jsme si je připravili jako hádanky pro soutěžící, ale jinak všichni jsou tam úplně stejně nepolíbení, jako třeba my 3 na tom Tros Diskotékos.
0: My musím říct jednu velmi důležitou věc pro naše posluchače, to, že neskoušíte a to, že jdete nepřipraveni takzvaně na to jeviště, je ve vašem případě vlastně záměr, protože upřímně řečeno, Vojta Dyk je bohem políbený člověk. Genius. Ty, to je úplně to samý. A Jakub Prachař je ten třetí.
2: Takhle, my hodně často, dobře, nahrál si na to, že bych to rozvinul a takhle dovysvětlil, protože takhle by to vypadalo poměrně pejorativně a my samozřejmě Kubu máme rádi a jsme moc rádi, že můžeme hrát spolu. A hodně často to vysvětlujeme právě na našich hraních, oni jsou to spíš takový setkání, protože člověk nikdy neví, jestli to bude divadlo nebo koncert, a nebo jenom takové povídání s návštěvníky. Takže je to takový spíš takový pocit, jako kdybychom my se potkali v obýváku, ale bylo nás trošičku víc, dejme tomu. Nicméně vždycky vysvětlujeme, že jsme zjistili, že Evropská unie má zajímavé dotace a ona třeba na takovéhle kapely dává dotace v momentě, kdy člověk buď to angažuje nějakého mentálně postiženého jedince a nebo bubeníka. No a my jsme to spojili dohromady.
0: Evidentně
2: my
0: to
2: jsme
0: samý,
2: to spojili, že? Dohromady a máme vlastně, pobíráme dvě dotace zároveň.
0: Ale zase tady vidím jakousi konotaci, vazbu na Aleše Hámu a Hamlety. My jsme zase říkali, že máme chránit, že jsme chráněná dílna.
2: My jsme zcela nechráněná.
0: Ano,
2: tak ne, já jsem rád, my to vždycky děláme tak, že nejdřív pozorážíme sebe navzájem.
0: Ano, ano.
2: Následně pozorážíme všechny návštěvníky, takže jsme všichni na jedné lodi. Uh-huh. A v tu chvíli jsme si tak jako blízcí a najednou můžeme říct cokoliv. Uh-huh. Ty diváci, oni po nás hážou třeba papírky, nejlépe zatížené třeba 5000 korunou, samozřejmě, ano, aby to dobře dolétlo na to jeviště a tam nám dá dávají právě ty prosby, co bychom jako měli zahrát, a my se snažíme co nejvíc ty přání sprznit, ale zahrát. Někdy třeba, když je to vizitka, tak třeba ji otočíme na druhou stranu, kde není teda prosba o tu píseň, ale je tam jméno, funkce a třeba adresa a zhudebníme to. Ano. Může se stát, to je právě to nádherný, to je ta neuvěřitelná svoboda. To je naprosto čistá svoboda.
0: Pravda. Tak a pojďme k té pozvánce do Mariánských lázní. Jan Maxián, Jakub Prachař, Vojta Dyk, Tros Diskotékos 2030.
2: 2030. Jsem rád, že to vím taky.
0: Bude Švihák lázeňský?
2: Švihák lázeňský?
0: Tak to snad to musí být.
2: Tak, budeme, takhle, lázeňští budeme určitě. My přijedeme o něco dřívěji. Naplánovali jsme si již oběd v Mariánkách a tak, že bychom tam chtěli nějaký čas strávit. Takže myslím, že se do toho lázeňskýho pocitu, do toho můdu dostaneme, doufám.
0: Tak u nás ve vysílání byl Jan Maxián. Děkujem, že jsi se stavil.
2: Děkuji moc a těším se na vás v Mariánkách.

0: pustila.
1: 8 hodin 28 minut, my už se vlastně loučíme. Moc se těšíme, až v sobotu ve 14.00 uslyšíte tuto znělku.
2: Ranní dvojka v Mariánských lázních.
1: Tak.
3: No balíme kufry, jedeme.
4: Balíme kufry.
3: Jedeme za vámi do Mariánských lázní, těšíme se moc. Kdo budete mít čas a chuť, přijďte, přineste třeba nějaký rodinný poklad.
4: Jo, třeba děti.
3: No, to jsem myslela, ať je nás víc.
1: Dobře, tak jo. No tak super, tak skvěle. A budeme tam celý den mimochodem.
4: Jo, ať je vás tam víc než nás.
1: A pro vás, pro všechny, kteří tam nebudete, tak jenom připomínám, že se uslyšíme ve 14.00 v odpoledním vysílání. Loučí se Regina, Jakub a ten třetí.
4: Ne.
2: Dvojka pomáhá.
5: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
5: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
5: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
5: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
5: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidím.
2: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Nehrotí tu situaci příliš?
5: Jak to vidí?
2: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes statistik a ekonom, bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindels. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Je rapidní růst inflace překvapením? Jak může stát bojovat proti vysokým cenám, zejména pohonných hmot? Čeká eurozónu recese? I o tom budeme mluvit. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
6: Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5%, z březnových 1,9%. To se dalo čekat, ne?
7: No, je vidět, jak je ekonomie velmi pestrý obor, jak se to vlastně děje po každé. Nic není opakovatelné, vždycky věci, které se staly, už se nikdy neopakují v té samé podobě. Před dvěma, třemi lety jsme měli energetickou krizi, vyšplhali jsme se s mírou inflace v roce 2022 na 15,1, v roce 2023 na 10,7, tak zaplať pánbůh, už je to za námi. Teď se pořád někde točíme, 2,5% je pořád blízko inflačního cíle. Ty důvody jsou různé, ty projevy jsou různé. Já si možná teď dovolím takovou malou reminiscenci. Někdo to nazývá třetím ropným šokem, to, co se děje, protože příčina toho, co jste říkali, je vlastně to, co se děje na Blízkém východě nebo kolem Iránu. Ty reminiscence také nefungují, ta opakovatelnost těch věcí prostě nedává srovnání. V roce 73, když byla jomkipurská válka, tak samozřejmě se to okamžitě v říjnu 73 se to samozřejmě odrazilo na cenách ropy a tenkrát ropa vzrostla z nějakých 3-4 dolarů. Ceny tenkrát 3-4 dolary, dneska kde jsme, zrostla na nějakých 12 dolarů. Potom byla ten druhý, a to byl první ropný šok, potom byl ten druhý ropný šok kolem roku 80-81 Irák, zase Irán, teda Irák, Irán, nástup islámského režimu v Iránu. Tenkrát ta ropa stoupla z nějakých 13-14 dolarů na 39-40, čili trojnásobek, to první byl skoro čtyřnásobek. Teď prožíváme jakési drama. A když se na to podíváte, tak jsme někde možná včera už zase pod 100 dolary, možná dneska budeme nad 100 dolary, nevím, je to prostě nečitelné, ale ta záležitost je jenom v řádu jednotek procent. Ten rozdíl prostě je strašný, ten svět. Je vidět, jak se strašně změnil svět a jak se změnily okolnosti toho, jak vnímá svět tyhle ty problémy. Svět je dneska odolnější, neříkám, že odolný, je odolnější, dokázal se s tím víc vyrovnat, takže ten nárůst těch 2,5%, který se nám promítl do té naší malé země uprostřed Evropy, zase není nic dramatického. Já si pamatuju, když to začalo, to je vlastně zhruba 2 měsíce a kousek, 28. února, tak se objevovaly články, že ropa bude za $200 barel. Mně to přišlo jako neskutečná pitomost, jestli to můžu říct takhle, protože ten systém nabídky a poptávky je dneska úplně jiný, než byl před těma 40-50 lety, o kterých jsem hovořil, protože je evidentně jasné, že prostě svět má i náhradní zdroje energie, výměnu energie, nějakou změnu v těch věcech, je lépe připraven, než byl před 50 lety. A ta ropa, ať jak lítá, jak chce, tak se někam dostala, nevím, ke $130 nebo něco, ale že by se dostala ke 200. Ale v těch lidech je taková ta nejistota, tak se objevily takové ty úvahy, třeba z řad odborníků, dostaneme se na $200. Zatím to tak není.
6: No, jak jste řekl, hlavním důvodem je růst cen pohonných hmot právě kvůli válce na Blízkém východě, ale vzhledem k tomu, že ten se promítá do nákladů výrobců postupně a se zpožděním, tak je asi jisté, že míra inflace dál poroste.
7: Hezké je to slovo zpoždění. Ono totiž, já jsem se díval do spotřebního koše. Nafta, kterou používáme v motorech, jako teď mluvím o domácnostech, tak váha ve spotřebním koši je 18 promile. Zhruba. Ona se každý rok mění, to znamená 1,8% je nafta. To znamená, jestli máte diesel, tak jste v tom koši necelými 2%. Jestli máte benzín, naturál, tak jste tam méně než 1,5, je to asi 1,3. Takže dohromady tahle dvě čísla v tom spotřebním koši dávají 3% plus minus. On se to každý rok trochu přepočítává, mění. Když si vemete, že vlastně přes všechny ty problémy, které jsou, tak ze své 100 koruny průměrné domácnosti utratíte jenom 3 koruny, a že nemáte asi současně naftu i benzín, máte diesel nebo máte benzínový motor, tak utratíte vlastně jednotky korun. Tak ono se to do té inflace nemůže dostat, do té míry inflace tak rychle. Ale je pravda to, co jste říkal, to zpoždění. Teď se mluví o hnojivech, teď se bude mluvit o potravinovém řetězci, protože ta hnojiva, a jsme v jarním období, ta hnojiva prostě se budou nějakým způsobem promítat do toho, co se děje v potravinovém řetězci. A takhle to postupně postupuje.

0: taková zvláštní kategorie, to určitě nesouvisí moc s tím, co se děje. To asi nebude hrát žádnou roli, ale prostě to jsou takové ty výkyvy, které ve spotřebním koši nebo v té míře inflace jsou. Oni nám trošku začali zlevňovat potraviny, takže to původně totiž ty věci, které se dneska jmenují potraviny a nealkoholické nápoje, tak do roku 2001 byly v jednom koši s těmi alkoholickými nápoji. Takže to byl jedna komodita, jedna položka toho spotřebního koše. Těch zhruba posledních 25 let jsou tyhle dvě věci od sebe odděleny. Ten důvod je velmi jednoduchý, protože podle míry inflace se dělají různé valorizační kroky. Valorizují se důchody, dávají se dávky na domácnosti, které nestačí příjmově a podobně. A samozřejmě ta vyšší spotřeba alkoholu potom vedla k tomu, že by se tím způsobem vlastně valorizovaly třeba důchody rychleji, protože víc pijeme alkoholu. Tak proto Evropská unie, to už je těch 25 let, myslím, že to bylo v roce 2001, přistoupila na ten 12, ten spotřební koš má 12 komodit a ona oddělila od sebe položku číslo 1 nebo komoditu číslo 1, to jsou potraviny a ne alkoholické nápoje a alkoholické nápoje. A je samozřejmě možné, protože ty věci jsou s tím spojené, že došlo k tomu částečně, že jak zlevňují potraviny, tak lidé si možná nakupí trošku víc alkoholu. Pak je tam ještě jedna věc, ono došlo k zvýšení spotřební daně toho alkoholu, takže samozřejmě se to může projevovat také tím, že se ta cena pro lidi jsou zvyklí na to kupovat si pivo nebo víno, tak se to může promítnout potom v té vyšší ceně.
1: Koncem dubna varovali odbory, že při pokračování té ropné krize by se mohla bez opatření vlády a České národní banky inflace do roka zvýšit na 8 až 8,5%. Co si o to myslíte?
0: No, nemyslím si to, že tohle je vždycky, víte, co mluví, ekonomie jsou dva takové důležité prvky. Jedna věc je ten vlastní ekonomický proces a ty vlastní ekonomické zákonitosti. A druhá věc je důvěra v ekonomiku, klid v té ekonomice. Je samozřejmě pravda, že panika jakékoliv takovéhle jakoby zprávy, které ještě, že Evropa bude stát $200, že míra inflace se dostane znova na dvoucifernou hodnotu nebo 9% nebo někam, tak to samozřejmě zanáší neklid do chování spotřebitelů. To spotřebitelské chování vaše, moje nebo to průměrné má takový zvláštní efekt, který je posunem vždycky. Ono, když se něco v ekonomii začne dít špatného, tak lidé to ještě nedělají, nepociťují, nebrzdí svoji spotřebu. Potom se ta spotřeba jako první vlastně dostane hluboko pod tlak, to znamená, že se vlastně zpomalí hospodářství. Potom se tomu hospodářství začne dařit lépe, protože se vyvíjí v cyklech, to je standardní věc, ale domácnosti reagují se zpožděním, které bývá 3 až 6 měsíců. Takže i kdyby třeba teďko došlo k nějakým jiným mechanismům, řekněme fungování ropy, potravinového řetězce a podobně, tak domácnosti na to v plném rozsahu zareaguje s nějakým zpožděním. Že by se během, teď nevím, co jste říkal, za půl roku nebo za rok,
1: do roka,
0: že by se ta inflace dostala pod dvoucifernou hodnotu někam na 9, možná 10%, se mně moc nezdá, protože abstrahuji od toho, že vůbec nevím, co se v Iránu bude dít, to neví v tuhle chvíli vůbec nikdo. Ale ta reakce toho trhu je dneska už úplně jiná. Znova se vracím k tomu srovnání s těmi 70. lety. Ten svět se strašně změnil, je víc propojený a to jsou všechno důsledky, že ty reakce jsou jiné.
1: Dá se očekávat nějaká reakce České národní banky, že by třeba už dnes kvůli vyšší inflaci zvýšila úrokové sazby? Čeká se zasedání bankovní rady.
0: Nikdy člověk si nemá být ničím úplně jist, ale já jsem si téměř jist, že dneska určitě bankovní rada žádnou změnu neudělá. To číslo, které jste jmenovali ze včerejška z 9 hodin ráno, je to předběžný odhad míry inflace meziroční 2,5%. Já si myslím, že banka je v komfortní situaci, my máme dost robustní tu ekonomiku v současné době a dostatečně odolnou vůči těmhle věcem. Navíc ten posun není nějak dramatický. Měsíc předtím jsme měli meziroční růst 1,9, teď jste citoval včerejšek 2,5. To jsme pořád blízko inflačního cíle. Já si myslím, že bankovní rada neudělá dneska vůbec nic a nechá tu sazbu, jak je, už je to možná rok a půl, když se neměnila nebo tak nějak. Otázka, jaký bude další vývoj, ta bankovní rada bude znova zasedat zhruba za 6 týdnů, tak otázka, jestli bude nějaký vývoj, ale já moc nevěřím tomu, že by se nějak výrazně změnil oproti dnešku a dneska bankovní rada neudělá žádnou změnu.
1: Jak se na ceně pohonných hmot projevují státní zásahy, zejména určování maximální výše marží a stanovování cenového stropu nafty a benzínu?
0: Já myslím, že tohle moc nefunguje. Tohle už jsme zažili několikrát v minulosti, měnili se spotřební daně, na alkoholu, jste se na to před chvilinkou ptal, měnili se i spotřební daně. Víc na to působí daň z přidané hodnoty. Kdybyste, jak to dělají Poláci jsou v tomhle mnohem pružnější, Poláci rovnou sahají na daň z přidané hodnoty, Němci to udělali taky. To zastropování dobře drží nás dneska na nějakých 44 korunách plus minus. Teď asi přes víkend, až se dneska stanoví ta nová hodnota na ty, teď jsou svátky 3 dny, 4 dny, tak si myslím, že bude nižší, protože včera ropa poklesla poměrně výrazně po tom, že existují nějaké náznaky, že americká administrativa, iránská administrativa vedou nějaká jednání, o kterých nevíme nic, tak si myslím, že se ta ropa dostane, nebo to zabrždění se dostane níž, ale obecně tohle ty zásahy v ekonomii úplně dobře nefungují. Ono se obvykle, třeba i snížení spotřební daně se obvykle rychle rozpustí prostě v tom mechanismu cenotvorby a mechanismu spotřeby a nabídky a poptávky, tak si myslím, že to je to spíš takový uklidňující prvek, který možná na druhé straně vadí těm pumpařům trošku, některým, co měli nižší ceny, ale velký vliv to na tohle nemá. Je to spíš taková snaha, vidíte, že každý, Němci k tomu přistoupili jinak, Poláci k tomu přistoupili jinak, Slováci udělali dvoje ceny. Už z toho je vidět, že neexistuje univerzální návod, jak si s tímhletím poradit. Bohužel zažíváme tyhle situace.
1: Hostem pořadu Jak to vidí je profesor ekonomie Richard Hindls.
2: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
1: Růst ekonomiky Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně upravených údajů zpomalil na 0,1%. Hrozí v eurozóně recese, jak varoval guvernér řecké centrální banky Janis Sturnaras?
0: No, tak já jsem takový spíš optimisticky naladěný člověk v těchto věcech. Já si myslím, že úplně ne. Máme prostě určitou, řekněme, takovou situaci, která trvá už rok, nejdřív to začalo kolem těch cel ve Spojených státech, to už je vlastně možná víc než rok, nebo rok a kousek. Teď se do toho přidal Irák, Izrael, Spojené státy. Irán a Spojené státy, děkuji. Tak z tohohle pohledu ten svět je trošku atakován, zpomalil ten růst, ale pořád je to růst. Když si vzpomeneme o nějaké 3-4 roky zpátky na to postcovidové období, období energetické krize, období krize těch dodavatelských řetězců, čipy, tam ta situace byla asi horší než je dneska. A to zpomalení, které pořád je někde kolem 1% růstu, u nás je to dokonce víc, my jsme na 2% zhruba toho růstu hrubého domácího produktu, a to jsou čísla, která bychom před 3-4 lety brali. Tak že by došlo k recesi, a pořád je to růst, ale že by došlo k recesi, já to nechci opakovat, že nevíme, co se v tom Hormuzu v tuhle chvíli vyjednává, o tom nic nevíme, tam jsou ty příčiny toho zla, ale ta ekonomika trošku zpomalila, ona Evropa je takový chudší příbuzný, ona tahá za kratší konec, to je prostě si potřeba říct, dneska ty hlavní majáky v ekonomice jsou Spojené státy a Čína, to tak prostě Evropa se trošku trápí vlastními problémy, přebujelou administrativou, určitě bych řekl, že není dneska tím hlavním hráčem. Ten prostor, který má, je velký, je to několik set milionů obyvatel, ale ty problémy v Evropě jsou a myslím si, že nejsou řešeny tak spolehlivě, jako je třeba řeší Spojené státy nebo Čína. Čínská ekonomika se znovu dává, zdá se, do pohybu. Ona asi umí dobře těžit z těch problémů, které svět dneska má. Spojené státy jsou v takové zvláštní situaci, taky jim růst pomalil poměrně výrazně hrubého domácího produktu podle toho posledního odhadu, ale do recese si myslím, že to má ještě furt daleko. Na druhé straně je potřeba objektivně říct, že ekonomický cyklus existoval, existuje, existovat bude, takže se někde nějaká taková krize objeví, ale teď si myslím, že to není ten příklad.
1: No, průměrná cena benzínu ve Spojených státech poprvé za téměř 4 roky překročila 4,5 dolaru za galon, to je asi 25 korun za litr, což pro nás by bylo fajn, ale Američani se z toho hroutí. Co to pro ně fakticky znamená?
0: Lidi vnímají ty věci rozdílově. Oni je moc nezajímá, že u nás stojí benzín 20 korun víc a teď nechme paritu kupní síly a kupní sílu našeho obyvatelstva, amerického obyvatelstva. Lidé vnímají tyhle ty věci jako změnu. Když byla třeba u nás výrazná míra inflace, už jsem tady o tom hovořil, 15% a potom 10% před těmi, řekněme, 3 lety, lidé nevnímají to, jak ta inflace se projevuje v procentech. Lidé moc nepřemýšlí o tom, co je to Lasperesův index a co to je meziroční změna míry inflace. To takhle to lidi neberou. Lidi to berou podle čísel na regálech, nebo čísel, vy jste se ptal, na stojanech. Lidi vnímají ta čísla absolutně a nepřemýšlí o tom, jak ta míra inflace je spočítaná, kdo ji počítá, jak ji počítá. A z tohohle pohledu prostě ten posun, který je v Americe výrazný, tak to číslo, které se dneska objeví na stojanech, je pro ty lidi nepříjemné. Oni to berou takhle a teprve druhotně podvědomě si říkají zatím nějaká politika, nebo on to někdo spočítal, jo, takže já si myslím, že v lidech je spíš to takové podprahové vnímání těchto věcí.
1: Vy jste o tom mluvil, že cena ropy včera padala dolů. Můžeme věřit Donaldu Trumpovi, právě pamětliv toho, co jste řekl, že vůbec nevíme, co se tam děje, že dohoda o ukončení války s Íránem je na dohled?
0: No, já nevím, kolikrát teď v posledních 10 dnech třeba už se podobné výraky děli, že existuje nějaká jedna stránka z asi 12 prvky té dohody, nikdo ji, nebo já ji neviděl, vy jste ji neviděl, nikdo ji neuvidí z nás, obyčejných lidí. Co se tam děje ve skutečnosti, je velmi obtížné říct. Ve Spojených státech ty výroky administrativy přichází vlastně velmi často protichůdné, to bylo i kolem těch cel.
1: A promiňte, může v tom být záměr, že se takhle manipuluje trhy?
0: Já si myslím, že je to takový ten, taková ta obchodní taktika vyjednávání. Já nasadím 100, abych dostal 50. Jo. To mně tak připadne, že v tom licitování v tom bude.
1: Já mířil spíš tomu, jestli se nespekuluje s tím, že Trump třeba řekne nějakou nečekanou informaci, když to řeknu eufemisticky.
0: No může to tak navenek působit, ale tohle nedokážu odhadnout, protože do hlavy těm lidem nevidíme, ale on je určitě tvrdý vyjednavač, neříkám, jestli je dobrý vyjednavač nebo špatný vyjednavač, ale je to jeho celoživotní mechanismus, kterým se asi řídil a byl s ním úspěšný, tak on prostě má tenhle ten způsob komunikace, on řekne, že jsme měli s tím produktivní rozhovor, druhý den vlastně to žádný výsledek nepřinese, tak z tohohle pohledu to určitě nějaká taktika je nestandardní. Já si právě myslím, že ta Evropa je na tomhletom všem dost závislá, to bylo vidět s těmi cly před zhruba rokem a kousek nebo rokem. Nevím, jak to vnímá americká společnost, americká veřejnost, protože tam nežiju a neznám to, ale myslím si, že je to spíš nějaká taktika vyjednávání a může v tom být taky nějaká jistý stupeň emoce, to člověk těžko posoudí.
1: No ve středu Trump oznámil, že Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázeli chránili lidi ohrožované iránskou blokádou. Jaká je to zpráva, jak tomu rozumět?
0: No, zaprvé nevíme, jak to skutečně je, jestli skutečně teda dojde k tomu, že jakoby přestanou blokovat ty lodě, to může být určitý signál směrem do Iránu, který zdá se, a to je zase jenom můj odhad, nejsem vojenský expert, nejsem nic podobného, že Irán možná trpí víc na tu blokádu toho zboží, které by připlul k ním, že ten průpliv má oba dva směry, nebo užina, tak on možná trpí víc dnešním bombardováním, trpí tím, co se vlastně nepřeveze, neprodá to zboží, které tam někde čeká v těch kontejnerech. Tohle si myslím, že pro ně je možná větší ztráta, tak tam možná to jádro toho vyjednávání je, protože ty vojenské nálety jednak stojí strašné peníze a jednak ten efekt je relativně malý. Uvědomme si, že Irán má možná 100 milionů obyvatel, má jednu z největších armád na světě, má zvlášť tu armádu jakoby řadovou a pak má ty speciální gardy, ty národní gardy. Dohromady je to zhruba 950 tisíc vojáků, to je obrovská armáda. Je to stát, který má třetinu obyvatel nebo skoro třetinu obyvatel jako Spojené státy, čili ty klasické vojenské mechanizmy, ale nejsem expert. Tady fungovat nemůžou, tak ten ekonomický tlak, například, že nepustíte ty lodě, může působit víc škody iránskému hospodářství, než to, jestli se vybombarduje nějaká elektrárna nebo ne. Navíc tam umírají lidé, to je potřeba vidět.
1: Já se ještě s dovolením vrátím k tomu růstu ekonomiky Evropské unie, který tedy zpomalil. Jak je na tom, už jste se o tom letmo zmínil, česká ekonomika, také zpomaluje.
0: Zpomalila v tomhle prvním čtvrtletí, zpomalila z nějakých 2,5% růstu, zpomalila, myslím, 2,1. Dubnová predikce, kterou připravuje ministerstvo financí pro účely prostě dalšího vývoje nebo odhadu dalšího vývoje ekonomika a konstrukce státního rozpočtu, zpomalila také nebo snížila, myslím, o 3 nebo 4% ten odhad. Jsou to odhady, je to model, to samozřejmě může být ve skutečnosti jinak. Ty příčiny jsou ty, co jste říkal sám, že Evropská unie sama o sobě brzdí a my jsme závislí. Speciální příčinou může být to Německo, protože Německo prakticky hospodářský růst nemá, ale zajímavá je taky věc, že v Německu nějakým způsobem začala růst potřeba domácností, ale nedaří se průmyslu. On je velmi energeticky náročný, Čína ho vytlačuje z automobilového trhu, je tam obrovský podíl chemického, čili vysoce náročného průmyslu v Německu. Vedle toho třeba Francie, která má také zpomalení, tak ve Francii naopak klesá spotřeba domácností, nebo zpomaluje, ale drží se ten průmysl. Takže je vidět, že v těch jednotlivých zemích je to všude úplně jinak. Ekonomie je nezdělitelná. Ekonomie je velmi zvláštní obor. Tak z tohohle pohledu to tlačí trošku na nás. Měli jsme rozpočtové provizorium, ten vliv tam je ale malý toho, nebo a pokud by byl, tak by se to po nastartování normálního rozpočtu mělo vrátit zase zpátky, máme 4 čtvrtletí. Měli jsme vedle rozpočtového provizoria ten první pohyb ropy, ale ten se nemohl moc promítnout, takže ekonomika zpomalila, ale spíš jako důsledek nějakých jevů v Evropě nebo ve světě.
1: Když jste se zmínil v souvislosti s Německem o automobilovém průmyslu, čím to, že si v rámci koncernu VW tak výrazně dobře, mnohem lépe než ostatní značky, vede právě Škoda Auto. Máte proto nějaké vysvětlení?
0: No tak Škoda Auto je taková možná vlajková loď německá. My jsme velmi automobilovou zemí, lidé prostě nakupují auta. Ona má třeba v Izraeli prakticky jsou jenom škodovky, taxíky. Naopak třeba Škodovka nebo Volkswagen odešla z Číny. Tam je ten souboj veliký, protože už před nějakou dobou vlastně Čína v procentech jde 3x rychleji ve vývozu aut do Německa než Německo do Číny. To znamená, že ten zatím samozřejmě je větší podíl německého vývozu do Číny než čínského do Německa, ale ten rozdíl se zmenšuje a říká se, že někdy za 10 let už budou Číňani vyvázet více aut do Německa než Němci do Číny. Zvlášť po tom, co Volkswagen opustil teda Peking, opustil čínské teritorium, tak to je určitě věc, která je proto Německo velmi nebezpečná. Druhá věc je, že možná ty německé automobilky úplně nezvládly přechod na tu elektromobilitu, protože vlastně dneska dominují spíš japonská auta. Největší automobilka světa je Toyota dneska, není to Volkswagen. A ona je i čtvrtá největší ve Spojených státech. Toyota má vlastní závody, to je to, co říkal Trump. Nechte si ty závody postavit u nás a nebudete platit ta cla, tak Toyota má svoje pracoviště, svoje závody ve Spojených státech a je to čtvrtá největší automobilka ve Spojených státech a největší automobilka na světě. To znamená, že vlastně tyhle procesy mají nějakou změnu, elektromobilita do toho zasáhla a Volkswagen určitě nepatří k těm vlajkovým lodím elektromobility. Tak z tohohle pohledu se to mohlo dostat do těch zpomalených otáček. No a ta Škodovka naše je velmi kvalitní vůz a prostě je pořád ve světě velmi oblíbená. Prakticky neznám, když cestujete a občas také, neznám místo, kde bych neviděl Škodovku ve světě, takže se toho asi dost vyrobí a se.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl ekonom, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindls. Děkuji za rozhovor.
0: Taky a hezký den.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Jak to vidí, se v obvyklém čase přihlásí i zítra hostem svátečního rozhovoru Zity Senkové u příležitosti konce druhé světové války v Evropě bude Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, pedagog Univerzity Karlovy a ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde jí infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Peblava projede Ondřej Cihlář v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V obchodním centru v pražských Kunraticích někdo odpálil bankomat. V Českém Švýcarsku už hasiči uhasili všechna ohniska požáru a počasí většinou bude oblačno, místy přehaňky a bouřky, teploty do 21 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobrý den. Nad ránem někdo odpálil bankomat v obchodním centru v pražských Kunraticích. Na místě je policie. Po pachatelích pátral psovod a vrtulník s termovizí, potvrzuje mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
4: Na místě momentálně pracují kriminalisté a pyrotechnik. Škoda prozatím nebyla vyčíslena a kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit, prozatím zjišťujeme.
2: Podobný incident řešili kriminalisté v Praze taky o Velikonocích, kdy pachatelé s pomocí výbušniny poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. O týden později policisté zadrželi tři cizince, které obvinili z krádeže vloupáním. Hasiči už uhasili všechna ohniska požáru v Českém Švýcarsku. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Petr Pelikus. Hasiči dnes zřejmě sníží stupeň poplachu na nejnižší, tedy první. Podle policie požár zřejmě způsobil člověk. Případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím není jasné, jestli šlo o nedbalost nebo úmysl. Vedení Brna chce z ústředního hřbitova nechat odstranit podobiznu Josefa Vissarionoviče Stalina. Dohodli se na tom radní. Reliéf Stalinovy hlavy je zhruba 80 let nenápadnou součástí sloupu, který stojí na čestném pohřebišti vojáků Rudé armády. Úředníci teď mají se správou hřbitovů a po dohodě s památkáři vymyslet, jak vyobrazení vhodně odstranit. Plán zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský z ODS.
5: Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí a nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
2: Na zámku v Červeném Poříčí na Klatovsku upraví okolí u barokní oranžerie. Přístupná je od loňského roku. Terénní úpravy jsou nutné kvůli bezpečnému a kvalitnímu přístupu k této zahradní památce. Podrobnosti dodává kastelán zámku Marcel Čermák.
6: Budeme dělat nové schodiště k oranžérii, protože to staré historické, které bylo cihelné, už se rozpadlo, aby návštěvníci teda mohli do oranžérie krásně vstoupit. A z obou stran pak budeme dělat nájezdy pro zahradní techniku, abychom byli schopni se teda i na to vyvýšené místo nějak dostat třeba s traktorem a sekačkou.
2: Terénní úpravy přijdou na víc než 700 tisíc korun a hotové mají být do konce června.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
3: Doprava.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Drážďan je od sjezdu na Ústí nad Labem Předlice zavřená. Policie vás odkloní na 72. kilometru. Je to kvůli odtahu porouchaného nákladního auta. Před odklonem je asi půlkilometrová kolona. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se u sjezdu na plzeňskou D5 na 23. kilometru srazila dodávka s kamionem. Blokují oba pruhy. Projet se dá krokem odstavným pruhem. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru dojedete do Kolony, ta pokračuje na okruh za Ořech, je to na půl hodiny. A na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zůstává za sjezdem na Domašov z kilometru 177 nesouvislá kolona kamionů. Osobními auty je to do omezení ke sjezdu na Bratislavu na půl hodiny. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už jsou u mikrofonu dva na dvojce.
7: Zdravíme vás ve čtvrtek 7. května, který by pro mnohé mohl být takovým tím pomyslným malým pátkem, protože zítra je svátek, mnoho z vás bude jistě mít volno, ostatně už dnes se to projevilo na silnicích, na Prahu jela tak polovina aut než normálně. My jsme tady dnes v neobvyklém složení, protože mojí kolegyní pro dnešek bude Tereza Stýblová. Hezké dopoledne, Terezko.
8: Hezké dopoledne, Jirko Holoubku, i vám všem, kdo nás poslouchá. Tak když jsem mluvil o tom malém pátku, tak bude prodloužený víkend, lidé určitě plánují, kam pojedou, možná, že už plánují i dovolenou. Třeba někam do zámoří na loď, tak možná bychom měli dát takový tip, že by s tím mohli počkat chviličku a naplánovat si tu dovolenou, pokud plánují loď až po našem dnešním vysílání.
7: Do zámoří nebo do předmoří, ať už kamkoliv. Můžete se, a to nejenom na dovolených a o delším volnu, dostat do situací, které by nás opravdu nikdy nenapadly, a právě o něčem takovém si budeme dnes povídat. Bude nás zajímat, jestli umíte takové situace řešit, jestli vás někdy něco takového potkalo a jestli umíte zachovat chladnou hlavu.
8: Tak se na to moc těšíme. Přejeme vám hezké dopoledne s námi.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: a Jiří Holoubek.
1: 2 na 2.
2: A doufáme, že k vám domů nebo kamkoliv, kde nás právě posloucháte, nevcházíme bez pozvání, ale tím, že jste si nás zapnuli, tak nás slyšíte rádi. A my jsme rádi, že s vámi můžeme být i dnes dopoledne. O čem si budeme především v téhleté hodině povídat?
3: No, možná už jste slyšeli nebo četli o tom takřka neuvěřitelném případu. Představte si, že se vydáte nic zlého netuše na úžasnou několikadenní dovolenkovou plavbu lodí, ale celý výlet se změní v opravdu těžko uvěřitelnou tragickou příhodu, kterou jakoby vymyslel nějaký hollywoodský scenárista, režisér.
2: Pokud otevřete nějaké zpravodajské servery a podobně, určitě na to narazíte. Jde o tu výletní loď v Atlantiku, teď už známou, na které zemřeli 3 lidé. No a jako příčina byl zjištěn hantavirus. Já jsem to nikdy předtím neslyšel.
3: Ani já, přiznám se.
2: Určitě mnozí. Je to vzácné virové dýchací onemocnění, na které zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína.
3: Loď vyplula 20. března z argentinského přístavu. Na palubě veze přibližně 150 turistů z různých zemí. Cesta měla původně skončit 4. května na Kapverdách, ale situace se dramaticky zkomplikovala.
2: No, máme 7. května a ten příběh pořád není u konce. To plavidlo je uvězněno právě ještě u pobřeží Kapverd. Úřady mu odmítají dát povolení k připlutí do přístavu a zakotvení, natož pak vylodění. Nesmí tu loď také opustit nikdo z těch lidí, kteří jsou na té palubě, což určitě není to, jak si svoji dovolenou představovali.
3: Dobrou zprávou ale je, že se po jistém váhání rozhodlo Španělsko loď přijmout. Ve středu na tiskové konferenci ministr vnitra a také ministrně zdravotnictví vysvětlili, že španělská vláda jedná na žádost Světové zdravotnické organizace, takže loď míří k ostrovu Tenerife.
2: Do jednoho malého přístavu, kde by už všechno mělo proběhnout jaksi pod kontrolou odborníků, samozřejmě není třeba to popisovat. My jsme ten příběh, o kterém se hodně mluví, připomněli vlastně z toho důvodu, že nás napadlo, jak bychom se zachovali my v podobné situaci, která by nemusela být na lodi, nemusela by být takhle tragická, ale rozhodně překvapivá a třeba komplikující to, co jsme si naplánovali.
3: Takže se vás dneska ptám, jestli se vám stalo, že jste se ocitli zcela nečekaně v situaci jako ze špatného filmu, jestli umíte v krizi zachovat chladnou hlavu a jestli máte svůj vlastní návod, jak uklidnit velký stres. Ujmete se třeba vedení anebo čekáte spíš na pokyny.
2: A to je docela zajímavé, jak se vždycky v té skupině lidí, ve které se něco děje, opravdu musí najít někdo, kdo to jak si vezme pevně do ruky.
3: A taky kdo poslouchá ty pokyny.
2: A ti ostatní, ti ostatní pak poslouchají, že nejsou schopni se ujmout toho vedení, což samozřejmě nezvládne každý. No, cokoliv vás k tomu napadne, situace jako ze špatného filmu, to je takový pracovní titulek toho našeho dnešního setkání, tak nám můžete psát na tradiční kontakt.
3: Ano, @rozhlas.cz anebo SMS-kou 702 222 220.

0: Ptáme se vás při čtvrtku ve vysílání dvojky, jestli se vám někdy stalo, že jste se ocitli zcela nečekaně v situaci, která vám připadala jako ze špatného filmu, v situaci, kterou jste rozhodně nečekali, v prostředí, ve kterém jste se nacházeli, s plány, které jste pro ten čas měli. No a jak se v takové situaci dokážete zachovat? Jestli si udržíte chladnou hlavu, přehled, blíží se doba dovolených a i vlastně tento fakt nás dovedl k tomu našemu dnešnímu povídání. Ne, že bychom vám přáli, aby se něco takového stalo, pokud by to nebylo pozitivní.
1: To, co na té lodi, o které jsme mluvili před chvilkou.
0: A samozřejmě, kdybyste třeba náhodou v loterii na dovolené vyhráli 1 000 000 eur, tak to je taky jako z filmu, ale to byste asi zvládli.
1: Ale z toho to má opravdu happy end. Teď je na telefonu paní doktorka Veronika Jegorová z Centra cestovní medicíny. Hezké dopoledne, paní doktorko.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme za váš čas. Zavolali jsme právě vám samozřejmě v souvislosti s tím, co se děje na té zmíněné lodi, která tedy teď míří k Tenerife, kde by mělo proběhnout vylodění a tak dále. Ale povězte, Centrum cestovní medicíny, s čím vším nám může pomoct před našimi cestami do světa?
2: V Centru cestovní medicíny se hlavně primárně nezabýváme jenom očkováním do zahraničí. To je taková častá chyba, ale je tam i očkování v rámci třeba České republiky, očkování dětí, dospělých, rizikových, těhotných. Při tom cestování do zahraničí zase ty naše konzultace nejsou jenom o očkování, ale i o takových těch individuálních rizicích, co vy máte, jaký máte plány, různé prevence průjmu, stravování, pokousání, poškrabání zvířaty, pokousání a poštípání třeba hmyzem, vysokohorská nemoc, jak je na tom ta destinace z antimalariky. Opravdu jsme schopni vlastně připravit kohokoliv na jakoukoliv cestu bez omezení nějakých destinací nebo aktivit, plánů, ať už jde o cestování běžný, pracovní cesty, studijní cesty, firemní cesty.
1: Dokážete lidem poradit třeba i jak se zachovat v takové situaci, která právě teď probíhá na té zaoceánské lodi, protože věříme, že to někomu může vzbudit obavy, že bude třeba trávit dovolenou na hodně exponovaném místě, kde bude hodně lidí, tak se může bát třeba, že tam propukne viróza tohoto typu.
2: Určitě jsme schopni probrat vlastně úplně všechno a pokud si toho připravit na ty rizika, která tam mohou být. Zároveň s většinou těch našich klientů máme možnost třeba komunikovat i online, pokud se něco děje zrovna v tu chvíli, kde jsou a potřebují vyloženě nějakou zdravotní radu. Případně je nasměrovat samozřejmě i na takové ty stránky nebo organizace, jako jsou třeba DROZD od ministerstva zahraničí nebo pojištění jejich linky, poradit právě, co třeba řešit v pojištění, pokud jde o nějakou cestu, která je trošku rizikovější.
0: Tedy, jestli jsem tomu dobře porozuměl a musím říct, že do jisté míry je to pro mě překvapení, tak já, kdybych se chystal na nějakou cestu, ať bližší nebo dalekou, tak prostě k vám můžu zajít a jak si skonzultovat to, co mě čeká, čemu se vyvarovat, prostě je to takové poradenství a nemusí mi prostě být nic dramatického v tu chvíli.
2: Přesně tak, pokud je to vyloženě jenom před tou cestou, tak vy nám řeknete, kam jedete, co máte za plány, jak budete bydlet, co budete jíst, co přesně vlastně chcete dělat v té destinaci, jaké máte očekávání. A my podle toho vás jsme individuálně schopni připravit, abyste tu cestu užil pokud možno ve zdraví a co nejlépe, jak můžete.
1: Asi se na vás cestovatelé obracejí, hlavně když míří do nějakých exotických destinací, kde očekávají třeba nějaké i nepříjemné překvapení v podobě nějakého onemocnění, ale měli bychom s vámi konzultovat třeba i na první pohled poměrně bezpečnou cestu jenom po Evropě?
2: Určitě to má smysl i po Evropě, protože nemoci, proti kterým se dá očkovat, neexistují jenom v tropech nebo v nějakých rizikových destinacích. Stačí se podívat třeba na Balkán nebo na východní Evropu, kde je velké množství vztekliny, velké množství psů, kteří běhají třeba po horách, ať už v Albánii nebo třeba v Rumunsku. Stejně tak klíšťová encefalitida po celé střední Evropě, žloutenka celosvětově, chřipka covid. A samozřejmě bychom neměli zapomínat také na přeočkování třeba na tetanus při různých úrazech, zase celosvětově vyskytující se onemocnění. A ono i mnoho těch tropických destinací, podle třeba instagramových fotek a podobně, vypadá velmi bezpečně, ale je potřeba si uvědomit i, že takové Maledivy, Mauritius, Karibik, Tajsko, Bali, to všechno jsou země, kde určitě jako existuje extrémní riziko různých nákaz a je potřeba se proti ním chránit.
0: A na závěr, paní doktorko, povězte, jestli se zlepšujeme v přístupu při takovýchhle cestách, dáváme si větší pozor a myslíme na prevenci, anebo většina z nás má pořád takový ten dojem, že no, já o tom vím, ale mně se přeci nic takového nemůže stát.
2: tohle je hodně individuální. Těch cestovatelů, co se jdou poradit vyloženě do centra cestovní medicíny, je malé množství, no menší množství. Část ještě jde za praktickým lékařem, velká část spoléhá na informace od kamarádů, od známých, co tam bylo, což není úplně ideální scénář. No.
1: Mimochodem, když jste mluvila tu na úplný závěr o té klíšťové encefalitidě, tak to bude asi nejvíce nebezpečná dovolená v Tuzemsku. Jak jsem tak zaregistrovala, tak na to
2: opravdu tak, pozor. Zrovna republika je, co se týká počtu těch případů, víceméně na druhém místě po celé Evropě, takže určitě očkovaní v rámci České republiky by měly být úplně všichni na klíšťovou encefalitidu.
0: Děkujeme mnohokrát za zajímavé povídání.
1: Paní doktorka Veronika Jegorová z Centra cestovní medicíny. Přejeme vám krásné léto a dovolenou. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
4: Dva na dvojce.

0: maličkou jizvu, která není vidět. A mě to připomnělo, že moje sestra taky měla slepé střevo na dovolené v Chorvatsku. Jeli jsme opravdu velice rychle autem domů, to bylo v 90. letech, kdy jsme se ještě báli zkrátka tam jít někam na ošetření. Dneska by to bylo úplně jinak, no nevěděli jsme, do čeho jdeme, no. Tak jsme to raději podnikli tady.
1: Děkujeme za vaše zprávy, teď z jiného soudku.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
1: Adresa RNP, tedy rádio na přání @rozhlas.cz, je stále k dispozici. Kdykoliv budete mít pocit, že máte přání, které bychom vám mohli splnit, můžete ho napsat. Ale dnes to zase bude trošku jiné, možná víc než přání, to bude hádání. Prostě taková hra, kterou jste si v poslední době oblíbili, což nás těší. Celé to vzniklo právě na základě jednoho posluchačského přání, kdy jsme si tady měli vymyslet zvuk, který vy jako posluchači byste hádali, a už jsme to od té doby udělali 3x, 4x, 5x, vždy s velkým úspěchem, a my se k tomu budeme vracet, jsme se rozhodli. Takže i dnes už máme přichystaný zvuk.
0: Ano, pro velký úspěch, ale s jiným zvukem. Samozřejmě Jirka už se na to vybavil.
1: Nebudu opakovat to, co minulý týden.
0: Jirka už se na to vybavil, ano. Tak teď možná stichneme a ty ten zvuk provedeš. Nebo ještě nalákáme naše posluchače na to, aby psali.
1: Nalákáme.
0: Dobře,
1: nalákáme.
0: Takže pište 702-222-220, SMS-kové číslo. Co je to za zvuk? A první z vás, kdo to uhodne, tak získává úžasné ponožky, které vám budu závidět, dva na dvojce, Jirka a Šárka. Já se taky snad zúčastním, Jirko, dneska nemůžu, ale příště ty
1: dobře,
0: ponožky.
1: Dobře, tak ty nesmíš teď ani naznačovat, protože ty vidíš, jak ten zvuk provádím, takže víš, o co jde. Takže přátelé, co tohle je za zvuk? Já myslím, že to je jednoduché. Ještě jednou.
0: Tak, ale už víc ne. To už každý musí vědět. Takže 702-222-220. Přijímáme vaše SMSky. První vyhrává ponožky Jirky a Šárky.

0: Pánové Simon a Garfunkel nás přivedli k 9. hodině 43. minutě. Tady je pořád dopolední vysílání na dvojce a my jsme připravili před chviličkou zvuk. Dnes to tedy opravdu bylo jednoduché. Já budu muset vymyslet na příště něco těžšího, jenom pro zopakování. Ten zvuk zní takhle. Tak. A je to?
1: Je to zip.
0: A je to zip.
1: Ale možná jsme měli dát trochu těžší, jaký zip to je.
0: Je pravda, no zip je správná odpověď. Je pravda, že tam se objevily zprávy například typu určitě je to zip, pravděpodobně u bundy. Mm-hmm,
1: taky to mohlo být zip u stanu, mě to teď tak přišlo.
0: U stanu, zip u stanu,
1: ano,
0: že bych sebou vzal stan do studia, ano, a tady si trošku zazipoval.
1: No co bys neudělal pro tu naši soutěž.
0: No tak třeba bych tady nestavil stan pravděpodobně, ale je to zip na batohu, je to zip skutečně a těch zpráv přišlo mnoho, což odhaluje, že to opravdu bylo snadné a my jsme moc rádi, že jste se zapojili. Ovšem odměnit můžeme, abychom byli spravedliví, tak jako každý den jenom jednoho z vás.
1: Takže Jirku a Šárku na ponožkách dostane ten, kdo napsal jako první a poslední trojčíslí jeho telefonního čísla je 697.
0: Ať se vám ponožky dobře nosí, žádný zip na nich
1: máte
0: není.
1: Máte zprávy, že jsou luxusní.
0: Máme zprávy, že jsou luxusní, ano, i když bez zipu. Ano.

0: Tady jsou dva na dvojce, přejeme vám je nadále hezké dopoledne. Průběh dramatické dovolené, ale se šťastným koncem, to už můžu napovědět, nám poslala i Lenka. Před 2 lety letěli na Bali, ale bohužel letadlo dlouhou dobu kroužilo nad letištěm, nakonec zjistili, že na Bali se nedá přistát a že letí jinam. Přiletěli do Singapuru, procházeli takovými zvláštními částmi letiště, nevěděli, kam míří, kontrolovali jim pasy, vyplňovali víza. Nakonec ale, píše Lenka, se jim to moc líbilo, protože bydleli v mrakodrapu poprvé, byli poprvé v Singapuru, jedli luxusní jídla, měli výbornou snídani, volno a k večeru nakonec vyrazili na Bali. Takže na to nakonec rádi vzpomínají, protože jinak by do Singapuru pravděpodobně nikdy nevyrazili.
1: Pokud vás náhodou něco takového potká třeba při letošní dovolené, že budete mít pocit, že jste se ocitli jako ve špatném filmu, no, ať je to vždycky s dobrými konci. My děkujeme za všechny zprávy, děkujeme za to, že jste s námi. Zůstaňte i dál, my vám za chvíli prozradíme, o čem a s kým budeme mluvit v dnešní poradně.
2: Český rozhlas 2.

0: Ani dnes nebude chybět tradiční poradna. Slíbili jsme, že prozradíme už teď, o čem budeme mluvit po 10. hodině.
1: Naším hostem bude paní doktorka Marie Skalská, specialistka na sportovní medicínu, výživu a prevenci. A bavit se budeme o tom, jestli existuje metabolický zlom po 50.
0: Zajímavé téma, Terezo?
1: Je to zajímavé téma, ano, protože se nám to všem blíží, někdo do tomu už má za sebou, ano, tak může ano. Možná říct, jak to je. No zkrátka, jestli nám po 50. přibývají kila, i když se třeba snažíme, aby nepřibývala.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijal tentokrát pozvání zpěvák a herec Tomáš Klus. Je pro něj těžší vyprodat halu nebo přesvědčit lidi na sociálních sítích, aby k sobě byli laskavější? Jaké to je skládat hudbu v domě plném dětí? Vznikají jeho hity v absolutním tichu nebo v největším chaosu? Nová deska Tady Tomáš je hudebně starý Tomáš a cítí se ve 40 star nebo stále mlad? I na to se zpěváka a herce Tomáše Kluse v Radiokafe Vinohradská 12 zeptám. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Hasiči právě předávají požářiště u Rynartic na Děčínsku správě Národního parku České Švýcarsko. Výsledky externího auditu v nemocnici na Františku dnes projednají zastupitelé Prahy 1. A počasí většinou bude oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 21 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Hasiči skončili se zásahem u Rynartic na Děčínsku. V tuto chvíli předávají požářiště správě Národního parku České Švýcarsko. Vydatný noční déšť jim pomohl s dohašováním. Stále ještě jsou ale v terénu a vyhledávají skrytá ohniska. Teď bude mít dohled nad oblastí Národní park, říká mluvčí hasičů Petr Pelikus.
4: Jednotky pomalu balí, budeme odjíždět, zbalíme štáb a postupně opustíme úplně místo zásahu. Národní park má nasmlouváno 6 jednotek hasičů, které budou provádět požární dohled po dobu 14 dnů.
3: Výsledky externího auditu v nemocnici na Františku v Praze budou v podvečer řešit na mimořádném jednání zastupitelé Prahy 1. Šetření zadala městská část v lednu po rezignaci bývalého ředitele zařízení Davida Erharta. Toho obvinila část zaměstnanců z bossingu a zneužívání funkce ve svůj prospěch. To bývalý ředitel odmítá. Audit upozornil mimo jiné na slabiny ve vnitřním kontrolním systému nemocnice a doporučil jeho posílení. Lidé bez domova v Krnově v Moravskoslezském kraji se budou moci zapojit do projektu Stravenka za práci. Když se zapojí do práce pro město, dostanou poukázku na potraviny. Půjde hlavně o zvelebování veřejného prostranství, vysvětluje Lubomír Rapušák z krnovské radnice.
5: Pokud se teda vše podaří a budeme se o to snažit, tak od června by tento projekt měl nastartovat a jsme sami zvědaví. Za nás je důležité těm lidem dát nějaký smysl tomu jejich bytí nebo dát jim nějakou aktivitu, aby něco dělali.
3: Infocentrum na Eliščině nábřeží v Hradci Králové dnes poprvé nabízí speciální komentovanou prohlídku expozice Muzea Petrov, určenou pro seniory. Návštěvníci se seznámí s víc než 160-letou historií tradičního výrobce klavírů a prohlédnou si například nejstarší klavír z roku 1865. Ode dneška budou prohlídky pro seniory pravidelně pokračovat každý první čtvrtek v měsíci až do 3. září. O víkendu bude v Česku slunečno, pršet má jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj bude zítra ještě poměrně chladno, teploty se s výjimkou Jižní Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se ale začne oteplovat a v neděli by mělo být i víc než 25. A dnes začnou švédské hokejové hry, tedy poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa v hokeji. Hry zahájí ve 3 odpoledne. Dne utkání Švýcarsko-Finsko. V 7 večer pak nastoupí Česko proti domácímu Švédsku. České hokejisty čeká další zápas v sobotu v poledne proti Finsku a v neděli taky ve 12 proti Švýcarsku.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle taky bouřky, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je za sjezdem na Divišov na 42. kilometru kolona. Na 46. a 5. kilometru je nehoda, zdržíte se půl hodiny. Na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy spozorněte v okolí sjezdu na Panenský Týnec. Na 37. a 5. kilometru leží plachta. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na D6 popojíždí kolona z 25. kilometru. Na 23. kilometru jsou po nehodě blokované oba pruhy. Zdržení 20 minut. A na silnici 101 u Modletic u Prahy jsou teď komplikace na kruhovém objezdu blíž k Říčanům. Stojí tam nákladní auto s posunutým nákladem dřeva a kruhový objezd projedou nákladní auta pouze protisměrem. Kruhový objezd se tak ucpává ze všech směrů a v důsledku se tvoří kolona i na konci Pražského okruhu před nájezdem na D1. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a slovo mají opět dva na dvojce.
6: Dnes Jiří Holoubek a Tereza Stýblová, přejeme vám krásné čtvrteční dopoledne. I dnes pro vás chystáme poradnu, která začne už za pár minut.
7: Naším hostem bude specialistka na sportovní medicínu, výživu a prevenci civilizačních chorob, paní doktorka Marie Skalská. A jaké téma?
6: Téma je, existuje metabolický zlom po 50, zkrátka jestli je to skutečně biologický fakt, že nastává metabolický zlom, anebo je to třeba spíš jenom důsledek nenápadných změn v našem životě. Stylu.
7: A co s tím? I o tom budeme mluvit v dnešní poradně. Začínáme už za pár minut a tak jako vždy i dnes platí, že pokud se na něco budete chtít zeptat, samozřejmě můžete e-mailem, SMS-kou anebo můžete přímo zavolat k nám do studia. Hezké dopoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Která si do titulku zvolila otázku, existuje metabolický zlom po 50. Tohle budeme rozebírat s naším hostem. A tím je paní doktorka Marie Skalská, specialistka na sportovní medicínu, výživu a prevenci civilizačních chorob. Paní doktorko, děkujeme za návštěvu. Hezký den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Dobrý den, paní doktorko. Tak ta otázka hned na začátku, ať je zodpovězená. Je to opravdu biologický fakt, že nastává nějaký metabolický zlom kolem 50. roku, anebo je to tím, že se nám nenápadně mnohdy mění životní styl a ten tomu zkrátka nahrává?
3: B je správně. Pojďme si to shodit hned na začátek. Máme to i vědecky potvrzené. V srpnu roku 2021 byla publikovaná práce Hermana Ponsera, který opravdu zkoumal asi 6,5 tisíce lidí, podílel se na tom obrovská spousta výzkumníků a byly tam zabráni jedinci od 8 měsíců do 95 let a opravdu potvrdilo, že mezi 20. a 60. rokem se nám ten metabolismus skoro nemění. Máme stejnou predispozici pro svalovou práci, trošku nám klesá, ten první rok nám vzrůstá o 50%, pak nám to do té 20. krapítečko klesá, ale pak opravdu jsme na stejno, takže přesně jak bylo řečeno, nám se kolem té 50. velmi často mění životní okolnosti, nemusíme už tolik se hýbat, jsme nějakým způsobem zabezpečeni, ale že by biologicky došlo k nějakému dramatickému zlomu, tak to bohužel ne, ten se asi děje spíše v hlavě.
4: Dobře, a je to jiné u žen nebo u mužů, protože teď se hodně mluví o perimenopauze, samozřejmě o menopauze, že zkrátka mnohé ženy se snaží mít dobrý životní styl, držet si kila pod kontrolou, ale nejde to. Dokonce jsem slyšela hormonální bříško, že zkrátka vyroste, ať chcete, nebo nechcete hlavně samozřejmě.
3: Nemusí vždycky, nebudeme úplně pesimisti, ale je tam samozřejmě zásadní rozdíl. Těm mužům po 30. roce věku ubývá testosteron asi 1% za rok. To není takový fofr, ale u těch žen dojde k tomu hormonálnímu poklesu velmi, velmi rychle, za krátkou dobu. A ten hormonální pokles tedy vůbec nehraje do našich karet ženských, takže může dojít k tomu, že se začne více takzvaně rozpadat svalová hmota, máme vyšší citlivost nebo vlastně horší citlivost na příjem sacharidů. Tohle všechno jsou faktory, které potom vedou k tomu, že se nám ty kila začnou plíživě, někomu i rychleji vlastně nabírat navíc, ale neznamená to, že by povinně každá žena měla přibrat, pokud ví, jak se tomu dá bránit a ten kritický věk začíná u někoho kolem 40, u té ženy, u někoho kolem té 45, ale upřímně řečeno, když se mrkneme na českou mužskou populaci, tam ten obvod pasu taky není úplně
4: ale
3: osí.
4: Ale Jirka v 50 vypadá pořád skvěle.
3: Jo, tak to gratuluji.
2: Já hlavně, ano. Paní doktorce, naštěstí sedím schován za monitorem. Tady,
4: takže, ne, ale já tam vidím.
2: Koukám jenom hlava. Z toho, co jste řekla úplně na začátku, paní doktorko, mi jako vyšlo, kdybych to měl jako pojmenovat lapidárně, že si za to můžeme sami víc než ten metabolický zlom nějaký. Ale co tedy udělat proto, aby nás to nepotkalo? Mm-hmm. A jak dopředu na to myslet? No a upřímně řečeno, právě nechci slyšet, že na to si musíme myslet jako na spoření od 18. Nebo, jo, mě spíš zajímá, když to člověk opravdu začne reálně řešit právě po 45, okolo 50, po 50. Co s tím můžeme dělat?
3: Nikdy není pozdě. Jo, pojďme si říct, fakt nikdy není pozdě. My jako organismus úplně nepřekopáme, nevynulujeme ho na startovní čáru nula, ale pořád můžeme nastavit rozumný systém cvičení. My víme, že ta svalová hmota přibývá i v seniorském věku, takže to vůbec není pravda, že mi sval naroste jenom ve 20. Sice to nebude taková rychlost, taková hypertrofie, ale pořád můžeme přidat právě ten tolik zmiňovaný silový trénink, který zejména ve spojitosti s ženami teďka je neustále opakován, ale je to pravda. To cvičení silové by mělo tvořit asi 70% toho našeho pohybového schématu a jenom ta třetina by měla být od toho určitého, dejme tomu 45. 50. roku něco, čemu říkáme aerobní, takže to, jestli se budeme hýbat dneska při krásném slunečním dni je v rukou každého z nás a to, co si dáme na talíř k obědu, taky máme ve svých rukou.
2: Mm-hmm. Takže takové to, jako chodím na jogu a občas si zaplavat, to prostě jako stačit nebude.
3: To od určitého věku stačit nebude.
4: Protože ale ženy zase mají obavy, že jim ty svaly narostou moc, ale teď jste zmínila, že přibývají pomalej, takže tu obavu mít nemusíme.
3: Vůbec jí nemusí být, ono ztratíme estrogen a ono se to začne fakt rozpadávat rychleji, pokud se o ty svaly nestaráme.
2: Přemýšlím teda, jestli jsem někdy slyšel nějakou dámu po 50, která by řekla, necvičím, aby mi moc nenarostly svaly.
4: No, já jsem kdysi pracovala ve fitness centru, tam jsem cvičila právě dámy kolem tohoto věku, tehdy mi bylo 20 a tu obavu měli. Ale je to teda pravda už 30 let zpátky, dneska jsou určitě poučenější vrstevnice.
2: Tak ještě jsem se chtěl zeptat na to, jak by takový silový trénink mohl vypadat, ale půjdeme na to v druhé části poradny už za chvíli. A písničku, která teď zazní a bude zpívat Hana Hegerová s Petrem Habkou, vy můžete využít například k tomu, že se budete ptát.
4: Telefonní číslo 22 155 25 25, e-mailová cesta k nám dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Dnešním hostem je paní doktorka Marie Skalská, specialistka na sportovní medicínu, výživu a prevenci civilizačních chorob. Povídáme se o tom, jestli existuje metabolický zlom po 50. Už jsme zmínili, že to je spíš tím, že nám přibývají kila, že se nám mění životní styl. Pojďme ještě, paní doktorko, odstranit takový další mýtus, pokud to tady mýtus je, že je to dědičné, že když vidíme, že moje maminka kolem 50 přibrala, tak si řeknu, no tak co už, to přiberu taky.
2: Jaká matka, taká katka. No, já bych řekla, že když chtějí ženy vědět, jak budou zvládat menopauzu, ať se zeptají maminky. Tam ty příznaky se mohou velmi často opakovat. A životní styl se také určitým způsobem dědí. Takže já, když budu mít pohybově aktivního jednoho rodiče, tak je asi 50% šance, že to dítě také bude nadšený sportovec. Pokud jsou oba dva rodiče, sportáci a pohyboví nadšenci, tak dejme tomu někde kolem 70-90%. Pořád se může stát, že budu prostě, jak já říkám, humanitně kavárensky zaměřený typ, který prostě nechápe, proč se má za něco, přičem se spotí, ještě platit. Takže ano, ale dá se to naučit. Dá
1: humanitně
2: se to,
1: kavárenský typ.
2: Přesně, dá se to naučit.
3: Mám svoji definici. No, nic povídejte.
2: Ale dá se to naučit, jako aby pohyb nebyl úplně odporný. Já si myslím, že opravdu cvičit se dá téměř v jakékoliv situaci, kromě jako vysoké teploty nebo intubace. Prostě kontraindikace pohybu je jedině smrt. A i ta prostá obyčejná chůze, kterou umíme každý, a nějaký silový trénink, který se dá dělat mimo jiné třeba i na židli. Já mám pacientku, která opravdu má velmi pokročilou artrózu obou kyčlí a hledali jsme pohyb, aby se dalo cvičit opravdu i jenom na židli, aby aktivovala horní část trupu. Takže v genech to úplně nemáme. Samozřejmě obezita je daná geneticky asi ze 70%, ale pořád životní styl máme ve svých rukou. To opravdu jako racionálně ovlivnit můžeme my sami.
3: Píše nám Lucie, hezký den všem do studia. Já jsem si zamilovala kalisteniku. Je toto cvičení vhodné? Je mi 65 let.
2: To je cvičení s hmotností vlastního těla. Jsou tam velmi často takzvané funkční pohyby. To je přesně to, že cvičíme, abychom potom mohli zvednout krabici, aby jsme vyšli do schodu. Takže jedině dobře.
1: Hodně zase žen, mluvím tedy zejména za ně, říká, že se jim po 50 ukládá tuk někde jinde než předtím. A že bych chtěla na těchto partiích právě ten tuk odstranit.
2: Zase zhubnout břicho,
1: zase zhubnout, ano, zhubnout břicho. Jde to, paní doktorko, cíleně se zaměřit na jednu partii?
2: Nejde. Já bych hrozně chtěla varovat, jo, takové ty diety na zhubnutí břicha, cvičení na zhubnutí břicha. Opravdu to nejde. Bohužel tím, jak nám právě klesají estrogen s progesteronem, tak díky hormonální změně dochází k tomu, že ten tuk se nám z těch stehen a z těch hýždí začne více usazovat v oblasti břicha. V oblasti břicha mu říkáme posléze viscerální a on je hormonálně aktivní, takže je to takový ten zmetek, který nám pak zvedne lipidové spektrum, zhorší nám rizika na infarkt, na mozkovou příhodu. Když budeme rozumně hubnout, tak třetina toho tuku půjde vždycky z toho bříška. My víme i ze studií, ale určitě to znají i posluchači, že v momentu, kdy to není jenom dieta, ale přidá se to cvičení, tak tím, jak cvičení je opravdu hormonálně aktivní proces, tak nám aktivuje právě i tu svalovou nebo i tu tukovou hmotu z oblasti břicha. Takže neexistuje typ cvičení sedy, lehy, sklapovačky, že by hublo jenom břicho, to je fakt hloupost. Navíc ještě, když budu špatně cvičit na břicho, tak může dojít k tomu, že já si tu břišní stěnu vlastně špatně naposiluji a já si jakoby lehce vypoulím, ale ta tuková vrstva tam pořád zůstane. Takže paradoxně to bříško můžu mít větší. Ale opravdu celková změna jídelníčku a rozumné cvičení, to je ta nejspolehlivější cesta, jak zhubnout i v partii břicha. Ale neovlivním, že třeba zhubnu i v prsou.
3: Další dotaz nebo možná poznámka od Dany. Mám pocit, že silový trénink je dnes zaklínadlo, ale mělo by se dodat i B. Ke stáru by se mělo působit, myslím, i na pružnost a funkčnost kloubů, rovnováhu a stabilitu. Silový trénink pomůže, ale není všespásný, píše Dana.
2: Skvělý,
3: co vy na to?
2: Skvělý, to je edukovaná posluchačka, přesně tak. Po 50. 55. roce věku je to stabilizační nebo balanční cvičení velmi důležité, protože se nám zhoršuje schopnost stability, taková ta rovnováha. váha a my víme, že senior, pokud nám upadne a zlomí si třeba krček stehenní kosti a my ho položíme na lůžko, tak opravdu dochází k dramatickému úbytku svalové hmoty. Takže ano, a máme to i v mezinárodních doporučeních, že ve vyšším věku by mělo zhruba dvakrát týdně dojít i k tomu, že cvičíme nějakou stabilitu, nějaké rovnovážné cvičení, takže jedině dobře. A ta pružnost, někdy jsem slyšela, že tak, jak máme pružnou páteř, tak jsme zdraví. A ano, vlastně i to kompenzační stretchingové cvičení by vlastně mělo být součástí každého silového cvičení. Potřebujeme část protáhnout a část posílit, takže jedině takhle komplexně to je skvěle poskládané.
1: Stále mluvíme o jídle, o cvičení, ale taky odpočinek je asi důležitý, abychom si neříkali, tak teď už po 50 se budu prostě jenom myslet na jídlo a jenom na to, že mám cvičit. A kde je ten odpočinek kvalitní?
2: Jenom bych chtěla říct, že opravdu to myšlení na jídlo má v současné době dokonce odborný název food noise. Jako opravdu a může to velmi zhoršit kvalitu života. Furt jenom přemýšlím, co bych si měla dát, jestli jsem to nejedla špatně. Takže s tím také operujem. A odpočinek je zcela zásadní. Je potřeba potom 40. 50. roce věku počítat s tím, že fakt ten odpočinek je důležitý a s tím úzce souvisí i spánek. Nemůžeme si naspat dopředu, nemůžeme odpočívat dopředu, takže i s nějakou určitou laskavostí v momentu, kdy fakt mám špatnou noc, mám toho plný brýle takzvaně, jsem utahaná, tak v ten moment asi není nejlepší se po hlavě dostat do nějakého silového intenzivního cvičení, protože si koleduju o nějaké mikro nebo makrotrauma, něco si natrhnu a pak na tom gauči budu muset sedět další 4 měsíce.
3: Říká náš host, paní doktorka Marie Skalská, povídáme si a začali jsme u toho, jestli existuje nějaký metabolický zlom po 50, což už bylo vyvráceno hned na začátku naší poradny, ale jak se udržet ve formě, jak posilovat a tak dále, o tom mluvíme i dál a vy se stále můžete zeptat třeba po telefonu 22 155 25 25.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
4: Dva na dvojce.

0: Hostem dnešní poradny, kdy si povídáme o tom, jestli existuje metabolický zlom po 50, což už jsme vlastně vyvrátili, že to je spíše otázka životního stylu, je paní doktorka Marie Skalská, specialistka na sportovní medicínu, výživu a prevenci civilizačních chorob.
1: Někdo z vás na telefonní lince, vítáme vás a můžete se ptát.
2: Dobrý den, Jiří z Prahy.
1: Dobrý den.
2: Helejte, mě je 69 let a měl jsem v říjnu úraz, spadl jsem na záda, 7 žeber, lopatka zlomená, jo. A já dělám extrémní skákání do vody. A chtěl jsem se optat paní doktorky, já už jsem teda skákal, už jsem to zkoušel, ale ne ty extrémní výšky, jo. Za jak dlouho bych mohl být? Mám 176 cm a 65 kg. Jo. Trošku mi narostlo malinko bříško při koronakrize, ale snažím se to nějak zpracovat, cvičím, poskakuju. Jo. Jestli je tam nějaký, kdybych měl skončit s tím skákáním.
1: No, děkujeme moc za zavolání a za zajímavý dotaz. Jo. To jsem tedy sám zvědav, paní doktorko, jak se s tím popasujete. Ano.
3: Takhle na dálku samozřejmě vůbec nedokážu odpovědět. Pravděpodobně, pokud jste byl zvyklý se hýbat, tak ta šance, že se tam ten svalový aparát kolem páteře udrží, je veliká. Kostní hojení musíme počítat minimálně 3-4 měsíce, pokud tam došlo k fraktuře v oblasti těch kostí. Ta svalová hypertrofie nebo to navrácení může být mnohonásobně rychlejší, pokud už tam ten svalová struktura byla. Takže v tenhle moment bych možná doporučovala šikovného fyzioterapeuta, který by na to mrknul a případně ještě doklepl to, co by se tam mělo dostabilizovat, doposilovat. No a přeju, ať si můžete skočit zase brzo, ale bezpečně. Tady.
1: Obchází hrůza, když slyšíme, že někdo...
3: Já si taky moc nevím, co je extrémní skákání. No,
1: já to ani nechci vědět.
0: Už se občas skočil, Jirka, takže to možná ale... to takový ten skok, no, kterého se bojíme. Už
3: víte co, ale ono jako prostě ten pohyb, jak nám vyplavuje ty endorfíny, tak já chápu, že byť to třeba z našeho úhlu pohledu bude vypadat jako šílenost, tak pro posluchače je to prostě vášeň a radost a ten život mu to zkvalitní, no.
0: Když jste hovořila o těch svalech a kostech, tak je důležité mít tu svalovou hmotu právě v tomto věku po 50, protože se pak třeba i rychleji tím, nevím, tlakem svalů hojí právě i ta kostní zranění?
3: Ono vlastně opravdu jako nám to v uvozovkách drží ty kosti pohromadě, takže pokud někdo třeba má bolesti zad, ale my pracuje si silový svalový korze, tak to je vlastně to nejúčinnější léčba. Třeba typicky, že bolesti za to je civilizační choroba. 90% osob si stěžuje někdy jednou za život, aspoň na bolesti zad. A nevyřeší to většinou operace. Ta to zastabilizuje a pak se nám to za 2 roky posune o etáž výže. Takže bohužel je to nuda, ale prostě opravdu to zpevnění svalového korzetu, ať už kolem páteře, kolem ramen, kolem kyčlí, to je opravdu jako velmi účinný.
1: A velmi stručně na závěr, paní doktorko, píše Alena, moje kamarádka 50+, je korpulentnější, přesvědčuje mě, že zhubne dodržováním stravovacího režimu podle nutriční terapeutky bez pohybu. A já se s ní přu, že bez pohybu to nejde. Kdo má pravdu?
3: No, má pravdu kámoška, ona zhubne, ale pokud tam přidá to silové cvičení nebo cvičení, tak to bude zdravější hubnutí, mnohonásobně zdravější. Samotným cvičením se hubne velmi obtížně, vždycky musíme trošku zamakat v té kuchyni, ale pokud je oboje dvoje dohromady, tak je to nejlepší, ta kombinace.
0: Moc děkujeme. Naším dnešním hostem byla paní doktorka Marie Skalská, specialistka na sportovní medicínu, výživu a prevenci civilizačních chorob. Už teď se těšíme na další setkání s vámi. Mějte se hezky.
3: Děkuji za pozvání a krásný den.

Zveme vás dva na dvojce k dnešní kávě o čtvrté. Dnes se budeme učit zahradničit v městském prostředí. Hostem bude balkonistka, influencerka Lenka Železná, kterou právě k tomuto typu zahradničení přivedly 4 vlastní balkóny. Tricie se jí bude

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Aleši, my tě srdečně zdravíme, vítej na vlnách dvojky.
3: Děkuji za přivítání, zdravím vás všechny.
4: Pozdraví ode mě, Aleši, ta čtvrteční procházka po červeném koberci patří tradičně filmům a ty nám dlužíš informace o tom, jak dopadl souboj mezi Michaelem Jacksonem a Ďáblem, který už po druhé nosí Pradu.
3: No, říkali jsme, že Miranda Presleyová vyráží do boje. Já to vezmu od třetí příčky. Super Mario galaktický film už 5 týdnů se drží v žebříčku. Tentokrát je to místo třetí, ještě 9,5 tisíce diváků. Místo druhé... To je Michael. Tam se nám propadl v uvozovkách, protože stále na něj přišlo ještě 35 tisíc diváků, už ho vidělo 120 tisíc lidí. No ale místo první, my Češi jsme si prostě Mirandu Presleyovou s českým hlasem Zlaty Adamovské zamilovali. Ďábel nosí Pradu dvojka, představte si, během prvního víkendu promítání přitáhl do kin 87 935 diváků. Ďábel nosí Pradu dvojka, to je teď naprostá jednička.
4: Michael.

0: Kl prohrál jenom proto, že jsem to ještě nevěděla já.
1: No, Tereza tady kroutí hlavou jako faninka Michaela Jacksona, ty bys ho raději viděla na té první příčce.
0: No, jenom na první příčce, no. Tak byly moje dcery, ty to trošku, ale ty byly ten jeden předtím právě, to vyhrá. Já to napravím teď o prodlouženém víkendu.
1: Aleši, před námi je další prodloužený víkend, na co tedy můžeme nově do kina vyrazit, když je ten čtvrtek, jistě jsou tu i premiéry?
2: Ano, máme tady premiéry opět širokého rozptylu. Začnu rodinou mysteriózní komedii, která se jmenuje B tým na stopy. A to B je dlouhé B, protože je to opravdu bečení. Pastýř George Hardy čte večer svým ovcím detektivky. Když je ale nalezen bez života, stádo pochopí, že nastal čas opustit pastvinu a pustit se do vyšetřování mezi lidmi. Rodinná detektivní komedie B tým na stopě. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, koncertní film zachycuje úspěšné turné, ideální prý shlédnout především na velkém plátně na 3D projekci, a český distributor také připomíná to, že Billie Eilish během turné vystoupila i v pražské aréně a návštěva přes 20 000 diváků vytvořila nový rekord haly. Co tady máme dál? Něco pro nejmenší diváky. Koní tajemství jeřába. Koní s dědečkem a kocourkem Mourkem najdou zraněného jeřába Klauze, tak se opravdu jmenuje. Aby mohl včas odletět se stěhovavými ptáky, musí mu děti pomoci znovu na křídla. Německá, dobrodružná, taková povídka o odvaze, zodpovědnosti a záchraně zraněného jeřába. Potom tady máme jeden výrazný aktuální horor pro milovníky tohoto žánru, jmenuje se Hokum, je to irsko-americký film. Spisovatel Bauman přijíždí do odlehlého irského hostince rozptýlit popel rodičů. Místo ticha ale najde pověsti o čarodějnici ve svatebním apartmá, noční vize a zmizení, kterého vtáhne do temné legendy. Hokum se to jmenuje. No a nakonec Mortal Kombat Římská 2, šampioni zeměříše se vracejí do brutálního turnaje, bojují tentokrát proti temné síle Shao, který ohrožuje samotnou existenci země. Milovníci této série budou vědět, o čem to je. No a tvůrci ti slibují, že zapracovali do druhého dílu to, co fanouškům chybělo v předchozím filmu. Takže Mortal Kombat 2 a já myslím, že je z čeho vybírat, ale jak se tak na to dívám, Michael Jackson i Miranda Presleyová mohou zůstat v klidu.
0: No ale pozor, Billie Eilish prý 80% a že to nenechá diváky sedět. Takže řekla bych, že Billy tam možná zamíchá tím pořadím do příštího týdne.
2: Uvidíme, řeknu zase dobře. V úterý, jak to všechno dopadlo.
1: Já jsem zvědavý, protože ty jsi říkal u toho prvního filmu, že ten muž, co čte svým ovečkám pohádky, se jmenuje John Hardy, že jo?
2: Ano, George Hardy, ano.
1: George.
0: Jiří, to je Jiří.
1: Tak to ne, tak to je někdo jiný. Já myslel, že to je ten John Hardy, co byl malej chudinka a měl za pasem pár bouchaček, víš, tak to ne, tak to je jiný. To je bratr asi.
2: Půjdeme... To je právě bratr, tohle to je ten pasák.
1: Ano, ten druhý byl ten desperát, dobře. Otázka na závěr. Aleši, kdo bude zpívat, respektive my vidíme, že budou dva, ale kdo z nich dneska slaví?
2: Slaví Adam Mišík 27. narozeniny. Představte si, to existuje. 27. narozeniny má Adam Mišík. Zaspívá nám se svým tatínkem nádherný song verše úžasného Václava Hraběte, která vlastně díky Vladimíru Mišíkovi doslova zlidověry. Takže Adam Mišík, to je ten dnešní oslavenec 27. sladké narozeniny.
0: Tak blahopřejeme, no, Adamovi k takovým krásným narozeninám. Mm. To se to blahopřeje ještě. Tobě děkujeme.
2: No jo.
0: Tobě děkujeme, ale
2: těším se na vás taky.

0: V 10 hodin a 50 minut ještě pár pozvánek k poslechu dvojky. Ta první bude na podvečer. Další díl pořadu Moci bez nemoci nabídne novinkovou možnost léčby nemalobuněčného karciomu plic. Jedná se o takzvanou perioperační chemoimunoterapii.
1: Ta se používá u pacientů, u nichž je nádor operovatelný, ale zároveň existuje vyšší riziko návratu onemocnění. To vše dnes s příběhem Karla, který takovou léčbu právě podstupuje. Pozvánka od Šárky Volemanové, autorky pořadu, pro vás k poslechu a přijala ho i taky paní doktorka Jana Krejčí, pneumoonkoložka kliniky pneumologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
0: No a my už se budeme loučit o pár minutek dřív než v jiné dny, protože je čtvrtek a protože blízká setkání dnes budou probíhat z kavárny, z radiokafé na Vinohradské 12. Musíme prověřit spojení, jestli je vše dobře připraveno, o čemž nepochybujeme. A já rád vzpomínám, když Tomáš Klus byl hostem dvojky Upiána. Stálo to za to, dnes tedy ne ve dvojce Upiána, nýbrž?
1: Ale právě u Terezy Kostkové v blízkých setkáních. Takže v radiokafé už se všechno chystá. Pokud to máte kousek, tak to možná ještě stihnete. Věříme ale, že ti, kdo chtějí, tak už jsou na místě a těší se. No a vy, kdo to máte daleko, tak nebojte se, protože to samozřejmě uslyšíte tady u nás na dvojce z rozhlasu.
0: Díky za to, že jste i dnes ve čtvrtek 7. května byli s vámi. Přejeme samozřejmě krásný prodloužený víkend. Pokud ho máte volný, tak si ho užijte do sytosti. No a zase někdy naslyšenou.
1: No, zítra tady bude Jirka se Šárkou v plné polní. Ne, vy
0: zítra
1: to máte
0: tady bude
1: vlastně
0: jenom Šárka.
1: Jenom Šárka, ale tak dva na
0: dvojce. Já budu v plné polní někde jinde. Já budu chodit okolo Harachova po kopcích.
1: Tak si to užij. Šárka taky i vy všichni prodloužený víkend. Mějte se krásně, na shledanou.
0: Zdraví vás Tereza Stýblová
1: a Jiří Holoubek.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Chemik Václav Werner třikrát získal zlato na Mezinárodní chemické olympiádě. Už od 16 pracuje na vlastních vědeckých projektech, zkoumá například vznik života. A protože našel fígl, jak začít studovat bez maturity, loni nastoupil na vysokou školu rovnou do druháku.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lidé v Česku kvůli konfliktu na Blízkém východě volí bezpečnější místa pro jarní i letní dovolené a českému zahraničnímu obchodu se v dubnu dařilo. Bude většinou oblačno, během dne od západu místy přehánky a ojediněle i bouřky a teplotní maxima do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Kvůli konfliktu na Blízkém východě volí část lidí bezpečnější destinace pro dovolené. Podle prodejců letenek se zájem přesunul třeba do jižní Evropy.
2: Zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
3: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
4: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
3: Tam létají společnosti El Al a Izrael. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Zahraniční obchod Česka skončil v březnu v přebytku skoro 32 miliard korun. Meziročně byl tak skoro o 4 miliardy korun vyšší. Pomohl hlavně obchod s dopravními prostředky, jako jsou letadla, lodě, lokomotivy a nebo jízdní kola a auta. Příznivý vliv měl i obchod s počítači a elektronikou. Úbytek srážek v jarních měsících může letos ovlivnit úrodu na polích. Voda chybí hlavně za březen a duben, které jsou rozhodující pro sklizeň. Porosty jsou často velmi nízké a řídké, říká člen představenstva Agrární komory České republiky Jaroslav Šíma.
5: Zdá se, že víc trpí ty jařiny, které se zasíly teď po jaru, že jo? Tenže nebude asi sláma, to už je vidět podle vývojové fáze, že ta výška toho stébla bude prakticky poloviční. Kukuřici máme v některých místech už 14 dní zasetou a nevidíte skoro žádnou rostlinu. Prostě leží to tam v suchu a bohužel ty srážky jsou někde až na třetině posledních 6-7 let za tohleto období.
0: Provoz na nádraží Ústí nad Labem Západ je částečně omezen. Do stojícího osobního vlaku tam narazila lokomotiva a lehce se zranili 3 cestující. Omezení by ale mělo končit někdy v těchto chvílích. Po 10 letech je otevřena Hartigovská zahrada na Pražském hradě. Barokní areál je přístupný zdarma po dobu otevření zahrad Pražského hradu, tedy vždy od března do konce října. Pokračuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
6: Hartigovská zahrada se nachází pod komplexem jižních zahrad a na ně jsou možné dva přístupy, buď skrz býčí schodiště ze třetího nádvoří a nebo skrz vstup směrem z Opiše.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, později od západu místy ojediněle bouřky a nejvyšší teploty většinou 17 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách v Čechách kolem 8 a na Moravě a ve Slezsku až 12.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně na 44. a 5. kilometru D1 směrem od Prahy u středových svodidel stojí osobní auto po defektu a lidé bez vest mění kolo do vozovky. Opatrně na 12. kilometru D10 směrem na Prahu v omezení vedeném protisměrným pruhem leží plastové dopravní značení. A na Pražském okruhu ve směru k D1 se brzdí u Jesenice a pomalu se pak jede po D1 až na kruhový objezd u Modletic, kde jsou po nehodě kolony všemi směry. Zprávy končí teď Blízká setkání.
8: Je to tak, v Radio Café Vinohradská 12 to dokonce krásně utichlo. Já vás tady všechny vítám. Věřím, že jste napnuti třeba i vy, pravidelní posluchači Dvojky, i vy třeba náhodní, kteří jste s námi teď na dálku v kavárně. Tak můj dnešní host, on tak už není princem z pohádky. Myslím si, že i bojovnou bambitku někde trochu zasypává prach, ale neříká se tomu stárnutí, prostě zraje. Když se na něj podívám, tak jako víno. Pořád hraje písničky trochu víc než divadlo, i když je vystudovaný herec a stále jeho kotvou rodina a děti. Tak to bereme dneska jako ne bilanční, vůbec ne, na to je brzo, ale jako nezávazné blízké setkání k jeho 40. narozeninám. Tomáš Klus. Tak přivítejte ho v kavárně. já jen jsem zvědavá, Tome, jak hodně nám odpovíš, protože samozřejmě normálně bys byl donucen tady zpívat, ale já slyšela, že ty máš hlasový klid, tak to je dobrý dárek ke 40 nám.
9: No? Já jsem tom, co má hematom. Hematom na hlasivce, takže mám zákaz zpívání, mluvám
8: se. Já tohle miluji, jako kde, já jsem se teď poslouchala za tvoje písničky, abych se jako vyladila i ty nový, kde ty chodíš na tyhle ty tvoje, jako fakt je to boží, to tvoje rýmování, že jako rozdělíš slovo v půlce, nestratí to rytmus, rýmuje se to na celý slovo další.
9: Není
8: teď
9: to
8: řekneš
9: boží.
8: Tom hematom, to
9: není
8: taky
9: to boží, je to strašně, je to hrozný.
8: Máš to furt, napadá
9: ti
8: to furt.
9: No právě, protože si s někým povídáš a teď tě to napadne a zůstaneš u toho slova a ten člověk se tě pak na něco zeptá a ty vůbec nevíš co, protože ty si hraješ s tím slovem. Ale žena už si zvykla a je se mnou, takže dobrý.
8: Hele, já jsem zase zvyklá na ledacos, takže tu hodinu okay, taky zvládnu.
9: To bude hezký.
8: A naopak, když nám občas teda hodíš, co tě napadlo, my to budeme brát jako tvůrčí proces následující hodiny.
9: Tam je 90% pravděpodobnost, že je to blbý. Jo, takže.
8: A víš, že to nás všechny strašně potěší,
9: fakt?
8: Protože i naše rýmování by bylo asi ze 100% blbý.
9: Ne, to takže ne, lidi se hodně podceňují.
8: Takže z tvých 10% jsou ty úžasné písničky.
9: Ano.
8: To je ale nádherné skóre, dámy a pánové, Tomáš Klus na dvojce následující hodinu.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Dámy a pánové, vy už víte, dnes s textařem, zpěvákem, písničkářem, hercem Tomášem Klusem. Damu vystudoval, to je pravda, takže je to skutečně studovaný herec, ale hudba přeci jen to možná trošičku převálcovala, ačkoliv to si řeknem. Aspoň co do počtu projektů, kde se hudebně podílí, nemluvě samozřejmě o jeho vlastní produkci. Předloni je tu nová deska. No ale jeviště ho opět zlákalo a my se na něj v létě můžeme těšit na prestižní scéně Muzea Kampa v chystaném projektu Klan Baťa. Takže já myslím, že buď on koketuje pořád s divadlem, nebo ono s ním, anebo se to všechno jenom nějak hezky prolíná. Dostaneme se na to, protože i když má hlasový klid, mluvit může. Tomáši, krásné dopoledne.
3: Krásné dopoledne vám všem, děkujeme, že jste tady, to je hezký, takhle si sednou do kavárny s milýma lidma.
2: Je to hezký.
3: No a já dokonce, pozor, já mám od svojí paní foniatričky Evy Lukešové dokonce přikázáno mluvit, protože ona mi říkala, já jsem říkal, takže hlasový klid, takže nemluvit, ona říkala, ne, hlasivka je sval, on musí jet pořád alespoň na 20%, protože když budeš úplně mlčet, tak okorá, nebo ochabne.
2: Ano,
3: ochabne.
2: To v případě nás dvou těch 20% splníme velmi snadno.
3: Jo, já myslím, že to bude
2: vlastně
3: dobrý.
2: Vlastně možná těžko.
3: Nebudeme muset dbát, jako ticha.
2: To, ale víš, přece to může ale lidi zajímat, tak živíš se i jako herec, obzvlášť jako písničkář právě hlasem.
3: Ano.
2: Jak často se ti tohle stane? Je to výjimka u tebe, nebo je to taková jako paralela s tou profesí, že už s tím umíš nakládat?
3: Tohle konkrétně je takové moje úplně novum, to jsem ještě nezažil, protože mám hematom na vnitřní hlasivce, to jsem pyšný, že zase mám něco, je to prý vzácné, takže pak zájemcům, kteří by chtěli, tak se můžete podívat i, musí sáhnout takhle z vnějšku, není problém.
2: Někdo má zlato v hrdle, někdo hematom.
3: Někdo. A takže tohle mám poprvé a jinak takové jako chrapoty a podobné věci, tak třeba přes letní sezonu, když člověk fakt hraje jako hodně, tak se to děje, ale myslím si, že s přibývajícím věkem a vědomím toho, že potřeba o ty věci pečovat, tak třeba jsem se teď začal už rozespívávat před koncertem, což jsem nikdy nedělal.
2: No ty nám takhle zraješ, ty začínáš takhle normálně.
3: Tak jako sám sobě bych se vysmál, kdybych byl ještě student DAMU, tak se sám sobě směju, že dělám teďkom ty divné věci v šatně. Oj. Jsem si pamatuju, já tady mám maminku totiž. Ona vypadá jak moje sestra, ale je to moje maminka.
2: Je to tak.
3: Dobrý den. No, ahoj, vlastně my si tykáme už. Ale já si pamatuju, že když jsem chodil na DAMU, tak se mě máma ptala, jako taky to, že a co tam děláte prostě. A já říkám, no tak třeba jako takový různý rozmlouvadla, že třeba houpou, nohou, chloubou, dlouhou. Říká, chodíš na vysokou školu tady na tohleto. Ale přešel jsem na tu DAMU z toho důvodu, že tam se mi to dělo daleko častěji, že jsem přicházel o hlas, protože tam byla ta pozornost na ten hlas jako daleko bedlivější a furt mi říkal, já jsem třeba byl vlastně každý rok, mě chtěli vyhodit, nebo mě chtěl konkrétní pan profesor Černý, mě chtěl vyhodit ze zpěvu, protože já mám nedomykavost hlasivky, já říkal, to nevydrží nikdy tenhle ten hlas. Mimochodem tenhle ten pan profesor Černý teďko na svých webových stránkách jako preferenci uvádí mě, že mě teda naučil zpívat. To takhle chodí v tomhle světě, ale mě chtěl by vyhodit a vlastně furt jsem chodil na kontroly a čím víc mě kontrolovali, jestli to funguje, tím míň to fungovalo. A vlastně nějaký zásadní problém s tím hlasem jsem neměl.
2: Říkáš to úplně přesně, já si taky pamatuju, taky mám za sebou studia herectví, je pravda, že v tom věku, kdy nás nejvíc učí, jak o hlas nepřijít, tak u něj přicházíme. Ne nadarmo si hrál mého syna v pohádce Tajemství staré Bambitky a já jsem si, promiňte maminko, Tomáška taky porodila jednou jako, protože i Tomáš asi po mně, já jsem měla oboustranný hematom na hlasivkách.
3: Takže ty jsi,
2: rok.
3: Tak jsi můj idol.
2: A mám taky jako profoniatr, jsem na hospitalizaci, kdykoliv mě vidí.
3: Ale to mi to tak hezky, máš tak hezký hlas.
2: Ale nicméně chci říct, že v té škole za to někdy mohou i takové, řekněme, noční způsoby života, tím chtěla říct, že někdy si za to opravdu v mládí můžeme sami.
3: Jako je to pravda, že tam člověk úplně nějakou regeneraci jako hlasivek, tam to neprobíhalo, no, moc.
2: Je to úplně tak. Pojďme možná...
3: Vy jste tam byla taky, koukali se smějete, jak byste tam byla s náma.
2: Jsme se skončili do toho DAMU, ale pojďme skončit jakoby k těm 40 nám.
3: No, děkuju.
2: Ale jinak, rádo se stalo, ale jinak, protože jedním z tvých divadelních počinů, takovým relativně čerstvým, bylo něco, kde jsi spojil právě všechno, divadlo, textování, hudbu, a to byl ten Branický zázrak.
3: Ano.
2: To už se nehraje, víš?
3: To už se nehraje.
2: Ne.
3: Jsme to hráli dva nebo tři roky na Fidlovačce a ve Voděrátkách, na scéně ve Voděrátkách, a byl to jako spoluautorský vlastně projekt, on s tím přišel Honza čtverák, abych mu napsal písničky do muzikálu a abych mu tam zahrál. A bylo to hrozně hezký, jako spolupracovat s Oscarovým režisérem, bylo fantastický a zároveň velmi poučný, protože on je trošku jako pedagog vlastně a dost by jako vyškolil i ego, jo, že on mi vždycky
2: napsal. Tak to vědeme, jak se školí ego.
3: No úplně jednoduše, protože tak, že jo, jsem jako písničkář, jsem měl Zlatýho Slavíka Anděla, že jo, takže už si myslíš věci o sobě a teďko odešleš první písničku a od pana učitele ti to přijde oznámkovaný -3 a A4 poznámek, že nerozumí tady tomuhle a tady tomuhle a tady tomuhle a bylo to jako ostrý, jsem myslel, že jsem odeslal nejlepší písničku na světě a dostal jsem -3, že jo. Se s tím vůbec nemazal. Ale
2: nezeptal ses třeba jenom, vy jste to možná nepochopil.
3: Ne, to jsem si nedovolil.
2: Jo, tady budu mít za 14 dní a
3: jo, takhle. No, ne, to jsem si nedovolil. A furt bych si to asi nedovolil. Já k němu mám fakt jako velkou úctu vlastně v ohledu. A jsem rád, že jsem na tuhle hru přistoupil, protože si myslím, že mě fakt jako vytrénoval k hezkým písničkám.
2: To chci právě říct, možná když člověk přistoupí na to, že to není chyba na straně přijímače, že možná vysílám něco pro mě subjektivně skvělýho, ale není to ončo, takže se může zrodit něco jako lepšího jo, vlastně při té dřině. Máš pocit, že tam se to stalo?
3: Já myslím, že jo, že ze mě fakt jako, že tím, jak nade mnou jako bděl a velmi pozorně a až nepříjemně někdy a měl jsem takový stavy jako lehký nenávisti vůči němu, ale to všechno se pak jako, to všechno pak zmizelo tím, když jsme si to pak pouštili jako v kuse a četli jsme si do toho ten text, jsem si říkal, děkuju za každou ránu, která nepadla vedle, Honzo.
2: To se vlastně týká každé výchovy, když tu máme maminku.
3: A mamka mě nebyla nikdy.
2: Ale, no,
3: ani neznámkovala.
2: Ale
3: chytala mě třeba, protože moje maminka učí ve školce. A když mi bylo 14-15, to byli jsme se projít po Třinci, odkud pocházím, tak maminka mě chytala za ruku před přechodem, abych nevběhl pod auto. Takže jako ona měla spíš ty pečovatelský sklony.
2: Já jsem taky nemyslela, že by maminka byla, ale že ta výchova někdy prostě je to jako dobrý ji absolvovat v různém věkovém, jak si
3: teda. Výchova je skvěle. Vychováváme děti, prosím.
2: Ano, je to tak. Ale počkej, k tomu se taky dostanu.
3: Ano.
2: Ale mě tam napadla jedna otázka.
3: Ale jsi trošku napnutý. Já jsem napnutý.
2: Dobře. Já jsem čekala dobrý for. I ten můžeš říct, ale za chviličku my si zahrajeme.
3: Dobře.
2: A já se Tomáše ještě na ten Branický zázrak a na něco z toho zeptám za chvilku.

0: Dnes si povídáme s textařem, zpěvákem, hercem Tomášem Klusem. Jedna ta otázka, která mi tam vyplynula, proč já jsem navázala ten branický zázrak, proč jsme si povídali o Honzovi Svěrákovi, o vzniku písniček jiným způsobem, než je Tomáš zvyklý, vlastně nejde v nějakém jako i direktivitě určité a že to posouvá, tam byl náš rozhovor, tam skončil v té fázi. Ale pak si říkám, když vzniknu takhle jiný a hezký a vlastně ty tvůrčí písničky ještě trošku jiným způsobem a vy to přestanete hrát, to teda umře život i těch písniček, nebo jsi si je nechal třeba na koncerty?
1: To je hrozný, že? Teď, když jsi to řekla, tak mě úplně praka trošku. Ale vlastně jo, vlastně to tak je. Ale
0: nemáš je jinde, nehraješ, nepřezval.
1: Nemáme, no jednu asi teďkom oživíme, to tak vypadá, ale jinak vlastně oni nejsou moc jako hratelný nikde jinde, protože jsou jako vyprávy vlastně jsou hodně jako ponořený v tom ději. A vypadalo by to divně. No, vypadalo by to tak, že jsem se zbláznil, co si hodně lidí myslí, a teď bych to ještě potvrdil těma písničkama.
0: Tak
1: o čem to zase zpívá,
0: pro Boha. Kdyby člověk třeba řekl, kam to patří, víš, že by jako žili dál.
1: Jo, takhle, že bych jako vždycky před tou písničkou měl krátký jako textový slovo nějaký, že přišel do rády a řekl, tahle písnička pochází z muzikálu Branický zázrak a právě v tuto chvíli hrdina prochází složitou životní situací, kterou vyřešil alkoholickým nápojem, ale ne, není to vhodné pro děti. Prosím, nepijte alkohol, poslouchejte písničku. A nyní už příjemný poslech.
0: No, vidíš, třeba takhle. Okay. A máš aplaus.
1: Seďte, děkuju. Laskavý.
0: Já celé o tom vyprávím a teď to tam i v tom improvizovaném úvodu vlastně naznačil, protože to by měla být teda věc, já jsem to neviděla, o krizi středního věku.
1: Tak
0: a
1: jest.
0: Tam směřuje ta otázka k těm 40 nám. Je to téma pro nás dneska, téma krize středního věku, už není nebo ještě není? Jak to máš s krizemi?
1: Já jsem to podrobil podrobnému výzkumu. Celou krizi středního věku. A protože jsem chtěl udělat koncert středního věku. A pak jsem ale to nemohl udělat, protože data hovoří jasně. A střední věk začíná v 45.
0: Takže vůbec žádná...
1: Takže já jsem mladík.
0: O čem jsi to teda hrál, když neznáš krizi středního věku?
1: No, to jsem právě ten vystudovaný herec, co dělal s houpou, mouchou, mnohou.
0: Takže jsi to představil.
1: No, já jsem si to hodně představil.
0: A jak si představuješ krizi středního věku?
1: Co
0: myslíš, že se stane za 5 let?
1: Tak já jsem se hodně učil od toho Honzy, který on to psal jako hodně o sobě a já jsem ho prostě pozoroval a dělal jsem všechno, co on. Ale on to pak i dobře vyřešil, takže to není tak, že si z něho dělám srandu. On to jako hrdina, pak celý to dopadne jako dobře. Takže já jsem měl nejenom skvělýho učitele, ale i hezký inspirační zdroj přímo před očima.
0: Půjdeme k tvé desce v roce 2024.
1: No to tady necháme všechny?
0: Oni půjdou teď s námi.
1: Půjdeme
0: a představ
1: spolu
0: si, že my tu budeme sedět a i tak půjdeme. To je kouzlo.
1: Představa to já si umím.
0: Ano, to já vím. Tady Tomáš, víš.
1: Ano.
0: Takže, je to jako ta deska, mě zaujalo, že je návrat ke starému Tomášovi.
1: No.
0: A tady já vidím jako zajímavý rozpor. Ty píšeš jako, že vlastně jako se vyvíjíš a vracíš se ke starému Tomášovi.
1: Mm-hmm.
0: Tak jaký byl ten Tomáš mezi? Když to není novej Tomáš, je to starý Tomáš.
1: On to není úplně můj terminus technicus, jo, starý Tomáš, protože to celý začalo tak, že jednou Jirka Kučerovský, což je můj dvorní kytarista a dobrý přítel, tak seděl v Brně, protože on je z Brna, a já už jsem mu to odpustil, se prostě děje tyhle věci, a on seděl na kafi v Brně a přišla za ním slečna servírka, takhle před něj hodila to kafe a řekla, jo, a vzkažte Tomášovi, že starý Tomáš byl starý Tomáš. A Jirka tam sedí dodnes samozřejmě, protože je z toho konsternovaný, co to vlastně znamenalo. A já si myslím, že ten starý Tomáš znamenala nějaká jako bezstarostnost a lehkost těch mladických písní, které právě vznikaly na té Damu, kdy vlastně jsem neřešil nic jiného, než to, jestli mě prostě dotyčná miluje nebo nemiluje a jestli já ji miluju nebo nemiluju. Nebo jsem se omlouval mámě za to, co jsem spáchal třeba ve škole a napsal jsem písničku o tom, že se omlouvám mamince. Ale jinak tam vlastně nebyly žádný takový ty těžký témata, kterých dneska máme jakoby dost a který mě ale postupem času, když jsem jako měl tu lásku jako jednu a nepotřeboval jsem jí říkat, že už ji nemiluju, protože ji miluju, to už pak byla nuda, tak jsem jako zase začal řešit jiné věci ve světě, jako je klimatická krize, politika, nevím co. A to už pak lidi jako dost často odrazovalo, pochopitelně, protože všichni toho máme hodně, kdo ještě chce na koncertě něco takového poslouchat. Ale mně to vždycky připadalo důležitý, protože jsem nějakou společenskou zodpovědnost jako vnímal za to, že prostě jdu vidět, tak chci taky jako pomáhat nějakým tématům, který mi přijde důležitý opatrovávat.
0: Myslím, že i písničkáři to dělají, že reflektují právě svůj život v kontextu vývoje,
1: ano,
0: společnosti.
1: A pro mě písničkářství, ano, je životní filozofií. Pro mě je to vyznání a pro mě, já jsem jako můj životní příběh je příběh písničkáře a jako jestli si něco za něčím můžu skutečně stát, tak je to autenticita moje životní. Je to pro mě jedna z největších lidských hodnot i v něj, jako pro mě autentický lidi, i když to můžou být jako blbci, jak říkala Láďa Herián, i blbí lidi jsou dobrý, tak jako když jsou autentický a sami sebou, tak je to jako pro mě, jako nemám tendenci už si o nich myslet nic špatného, protože takový jsou. A stejně to mám já a takhle se podepisuju do své tvorby. Takže když jsem prostě psal o láskách, tak to bylo proto, že jsem jako miloval nebo nemiloval. A pak jsem řešil rodinný témata, pak jsem řešil politiku, a člověk se takhle jako vyvíjí. No a teď paradoxně se vlastně stalo to, že jsem teda za prvý opravdu jako zestárl, protože ten starý Tomáš přišel ruku v ruce v té tvorbě, ale pak i do toho těla, že jako bolí koleno a mám problémy se žaludkem, jo, takže díky pěkně za starýho Tomáše, ale zároveň jako tím, jak nikdy neřeším, co vlastně, jako když jdu do zkušebny, co budu psát za písničku, vždycky to ze mě nějak jako vypadne vlivem těch okolností okolo, tak jsem zjistil, že i v době, která vlastně je nejvíc vykloubená za celou dobu, kdy jsem na světě, tak píšu jako spokojený písničky, protože jsem našel nějakou jako jistotu a radost v tom životě, který mám, že vlastně zjišťuju, že co vlastně jako v životě chci víc, než to, co mám. Já mám milující rodinu, mám práci, která mě baví, mám přátelé a vlastně už nemám jinou motivaci, než to, abych nějakou jako dobrou náladu a štěstí mohl jako šířit okolo sebe. A tak ze mě spontánně v této divné době jako vylítly vlastně jako radostný písně, které opěvují právě tohle. A zarezonovalo to s lidma, protože to potřebujem. Já to na koncertech říkám, prostě já jsem nejvíc vděčný za to, že vidím živý lidi, že nevidím profilový obrázky, který si navzájem nadávají, ale že se vidíme s očí do očí, že si umíme jako zatancovat, spolu zaspívat, i přesto, že každý z nás to máme v hlavě trošku jinak, někdo fandí tomuhle, někdo tamhle tomu, někomu se líbí tohle, někomu něco jiného, ale máme nějaký spojující prvky, na který je potřeba jako ukazovat nejdřív. Nejdřív hledejme to, co nás spojuje, protože i to, že všichni máme strach, všichni se bojíme bolesti a utrpení, ale všichni toužíme po štěstí a volíme různé cesty. Ale v momentě, kdy se jako ujasníme ty priority toho, že jako chceme přece být zdraví a žít v harmonii s těm blížníma, chceme, aby naše srdce bylo milovaný a milující a to máme společný, ať už jsme na jakýkoliv straně té barikády. A k tomuhle já teď chci zpívat a k tomu patří prostě veselý písničky a děkuji prozřetelnosti Pánu Bohu, vesmíru, Budhovi, já nevím, koho všeho máme rádi a kdo skrze nás prochází, že mi tyhle ty písničky poslal, protože vidím ze svých koncertů odcházet šťastný a spokojený lidi, který ani já už nemám tendenci. Jako jedinou chybu, kterou jsem v životě udělal jako interpret, je to, že jsem jako na těch koncertech vlastně řešil politiku. To na koncert, v momentě, kdy já mám mikrofon a lidi ho nemají, tak to není fér. To, že o ní budu mluvit v rozhovorech a já nevím kde, tak to je moje občanská povinnost, mám pocit, protože pojďme jako mluvit o věcech, i když nejsou příjemný. Ale na koncertě se prostě musíme bavit, protože kde jinde už se spolu máme bavit, než tam, kde jsme spolu.
0: Přátelé, přeložte si to přídavné jméno, jak chcete, ale to je starý Tomáš Klus.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Zdálo se málo, že má mě už co rmoutit. Psala jsi mi dobře.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si dnes s hercem, textařem, zpěvákem, písničkářem, jak se sám vyznal, Tomášem Klusem. A když už nám tam zazněl ten Buddha, tak pojďme ale možná na chvíli do Indie a zase to prosím tě uděláme v představě, nemusíme všichni letět. Můžem tu sedět a přenést se tam.
3: Představ, protože... to je vlastně stav, který byl předtím. Ano. A přitom je to něco, co si teprve budeš představovat. Ano. Zvláštní.
2: Zase tě to hezky takhle chytlo zastavilo.
3: Jak to mysleli ty lidi, co to vymysleli?
2: Je to tak.
3: Pane Palacký.
2: Ale ty jsi byl dvakrát, viď, v Indii.
3: Ano.
2: Jedno jakoby před nějakými 15 lety, teď. Vidíš, tady taky můžeme dělat srovnání jako staré Indie, staré nové Indie. Nemusíš nám popisovat asi úplně tu zemi, jo, ale vlastně tebe v té zemi. Mm-hmm. Byl jsi ty jiný tenkrát, ty teď, viděl jsi jiné věci na stejných místech nebo jenom nová místa. Jako tohle bych tu paralelu vlastně chtěla srovnat.
3: Bylo to diametrálně odlišný, myslím především jako mnou, když se takhle jako zaměřím sám na sebe, jako Egon Jaják, ale...
2: Já se tak ptám, mě to zajímá přes tebe.
3: Jako protože ona samotná Indie se myslím, se změnila jenom tím, že všichni mají teď telefony, předtím je neměli. Teď je mají, protože tamní vládce Modi vlastně na tom vyhrál volby několikrát, že pořád snižoval tarify a tam opravdu je to strašně levný všecko a každý to tam má. Ale to je jedno, tak to je jako takový jako vnější rozdíl v té Indii, ale já osobně, pro mě to byly dvě úplně jiný místa, především vzhledem k mému nastavení, protože do první Indie já jsem odjížděl vlastně se dvěmi členy mý kapely a odjížděli jsme tam ve chvíli, kdy jsme odevzdali album Racek, který jsme natočili u mě v kuchyni v Nuslích, takhle jsme to odevzdali na vydavatelství a odjeli jsme pryč, prostě hippíci, a tam jsme jako bloudili různě a dělali jsme hrozný věci, které bych taky dneska chtěl, ale už jsem starý.
2: A to má vsuvečka, to nás zajímá, že jo, jenom uděláme si malinký klíneček, jenom tady vidím na posluchači, co jsou ty hrozný věci,
3: ale to nikdy neuškodí.
2: Co jsou hrozný věci v Indii?
3: Hrozný věci v
2: Indii. Nevím, co vlastně.
3: Já nevím, tak když jsme přijeli do Goa, tak já vůbec nevím, jak Goa vypadá, já si to vůbec nepamatuju, že to je prostě jako mejdanový město a to bylo tak, my jsme tak byli šťastní, že jsme v té Indii, že vůbec jsme vlastně 3 dny nevěděli, že tam jsme, jako jo.
2: Myslím, ale, že už jsme to pochopili a detaily nemusíme, rozumím.
3: A dneska ten starý Tomáš by to chtěl taky, akorát, že prostě ty 3 dny by ho stály prostě další měsíc života.
2: Žaludek, slinivku a
3: všechno,
2: tak.
3: Všechno, no. Takže to bylo jako tímhletím a vlastně jsme jako moc nevěděli, co tam chcem a tak jsme si tam nějako vláli a bylo to skvělý i z toho důvodu, že já jsem tam odjel jako člověk, který sice koncertoval, měl už nějakou písničku v rádiu, ale hráli jsme fakt jako v klubech anebo v nějaký Sokolovně jsme hráli. Ale pak jsme se vrátili a já jsem se tady stal slavný. Za tu dobu, co jsme tam přes pět týdnů byli, tak najednou jsme přijeli a v Hradci Králové na Majálesu bylo 15 000 lidí, kteří zpívali naše písničky a my jsme jenom kroutili hlavou. A vlastně tam jsem přišel na to, že sláva je jako jenom velká iluze, že to vlastně vůbec, nic jsem nezměnil, já jsem jenom byl v Indii a najednou jsem byl slavný. Takže od té doby se tomu trošku směju. Ale ta druhá Indie pro mě už byla jako velmi důležitá v tom, že ta první ve mně probudila spiritualitu a touhu potom vědět víc o tom, co tady vlastně jako dělám, proč tady jsem a jestli to, co děláme, správný, nebo co vlastně znamená být správný. A já jsem vlastně po návratu z té první Indie začal jako velmi intenzivně hledat nějaký svůj vyšší smysl nebo obecně jako lidský smysl nebo života smysl a šel jsem přes různá náboženství. Fakt jsem jako, myslím, poctivě studoval hinduismus, křesťanství, skoro jsem se nechal pokřtít právě zmíněným Láďou Heriánem, kterýho miluju. To je podle mě chodící archanděl tady po České republice. A vlastně těsně, než k tomu došlo, tak jsem se dostal ke knížce o buddhismu. A tam je úplně jako rozbila akvárko, jak říkáme v kapele, protože já jsem si do té doby myslel, že spousta mých reakcí, nebo můj způsob života, můj způsob přístupu k lidem a vůbec jako k životu jako takovému, že jsem trošku blázen. Ale vlastně ta buddhistická knížka mi potvrdila to, že to tak není a že to je správně. A hlavně, já jako bývalý sportovec mám rád řád. A pak vystřímám zrad. Ale Mě to totiž baví, když mi někdo dá nějaký tréninkový plán, který můžu dodržovat a díky němu dělat nějaký postup, nějaký progres, jak se dneska říká. A vlastně buddhismus pro mě je skutečně manuál pro můj mozek. Jo? A hlavně mě je strašně sympatický to, že Buddha říkal, já pro tebe nemůžu udělat to, že tě jako vysvobodím. Jediný, kdo to může udělat, seš ty. A ta osobní zodpovědnost mi na tom přišla strašně rajcovní, že po někom nic nechci. Já jenom chci být co nejlepší člověk a skrz tu darmu, což je učení Buddhovo, se mi to myslím daří, protože jako pravidelná meditace, já i doporučuji všem, já jsem fanatický jako podporovatel meditací, stačí 5 minut denně si posadit sám se sebou, promyslet si třeba i svoji jako životní vizi, protože si myslím, že spousta jako ztracených existencí v životě, který prostě prožíváme, každý jsme občas jako ztracený, tak je z toho důvodu, že nemáme jasno ve svý životní vizi, že moc jako nevíme, co chceme nebo kdo jsme a tak. A pak využíváme nebo jsme zneužíváni jako lidma, který jako křičejí hlasitě a vypadají, že teda mají vizi pro nás, pro všechny. A jsme snadnou obětí. Ale
2: oni mají stejně malou
3: vizi. A oni mají stejně malou jako přesně nic, tak, ano. Přesně tak. Ale myslím si, že když si takhle člověk dá jako čas se sebou, tak zjistí, že od té ideální vize sebe samého není vůbec tak daleko, jak si myslí. Jo? Že jenom to chce ten čas a ta doba na nás klade takový, jako, takový nároky a takový rychlosti se musíme o všem rozhodovat, na všechno mít názor a ten okamžitě sdílet, že vlastně nemáme čas na to jako myslet, nebo vymyslet si ten názor a mít ho skutečně. Prostě jsou to všechno takové jako výstřely. A ta meditace pro mě je strašně důležitá v tom, že tam najednou jsem jenom sám se sebou a se svým dechem a každý okamžik potom jako člověk vnímá daleko intenzivněji a víc si ho užívá. A teď teda ještě k tomu dodávám to, že jsem zjistil taky, že všechno se nedá vymeditovat a doporučuji ještě terapii. Terapie pro každýho. Prostě je to tak dobrý nechat člověka, který

0: popovídat.
1: Jestli měl někdo vize, uměl je realizovat a možná i plnit sny, které se ne každému daří, byl to Tomáš Baťa. Ale překvapivě Tomáš Klus Tomáše Baťu nehraje, ale Jana Antonína Baťu. A možná je to ještě o něco zajímavější, protože o tom víme o něco méně. Tomáš nám k tomu řekne, než nám to v létě zahraje. Za chviličku na Dvojce.
2: Moci bez nemoci.
3: Další díl Moci bez nemoci přinese příběh pana Karla.
4: Když jsem poprvé zaslechl slova zhoubný nádor na plicích, nikdy nezapomenu. V tu chvíli se mi zastavil svět.
3: Novinková léčba nemalobuněčného karcinomu plic, další naděje na život.
2: Moci bez nemoci.
5: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
6: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
7: Čeká nás Arras.
6: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
7: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
6: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme se s Tomášem Klusem a byla by veliká škoda, kdybychom po krásném vyznání o snech, o tom ovlivnit věci, přispět nějakým způsobem ke společenskému rozvoji, se nedostali k tomu, co chystá, a rozhodně to bude přínos kulturnímu našemu životu a rozhodně to i připomene lidi, kteří přispěli, a to je klan Baťa. Mm-hmm. Pojď ty o tom povídat, protože máš velmi zajímavou roli právě žené Tomáše.
1: Ano.

0: Možná o to zajímavější, my všichni se držíme těch stručných kliše, která známe.
1: Jo, jo, jo.
0: Jako, to
1: já musím říct, že já jsem jako strašně šťastný, že jsem součástí celého týmu klanu Baťa, protože jednak ta parta, která se tam sešla, já jsem úplně fascinovaný. Jo, tam jsou tak strašně šikovní a talentovaní lidi.
0: Provisovka, vy už zkoušíte?
1: My už zkoušíme. A já jako dost často jenom koukám s otevřenou pusou, jak jsou prostě skvělí. A do toho je tam strašná jako pohoda, takže jsem za to moc rád. A zároveň já mám velmi intenzivní vztah ke Zlínu, protože tam jednak moje maminka tam má sestru, takže tam máme rodinu, jezdili jsme tam na prázdniny prostě. A takže se mě ten Baťa už tenkrát jako dotýkal. A do toho potom jsem tam ve svých 19 vyhrál vlastně soutěž Czech Talent Zlín, která mě takzvaně udělala jako toho Tomáše Kluse, který zpívá ty písničky. Takže tam jezdíme
0: točit. A ještě před Radskem. Jako.
1: Ještě před Radskem.
0: To byla první fáze
1: to
0: Slávy a pak
1: úplně bez Zlína by vlastně nebyl Racek, si myslím, že to byl jako ten první impuls. A dneska už tam zase jezdíme, starý Tomáš tam jezdí na to staré místo točit desky Luďkovi Malárovi, takže se kruh tak hezky uzavřel. Ale k tomu Baťovi, abych se dostal, tak já jsem nějaký povědomí o něm měl, nebo o nich, ale především o tom Tomášovi. A jenom bych rád řekl, že bych v této době strašně přál Tomáše Baťu, protože to byl člověk, který byl jako velký workoholik, on pořád pracoval a nebylo asi těžký, nebylo asi lehký s ním jako úplně vyjít kolikrát, ale jeho uvažování a jeho pocit zodpovědnosti vůči společnosti, kdy on říkal, že je v pořádku, že lidi mají peníze, když jsou šikovní a vydělají si je. A když jich mají hodně, ale tak to znamená, že čím víc peněz máš, tím větší zodpovědnost máš vůči společnosti a musíš té společnosti sloužit. A tenhle ten sociální jako aspekt toho miliardářismu je jako by nám v dnešní době strašně jako slušel. A on se opravdu, jejich filozofie rodina byla jako o tom, že oni se snažili jako vychovat novýho člověka, sebevědomýho člověka, který, on všem říkal spolupracovníci, že jo, že zkrátka pojďte jako se mnou podnikat, pojďte na vlastní zodpovědnost, že každý ten dělník vlastně byl svým způsobem podnikatel. Jo. On motivoval velmi jako vizionářským a novátorským přístupem k věci a do toho všeho pak vstoupil ten Antonín, který je o 22 let mladší a který vlastně tu firmu udělal pro svět. Jako Tomáš samozřejmě taky jako už expandoval, ale ten obrovský boom, to, že jsou v Brazílii do dneška prostě města, který zakládal Baťa, že jo, tak to je práce Jana Antonína Bati. A já jsem, ačkoliv jsem původně byl teda ctitelem Tomáše a pořád jsem, ale tak teď jsem jako ještě větším ctitelem Jana Antonína. A to z toho důvodu, že nás spojí i podobný jako příběh. On byl velký bohem a hodně se jako užíval ten život.
0: Kdyby byl v Indii, taky by si ji nepamatoval.
1: No, on tam byl.
0: On tam byl a taky si ji nepamatoval.
1: A podle mě si ji nepamatoval, protože on byl opravdu jako velký bohem. A ten Tomáš, to bylo jediný, co mu Tomáš vyčítal, protože on byl velmi šikovný podnikatel, ale jako žil velmi naplno. A pak přišla do jeho života Marie a ta mu řekla takhle ne a v tu chvíli to začalo fungovat jako hodinky a to já mám podobně ve svém životě, taky přišla Tamara a řekla takhle ne a od té doby máme hodinky a ale musím říct, že mě strašně záleží na tom, aby se nám skrze to představení podařilo i Jana Antonína trošku očistit, jo? Protože on vlastně tím, že on byl majitelem té firmy, když tam byly spory ještě s Tomášem Baťou mladším, to tady nechci rozebírat, ale zkrátka po druhé světové válce při nástupu komunismu byl Jan Antonín Baťa majitelem té firmy a byl z něj udělán jako kolaborant s nacistickým režimem. A není to pravda. Nikdy mu nic nedokázali a on vlastně zemřel ve strašné hanbě, bolesti a zapomnění a je to velká škoda, protože pro Československo udělal obrovský kus práce.
0: Tak další důvod, proč se na klan Baťa na Kampě těšit a ještě chvilinku se můžete těšit na naše povídání s Tomášem Klusem. Za chviličku na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

se tomu, že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: V našem povídání s textařem, zpěvákem, hercem Tomášem Klusem by byla škoda nedojít ještě na jednu věc, ale já bych chtěla dopovědět teď už spíš technicky ten Klan Baťa nebo zkušebně, protože vy tam i zpíváte. Mm-hmm. Je to muzikál.
3: Já teď ne.
2: No to chci právě vidět, jestli tam jsou jako, takže asi ne tvoje písničky, takže není to tenhle ekvivalent,
3: Petr
2: že by tě
3: Zeman
2: o to požádali.
3: Ano.
2: Jaký to je teda, tak to, že ty nespíváš, tak jsem se chtěla zeptat, jaký to je zpívat cizí písničky.
3: Ne, ale už jsem zpíval, už jsme to zkoušeli, ty písničky jsou krásný.
2: A tvoje postava teda nespívá.
3: Jo, zpívá. Moje postava původně, já jsem tu roli dostal nabídku na tu roli, když jsem jel ve Valku do Zlína. To bylo hrozně hezký. Ale pak jsem to musel odmítnout, protože oni mi říkali, že musím tančit, jo. A to já prostě tančím jenom na zbroják. No. Já jsem měl být už několikrát ve Stardance a já jsem říkal, to nemůžu udělat vám ani divákům, to je fakt jako katastrofa. Moje holčičky obě tancujou a prosej mě, abych netančil. Fakt, jakoby, já jsem odstrašil...
2: Jak by byli lidi šťastní, že něco neumíš, ne,
3: ale,
2: že ti něco nejde?
3: Ale já to dělám na koncertech a já tím jako hodně podporuju lidi, kteří mají třeba nějaký traumata. Protože jako, když mě vidí někdo tančit, tak jako jsou pryč veškerý traumata, který jako můžete mít. Jo.
2: No, dobře, tak se to odmít. Tak oni vyškrtli tanec?
3: A oni vyškrtli tanec, ale... My jsme ještě s Danem Krejčíkem, se kterým se tam alternujeme, tak my jsme tam jako kontrola z protitanečního. Bohužel jsme tam teďkom dvakrát byli každý sám, že Dan něco nemohl a pak já jsem nemohl. A teď v tuhle tu chvíli, jak jsme tam byli v oslabení, tak nás přesvědčili, ale tak to tady jenom se takhle projdeš, otočíš a už tančíme. A je to hrůza. Jako, jak jsem chtěl očišťovat jméno Jana Antonína Bati, tak nevím teda, jo, to je s tím lidem. Ale teda, jo, takže tam
2: a s tou písničkou teda?
3: S tou písničkou, hele, myslím si, že to bude v pohodě. Já mám problém zpívat cizí písničky jenom u lidí, kterých si třeba hrozně vážím. Teďkom znova se mi to stalo.
2: Tak kompliment pro toho, kdo složil ty písničky.
3: Ne, ježišmane, takhle jsem to nemyslel. Ne, myslím jako
2: škádlím.
3: Takový, ne, ale to hezky jsi to udělala. To si zasloužím. Směješ se mě nebo na mě teďko?
2: Ne,
3: jo, dobře.
2: Na tebe.
3: Ale ne, Petr to napsal krásně, ty písničky. Já to myslím tak, že jako když jsem zpíval nějaký tribut koncerty, takový jako k oslavám nedožitých narozenin, třeba Karla Kryla pro Český rozhlas, já to vždycky zkazím. Vždycky prostě, protože mám takovou trému, takovou úctu prostě k tomu. Teď jsem to poslouchal, on dokonce byl živej záznam z toho a já jsem tam opravdu ani jednu z těch písniček nedospíval a bylo to hrozně trapný. Ale tady se to, jako, už se to učím teď a ještě máme hodně času, takže to snad jako budu umět. Ale je pravda, že s tím mám trošku problém, protože je to, jak to není moje a já jsem vždycky zvyklý na to dělat si to po svém a když teda zkazím svoji písničku, tak je to jedno, rychle si tam něco vymyslím a on to třeba nikdo nepozná, ale on většinou ten autor tam je a pak za tebou přijde a řekne, a takhle to tam není. No, takže je to taky výzva určitého druhu pro mě.
2: Ale prostě tančit budeš minimálně, nebo jak moc to uhrajete s Danem?
3: No ano.
2: Zpívat teda budeš?
3: Ano.
2: A kdy máte premiéru?
3: 16. června. A rád bych vás všechny pozval, ale nemůžu, už je vyprodáno.
2: Ale během léta si to ještě párkrát zahrajete.
3: Jo, to ano, ale ono je to vyprodané všechno. Ale,
2: počkej, ne,
3: ale,
2: ne.
3: No fakt, no.
2: Tak to
3: je
2: to
3: skvělý na to, že to není naskoušený ještě vůbec.
2: Tak za rok, prosím ale, vás, za
3: ale,
2: rok.
3: Ale myslím si, že se budou ještě přidávat. Jako, kdybyste chtěli, tak sledujte určitě stránky a sítě a já nevím, co všechno se dá sledovat. Nebo lidi na ulici nějaký, sledujte, jak chcete, koho chcete, sledujte. A on vám to třeba řekne, ale myslím si, že se ještě bude něco přidávat. Ale je o to velký zájem. Myslím si, že jednak rezonuje to téma, protože ono letos dokonce je 150 let že jo, Baťovců, takže to si myslím, že s tím jako hodně zarezonovalo, že se to dostalo do povědomí a zároveň si myslím, že jako jednak to téma a jednak i to atraktivní složení všech těch lidí. Jako já jsem zamilovaný do všech lidí, co tam hrajou. Jako. A to i do kluků. Jako. Ne, fakt, já to říkám naprosto. Já jsem nejstarší, jo. A takže už
2: tady
3: si to můžu dovolit.
2: Tady nejsi nejstarší.
3: Ale těsně. Ale já jsem tak šťastný, že tato generace těch mladých kluků, kteří tam jsou, oni jsou brutálně talentovaní, ale jako hrozně. To je, Zdeněk Svirák mi jednou řekl krásnou věc, já se omlouvám, že ji budu takhle jako citovat, ale já jsem hrál pro Paraple, úplně jsem byl takový zelenáč, začínal jsem a měl jsem šatnu se Zdeňkem Svirákem a on se tam převlíkal za mnou, za gaučem. A já jsem byl úplně, to je Zdeněk Svirák, prostě idol hrozný, že jo, to je král českého jazyka. A on se tak převlíkal a najednou říkal, pane Klus, a já úplně, mě zná Zdeněk Svirák. A on říká, vy máte takový ten verš s pícím plícím. A já úplně, tak on zná i moje písničky, tak to je top. A on říká, to je krásný, to je tak hezký, až mě to trochu sere, že to není moje.
2: Vidíte, přátelé, končí naše blízké setkání. Já jsem si chtěla ulevit, že dneska nezaznělo žádné sprosté slovo.
3: Ale to řekl pan Svirák.
2: No, ještě lepší, ještě to vylepšil závěrem. Přátelé, je to citace mého hosta, která do rozhlasu nepatří, ano, já to vím. Ano. Štvalo to pana Sviráka.
3: Ano.
2: Ale mě mrzí, že končí dnešní blízké setkání, ale děkuju za to, že bylo.
3: Já
2: a věřím,
3: děkuju,
2: že když něco končí, zase nějaké další příští bude. Ať vy máte hezká blízká setkání, tobě ať se daří, všecko hezký doma, na jevišti, na scéně.
3: Ano.
2: A i po té 40 dál. Mě
3: ano,
2: se hezky, Tomáš.
3: Ať se nám na hezká setkání blízká.
2: Hele, dal to tam. Krásný, Tomáš Klus.
3: Naschledanou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Plakáty, loga, cedule, značky.
2: Proč nějaký jsou zelený a nějaký jsou červený?
1: Česko-americký sběratel umění na cestě za poznáním české grafické tvorby.
3: T, like typography. Everything is crazy.
1: Premiéra dokumentu Identita. Film o českém grafickém designu.
3: Look at this.
1: V sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
4: Hasiči ukončili zásah v Národním parku České Švýcarsko. Park teď bude 2 týdny oblast intenzivně hlídat. V obchodním centru v pražských Kunraticích někdo odpálil bankomat. Bude většinou oblačno, během dne od západu místy přehánky a ojediněle také bouřky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala místo po požáru u Rynartic na Děčínsku od hasičského záchranného sboru. S dalším dohledem nad oblastí bude parku pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Po 6 dnech boje s plameny tak mohou místo opustit stovky hasičů, desítky kusů techniky a speciální vybavení, jako jsou drony a kamerový systém.
6: Nařizujeme opatření, které po předání zásahu, likvidaci zásahu, provádět správa Národního parku.
7: Předal oficiálně požářiště ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček řediteli parku Petru Křížovi.
8: Máme dohodnuté jednotky dobrovolných hasičů, kteří nám s tím pomůžou, a také naše kolegy ze Šumavského národního parku.
7: Upřesnil Petr Kříž. Na oblast budou také ve zvýšené míře dohlížet drony s termokamerami. Příčina požáru zatím není jasná. Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
4: Nad ránem někdo odpálil bankomat v obchodním centru v pražských Kunraticích. Po pachatelích marně pátral psovod a vrtulník s termovizí. Pokračuje mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
9: Na místě momentálně pracují kriminalisté a pyrotechnik. Škoda prozatím nebyla vyčíslena a kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit, prozatím zjišťujeme.
4: Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě i o Velikonocích, kdy pachatelé za pomoci výbušnin poškodili 2 bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. O týden později policisté zadrželi 3 cizince, které obvinili z krádeže vloupáním. V jarním kole sbírky potravin lidé darovali rekordní 702 tuny potravin i drogérie. Do sbírky se zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen. Většinu zboží lidé věnovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a také finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi. V Česku se o prodlouženém víkendu oteplí, pršet bude jen výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný, teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Na severu Čech se také mohou objevit přehánky. V sobotu se pak začne oteplovat, pokračuje meteorolog František Šopko.
10: Neděle bude nejteplejší den, očekáváme také většinou slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia.
4: Na začátku příštího týdne se pak ochladí. Kriminalisté navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin potřebných k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. Hrozí jim až 12 let vězení. Dnes je Světový den hesel. Má upozornit na to, proč je důležité, aby lidé zabezpečení svých internetových účtů nepodceňovali. Třeba operátor O2 včera informoval o tom, že stále nejrozšířenější jsou velmi jednoduchá hesla, která útočníci prolomí během několika vteřin. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka je kromě silného hesla důležité také to, aby lidé nepoužívali to samé pro více účtů.
11: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit více krokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus.
4: Mezi taková ověření patří třeba potvrzení přihlášení přímo v telefonu anebo přes SMS kód.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, později během dne od západu místy a ojediněle se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší teploty většinou 17 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách, v Čechách kolem 8 a na Moravě a ve Slezsku tepleji až 12. Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na jihu Moravy kolem 21 a v 1000 metrech na horách kolem 8 a na Šumavě tepleji až 12.
5: Doprava.
4: Opatrně na 313. kilometru D1 směrem na Prahu je tam nějaká blíže neurčená překážka. V opačném směru D1 pojedete osobním autem asi půl hodiny od stého 76. kilometru k omezení na stém 96. kamiony podstatně déle. Na 70. kilometru D8 směrem od Prahy je odstavena dodávka, projíždějte opatrně. A na 46. a půltém kilometru D10 směrem od Prahy je hlášena nehoda, počítejte se zdržením. Zprávy končí, po nich Honza Kovařík.
13: 12.06 ve čtvrtek 7. května, dobré poledne. Je to čtvrtek, který není malým pátkem, ale v podstatě velkým pátkem, ale s malým V. No, teď jsem vás trochu zmátl, chci jenom prostě říct, dávejte na sebe dneska na cestách pozor, za dveřmi je prodloužený víkend a bude to podle toho vypadat. Pokud už teď někde stojíte v nějaké dopravní zácpě, můžete 54 minut přemýšlet, jak jste se měli v roce, který spolu najdeme. Já si ten rok vybavuju docela jasně. Byl jsem tátou, v práci se mi dařilo, už jsem trochu věděl, jaké je to na volné noze a dokonce už jsem si vyzkoušel i práci pro soukromou televizi. Numerická nápověda, ta je dneska chudá, v dnešním datu není vůbec nic, v čísle pořadu 984 1 použitelná číslice a pozor, v letopočtu se nevyskytuje jenom jednou. No a teď nějaká fakta. Počet obyvatel v daném roce 10 282 784, průměrná mzda 12 797 korun a roční průměrná míra inflace 2,1%. A když už jsme u těch peněz, hodně se to poslední dobou řeší. Televizní poplatek za měsíc činil tehdy 75 korun, rozhlasový 37. A když jsme u médií, Česká televize v tom roce začala vysílat Kouzelnou školku a na ČT2 začaly vysílat nepřetržitě 24 hodin denně. Na začátek napověd víc než dost, tipujte, střílejte, anebo pokud to víte jistě, napište nám.
5: Byl jednou jeden rok.
12: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
5: na dvojce.

0: 10 minut po 12. se objevují první vaše tipy, a to i přesto, že jsem neřekl to, co vždycky říkám na začátku pod heslem opakování matka moudrosti. Tak tedy i dnes můžete psát na 702 222 220 nebo mailovat i se vzpomínkami na dvojka@rozhlas.cz. Třeba Tom už mi stihl napsat, že včerejší vydání našeho pořadu v něm vyvolalo tak nostalgické vzpomínky, že se dal do digitalizace svých kazetových nahrávek z mládí a že tam je teda lecos. Tome, držíme vám palce, ať vám to jde od ruky, když narazíte na nějakou perlu, nerozpakujte se nám ji poslat, rádi ji využijeme. Vaše tipy? Hanka si myslí, že by to mohl být 99., Jana 98., Michal 94., to je jenom pro začátek, abyste měli čeho se chytit. Je to rok, kdy na obrazovky televizí vtrhla s energií sobě vlastní naše současná kolegyně. Víc taktu ani není potřeba. Všichni si vybavíme, že to jsou banánové rybičky. Počin naší dnešní rozhlasové kolegyně Haliny Pavlovské se vysílal mnoho let, a právě od února hledaného roku je do svého programu zařazovala Česká televize. Nejprve jednou za 14 dnů a od září dokonce jednou týdně. A rybičky se staly hitem, dostali cenu TT několikrát za sebou jako pořad roku a za 8 let se odvysílalo 360 epizod. Halina, podobně jako v rádiu, i v televizních rybičkách často vyprávěla o své rodině a o manželovi, a tak došlo dokonce i na manželovu básnickou tvorbu.
1: Já jsem skládala tuhle rýmovačky do rybiček a můj muž zjistil, k jakému je to tématu, a iniciativně vymyslel báseň, která zní jako velká malina, vsteky rudne Halina, vříská ječí dupe, miluj mě, ty hňupe. No a já říkám, proč ne? Protože je lepší mít cholerika než choleru. Dobrou chuť.
0: Ano, je lepší mít cholerika, o tom moje dvě manželky něco vědí. Jak ta první, tak ta současná. A propo, Michale, omlouvám se, myslím, že jsem vám omylem přisknul cizí tip. Michal si totiž myslí, že to je 98 nebo 99 a autorkou tipu 1994 je Renata. To jenom, abych uvedl věci na pravou míru. Mezitím se nasypala spousta tipů také SMS-kami. 94 až 8, počkám na další indicie, podepsán Honza, že by 99, Standa, Václav z Ostravy Poruby zkouší začátek nového milénia. A Majka typuje 99. Nepodepsaná SMS-ka pro rok 94 a pak ještě trojtyp 3, 5 nebo 9. Nic jiného nesplňuje numerickou nápovědu. No, pojďme hrát. Tuhle písničku v roce, který hledám, umístil na své CDčko můj oblíbenec Phil Collins. Vzpomínejte, jak jste žili.

0: Posluchač Tom píše, že své digitalizační úsilí prozatím přerušil, nenechá si přece ujít, byl jednou jeden rok a typuje polovinu 90., tedy 95. Jana zůstává na svém původním typu 1998 a píše, no numericky by tam byly tři stejné, ne dvě. A Naďa se domnívá, že to je rok 1998, tak nějak mi to vychází podle čísel. No uvidíme. Další nápověda je ze zámoří. Pohybujeme se v letech, kdy bývalé satelity Sovětského svazu, tedy země ležící na východ od železné opony, včetně té naší, budovaly, a to se střídavými úspěchy, své nové demokracie. A zároveň se přitom usilovně snažili najít nové místo v evropských a transatlantických strukturách. A jednoduché to nebylo. Mluvila o tom v našem roce s tehdy vlivným senátorem Josephem Bidenem severoamerická zpravodajka Českého rozhlasu Olga Krupauerová.
1: Bidenovi připadá bizarní myšlenka, že se vstupní branou na západ mělo stát pro Českou republiku členství v NATO, místo v Evropské unii. Mělo to být naopak, domnívá se senátor, který podporoval rozšíření aliance. Do čela integrace postkomunistických zemí se měla, podle jeho názoru, postavit západní Evropa. Zapojení České republiky do Severoatlantické aliance se nakonec podařilo díky postoji Spojených států, které se považují za evropskou mocnost a naštěstí nemají na rozdíl od Evropské unie na evropském území své partikulární zájmy. Byli jsme vám dlužni. Spojené státy cítili vinu za to, že jste zůstali za železnou oponou. Americká veřejnost vnímá vaše členství v Severoatlantické alianci pozitivně, řekl Joseph Biden.
0: K prezidentskému úřadu měl tehdejší senátor za stát Delaware ještě daleko. Jen pro pořádek, mezi lety 1973 a 2009, dlouhé funkční období, byl senátorem od roku 2009 do roku 2017 viceprezidentem Baracka Obamy a teprve v roce 2021 se stal prezidentem Spojených států amerických. Já se ptám, v kterém roce se tento demokratický politik v rozhovoru pro naši zpravodajku takto vymezil vůči Evropské unii. Máte-li tušení, můžete zavolat 22 155 25 25 a nebo aspoň napište.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Leona Machálková a Zatmění jako hudební nápověda ve čtvrtek na Dvojce v pořadu Byl jednou jeden rok. Občas obrátíme postup a zkusíme vytočit nějaké telefonní číslo z těch, ze kterých nám píšete své tipy. A takhle vzniklo spojení, které teď nabízím. Na druhém konci drátu posluchačka Aja. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Moc vás zdravím. Jak se dneska máte, Ajo?
1: Je to pěkné, akorát počasí takové pošmolné.
0: Ale prý se to na víkend vylepší.
1: Tak zatím nám nepršelo tady. Počekáme na dešť a pořád nic.
0: Vlastně vždyť ano, kolegyně mi hlásila, že voláte z Moravy. My jsme vám pořád nedodali žádný dešť
1: ano,
0: od nás, od západu.
1: Tak, vy si to tam usurpujete a my tady prostě Sahara, nic.
0: Rozumím. A přitom třeba zrovna včera v noci by bylo jako co exportovat. Kdybychom se rozumně rozdělili, bylo by dost pro Čechy i pro Moravu. No nic. Paní Ajo, já doufám, že přestaneme tady sedět jako žába na pramení. A vy prosím řekněte, který rok tipujete, případně proč?
1: No, tipuju rok 1999.
0: Ale děte.
1: Já vím, trošku mi tam zaváděly ty dvě číslice, ale vzhledem k tomu, že mě se narodil 98 syn a v tom roce 99 začala vysílat ta zmíněná... Kouzelná školka.
0: Aha.
1: A to byl velice oblíbený pořad mého nejmladšího synka.
0: Chcete říct, že jako roční mimino koukal už na Kouzelnou školku?
1: No, vzhledem k tomu, že on měl sice rok a jeho brácha necelých 6.
0: Aha.
1: Takže,
0: tak jo.
1: Takže ano, nějaký to koukání už tam proběhlo. On sice z pozice koníčku na zemi, ale
0: rozumím.
1: Ten starší už prostě zvídavý otázky a tomu se to taky bylo.
0: No tak v pořádku, máte to docela opřené o zajímavé argumenty a jo, tak já to beru jako tip do hry 1999 a děkuju, že jste zvedla náš telefon. Mějte se hezky.
1: Není zač, pěkný den přeji všem.
0: I vám. Pro všechny další významná a výrazná hudební nápověda od silné ženy zpívá o tom, že je silná dost.

Jsme přesně v polovině našeho dnešního putování časem na hodinách 12.30 a my jsme zatím zjistili, že hledáme rok, kdy v televizi poprvé pluly banánové rybičky Haliny Pavlovské. Rok, ve kterém senátor Joe Biden kritizoval Evropskou unii za to, že dosud nepřijala Českou republiku. A za pár minut se vydáme do filmových ateliérů na Barrandově, ale nepůjdeme na natáčení filmu, nýbrž na první vysílání z nové adresy a s novou posádkou, navíc v nejsledovanějším čase.

0: Trojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 9. května v Mariánských lázních.
3: Zahájíme tam lázeňskou sezonu.
4: Uvidíme se na kolonádě, přijďte na kávu.
2: A nebo se uslyšíme ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: Desert Rose, mnozí na tuhle píseň vzpomínáte, třeba Jarka Sklatov píše, že tohle si pouštěla v autě a mělo to úžasný zvuk. Tuší, že by to mohl být rok 1999. Možná budete mít jasněji po následující nápovědě. Velmi přelomový a divoký rok zažila televize Nova. V tom roce došlo k rychlému a překvapivému stěhování televize do areálu Barrandovských filmových studií, k odtržení společnosti CET21 od původní ČNTS a následovaly dlouhé a nakonec pro nás všechny velmi drahé spory o licenci. Nás ale zajímá novinka v obsazení dvou nejprestižnějších židlí, které se dají v jakékoliv televizi na světě najít. Ano, jsou to židle v hlavním zpravodajském čase. Nová televizní dvojice se představila takto.
1: Hezký večer, dámy a pánové. Vítáme vás z našeho nového studia na Barrandově.
2: Hezký večer vám přeje Lucie Borhyová a Ray Koranteng.
0: Tihle dva jsou tak trochu přírodní úkaz v televizním světě, protože spolu, a to říct můžu, pracují už třetí dekádu. Víte, v kterém roce jsme je viděli na obrazovce poprvé? Zavolejte 22 155 25 25 je naše telefonní číslo. Stihněte to, než Jana Kirchner dohraje a dospívá Modrou.
3: Už víte, který rok dnes hledáme?
4: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Jana Kiršner Modrá ve 12.45. Na telefonu posluchačka Lenka volá z Výprachtic. Zdravím z Pražských Vinohrad. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se dneska máte, Lenko?
1: No, dobře,
0: chtěl
1: by to trošku, aby zapršelo, jinak je to tady fajn.
0: Rozumím, úplně stejný problém, jako když jsme mluvili s posluchačkou z Moravy. Já věřím, že i k vám dorazí nějaké ty srážky. A teď povídejte, jak vy typujete dnešní hledaný rok a hlavně, proč tomu tak je?
1: No, já jsem neposlouchala od začátku, takže až tady teďka podle té poslední nápovědy si myslím, že by to mohlo být rok 1994.
0: 1994. A jak jste se v tom roce měla vy?
1: No, já jsem měla dvouletýho syna a byla jsem na mateřské dovolené, takže podle těch zpráv začátku vysílání si to tak myslím, ale říkám, neposlouchala jsem předtím.
0: Rozumím, rozumím. Dvouletý syn, to je člověk v jednom kole. Zůstalo u jednoho synka, nebo pak jste se ještě stala maminkou víckrát?
1: Kde pak, tam čtyři děti.
0: Čtyři děti, klobouk dolů a svatozář si zasloužíte. Lenko, díky, že jste s námi na jedné vlně, děkuju, že jste zavolala. Píšu si váš tip 1994. Mějte se hezky,
1: nashledanou.
0: Pojďme se podívat ještě do vašich čerstvých tipů, které chodí. Eliška píše, to je rok 1994, bála jsem se do porodnice a stále běžela reklama na novou televizní stanici. Vladimír pro změnu píše, dnešním rokem je 1999, pamatuji si první vysílání banánových rybiček a v tom roce se narodil můj syn. Rychlý pohled do SMSek, 1999 Alena a Míra, i když těch devítek je tam nějak moc, Michal si myslí 1997 a Pavel pro změnu 2006. V každém případě je to rok, ve kterém Robbie Williams oslovil své fanoušky a zejména faninky touto krásnou písní She's the One.

V roce, který hledáme, jste mohli na většině míst naší země tuto píseň naposledy slyšet prostřednictvím rozhlasu po drátě. Tak třeba 28. února bylo ukončeno vysílání rozhlasu po drátě v Praze, v červenci na Žďársku a v září oznámili v Rokycanech, že k 1. listopadu skončí tato dlouholetá a tradiční služba i tam. Proč? Rozhlas po drátě stojí SPT 100 miliony ročně a bude zrušen, psalo se v tiskové zprávě zveřejněné už rok předtím. Zeptali jsme se v nástupnické organizaci O2 na přesný harmonogram vypínání a je možné, že v prvních měsících následujícího roku ještě někde omezeně rozhlas po drátě fungoval. Definitivně poslední místo, kde se odmlčel, byl Benešov u Prahy. Víc už o hledaném roce neřeknu, ale třeba pomůže píseň, kterou v tom roce nahrála a naspívala zpěvačka Anna K. Z její celé řady hitů je tenhle jeden z nejslavnějších. Jmenuje se Nebe.

12:54:50, nejvyšší čas jít s pravdou ven. Také tentokrát využiju jeden z posledních tipů, zní takto. Jeniku, je to jasné, 98 a hotůvka, to ti posílá stréc Fanoš s příkaz u Holomouca na Hané. Fanošu, pletete se. Je to totiž 1999. Klobouk dolů před těmi, kteří to trefili už kolem čtvrt na jednu. Začíná závěrečná píseň pořízená a vylisovaná na CDčko v příslušném roce. Skupina Roxette, Wish I Could Fly. No to bych si taky přál. V každém případě přeji krásný prodloužený víkend. Odpolednem na dvojce vás i dnes provede kolegyně Iva Bendová a já se na vás budu těšit zase ob týden anebo třeba v příbězích z kalendáře na této stanici.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Ve svých začátcích u divadla jsem si dovolila mnohé bez ohledu na školení, pravidla a mantinely. Tato drzost a práce za pochodu mě vyučily, říká kostýmní výtvarnice Simona Rybáková. Dokáže některý ze svých nápadů označit jako bizarní? Které herečky jsou vzhledem, ale i mentalitou a projevem mimořádně inspirativní? A co chápe Simona Rybáková jako stěžejní úkol designérů?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Lidé v jarním kole potravinové sbírky darovali rekordní množství zboží. O prodlouženém víkendu nepojede v části trasy pražské metro C. Bude většinou oblačno, během dne od západu místy přehánky a ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V jarním kole sbírky potravin darovali lidé rekordní 702 tuny potravin a drogerie. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Darované zboží putuje lidem v nouzi, řekla mluvčí Federace potravinových bank Vendula Seifertová.
4: Jsou to z velké části samoživitelé, maminky s malými dětmi, rodiny v krizi nebo prostě lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
3: Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách, další pomoc pak přinesly online obchody a taky finanční dary. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Za litr benzínu Natural 95 teď řidiči zaplatí v průměru 42 korun a 80 haléřů, což je o korunu a 14 haléřů víc než minulý týden. Nafta zdražila o 49 haléřů, průměrně na 43 korun a 31 haléřů za litr. Od zítra do nedělního večera nepojede v Praze metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání budou muset cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici tam budou obnovovat zabezpečovací zařízení, řekla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Technici budou vyměňovat původní relejová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
3: Většina obchodů zítra zavře. Podle zákona musí zůstat zavřeny prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Výjimkou jsou třeba prodejny v nemocnicích nebo na nádražích, letištích i na čerpacích stanicích. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Noční bouřka poškodila regionální trať mezi Bošicemi a Kouřimí na Kolínsku. Zhruba 300 metrů kolejí je pod nánosem bahna. Voda také vyplavila kameny z náspu mezi jednotlivými pražci. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky by tam vlaky opět mohly jezdit tak za 2 týdny.
6: Bude tam muset být nasazená těžká technika na odtěžení té zeminy a správa železnic odhaduje, že to uzavření toho provozu na té lokální trati by mohlo být až do 20. května.
3: Denně projede po této trati 7 párů osobních vlaků, teď dopravu zajišťují autobusy.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, později od západu místy a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty většinou 17 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách, v Čechách kolem 8 a na Moravě a ve Slezsku 12.
0: Doprava.
3: Výjezd z Prahy po D1 teď komplikuje nehoda 2 osobních aut na 11. kilometru, blokován je tam levý jízdní pruh, počítejte s kolonami. Na D1 směrem od Prahy se jede pomaleji od stého 74. kilometru. K omezení na stém 96. je to pro osobní auta asi na 35 minut. A na výjezdu z Prahy po D8 rovněž počítejte s kolonami. Důvodem je nehoda 2 nákladních aut na 4. kilometru. To byly zprávy, Iva Bendová je tu pro vás.
7: Dobré odpoledne, ano, těsně po 13. hodině startuje tradičně odpolední dvojka. Vítám vás u jejího poslechu a pokud náhodou právě obědváte, tak vám posílám přání dobré chuti.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Jestli právě na zítra, kdy je svátek, tedy na pátek s datem 8. května, zatím nemáte žádné plány, tak teď dobře poslouchejte, respektive v následující půl hodině, protože zámek Konopiště připravil právě na zítřek, tedy na den vítězství výjimečné prohlídky. Vůbec poprvé ukáže unikátní předměty z doby, kdy na zámku bylo velitelství cvičiště nacistických ozbrojených sil SS. Podrobnosti uslyšíte v reportáži, jak jsem prozradila už v následující půl hodině, a teď vám s přáním příjemného poslechu posílám Petra Nováka.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Celý tento týden se v našem pořadu věnujeme fenoménu jménem kombuča. Tak my už víme, proč je dobré jí pít, na co si dát v kuchyni pozor a dokonce jsme probrali i tu domácí alchymii, jak si ji vlastnoručně připravit. No a dnes náš cyklus uzavřeme odpověďmi na otázky, které mě v souvislosti s naším trávením ještě zajímají. Ve studiu je se mnou opět nutriční terapeutka Veronika Pourová. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Já si myslím, že hodně lidí, Veroniko, odrazuje fakt, že se při výrobě používá cukr. Dá se připravit i varianta, kdy je toho cukru opravdu minimum?
3: Já bych možná ještě upozornila na nahrazování cukru melasou nebo medem, což samozřejmě můžeme udělat kvůli chuti, ale pořád tam je ten cukr. Ten cukr tam je potřeba, protože slouží jako živina pro bakterie a kvasinky, které právě dělají tu fermentaci.
2: Ano.
3: Takže v těch domácích podmínkách se toho cukru úplně nezbavíme. Ale ti výrobci to často dělají tak, že vlastně to nechají projít jako výraznější fermentací a následně ta kombuča obsahuje opravdu nízké množství toho cukru. Někdy se přidává umělé sladidlo, někdy ne a třeba ji nechají jenom mírně sladkou. Já jsem se setkala třeba s obsahem cukru kolem 2,5 gramů na 100 ml, což je taková větší polovina kostky cukru, což už není tak moc. Nicméně v domácích podmínkách to jde opravdu těžko, protože ta kombuča je pak hodně kyselá.
2: Kombuča je skvělá na střeva, ale jsou i nějaké další cesty, jak podpořit naše trávení a mikrobiom?
3: Určitě. V té kombuče vznikají prospěšné látky pro naše trávení. Nicméně není to něco, co bychom nemohli získat z jiných zdrojů. Takže třeba když zařadíme fermentované mléčné výrobky, jogurt, kefír, skyr nebo řecký jogurt, třeba méně tučný, pokud se snažíme o redukci, tak tam máme taky zdroje probiotik, případně kimči, kyselé zelí, pokud není jenom okyselené octem, ale je opravdu kvašené. Takže ta fermentace takhle má mnoho podob.
2: Kvašáky. A na závěr mě ještě zajímá, existuje u kombuči nějaký limit, kolik už by nám jí za den mohlo třeba i uškodit?
3: Ten limit takhle stanovený není, že bychom řekli, že nepřekračujte 3 deci kombuči za den, nebo se stane to a to. Ale pokud ji někdo konzumuje opravdu pravidelně, tak já bych to nepřeháněla. Já bych si dala 2decovou skleničku třeba maximálně za den na té pravidelné bázi. Ono to stačí na doplnění nějakých těch živin, které tam jsou prospěšné a zároveň musíme pořád myslet na to, že to je lehce sladký nápoj a že je kyselejší, takže opravdu většinu pitného režimu by měla tvořit čistá voda.
2: Milí posluchači, to je pro tento týden vše. Pokud jste nestihli všechny díly, najdete je na webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Předměty z doby, kdy bylo na konopišti velitelství cvičiště nacistických ozbrojených sil SS, se zítra budou moci prohlédnout návštěvníci zámku. Jeho pracovníci tak na den vítězství připomenou 81. výročí konce druhé světové války výjimečnými prohlídkami. Víc v reportáži v odpolední dvojce.
1: Správce sbírek Dana Jandová mě tady bere do zámku, abychom se podívali, co je přichystané na 8. května pro návštěvníky.
2: Tady připomínáme teda to období protektorátu vlastně za druhé světové války, kdy bylo vlastně konopiště velitelstvím SS. Máme tady dobové fotografie těch bojů vlastně.
1: Tady vidíme tady i dobové noviny a mnoho knih, Hermann Göring. Tady vidíme publikaci, kde hned na úvodu je fotografie Hitlera.
2: To jsou fotografie z jeho života od roku 1919.
1: To byla publikace, kterou si nechal vydat on sám?
2: Pravděpodobně ano. A tady potom máme jeho teda Mein Kampf, jeho podpisem.
1: A to je jeho vlastní podpis?
2: Vypadá to na originál.
1: Takže veliká vzácnost. Jak se jí podařilo sehnat?
2: Tady vlastně zůstala po Němcích jejich knihovna nacistická, takže vlastně mezi těmi knihami je i tato.
1: Tak a zatímco některé vzácnosti z toho období druhé světové války tady na zámku zůstaly, na druhou stranu jich zase plno zmizelo. S kastelánkou Janou Sedláčkou se tady díváme i na originální zápisy v inventární knize, kde je poctivě zapsáno, co a proč bylo odvezeno.
3: Například třeba Reinhard Heydrich si tady vybral pro Göringa dárek k narozeninám. Byl to hezký tesák, ten se nám bohužel nevrátil, ale spousta věcí se vrátila. Připomenem například ten renesanční štít, který se dohledal vlastně až v posledních letech a vrátil se z Muzea umění ve Filadelfii.
1: Co dalšího návštěvníci ještě uvidí při těch speciálních prohlídkách?
2: Inventář a tady je zvon z věže Václavky, který byl vlastně poslán do Prahy pro vojenské upotřebení.
1: Ano, tady vidíme, zvon byl vysoký 60 cm, průměr 55 cm a zvon odevzdán dne 14.4.1942. Po dřevěném schodišti teď sestupujeme ještě do další části, kam se návštěvníci taky v pátek podívají. A tady už vidíme tady takovou skříň s fotografiemi.
2: Máme fotografie dětí, synů vlastně arcivévody Františka Ferdinanda Maxe a Ernsta. A tady nahoře jsou vlastně jejich portréty, kde byly vězněni v koncentračním táboře v Dachau.
1: Většinu vystavených předmětů souvisejících s obdobím druhé světové války zámek ukazuje podle Dany Jandové vůbec poprvé. Z konopiště Věra Hájková, Český rozhlas.
4: Život plne dál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas uvádí Tobogán.
2: I letos budeme tradičně otevírat v Luhačovicích lázeňské prameny. Historický společenský dům tentokrát navštíví Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem a se slavnými písněmi Evy Pilarové dorazí manželé Petra a Radovan Královi.
3: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
1: Na dvojce a na pohodě.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

Posloucháte Odpolední dvojku se čtvrtečním datem 7. května a vzhledem k tomu, že je 13.35 a vy nás posloucháte určitě pravidelně, tak víte, že vás teď budu zvát na dnešní kávu o čtvrté. Čtyři vlastní balkóny mě už před lety přivedly k městskému zahradničení, říká influencerka Lenka Železná, známá jako balkonistka, která bude hostem dnešní kávy o čtvrté a naučí nás, jak si na balkóně vytvořit oázu klidu, květin a třeba i drobného ovoce a zeleniny. Co to všechno obnáší, jak se plánuje estetika balkónu, které trvalky se na který typ balkónu hodí a proč to zkusit, i když máme pocit, že na horkém balkóně utrápíme všechno zelené, tak na to všechno se bude ptát kolegyně Patricie Strouhalová, jak já bych plánovala ráda balkón. Akorát ho nemám, no, tak nedá se nic dělat, ale třeba takhle. Někdy bude a tak budu poslouchat, protože dopředu se to vždycky hodí vědět tyhle věci. Tak jestli máte dotazy, posílejte na dvojka@rozhlas.cz.

0: S dovolenými jsou lidé v Česku letos opatrnější a volí bezpečnější destinace, hlavně tedy ty evropské. Vyplývá to z dat Asociace cestovních kanceláří a prodejců letenek. Může za to konflikt na Blízkém východě. Z letiště Václava Havla se totiž do oblasti zatím podařilo obnovit jen spojení aerolinky Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Dhabi, El Al a Isers do Tel Avivu. Víc nám k tomu právě teď poví Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Které další linky by se mohly v blízké době vrátit?
1: Podle mluvčího letiště Jiřího Hnycha by to v následujících dnech měly být Qatar Airways do Dauha. Své lety zatím neobnovili Smartwings. Do Tel Avivu nabízejí na svém webu první letenky na 20. května do Dubaje až na polovinu října.
0: A má teď letiště kvůli konfliktu na Blízkém východě méně pasažérů?
1: Na těch letech na Blízký východ ano, částečně to podle Jiřího Hnycha kompenzují třeba lety po Evropě nebo přímé je do Asie. Kolik procent cestujících to vykryje, neuvedl.
2: Poptávka se přesměrovala například na tratě mezi Prahou a Jižní Evropou, což značí, že cestující aktuálně preferují dovolenkové destinace, které v současnosti považují za bezpečnější než Blízký východ. Vyšší poptávku jsme během března evidovali také u dálkových tratí z Prahy do Asie.
1: Popisuje Jiří Hnych. Z Prahy se napřímo létá do Jižní Koreje, na Tajvan a do čínského města Sanya. Přímé spoje s Asií jsou ale dražší než ty s přestupem třeba právě na Blízkém východě. Celkově tak lidé do Asie létají méně a větší část poptávky se přesunula do Evropy, říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
3: Největší nárůst zájmu sledujeme v rámci Evropy, zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
1: Zájem je podle Josefa Trejbala vyšší i u Maroka nebo Egypta a ze vzdálenějších destinací pak lidé častěji volí Karibik nebo třeba Spojené státy.
0: V uplynulých týdnech rostla cena leteckého paliva. Jak se to projevilo na cenách letenek?
1: Lety po Evropě jsou letos zatím stále mírně levnější než loni, říká mluvčí prodejce letenek Kiwi Daniela Chovancová.
4: Trh táhne silná nabídka kapacit a konkurence mezi nízkonákladovými dopravci, což drží ceny v evropském krátkém doletu pod loňskou úrovní. Opačný trend pozorujeme u letů směřujících do Asie. V důsledku přesměrování spojů mimo blízkovýchodní vzdušný prostor a omezené nabídky přímých přestupních variant ceny letenek do asijských destinací

0: destinací meziročně rostou.
1: Cesta do Asie tak podle Daniely Chovancové může být dražší o 10 až 40% podle konkrétního termínu a předstihu rezervace. Do Asie ale lidé cestují nejčastěji na podzim. Situace na Blízkém východě tak může ceny ještě ovlivnit.
2: No a co dovolené v Česku? Je o ně tím pádem letos větší zájem?
1: Částečně ano, ale na některých místech už můžou mít potíže, říká to mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
3: Ti lidé nemají zase úplně kam se přesunout v Čechách. Pokud by chtěl někdo zůstat na dovolené v České republice a neplánoval to dopředu, tak už ty kapacity v těch špičkových lokalitách bude v létě těžko schánět. Spíš se lidé obrací tedy na okolní země, kde ještě ta kapacita je.
1: Vyrazí tak podle něj třeba do Rakouska, Polska, Slovenska nebo Maďarska.
2: Nejistá situace na Blízkém východě a konflikt s Íránem samozřejmě mění dovolenkové destinace. Jak, tak to nám přišla do studia dvojky povědět Věra Fajfrová. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Odpolední dvojka.
5: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Rick Carmen a píseň All by Myself, kterou jsme slyšeli právě teď v odpolední dvojce. Asi možná ji víc znáte od Celine Dion, ale varianta tahle ta taky nebyla špatná. O tom, že je Halina Pavlovská neskutečně vtipná, o tom není pochyb. Každou sobotu a neděli můžete poslouchat v omeletkách, které jsou plné jejich historek. Ale abychom se pobavili i v týdnu, tak jsme ji poprosili od pondělí do čtvrtka o koláček štěstí. No a samozřejmě chybět nebude ani dnes, tentokrát nám popíše svoje baletní začátky.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 7. května roku 1840 se narodil významný ruský skladatel Petr Iljič Čajkovský. Každý zná určitě jeho hudbu k baletu Labutí jezero. No a to mi připomnělo, jak jsem se taky chtěla stát baletkou. Chodila jsem do baletu k věhlasné prima baleríně paní profesorce Aubrechtové. A docela obstojně jsem zvládla utyče baletní pozice. První, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Pak se ovšem nacvičoval přemet. Děvčátka dostala kolem pasu široký kožený pásek se dvěma uchy po stranách. A u žiněnky stály paní profesorka a její asistentka. Děvčátka s pasem se vždycky rozběhla, před žiněnkou se odrazila a paní profesorka s asistentkou každá ze své strany chytly ucho na tom pásku. A děvčátko tak ve vzduchu přidrželi. A děvčátko vytočilo přemet a dopadlo pěkně na nohy. Já jsem taky dostala ten pásek. Taky jsem se rozeběhla, taky jsem se odrazila a všechny tři jsme udělali přemet.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den. Posloucháte Odpolední dvojku.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Moci bez nemoci.
1: Další díl Moci bez nemoci přinese příběh pana Karla.
2: Když jsem poprvé zaslechl slova zhoubný nádor na plicích, nikdy nezapomenu. V tu chvíli se mi zastavil svět.
1: Novinková léčba nemalobuněčného karcinomu plic, další naděje na život.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Lidé v Česku podle prodejců letenek volí bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. Armáda má nové plukovníky, náčelník Řehka je jmenoval na Vítkově. Bude většinou oblačno během dne, od západu místy přehánky a ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Kvůli konfliktu na Blízkém východě si část lidí vybírá bezpečnější destinace pro dovolené. Je to i proto, že například z Prahy ještě nelétá stejný počet spojů do zemí Blízkého východu jako před únorovým útokem Spojených států na Irán. Roste tak obliba Maroka, Egypta a Spojených států anebo jižní Evropy, řekl ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
5: Největší nárůst zájmu sledujeme v rámci Evropy, zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
4: Podle mluvčí prodejce letenek Kiwi Daniely Chovancové jsou zatím lety po Evropě mírně levnější než v loni, ty do Asie však zdražily minimálně o desetinu. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání v bitcoinové kauze podali stížnost všichni tři noví obvinění, řekl dnes náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Jména nezdělil. Podle dřívějších informací řady médií jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Tice. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšil 20 lidí, včetně 4 žen. Armáda jmenuje plukovníky vždy den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými.
6: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocenění té práce a je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
4: Řehka dnes také udělil armádní odznaky za zásluhy anebo plakety za záchranu lidského života. Policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a ze Španělska stovky kilogramů surovin potřebných k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
7: Cizinci podle detektivů dovezli z Ukrajiny více než 115 kg červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z takového množství by bylo možné vyrobit přes 350 kg drogy.
4: 4 obvinění zůstávají ve vazbě, 5 lidí už je ve vězení kvůli předchozím trestným činům, ostatní jsou vyšetřováni na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno. Nejprve jen výjimečně přehánky, později od západu místy a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty většinou 17 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách, v Čechách kolem 8 a na Moravě a ve Slezsku až 12.
0: Doprava.
4: Na D1 směrem od Prahy se zdržíte půl hodiny před omezením na 196. kilometru u D2. Na příjezdu do Prahy po D8 na 3,5. kilometru se srazila dvě nákladní auta, jezdí se jen levým pruhem, zdržení teď asi 3/4 hodiny. A na pražském okruhu směrem k D1 se u Chrášťan srazilo nákladní a osobní auto, blokován je připojovací a pravý pruh a narůstají tam kolony a vázne kvůli tomu také příjezd do Prahy po D5, zdržení asi 1/4 hodiny. Zprávy končí, Iva má opět slovo.
8: Ano, je to tak a dodávám, pokud jste někde na cestách, tak buďte opatrní a šťastně dojeďte. Pokračuje odpolední Dvojka se čtvrtečním datem 7. května. Před námi je britská zpěvačka Gary Halliwell a její It's Raining Men. No a poté už prozradím, kdo bude naším dnešním odpoledním hostem.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Co kdyby byla voda cennější než zlato a bezpečí jen dobře naaranžovaná iluze? Spisovatelka Markéta Lukášková napsala nový dystopický román nazvaný Výšina, který nás zavádí do světa budoucnosti, kde lidé utíkají z rozpadajících se měst do uzavřených komunit v horách. Jenže ani tam nejsou vztahy, tajemství a lidské slabosti o nic menší. Jak se jí Výšina psala a je pravda, že jí do jisté míry pomáhal ChatGPT? Na to se Markéty Lukáškové zeptám po půl třetí, ale nejprve se společně vydáme po Česku. Dnes pro nás má Vašek Žmolík opravdu výjimečný tip. Pozve nás totiž do bytu sochaře Olbrama Zoubka v Litomyšli. Pokud se vám líbí jeho sochy, máte se na co těšit.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já už jsem prozradila, že dnes nás vezmeš za Olbramem Zoubkem, mm-hmm. což je vlastně jméno sochaře, kterého každý zná. Rozhodně patří k těm nejznámějším umělcům minulých dekád, tak jak to je s návštěvami jeho bytu?
2: Já začnu trošku ze široka. 21. dubna letošního roku uplynulo 100 let od jeho narození, Olbrama Zoubka, a když jeho rodina, tedy konkrétně dcera Eva, přemýšlela o tom, jak uctít památku svého tatínka a zavzpomínat na něho, tak se zrodil nápad otevřít pro návštěvníky byt v domě Zoubkových na Smetanově, tedy tom centrálním náměstí v Litomyšli, kde sochař se svou rodinou žil, což je takový krásný dům s podloubím, jako ty kolem, kousek od poštovního úřadu, pod zámkem, kde je v přízemí galerie Lara.
1: To znamená, že tam návštěvník uvidí vlastně takový byt muzeum mm-hmm. a v něm, jak se říká, dotýkané předměty?
2: No ano i ne, je to složitější a zajímavější. Návštěvníci totiž mají možnost navštívit byt, který je částečně navrácen do té původní podoby z těch, dejme tomu, 80. 90. let a částečně je dočasným výstavním prostorem. A po tomto bytě v rámci těch komentovaných prohlídek, na které je ovšem pozor, třeba se přihlásit dopředu na konkrétní čas, provádí právě jeho dcera, galeristka Eva Zoubková.
1: A co všechno tam návštěvník uvidí po té registraci?
2: Pochopitelně jeho díla, jeho sochy a reliefy, inspirované právě rodinou, to je hodně zajímavé. Fotografie z rodinného archivu Zoubkových, třeba fotky z doby, kdy Olbram Zoubek spolu s dalšími umělci restauroval po 17 sezon ta nádherná z grafita na Litomyšlském zámku. No a potom dopisy jeho druhé ženě, tedy mamince Evy Zoubkové.
1: No to je ale dost jako intimní záležitost.
2: Ano, ano. A představ si, Ivo, že těch dopisů napsal Olbram Zoubek své milované ženě, za 40 let víc než 4000.
1: Tak to je ale neuvěřitelné. A o čem ty úryvky vypovídají?
2: To je. Na té bytové výstavě, kterou Eva Zoubková nazvala Můj tati O, je možné si právě ty úryvky přečíst, takže ti mohu odpovědět na tvoji otázku a dovol, abych odpověděl slovy právě jeho dcery Evy. Ta pravila. Díky těm dopisům máme naprosto unikátní archivní materiál, který vypovídá nejen o tátově umělecké tvorbě a realizacích v architektuře, ale také o každodenním životě, o provozu ateliéru, o pražské rodině či o schánění nedostupného materiálu. Dalším velkým tématem je jeho občanská angažovanost a s tím související odposlouchávání, zákazy výstav anebo výslechy ohledně posmrtné masky Jana Palacha.
1: Mimochodem, připomeň prosím osobnost Olbrama Zoubka, jeho života, také tvorbu.
2: Tak narozen 21. dubna 1926 v Praze, vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou, věnoval se sochařské tvorbě, ale také restaurování. Je autorem posmrtné masky Jana Palacha, jeho sochařská díla můžeme vidět na mnoha místech. Já připomenu třeba v Praze pamětní desku Jana Palacha na budově Filozofické fakulty, anebo pomník obětem komunismu pod Petřínem zemřel 15. června 2017.
1: A co prozradíš o jeho soukromí? Mluvil jsi o pražské rodině?
2: Ještě na škole se Olbram Zoubek oženil se sochařkou Evou Kmentovou, s níž měl dceru Polanu a syna Jasana, který je taky sochař. Když v roce 1980 jeho první paní Eva zemřela, tak se oženil rok na to s Marií Edelmanovou z Litomyšle a s tou měl dceru Evu, o které jsem už mluvil. A tak se z Olbrama Zoubka stal napůl Pražák, ateliér měl kousek od Karlova náměstí na Novém Městě, jak možná na posluchači vědí, a napůl Litomyšlan. Právě v Litomyšli jsem měl možnost ostatně se s ním setkávat i já. Nechyběl na mnoha koncertech a operních představeních na Smetanově Litomyšli a také na takové báječné akci, která se jmenuje Zahájení lázeňské sezóny v Litomyšli Lázních ducha, a tam jsem s ním měl možnost vést vlastně nedlouho před jeho smrtí i rozhovor při zahájení. Ostatně letošní Lázně ducha byly právě Olbram Zoubkovi v jeho stoletém jubileu věnovány v duchu jeho slov: nebe nad mraky, je vždycky modré.
1: No, nebe nad mraky je vždycky modré, poetické a moudré. Moto, děkujeme tedy za všechny informace a zajímavosti a ještě pověz, kde se zájemci případně mohou zaregistrovat k návštěvě bytu Olbrama Zoubka.
2: Na webu olbramzoubek.cz a ještě dodám, že já jsem tam už natáčel a že reportáž pustím našim posluchačům pozítří v sobotním Počesku po 15. hodině a omlouvám se, že jsem zadýchaný, protože jsem přiběhl z té Litomyšle do studia před chvílí.
1: Říká kolega Vašek Žmolík, my ti to odpouštíme, naopak děkujeme, že jsi se tam vypravil a těšíme se na sobotní Počesku. Naslyšenou.
2: Naslyšenou pozítří.

0: Jak velký je rozdíl mezi tím, co vidíme na internetu a skutečností? Kde leží hranice soukromí internetových hvězd? A existují vůbec? A kam až nechají své fanoušky nahlédnout? Odpovědi budeme od dnešního večera hledat v nové premiérové hře na pokračování v napínavém románu francouzské autorky Delphine de Vigan, Děti nade vše. Se mnou je ve studiu dramaturgyně této četby Marina Feltlová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak ještě než nám prozradíte, o čem ten román je, tak si pojďme poslechnout krátkou ukázku.
2: Kamera mobilního telefonu se otáčí k holčičce, které chvilku trvá, než nijak přesvědčivě přikývne.
3: Takže tady máme tři páry, které si Kimi vybrala ve velikosti 32.
2: Na obrázku jsou tři vyrovnané páry.
3: Ukážu vám je zblízka. Jeden pár zlatých z nové kolekce Nike Air, jeden pár Adidasek se třemi pruhy a jeden neznačkový pár s červenou výstuhou. Musíme si vybrat a jak víte, Kimi rozhodování nesnáší, takže drahoušci, spoléháme na vás.
0: Naši posluchači určitě poznali hlas Dany Černé a z ukázky už možná také tuší, jakým směrem se příběh vydá. Marino, na co se mě můžeme těšit?
1: Tak je to příběh dvou velmi odlišných žen, které si splní svůj sen. Klára chce být kriminalistkou a tou se taky stane. A Melanie zase fascinuje svět reality show, touží se proslavit. A tak si vytvoří vlastní YouTubeový kanál a stane se influencerkou. Začne točit videa o každodenním životě svých dětí. No a postupně získává obrovský počet sledujících, dostává zdarma produkty od nejrůznějších firem, které propaguje a vydělává obrovské peníze. No a to vše samozřejmě neovlivní jenom její život, ale především život jejich dětí. A jednoho dne se stane, že její malá dcera Kimi zmizí. No a případ začne vyšetřovat právě Klára. No a jak to celé dopadne, to si posluchači musí počkat na naši četbu.
0: A proč jste knihu Delphine de Vigan vybrala? Čím vás oslovila?
1: Tak především je to velmi aktuální téma, které je navíc zpracované velmi poutavě a zajímavě o vlivu sociálních sítí na naše duševní zdraví a hlavně tedy na duševní zdraví dětí a dospívajících se mluví neustále. Je to svět, který se neustále mění ze dne na den a nabízí neustále nová a taky čím dál bizarnější lákadla. No a příběh Děti nade vše ukazuje, jakým způsobem tenhle falešný svět různých lákadel a pozlátek může ovlivnit nejenom ty, kteří ho sledují, ale i ty, kteří ho sami utvářejí. A ještě víc teda jejich děti.
0: Delphine de Vigan je v současnosti asi jedna z nejúspěšnějších francouzských spisovatelek. Vyšly v Česku tedy kromě Dětí nade vše i jiné romány?
1: Samozřejmě vyšla jich celá řada v skvělém překladu Alexandry Flimflové. No a s některými z těchto děl jsme se mohli seznámit i v našem vysílání. Nedávno jsme na dvojce vysílali dramatizaci její novely Vděk s Martou Vančurovou v roli stárnoucí ženy, která trpí afázií a postupně přichází o schopnost mluvit. A už před lety se vysílala četba z jejího románu Pouta, ten zase vypráví o tom, co nás nutí některé nepříjemné, ale zásadní věci zamlčovat nebo překrucovat, ať už je to z loajality, ze strachu nebo ze studu. No a k nejznámějším dílům Delphine de Vigan patří její autobiografický román Noc nic nezadrží, za který získala 4 literární ceny a v něm mluví o své psychicky nemocné matce, která byla hospitalizovaná na psychiatrii, když byla Delphine ještě dítě. No a je to taková rodinná sága a poměrně intimní autorčina zpověď.
0: Dnes se po 22. dně poprvé setkáme s hrdinkami naší nové premiérové četby na pokračování. Román francouzské spisovatelky Delphine de Vigan Děti nade vše nám bude po 14 večerů v režii Lukáše Hlavici číst Dana Černá. A k jejímu poslechu nás pozvala dramaturgyně Marina Feltlová a my za to moc děkujeme. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě dodám, že samozřejmě i tuto četbu najdete na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
2: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí. Takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
1: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
3: Viník je ve Florencí. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
1: Perspektivy.
0: Premiéra 5. a 6. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open-air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Svět se změnil, vody je málo, města přestávají fungovat a lidé hledají záchranu v izolovaných koloních vysoko v horách. Tak vypadá kulisa nového románu Výšina od spisovatelky a novinářky Markéty Lukáškové. Jenže jak už to bývá, ani ten nejdokonalejší systém nezmění lidskou povahu. Právě Markéta Lukášková je naším dnešním hostem. Hezké odpoledne, vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Na svém spisovatelském kontě máte už, já to vyjmenuju, pokud bych na nějakou knihu zapomněla, neváhejte mě opravit. Dobře. Losos v kaluži, Panda v nesnázích, Intimně, Vlaštovka v bublině a Majonéza ke snídani. Nechybí tam něco?
1: Sama. Co vás jako nenaučili?
0: Aha, odvaha. Jasně. Tak, no každopádně Výšina je podle mě něco úplně jiného od všech těch předchozích knih. Je to tak?
1: Asi jo. Já jsem prostě si poprvé řekla, že je mi úplně už jedno, co si o tom kdo bude myslet a napíšu něco, co jsem už dlouho chtěla a bála jsem se to zkusit. Takže jsem se odhodlala a asi se to vyplatilo.
0: Bála jste se toho, že to lidé nepřijmou? Jako od vás?
1: Asi jako taky, ale spíš jsem se bála, že nebudu schopná dobře vystavit ten svět nějak věrohodně a že nebudu, že prostě nemám takové schopnosti, abych to vystavila a popsala tak, aby to bylo nějakým způsobem uvěřitelné, aby to ty lidi chytlo a aby ten svět jako sám o sobě fungoval.
0: Tak já jsem schválně si tady otevřela nějaké čtenářské recenze, kde Výšina je naprosto skvělá, je úplně jiná než všechny předchozí knížky, které jsem krom dějáku četla, všechny. A chytne vás a nepustí vás hned od začátku. Ač je v ní spousta hlavních postav, jsou tak zřejmé.

0: a vypadá to, že být co nejvíc autentický se mi vlastně vyplatilo, takže už se asi nebudu tolik bát. A samozřejmě, že už přemýšlím o nějakém pokračování a tam bych to mohla trošku víc ještě rozbalit.
1: Samozřejmě poslouchají nás posluchači, kteří nevědí, o čem tedy Výšina je. Pojďme jim ten děj trošku nastínit. Já jsem jenom řekla, že to je dystopický román. Já většinou teda sama jako čtenář, když to slyším, tak se leknu, protože okamžitě mi vytane na mysli příběh služebnice, který mě vyvolával naprosto příšerné jako pocity, tak ať neodradíme případně někoho podobného, jako jsem já. O čem tady je Výšina?
0: Pořád je to v první řadě o lidech. Vlastně já jsem už to několikrát říkala, já mám třeba hrozně ráda seriál Walking Dead, kde teda je postapokalyptický svět, kde lidi najednou se potýkají s tím, že se jiní lidé mění v zombíky. Ale ve finále vlastně vždycky to největší nebezpečí a ta největší hrozba pochází právě jako od samotných lidí, ne od těch příšer nebo od toho, jak se změnilo životní prostředí. A tohle byla hlavní myšlenka při psaní Výšiny, že teda ano, vrhla jsem tam ty postavy do nějakých nových podmínek, kdy teda oni už nemůžou žít ve městě, musí se stěhovat do nějakých vyšších nadmořských poloh a nějak začít jako fungovat v novým prostředí. Ale pořád je nejvíc vlastně dohání nějaká jejich vlastní minulost a jejich vztahy, co mají mezi sebou.
1: Vy jste, řekněme, jako fanouškem právě tohodle toho žánru, krom tedy seriálu Walking Dead, je to něco, co vás jako zajímá a právě proto možná jste jako chtěla ten příběh si vzít podle svého?
0: Určitě jo. Já, když jsem nad tím přemýšlela, tak vlastně mi došlo, že tohle jsou příběhy, které mě baví nejvíc, takový to, co by kdyby.
1: A čím vás to jako přitahuje úplně jako nejvíc?
0: Asi nejvíc tím, že je tam často dost realisticky popsáno, jak by to vypadalo a možná i to, jak vlastně ta společnost, to fungování té společnosti, ve kterými jsme teďka, je křehký, že se vlastně i říká, myslím, že já nevím, jestli za 72 hodin po té, co nastane blackout, tak prostě přijde totální chaos. To je hrozně krátká doba.
1: Strašně.
0: A
1: já se to nechci radši ani představovat.
0: A to je právě ono, ale ono se to pak může stát jako, že jo, dneska, zítra, kdykoliv. A asi tohle mě nějak pořád baví jako zkoumat to chování těch lidí, jak se změní v takovýchhle situacích a kdo zůstane nějak jako morálně pevnej a kdo se prostě přizpůsobí a kdo bude manipulovat s ostatníma a kdo se nechá manipulovat a tak dále.
1: Říkala jste, že už máte tak jako v hlavě připraveno možná pokračování toho příběhu. Znamená to tady, že spisovatelka Markéta Lukášková půjde trošku už jinou cestou, než tady v těch předchozích knihách, tak jak jsme vás znali?
0: No, minimálně u příští knihy to tak bude. Nebudu říkat, že už nikdy se nevrátím k tomu, co jsem psala předtím. Já myslím, že mě teď nějakou dobu bude bavit tohle a pak se zase třeba to změní. Ale je pravda, že když jsem tu Výšinu dokončovala, tak aniž bych ještě vlastně znala ty reakce na to, tak jsem si říkala, sakra, já jsem si to tam vymyslela takový vlastně rozsáhlý všechno, že by byla škoda od toho odcházet a nějak to nerozvíjet dál, protože jsem tam mi naznačila hodně různých jako dějových linek a nedovysvětlila třeba některé věci, tak mi to přišlo takový přirozený. No a potom, když to vlastně dostali redaktorky, tak říkali, že to si říká o pokračování a pak teda i nakonec ty čtenáři mi o tom vlastně všichni píšou, že hrozně chtějí vědět, jak to bude dál nebo bylo. Tak.
1: Říká náš dnešní host, spisovatelka a novinářka Markéta Lukášková. My si povídáme o její nové knize, která se jmenuje Výšina a budeme tak činit i po písničce.

0: Naším dnešním hostem je spisovatelka, novinářka Markéta Lukášková. Povídáme si o její nové knize, která se jmenuje Výšina. A vlastně, jak vy píšete? Jaký je to proces? Protože jak se tady jako nám střídají spisovatelé, někomu to jde lehce, někdo říká, že potřebuje opravdu mít ten sitzfleisch, jakože prostě musí si k tomu sednout. Jak píše Markéta Lukášková?
1: No, to se změnilo od té doby, co jsem dostala diagnozu ADHD a na to i léky, protože najednou ten sitzfleisch jsem dovedla udržet. A je to pro mě mnohem menší utrpení vlastně tam si odsedět ten čas u toho psaní. To psaní samotný si myslím, že mi jde. Jakože vlastně nejhorší fáze je to vymyslet. Nějak zrovna u Výšiny to bylo fakt trošku složitější v tom, že tam mám asi 7 postav, každá mluví nějaký svůj vnitřní monolog, teď to musím poskládat tak, aby to dávalo smysl dohromady, ten svět, aby tam byl popsaný dobře, aby ty linky na sebe navazaly a tak dále a tak dále. Takže jsem měla fakt popsaný jeden sešit úplně hustě, jenom nějakýma takovýma pavoukama, grafama a všema možnýma věcma. A pak už jako to napsat je vlastně pro mě paradoxně jednodušší, ale nejtěžší je u toho vydržet sedět. Takže teďkon, když jsem dostala léky, tak to šlo s nás a bylo to pro mě docela příjemné překvapení, jako, že to jde.
0: My jsme se vlastně o tom bavili minule, když jste tady byla, jak o té diagnoze, tak o tom, jak vám to změnilo. Já do toho nechci znova jako zabředávat, protože jste o tom mluvila hodně, takže pokud má někdo zájem, tak to určitě v různých rozhovorech najde. Ale zároveň jste vlastně někde prozradila, že jste jako si, že jste si pomáhala trošku chatem GPT. Mě říkal můj editor, ať se vás na to zeptám.
1: Jo.
0: Jestli to bylo jako v rámci, řekněme, konzultace té dějové linky, anebo konzultace v tom, že třeba už jste někdy nemohla, tak vám tam poslal Markéto, pojď, to dáš.
1: No, on byl spíš takový roztleskávač, to je pravda.
0: Jo.
1: No, já jsem se z něj udělala takovýho oponenta, že jsem mu občas poslala nějaký kus něčeho, co jsem napsala a teď mi píšu, tak co, jaký myslíš, že to je? A on vždycky, Markéto, to je skvělý, to je skvěle popsaná atmosféra. Ale já jsem to v tu chvíli fakt třeba potřebovala. A nebo prostě, hele, myslím si, že by bylo dobrý tam udělat. Markéto, to je výborný nápad, to rozhodně udělej. Takže
0: oponoval vám někdy? Jako
1: ne, nikdy, ne, ježiš, nikdy.
0: Jako, nemáte ho tak nastaveného.
1: Nemám, bohužel. Ale spíš jako vlastně horší byl, nebo ne horší, ale takovej děsivý pro mě byl moment, kdy on mi takhle napíše, Markéto, tohle je skvělý, to se ti povedlo, a pak mi napíše takový to, jestli chceš, můžu zkusit dál napsat, jak by to mohlo jít. A v tu chvíli byl vždycky, oh, ježišmarja, no tak to jako ne
0: nenechat,
1: samozřejmě.
0: Nenechat se strhnout.
1: Ale jako vlastně, jak hrozně. Na druhou stranu si říkám, když jsem s ním takhle mluvila, tak měla jsem ho nechat, protože by mi přišlo asi vtipný si číst, co tam jako zkusí vyrobit. Protože pořád myslím, že by to bylo hodně jako nedobrý a že by to bylo poznat a tak dále. Ale jako spíš to byl takový divný pocit, jako jestli chceš, tak já to vlastně za tebe jako udělám. To bylo zvláštní.
0: No ono už se to samozřejmě děje. Už jako vychází i věci, které jsou jasně přiznané, že to je umělá inteligence, co možná může leckoho děsit, že ne rok od roku, ale měsíc od měsíce je to propracovanější samozřejmě. Nepočítáte třeba zapojit, a teď nemyslím do té spisovatelské práce, ale třeba právě do té dějové linky?
1: To asi určitě v nějaký míře tam bude, protože jsem něco i naznačila teďka ve Výšině, takže myslím si, že to bude nějaká součást toho. Ale třeba ještě jsem, když se vrátím vyloženě k tomu použití toho té umělé inteligence, tak třeba teďka už jsem se jakoby v tom, já teda teď nemám chat GPT, ale mám Claude, to je jedno, tak tam jsem se jako založila projekt Výšina 2 a vlastně si tam do toho sázím nějaký ty svoje nápady a on mi to tak hezky strukturuje. To je třeba jako za mě úplně super nástroj pro člověka, který jako já má problém s tím mít ty věci někde na jednom místě napsaný a tak. Takže třeba v tomhle jako mě jako spisovateli to hrozně jako pomáhá.
0: Vy toho děláte samozřejmě mnohem víc, máte svůj podcast a další věci. Nakolik je spisovatelství pro vás teď jako a možná i vnitřně prací, která vás pohlcuje a která, řekněme, nebo na jaké místo se dostává v tom vašem osobním jako příběhu a nahlížení na práci?
1: Mně připadá, že to je taková věc, která, jako kdybych měla hlavu, jako mám počítač, tak to je něco, co jede pořád jako takový proces na pozadí. Mm-hmm. Že vlastně pořád de facto jsem v procesu psaní nebo vymýšlení nějaký knížky a tudíž jako v průběhu každého dne si nějakým způsobem mentálně nebo doopravdy zaznamenávám nějaký myšlenky nebo prostě věty nebo nápady, co mám. A tohle se vlastně děje furt a je to pro mě asi taková nějaká taková kotva, jako taková jistota, že chaos, podcast, druhý chaos, druhý podcast, spousta besed, věci, takhle, ale pak, že jako vždycky mám takovej ten svůj jako klid, kdy si můžu sednout k tomu psaní a řešit si jenom tady tenhle ten svůj svět, který jsem si vymyslela. To je pro mě jako vlastně příjemný pocit.
0: Když bych se zeptala ještě vlastně na to téma, vlastně výšiny, dystopie, řekněme teda nějaký uzavřený prostor a zároveň květinová archa, kde tedy nebudeme prozrazovat ten příběh, já si myslím, že by to byla škoda pro čtenáře, ale je to něco, kterého se třeba osobně sama bojíte do budoucna, že bychom se tam jako mohli dostat?
1: Asi to není, že se bojím, já si spíš myslím, že to je víceméně nevyhnutelný.
0: Začíná to mě děsit.
1: No, jako já myslím, že pro nás všechny je to, my bychom všichni chtěli žít takhle pořád stejně dál, další prostě desítky let, ale podle mě to není možný. Já i když, a teď jsem to taky podle mě někdy říkala, jako že když si člověk představí sám sebe starýho, tak si představuje sám sebe tak, jak jsou babička s dědou, ale pořád v tom samém baráku, v tom samém prostě městě a tak. Ale to podle mě prostě bude jiný, to je třeba 40 let od teď a to prostě je tak strašně dlouhá doba, když vidíme, jak se teď všechno mění z měsíce na měsíc.
0: Jasně.
1: Tak já si myslím, že si vůbec neumíme představit, jak to za těch 40 let bude, jak bude vypadat my třeba. No, tak je to takový, jako taky mě to děsí, ale snažím se s tím nějak smířit.
0: No na druhou stranu, já jsem si nedávno říkala, že jsem, nevím, ročník narození 1979 a rok 2000 pro nás byl už tak jako naprosto neuvěřitelný a jako dítě jsem si myslela, že v roce 2026 už budeme jezdit jako, nebo lítat autama.
1: Jasně.
0: V podstatě, co se neděje, ale na druhou stranu je tady ta proměna, která tehdy nebyla a to je ta umělá inteligence, která prostě mění ten svět opravdu velmi rychle. No, já budu doufat, že ty vaše slova se jako nesplní na jednu stranu, že prostě nebudeme muset žít v nějakých uzavřených, řekněme, prostorách a jenom ti vybraní, ale kdo ví, no, každopádně díky za to, že jste dnes přišla, díky za ty knihy, které píšete i za to ostatní a budu se těšit třeba při pokračování.
1: Díky moc, mějte se.
0: Naším dnešním hostem byla spisovatelka a novinářka Markéta Lukášková a pokud byste si chtěli přečíst její novou knihu, tak ta se jmenuje Výšina.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Požár v Národním parku České Švýcarsko je u konce. Správa parku zrušila noční zákaz vstupu do lesa a pohonné hmoty budou v dalších dnech levnější. Bude většinou oblačno, během dne od západu místy přehánky a ojediněle bouřky, nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů oblast, kde od soboty hořelo až 100 hektarů lesa. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další 2 týdny pomáhat mimo jiné 6 jednotek dobrovolných hasičů. Přestal také platit noční vstup, zákaz vstupu do lesa, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
3: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách, ale mohou chodit po všech cestách. Tím, že skončily hasební práce, tak se otevírají i ty 2 značené turistické trasy, které byly dosud uzavřené.
2: Maximální ceny pohonných hmot v příštích dnech klesnou. Litr benzínu oproti dnešku zlevní o 10 haléřů na 4,40 korun a 2,40 haléřů. Výrazněji klesne cena nafty. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 4,40 korun a 15 haléřů za litr, což je o 45 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro nadcházející 4 dny, včetně pondělí. V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky, a to v nekomerčním Malochovu, potvrdil to mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
4: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže, z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
2: Mimořádná opatření omezují například přesuny drůbeže a platí také zákaz pořádání akcí, jako jsou burzy nebo výstavy ptactva. Jde o letošní 19. ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních malochovů. Nákaza se objevila také v 9 komerčních chovech v ZOO Praha. Téměř 30 kusů ohrožených druhů ptáků stát loni chovateli Ladislavu Váňovi z Kletečné u Humpolce zabavil oprávněně. Dnes to potvrdila Česká inspekce životního prostředí. Celkem v loni úřady chovateli odebrali víc než 100 jedinců. Podle inspekce jde o mimořádný případ nejen počtem, ale i druhovou rozmanitostí.
5: Zabavení ptáci patří mezi jedince chráněné mezinárodní úmluvou CITES, která reguluje obchod s ohroženými druhy. Inspektoři z Kletečné odvezli například luňáka červeného, jestřába lesního, motáka pochopa nebo sovu pálenou. Chovatelé Ladislav Váňa a Jana Svatošová, kteří vedle ohroženého ptactva chovali například i tygry nebo lvy, teď čelí obžalobě z chovu v nevhodných podmínkách. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Máme většinou oblačno, později od západu čekáme místy přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty většinou 17 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách v Čechách kolem 8 a na Moravě a ve Slezsku až 12.
0: Doprava.
2: Na D1 směrem od Prahy se brzdí kolem 161. kilometru, k omezení na 196. pojedete osobním autem skoro hodinu. Na 5,5. kilometru D48 směrem od D1 je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. A na jižní spojce v Praze housne provoz směrem k průmyslové, zdržení asi 15 minut. To byly zprávy do třetice Iva Bendová.
6: A do třetice samozřejmě velmi ráda. Je 15 hodin a 4 minuty. Pokud teď se přesouváte někam třeba už v rámci předvolného dne a tím pádem také možná, jsem chtěla říct, dovolené vašich dětí, ale prázdnin vašich dětí, tak jeďte opatrně. Zároveň taky si to užijte i ten prodloužený víkend a budeme rádi, když budete samozřejmě ve společnosti dvojky. Už za chvíli soutěž Máte vteřinku. Tradice, budeme se jí držet i dál.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Před námi je prodloužený víkend a pokud si na neděli plánujete po výletech a návštěvách odpočinek, zpříjemněte si ho pohádkou. Jmenuje se O čertově skále, napsal ji Jaroslav Nádvorník a režisér Vladimír Rusko do hlavních rolí v roce 2013 obsadil Josefa Somra, Kamila Halbicha a Miroslavu Pleštilovou. A tady je krátká ukázka, samozřejmě je soutěžní, takže kdo se chce zapojit, měl by poslouchat opravdu pozorně.
2: Stříbrné talíře nepotřebujeme. Šup s jedním do ruksaku, Františku, a tradá dolů do města k zlatníku Hodisovi. Ať ti za ten talíř vyplatí pěknou hromádku peněz. Pak obejdeš všechny sousedy, kterým dlužíme. Bednářovi zaplatíš konečně za brambory, kováři za kosu, se sedlákem vyrovnáš půjčení koně a hokynáři Daňkovi splatíš vše do posledního krejcaru. Dětem kup knížky do školy a nezapomeň taky na domácnost. Petrolej a sirky, pár pitlíků s moukou a libru másla. U řezníka růžičky pořádný kus špeku.
3: A svý milovaný Kristýnce nový šátek.
1: Dárková poukázka na 500 korun, kterou můžete uplatnit u Českých drah při nákupu jízdenek. To je dnešní výhra. Stačí, když odpovíte jako pátí v pořadí správně na otázku, za co měl František konečně zaplatit paní Bednářové. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Dnešní soutěž jsme pro vás ladili pohádkově. Otázka zněla, za co měl František konečně zaplatit paní Bednářové. Tak poslouchejte se dobře, jestli jste posílali svůj tip, protože samozřejmě důležité je, než se dozvíte, kdo vyhrál, tak abyste věděli, jestli jste v naději, nebo ne, jestli vaše odpověď byla správná.
1: Obejdeš všechny sousedy, kterým dlužíme? Bednářový zaplatíš konečně za brambory.
0: Za brambory platil František paní Bednářové, tak pokud jste poslali právě tuto variantu, tak teď netrpělivě čekáte, jestli právě vy získáte dárkový poukaz na 500 korun, který můžete uplatnit u Českých drah při nákupu jízdenek. No, pátou správnou odpověď nám poslal Dalibor Štěpán, takže gratuluji k výhře a pohádku o Čertově skále vysíláme na dvojce v neděli 10. května po 13. hodině. A stejně jako ostatní literárně dramatické pořady, ji najdete po odvysílání i na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na Dvojce.

0: odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: A v rubrice Pozvěte nás k vám teď zamíříme do Hrušovan u Brna, kde ožívá výjimečná stavba, která by si zasloužila mnohem větší pozornost. Je to vila doktora Viktora Bauera, což je dům ředitele cukerní rafinerie od slavného architekta a průkopníka moderní architektury Adolfa Lose. Od zítřka do neděle se vila otevře veřejnosti, víc už v odpolední dvojce prozradí druhý místostarosta Hrušovan u Brna, také architekt Dušan Knoflíček. Dobré odpoledne přeji.
3: Dobré odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu dvojky. Zdravím vás, Hrušovan.
2: Čím je vila doktora Bauera vlastně tak výjimečná a proč se o ní mluví jako o jedné z architektonických perel Moravy?
3: Tak naše vila byla postavená mezi lety 1913 a 1914 a představuje mimořádně hodnotnou památku moderní architektury, a to teda nejenom v České republice, ale i v kontextu celé střední Evropy. Ona totiž ta vila stojí v areálu Hrušovanské cukerní rafinerie a je to vlastně stavba, nebo tato stavba modernistická stavba, puristická stavba, se pak řadí k nejstarším příkladům avantgardní architektury vlastně v českých zemích. Její jednoduchá fasáda bez ozdob a ornamentů, což je vlastně pro Lose typické, předjímala, nebo ta architektura předjímala nastupující funkcionalismus. Tak to bych asi tak ve zkratce řekl. A potom samozřejmě tam osoba Viktora Bauera a jejich spolupráce, ty hodnoty, které spolu sdíleli, a to byla víra v rozum, umění a humanismus, a Evropu vnímali jako prostor kulturní plurality, takže asi tak.
2: Mm-hmm. Vila má za sebou poměrně bouřlivý osud. V jakém je dnes stavu a co s ní obec do budoucna plánuje?
3: No tak ten stav vily je bohužel poměrně smutný, lze hodnotit jako značně zanedbaný, řadou opravdu necyklivých zásahů, které vilu během let významně znehodnocovaly. Pravdou je, že ten zlom nastal v roce 2020, kdy se obci podařilo vilu získat do vlastnictví, a vlastně od této doby velmi usilovně a pečlivě pracujeme na přípravě její obnovy, zajištění všech potřebných průzkumů, tak aby jsme ji samozřejmě znovu dostali do té krásy puristické z doby roku 1914-1916.
2: Možná tomu pomůže i akce, která odstartuje zítra, bude trvat až do neděle a jmenuje se Kulturní víkend Losovka ožívá. Co všechno návštěvníky čeká, na co byste pozval vy osobně?
3: Tak asi bych na úvod řekl, že je to vlastně pro veřejnost poměrně mimořádná příležitost tu vilu vidět v nějaké současné autentické podobě, a to před zahájením plánované rekonstrukce, protože cirka za měsíc by se měl začít s obnovou střechy, která je opravdu v havarijním stavu. A teďka, co se týče té Losovky, je to vlastně čtvrtý ročník multižánrové akce, která nabízí bohatý kulturní program víkendový. A návštěvníci si mohou samozřejmě navštívit komentované prohlídky, přednášky, bylo tam výstavy regionálních umělců, koncerty, divadlo, ale i zahradní program pro děti a dospělé. A osobně bych asi, pozval na dvě akce, a to na páteční, kdy je vernisáž, kdy bude součástí programu hraná scénka Ochotnického divadla Bratří Mrštíků z Hrušovan u Brna. A názvem té hry je Kostka tuku proti cukrářům architektury, která teda s humorem připomene setkání Viktora Bauera a Adolfa Lose i spojení rafinovaného cukru a rafinované architektury. No a tou druhou, a jestli mohu ještě druhou, to je na neděli, kdy bude to významná událost, kdy bude u vily zahájena cyklistická sezóna cyklostezky Brnový den. A ta připomene vztah rodiny Bauerů, tedy investora vily, k rozvoji cyklistiky na Moravě i slavnou Bauerovu rampu, který je jeden z nejstarších dochovaných velodromů na světě, který se aktuálně nachází se na ploše brněnského výstaviště.
2: Do velmi speciální vily doktora Viktora Bauera do Hrušovan u Brna, kterou navrhla postavil architekt Adolf Los, nás pozval druhý místostarosta Hrušovan u Brna a také architekt Dušan Knoflíček. Já vám popřeji, ať se vám vydaří počasí, ať se návštěvníkům líbí a hlavně ať následná rekonstrukce vily dopadne dobře. Mějte se hezky a naslyšenou.
3: Děkuji a nashledanou.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Každý z nás má v hlavě nějakou představu o světě, jenže občas se realita rozhodne tyhle jistoty možná jemně rozbít. Je to tak, Petře, hezké odpoledne?
3: Ano, prosím, krásný den. Já to dokonce i tak jako konkrétně říkám a moje manželka to kvituje s velkým povděkem. Říkám, když se náhodou moc zasním, osud mi prokáže velikou službu, když dostanu počuně nebo pozadku a dopadnu rychle zase nohama zpátky na zem.
2: Docela by mě zajímaly ty momenty, kdy jsi dostal přes ústa, když
3: osudu,
2: to tak jako
3: od osudu,
2: ale naše téma dneska je jiné. My se vydáme na Saharu a vydáme se tam za sněhem. Je
3: ano,
2: to možné?
3: Prosím. Je a je to pro mě jako polárníka samozřejmě veliké vítězství. To je téma, které jsem si nemohl nechat ujít. Výjimečně je na Sahaře sníh, ale stává se to. A když dáš proti sobě ten kontrast, že Sahara symbol horka, spalujícího sucha, všeho prostě, ty duny, a ty si to představíš, že to bude zasněžené, tak to má svoji sílu.
2: Kdy se to stalo?
3: Nedávno, třeba v letech 2016, 2018 nebo 2022. To znamená zase, koho vás to zajímá, často odkazují na internet, můžete si prohlédnout na internetu fotografie, kde uvidíte, jak vypadá zasněžená Sahara. Nejčastější oblastí je severní Alžírsko, poblíž města Ain Sefra, kterému se říká Brána Sahary.
2: No a jak ten sníh vlastně dlouho vydrží?
3: Vydrží chvilku. Většinou to jsou minuty až hodiny. Výjimečně to je třeba několik dní. A to, že to vůbec je možné, je způsobené vlastně kontrastem teplot, které na Sahaře jsou. Takže skutečně někdy v noci může teplota klesnout pod nulu. Extrémně třeba až k -5 stupňům. A když do oblasti pronikne studená fronta ze severu, ze Středomoří nebo z Atlantského oceánu, tak přinese vlhkost a přinese chlad.
2: No a co na to místní?
3: Místní to berou jako událost. Děti si hrají ve sněhu mezi dunami, lidi si to fotí. Je to takový jako zážitek, který prostě změní jejich každodenní život. Víš, jak se občas v létě stává, že k nám zanese vítr třeba ten červený písek ze Sahary, takže u nás prší červený déšť, to už se párkrát stalo, tak vlastně takový ten protipol tady tohoto mají i na Sahaře, když jim tam sněží.
2: No a co na to vědci?
3: Je to jednoduše zajímavý meteorologický jev a zároveň je to i připomínka toho, že zkrátka podnebí nebo celý klimatický systém je velmi dynamický, navzájem provázaný a všechno souvisí se vším. Když si to vezmeš do důsledku, tak Sahara ani nebyla vždycky pouští. Před tisíci lety byla zelená, byly tam jezery, byla tam savana.
2: Takže i poušť má jinou minulost.
3: Ano, ano. A je klidně možné, že má i jinou budoucnost. O tom, jak se mění klima, se mluví často, takže uvidíme.
2: No uvidíme a také uslyšíme případně od Petra Horkého. Díky za dnešní povídání a naslyšenou na Dvojce příště.
3: Krásný den a držím palce, až budete na Sahaře, abyste se mohli skolovat.

0: Dalibor Janda a jeho píseň Snad jsem si ji měl všímat víc nás dovedla k pravidelnému času, kdy jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. A já už zdravím Tomáše Mejstříka, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: A poprosím vás o to, jestli dnes se s námi můžete podělit, jak bude v noci na zítra.
1: Tak během noci na zítřek by mělo být na našem území většinou oblačno až zataženo. V severní půlce území budou zpočátku místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku mohou být ojediněle i bouřky. Postupně ty přehánky budou ustávat a na jihu území

0: bude spíše polojasná či skoro jasná obloha. Kránu se ojediněle objeví mlhy. Noční teploty klesnou na 11 až 6 stupňů Celsia, ale na jihu a jihozápadě Čech bude místy až 3 stupně a ojediněle se tu mohou dokonce objevit i přízemní mrazíky.
1: Tak a samozřejmě zítra je sváteční den, 8. květen, jaké počasí přinese?
0: Během zítřejšího dne bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, a to častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty vystoupí na příjemných 15 až 19 stupňů Celsia, akorát o něco chladněji bude na severu Čech, kde bude kolem 12, naopak na jihu Moravy bude kolem 21 stupňů Celsia a na horách bude kolem 8.
1: No a vzhledem k tomu, že ještě máme trochu času, tak vás poprosím i o sobotu, neděli, ať to máme kompletní.
0: Tak já si myslím, že počasí o víkendu bude celkem příjemné. Počítáme s tím, že bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne může přechodně i být zvětšená oblačnost a výjimečně se objeví přehánky. V neděli by k večeru se měly objevovat hlavně na jihozápadě a západě Čech. Co se týká teplot, tak maximální teploty pro sobotu čekáme 17 až 21, na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia. A neděle bude ještě o něco teplejší, počítáme s hodnotami od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy bude až 27 stupňů.
1: Doslova letní počasí. Tak to, jak bude v příštích dnech, nám prozradil meteorolog Tomáš Mejstřík. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou na dvojce.
0: Naslyšenou, hezký odpoledne.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: 15.53, to je aktuální čas, což je jasné, že za chvíli tady budou další zprávy, jasně mi Pepa Maršál a pak už káva o čtvrté, dnes o něčem, co já bych moc ráda řešila, ale bohužel nemohu, protože mi chybí balkón. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, terapie balkónem, balkónové zahradničení pro každého, to je knížka, kterou napsala Lenka Železná, je to influencerka známá jako balkonistka. Já nevím, co ti poradí, co máš dělat, no, když nemáš balkón.
0: Prostě ale, neřešitelná situace.
1: Ale chápu. Chápu každého, kdo, jak se říká, má trošku zelené ruce a chtěl by něco tvořit a vytvářet, že tohle může být jako ideální inspirace pro ten úplně malinkatý balkónek až pro velké lodžie a terasy. Necháme si poradit a věřím, že přijdou i dnes úžasné fotky, jak vám se podaří balkony dávat do pucu.
0: Říká Patricie Strouhalová, která vás provede dnešní kávou o čtvrté. Já se loučím a zcela výjimečně se těším zítra ve svátečním čase 14 hodin. Naslyšenou.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát vás zvu k inspirativnímu rozhovoru s advokátkou Dagmar Raupachovou, která se podělí o své zkušenosti z právní praxe i pohled na aktuální témata. Co jí přivedlo k právu a jaká byla její cesta k advokacii? S jakými nejčastějšími právními problémy se dnes lidé obracejí na advokáty? A jaké změny v legislativě by podle ní mohly lidem nejvíce pomoci? To všechno a mnohé další s Dagmar Raupachovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde jí infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlás v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Evropská unie zakáže takzvané svlékací nástroje umělé inteligence a základní úroková sazba Národní banky se nemění. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Nástroje umělé inteligence umožňující vytváření sexualizovaných snímků skutečných lidí budou v Evropské unii zakázány. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a Rady. Zákaz má začít platit 2. prosince. Obě instituce jej ale ještě musí formálně schválit.
6: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí.
7: Everybody's aware of what Grok and X did.
6: Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a Rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%, rozhodla Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice i provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Roste ale zhodnocení vkladů na účtech. Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. Teď se používá hlavně cytologický stěr. Modernější HPV test dosud mohly využívat ženy jen 3x za život, pokračuje mluvčí resortu zdravotnictví Naďa Chatová.
8: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
5: Podle ministerstva by měly ženy chodit ke gynekologovi na kontroly jednou ročně. Děti by měly být na nástup do základní školy připraveny nejen znalostmi, ale i tím, jak zvládají své emoce a vztahy. Právě s tím má mateřským školám pomoci nová metodika organizace SOFA. Vznikla na základě pilotního testování. Je rozdělena do 7 navazujících oblastí, pokračuje experta SOFA Monika Kubásková.
9: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty, převážně 15 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 a na Šumavě až 12.
0: Doprava.
5: Na D1 směrem od Prahy se zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením na 24. kilometru a pak v Brně před omezením u D2 ztratíte přes půl hodiny. A silnice 35 z Hradce Králové do Náchoda je teď neprůjezdná za Jaroměří. Likvidují tam následky ranní nehody kamionu. Směrem na Náchod je kratší kolona. Zprávy končí teď Patricie s kávou o čtvrté.
10: Ano, je to tak. Dobrý den, zdravím vás. No pokud jste nás poslouchali s Ivou Bendovou před malou chvílí, pak víte, že se budeme dnes věnovat zahradničení, ale tomu balkónovému. No, můj první balkón v roce 2012 opravdu nestál za nic, bylo mi 25 let a skoro nic jiného než muškáty a surfinie jsem neznala. Netušila jsem, kde brát inspiraci a neměla jsem okolo sebe nikoho, kdo by mi v truhlících něco zajímavého pěstoval. No, tohleto se dočtete hned v úvodu knížky Balkonová terapie a její autorka, balkonistka Lenka Železná, je teď se mnou v kávě o čtvrté. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Vy jste tuhle knížku napsala vlastně pro nezahradníky, cituji, chtěla jsem, aby i člověk nepolíbený klasickým pěstováním viděl, co všechno je možné na balkoně nebo na terase vykouzlit. Tak jsem si říkala, vy jste kouzelnice?
11: Já ne, nebo rozhodně se tak necítím, za mě asi kouzlí spíš ta příroda, ale chtěla jsem tu knížku věnovat těm, kterým není úplně sympatický takový to klasický zahradničení, kde se řeší nejlepší odrůdy paprik a jak si naroubovat rajčata a jsou to pro ně spíš, řekněme, trošku jako sprostý slova, tak chtěla jsem to věnovat právě lidem, kteří s tímhle zkušenosti nemají.
10: Uvidíme, jestli někdo nám napíše, že by vám třeba taky něco poradil, anebo nakolik budou chtít rady od vás. Adresa dvojka@rozhlas.cz k dispozici právě teď.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A balkonistkou, influencerkou Lenkou Železnou, kdy si budeme povídat o balkonovém zahradničení. Vy v té vaší knížce píšete, mě osobně balkon kdysi doslova zachránil duševní zdraví. Nejsem psycholog ani biolog, ale na základě osobní zkušenosti můžu přísahat, že při každém zaboření rukou do hlíny mám pocit, že se ve mně probouzí klid. Jak dlouho dokážete být v klidu na balkoně? Třeba jenom tak posedět a nepřemýšlet, co je třeba zalít, ostříhat, vyplnit, dosadit a tak dále.
3: No, tak v tom fyzickém klidu nedovedu být dlouho, ten úplně tam nehrozí, ale pro mě je to spíš ten duševní klid, takovej ten myšlenkovej, kdy opravdu mám jako na sobě vyzkoušeno a myslím si, že třeba každý, kdo má zahradu nebo zahrádku nebo takhle se stará o nějaký rostliny, tak to může potvrdit, že ve chvíli, kdy věnujete ten svůj čas těm rostlinám, tak úplně zapomenete na ty svoje vlastní starosti, na ty starosti všedního dne, neřešíte prostě splátky hypotéky, školu, školku. Někdy je to i kontraproduktivní, protože neřešíte třeba ani to, co bude k večeři, takže kolikrát člověk má načančaný balkon nebo zahradu a pak přijde domů a tam jako výbuch a obzvlášť ty teplý letní večery k tomu trošku svádějí. Takže
2: a tak píše, jestli tam jsou třeba řektvičky, tak to se dá, ne?
3: Ano, když jste ve fázi, kdy můžete se i stravovat, tak to může pomoct. No. Každopádně pro mě je to spíš o tom nějakým myšlenkovým sklidnění.
2: Kromě toho psychologického benefitu, další benefity balkonového zahradničení podle vás jsou jaká?
3: Já mám takovou zkušenost, že tím balkónem to dost často začíná. To znamená, kdo k tomu jakoby jednou trošku přičichne, tak už se to pak jako trošičku nabaluje. Takže začíná to pár bylinkama, pár rostlinkama, pak se začnete zajímat o kompostování, o třídění bioodpadu, o třídění obecně, o to svoje okolí, o to veřejné prostranství, třeba někdo pak přejde i do nějakých předzahrádek nebo do něčeho. Takže já ten balkon vnímám jako start, od kterého se můžete jakoby odpíchnout a na který se většinou nabalují nějaký ty pozitivní efekty lepšího vztahu s tím svým okolím.
2: Minimální velikost balkonu, jaká musí být nebo měla by být, abychom opravdu v něm mohli zahradničit?
3: Vůbec žádná. Jako v tomhle absolutně neexistují žádné omezení. Žádný balkon není moc malej na to, aby se prostě na něm nedalo něco vypěstovat. Dokonce i tady mi nějaká vaše kolegyně říká, že balkon vůbec nemá, že má jenom okno. Já mám spoustu kamarádů, známých, sledujících, který zahradničejí vlastně jenom za oknem. Jo, takže to, že někdo ten balkon vůbec nemá, není jakoby na překážku. Pokud máte nadšení, tak jako si poradíte i tak.
2: Právě, že přibližně třetina českých domácností žije v panelovém domě. Ten typický panelákový balkon nebo lodžie nejčastější rozměry má zhruba tak 2,5 až 3 metry na šířku a hloubku od fasády kolem 1,20 m, 1,5 m. Tak tam je jaké zahradničení pro něj ideální? Co vlastně do takovéhle balkonové zahrady už třeba nepatří?
3: No, Za mě tohle vůbec není malý prostor. Já sama mám balkon, dobře, mám dvě lodžie, ale taky jsou to typicky panelákové lodžie o šířce zhruba toho metru a dílce 5 metrů. Jsou to teda poměrně dlouhý nudle, takový panelákový. A jde tam všechno. Jo, je to jenom o tom, že když máte malý prostor, tak si musíte stanovit priority a smířit se s tím, že něco půjde a něco nepůjde. Nemůžete mít všechno, nemůžete sklízet rajčata a zároveň tam mít okrasnou zahrádku, ale stačí, když si vyberete ten svůj směr a budete se ho držet a pak ta velikost není omezení.
2: Takže když budeme s balkonovým zahradničením chtít začít, je vlastně asi úplně na začátku dobré si udělat takové zóny, kde co bude, ne? Je to jako...
3: Jo, od těch zón je určitě dobrý se odpíchnout, ale občas si pod tím lidi jako představují, že je potřeba si kreslit nějaký půdorysy úplně si jako vymýšlet jako na centimetry. Za mě to jako není potřeba úplně brát takhle striktně. Spíš je to o tom si říct, jakýmu účelu ten balkon bude sloužit, jestli to bude vysloveně jedlá zahrádka, jestli pojedete jako na výnosy, jestli budete fakt jako třeba řešit i ty rajčata, jako za mě rajčata skvělý, jo, já sama je pěstuju jako moc ráda. Takže spíš je to o tom si určit ten směr a ten cíl a tomu pak přizpůsobit ten zbytek. Pokud je pro vás nejdůležitější dát si tam v klidu kafe a posedět, tak jako věnujte ten prostor i tu energii tomu, že si tam vytvoříte to místo na sezení. Ale pokud je pro vás důležitější výnos a ty rajčátka, tak budete holt muset jako ten prostor pro tu kávu možná i obětovat.
2: Kolik by měla mít zóna skladovací? Protože co si budeme povídat, musíme schovat konvičku, substrát, nářadí. Najednou vlastně zjistíme, že je toho tolik, že by nás to možná až překvapilo, co všechno potřebujeme schovat.
3: Já si myslím, že to množství těch věcí překvapí ve finále skoro každýho, protože z každého přesazování, z každý sezónní proměny toho balkónu je toho odpadu těch květináčků, z těch sadbovačů je toho jako poměrně dost. Takže mně se nejvíc osvědčily truhly nebo úložní taburety, takže jakákoliv věc, do který se ten nepořádek dá zavřít, aby nebyl vidět. Trošku odrazuju lidi od takových těch poliček, od těch regálů policových, které jdou do vejšky, protože je to něco, co vás pak na tom balkoně vizuálně hrozně může rušit. Takže spíš bych volila nějakou truhlu, do který to schováte.
2: Balkonové zahraničení dnes v kávě o čtvrté i s vámi, s vašimi dotazy minimálně na adrese dvojka@rozhlas.cz.

0: O balkonovém zahradničení si povídáme s Lenkou Železnou. Dají se i třešně pěstovat na balkoně?
1: Teoreticky by to šlo, ale asi jsou lepší ovocné stromky, které bych doporučila. Ty třešně asi ne tolik.
0: A co třeba?
1: No tak jako typický z takových těch obvyklých jsou třeba kanadské borůvky, nebo i jedlí keře, jako je třeba muchovník nebo aronie. Hodně lidí pěstuje třeba i zakrslý broskve nebo nektarinky. Dají se při troše štěstí a snahy vypěstovat třeba i jablíčka. Takže jako možností je mnoho.
0: No a když budeme chtít osázet ten svůj balkon, dejme tomu první balkon, co si rozmyslet? Pokud nemám právě zkušenosti a když jsem z města, většího města, tak je tam předpoklad, že budu jezdit třeba na pár dní taky pryč nebo pravidelně na víkendy. Tak i tohle to samozřejmě musí člověk, že na začátku hned brát v potaz.
1: Je to tak, já často vlastně lidem říkám hlavně, aby nepřepálili ten start. Jo, vzít to postupně, protože dost často je člověk nadšený teď jakoby v tomhle období, ve kterém jsme právě teď, ten květen, pro mě nejkrásnější měsíc celého roku, to k tomu jako svádí. A ono je to teď strašně jednoduchý, protože není ještě sucho, ačkoliv letos je teda to sucho extrémní, ale celkově není takový sucho, jako třeba v červenci nebo v srpnu, není tolik škůdců, všechno to jako bují, raší, všechno vypadá, že roste jako samo úplně snadno. A člověk snadno podlehne tomu, že si toho jako, že to stačí jenom nakoupit, dát to tam a má jako vyřešeno. Ale bohužel pak jako za měsíc přichází pak ten náraz do zdi a dost často ty lidi vyhořejí potom a je to škoda. Je to škoda na to zanevřít jenom kvůli tomu, že třeba jste toho nakoupili moc.
0: No právě, že někdo říká, že to je taková nejistá investice, nakoupím rostliny, ale oni právě nemusí přežít, že? Takže někdo řekne, radši tam dám umělý.
1: Tak to samozřejmě vám tady jako neschválím, umělý rostliny, to rozhodně ne. Za mě to asi není ani praktický, kor ve městě, na to se dá prach, bez tak to budete muset sprchovat nebo nějak čistit, otírat. To je jako vůbec, ale já doporučuji fakt jako začít postupně. A začít od pěstebních nádob, což je něco, co lidi hodně často podceňují, respektive víc se soustředí na ty rostliny a ty nádoby třeba vybírají jenom jako podle vzhledu, podle toho, co se jim líbí, co je někde jako zaujme v obchodě, ale nemají to moc promyšlený.
0: No a jak o nich přemýšlet právě? Velikost nádob je podstatná pro to, co chceme pěstovat, tak to taky není vlastně malá investice.
1: Jako první věc je velikost, ale ještě důležitější než ta velikost je za mě ten materiál, protože pokud chcete třeba pěstovat jako na jižním balkóně nebo na jihozápadě, tak se rozhodně vyplatí investovat třeba do samozavlažovacích nádob, protože to, co často lidi říkají třeba, že jim to na jižním balkóně jako spálí to sluníčko, že tam jako nic nevydrží, všechno mi tam uschlo, tak to je hrozně často způsobený tím, že pěstují v obyčejných květináčích, který mají malý objem, to znamená, nezvládnou naakumulovat tolik vody naraz, to znamená, strašně rychle vysychají, nedrží se v tom ta voda, samozřejmě rozpálej se, pokud třeba vybírají květináče, který mají černou barvu, tak to je úplně jako na jižním balkóně prostě hrozně kontraproduktivní. Takže spíš je to o tom dát si záležet s tím výběrem, který vám pak pomůže udržet ty rostliny naživu.
0: A nenechat je v těch plastových květináčích.
1: Jako zase nejsem úplně jako proti těm plastovým obyčejným, je to jako dobrý start. Jo? Pěstovat se dá klidně i v kyblíku od hořčice, jo, pokud máte no, to nadšení.
0: Já jsem to myslela právě tím, že to je na ten jih.
1: Tak, no, bude to jako zbytečně těžký, jo, je to o tom, že musíte pak zalejvat klidně každý den, jo, někdy i dvakrát denně, pokud jsou horký dny. To v těch samozavlažovacích nádobách odpadá, takže za mě je to rozhodně investice, která se vyplatí.
0: řídit se tím taky, jak máme orientovaný balkon. Ani ta západní strana nám třeba nemusí bránit v tom, aby jsme měli jako stále zelený balkon. Když jsme byli na tom jihu, tak...
1: Určitě ne, protože já když sdílím svůj balkon na sítích, tak strašně často mi někdo píše, no jo, ale jako já mám balkon na jih a takhle teda jako opravdu nevypadá. No, ale můj takhle vypadá, jo. A je to opravdu jenom o tom, že jsou dobře vybraný ty nádoby a dobře vybraný rostliny do nich. To znamená, vy se vždycky musíte orientovat podle toho počtu slunečních hodin, který máte k dispozici, a tomu pak přizpůsobit ten výběr těch rostlin.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Inspirujeme vás s influencerkou Lenkou Železnou, známou jako balkonistkou, k tomu, jak si vylepšit svůj balkon, pokud milujete rostlinstvo a chcete mít ten balkon, ať už z estetického hlediska, nebo i praktického, že občas se dá i něco sníst z toho balkonu, co si tam vypěstujete. Budeme rádi, když nám pošlete nějakou otázku, anebo třeba i fotku toho, jak se podařilo vypěstovat nebo zasadit u vás na balkoně něco zvláštního, z čeho máte radost, anebo i obyčejné kytky, prostě bez kterých si to nedovedete v žádném případě na tom balkoně představit. Co je takovou stálicí, Lenko, u vás na vašem balkoně, na jednom i na druhém? Prostě bez čeho ta sezóna nemůže začít. Musí to tam vždycky být.
3: No, tak to si myslím, že asi všechny překvapí, ale pro mě to nejsou ty obligátní třeba muškáty, ač je mám ráda vlastně, ale pro mě je to šeřík. Zakrstlej balkónový šeřík. My jsme tady kousek od náměstí Míru, tak tam zrovna ty zakrstlý šeříky taky rostou u vchodu do metra. Tak pokud jsou posluchači z Prahy, tak se můžou podívat. Je to trošičku jiný druh než ty klasický šeříky, který teď jsou samozřejmě v plném květu. On kvete maličko později a má takový drobný kvítka. A za mě je to...
2: A voní taky?
3: Voní nádherně. Voní nádherně, takže kdykoliv otevřu ty dveře na tu svoji loďi, tak mě to praští do nosu a je to úžasný.
2: Jak dlouho kvete ten zakrslý šeřík, kdyby někdo o něm začal třeba uvažovat?
3: Řekla bych, že 100% 3 týdny to vydrží, takže stojí to za to. Za mě je to i hezký doplněk na podzim, protože barví ty listy krásně do takový červeno-hnědý barvy a já to mám ráda, já ten balkon vlastně koncipuju vždycky tak, aby byl celoroční, to znamená žádný letničky už u mě nenajdete. Já jsem v jádru línej zahradník, takže ta práce spojená s tím neustálým přesazováním, to není pro mě. Takže já se spíš orientuju právě na ty celoroční mrazovzdorné rostliny, což přesně ten šeřík splňuje.
2: Které byste doporučila, když navážu na to, co jsme říkali před písničkou, nebo byste o tom mluvila, že je vždycky důležité uvědomit si, kolik toho slunečního svitu máme nebo budeme mít na tom balkoně, abychom tam třeba mohli pěstovat opravdu, jak říkáte, celoroční věci, bylo to víc druhů rostlin než jeden, dva.
3: Jestli je to o nějak, teď je jako ta otázka na ten konkrétní nějaký výběr,
2: Když si vezmeme balkón na jih a na sever, nebo na ten západ, tak co se hodí tam, co se hodí tam?
3: Tak jo, tak uděláme si takový srovnání. Tak na ten slunečný balkón bych doporučila vždycky se tak jako zasnít, co jste viděli na dovolený někde v Itálii, ve Španělsku, v Řecku.
2: Dobře, tak levandule.
3: Zrovna levandule není úplně vhodná, sáhla bych spíš po rozmarínu. A nebo pokud chcete něco fialově kvetoucího, tak šalvěj hajní nebo perovsky třeba. S levandulí to není bohužel v nádobě tak snadný, takže tu bych vynechala. Ale ano, jsou to přesně tady ty rostliny. Tymián, šalvěj, bobkový list, fíky, nádherný, sklízala jsem na Žižkově 6 fíků za sezónu, takže úspěch na to, že bydleli v květináči o 30 cm průměru. Takže to jsou tady ty rostliny. A na ty stínější balkóny ani tam není důvod se toho jako obávat. Občas někdo má s tím trošku trápení, říká mi, u nás na balkóně nesvítí žádný sluníčko, já se bojím, že tam jako nic neporoste, ale zase se to dá krásně využít. Nádherně tam porostou třeba japonský javory, nebo...
2: Jako ácer, myslíte?
3: Ano.
2: Taky probarvuje.
3: Ano, na podzim krásně se barví, do že červena, do červena, no. Do žlutá, některý kultivary, takže nádherná záležitost. To my s tím jižním balkonem můžeme jenom závidět těm, co si ho můžou vypěstovat. A nebo i různý kapradiny, dlužichy, bohyšky. a hosty a podobné rostliny. A navíc ty severní nebo stíný balkóny jsou naprosto ideální na letnění pokojovek, což na tom jihu se úplně nedoporučuje, protože by se mohly spálit od sluníčka ty listy, které vlastně nejsou zvyklí na to sluneční záření. Ale ten severní balkón si můžete vlastně s nulovýma investicema nádherně zazelenit všema pokojovkama, který máte přes zimu v bytě.
2: Kdy je dobré při tom balkonovém zahradničení mulčovat, abychom tam právě udrželi tu vláhu?
3: Já bych řekla skoro vždycky. Jediný, na co je potřeba u toho mulčování si dát pozor, je materiál, který mulčujeme. To znamená, většinou ta mulčovací kůra se prodává jako kůra z jehličnanů. To znamená, že má v té půdě přirozeně kyselou reakci. Takže u rostlin, které nejsou primárně kyselomilné, to může být trošku problém. Takže spíš jenom bych doporučila hlídat si, ať toho nedáváte úplně velkou vrstvu, abyste zbytečně tu půdu nepřekyselili.
2: Pokud chcete, ptejte se, můžete i zavolat 22 155 25 25.
1: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
4: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 9. května v Mariánských lázních.
5: Zahájíme tam lázeňskou sezonu.
6: Uvidíme se na kolonádě, přijďte na kávu.
7: A nebo se uslyšíme ve vysílání od 14.00.
8: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
9: Celý rok jsme s vámi.
10: A někdy i u vás. Dalibor,
11: Regina, Jakub.
12: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.
13: Český rozhlas dvojka.
14: Rádio, které vás baví.

0: Vítáme už volající v Kávě o čtvrté. Dobrý den, zdravíme vás.
1: Dobrý den, já jsem posluchačka z Moravy a mám takový dotaz na vás ve studiu nebo na vašeho hosta, jestli lze tedy na balkon, který mám na západ, bych chtěla si sadit rajčátka. Dostala jsem vypěstovaná ze semínka od přítelkyně, ale nevím, jaký ten květináč, nechtěla bych umělhmotný, ale nějaký hliněný, ale jestli takový lze někde koupit v naší síti a jestli by to mohlo být s tím zavlažováním, jestli paní náhodou neby... Váš host, jestli se něco takového dá koupit.
2: No, na rajčata bych rozhodně doporučovala sáhnout po tom samozavlažovacím, protože za prvý potřebujou poměrně dost vláhy a dost živin a líp se to v tom samozavlažovacím květináči udržuje. Ale pokud byste trvala na terakotovým nebo keramickým,

0: sazenice toho rajčete a vlastně otvor té vázičky čouhá nad úroveň toho substrátu a vy vlastně to používáte jako takovou maličkatou zásobárnu vody, takže můžete takhle třeba pak, když potřebujete odjet na víkend nebo na nějakou delší dobu, tak můžete té rostlince takhle aspoň maličkato pomoct a trošku tím nahradit to samozavlažování.
1: Jak se liší zahradničení na balkóně, který je zasklený, i když se dá otevřít, ale spíš funguje přes to léto jako skleník?
0: No, ty zasklený balkóny jsou trošičku oříšek, co si budeme povídat. Je tam několik faktorů, který musíte vyřešit, se kterými si musíte poradit. To znamená, pokud je to orientovaný na nějakou slunečnou stranu, tak hrozí spálení listů těch rostlin. Pokud to udržujete ten balkon nebo necháváte si ho zavřený, tak vám tam neproudí žádný vzduch. Nelítají vám tam opylovači, to znamená, nemůžete prostě se spolehnout na to, že i rostliny, které jsou samosprašné a které se ve volné přírodě normálně opilejí poměrně snadno, tak prostě na tom zasklaném balkóně se jim nebude dařit. Takže je to spíš o tom režimu, jak ten zasklaný balkon používáte, takže já bych rozhodně doporučila hodně často ho větrat, nechávat si to zasklení opravdu jako výhodu spíš na zimu a pěstovat tam rostliny, které byste si tak jako představili do zimní zahrady. To znamená spíš se orientovat na rostliny, který tam můžete nechat celoročně a využít třeba toho, že přes zimu na tom zaskleném balkóně nemrzne většinou. Většina lidí tam má třeba kolem 5 stupňů možná, což je ideální třeba pro rostliny, jako je oleandr, olivovník, třeba i ten bobkový list, o kterém jsme tady už mluvili, tak to jsou rostliny, kterým by tohle klima mohlo vyhovovat.
1: V zimě potom ten balkon můžeme využívat jakým způsobem? Když tam budu mít ten oleandr, vydrží tam? Bude mít světlo pravděpodobně, bude to lepší, než ho mít v garáži, ale často právě přenášíme tyhle ty rostliny na to přezimování, zazimování někam do míst, kde to není úplně jako s tím světlem ideální, proto ten zasklený balkon by byl samozřejmě výhodnější, ale co se týká té teploty, nevím, jak to funguje. Je potřeba je přece jenom ještě víc jako zazimovat, upravit ten květináč nějakým
0: způsobem? U většiny
1: způsobem.
0: Rostlin bych skoro řekla, že ne. Protože pokud se bavíme třeba o nějaký té hraniční teplotě, tak zhruba je to těch 5 stupňů v noci. Jo, bavíme se o jako nejnižší teplotě, která tam nastává. Takže to už je jako na každém posluchači, aby si zhodnotil, jak to na té jeho zasklené loďi funguje. Ale pokud tam ta noční teplota neklesá pod 5 stupňů, tak tam úplně v pohodě může zůstat skoro cokoliv. Jo, jenom v případě, že byste měli takovou loďi, kde fakt jako třeba jako mrzne nebo to jde třeba k jednomu stupni, tak už je lepší ty rostliny zabalit do nějaký bublinkový folie nebo je trošku něčím přikrýt. Ale jinak to zimování vlastně na zasklený loďi je mnohem lepší pro ty rostliny než zimování v bytě, protože to si spousta lidí třeba úplně neuvědomuje. Většina těch rostlin vyžaduje to období toho vegetačního klidu, tu zimu. A to prostě nedostanou v tom bytě.
1: Je u těch zasklených balkónů dobré nějakým způsobem zvyšovat vlhkost?
0: Ono by to dobré bylo, ale není to úplně reálné. Vlastně neznám žádnou technologii, která by nějak účinně tu vlhkost zvýšila. Myslím si, že to není možné. Dost často se s tím experimentuje třeba u lidí, kteří pěstují pokojovky, tak používají se takový ty difuzéry, různý zvlhčovače vzduchu a podobně, ale ta efektivita je v řádu jednotkách procent, takže je to skoro z mýho pohledu zbytečný.
1: Říká náš dnešní host Lenka Železná, která vystudovala přírodu.

Vědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a je vaším rádcem, rádkyní. Pokud chcete, můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá ohledně balkonového zahradničení.

0: Vaše každodenní inspirace.
1: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A bavíme se s Lenkou Železnou, známou jako balkonistka, o balkonovém zahradničení. Marek z Brna vás moc zdraví a ptá se, jaký substrát vyžaduje bobkový list v květináči a jestli ho třeba může vysadit i ven na celoroční pěstování.
3: U toho sázení ven bych byla hodně opatrná. Záleží to, v jaký lokalitě pán bydlí, protože někde...
2: Psal Brno.
3: Jo. Tak tam bývá docela teplíčko, takže mohlo by to teoreticky fungovat, ale není bobkový list jako bobkový list, takže je potřeba si i podívat, jaký konkrétní druh nebo kultivar máte k dispozici a vyhledat si přesný údaje o mrazu vzdornosti toho keře, případně ho pak na zimu nějakým způsobem přikrýt. Co se týče toho substrátu, tak volila bych trošku odlehčenější. Bobkový list nerad stojí kořenama ve vlhku, takže určitě se hodí i dát drenáž nebo něco, co dáte na dno toho květináče, nějaký keramzit nebo jiný médium. A tu směs trošku odlehčenější.
2: Uh-huh. Dotaz mám za sklenou lodžii s možností otevření oken. Můžeme tam dát sazenice rajčat, než půjdou ven na záhon? Posluchač z Vysočiny vás zdraví, Václav.
3: Určitě jo, jenom bych si dala pozor, aby byly spíš ve stínu, než na sluníčku, protože to jarní sluníčko umí být hodně ostrý. Takže ty listy těch rajčat by se mohly spálit. Ale určitě je fajn ty sazenice otužovat a já už je v tuhle roční dobu otužuju i normálně na nezasklené loži.
2: Hodně hezky vypadají v truhlících sesazené různé druhy rostlin, tak pokud chceme mít třeba bylinky, které vedle sebe můžeme poskládat, tak aby se jim dařilo.
3: Tak vždycky je potřeba vybírat ty rostliny tak, aby měly podobné nároky, zejména na to sluníčko a na ten substrát. To znamená, u těch bylinek mě napadá taková hezká klasická kombinace středomořských bylinek, takže můžete dávat dohromady rostliny, jako jsou rozmarín, estragon, oregano, doplnit to něčím převislým. Já když designuju truhlíky, tak vždycky se snažím mít tam něco, co roste vzpřímeně, něco, co je převislý a něco, co tvoří takovou tu, řekněme, výplňovou část toho truhlíku. Takže kombinovat přesně třeba i mateří doušku, která má tendenci dělat spíš takové poléhavé trsy, rozmarín, který jde nahoru, tymián. Když jsme zmínili ty rajčata, tak rajčata strašně ráda pěstuju, buď to s bazalkou, pokud je mám na stínějším balkóně, protože mám vyzkoušeno, že ty bazalce se na jižním balkóně, ačkoliv se to traduje, že má ráda sluníčko, tak úplně se jí tam nedaří, nebo minimálně u mě ne. A nebo je kombinu s afrikánama, který odpuzujou škůdce.
2: Co papriky?
3: Papriky nepěstuju, ale na balkon se hodí asi spíš chili papričky. Ty jsou trošku lepší do těch nádob.
2: No a které rostliny se hodí na to plné balkonové slunce nebo do polostínu? Když se podíváme třeba květiny, jedlé rostliny, trvalky, stromy, keře, tak když bychom takhle postavili ten balkon, co by tam bylo?
3: Já bych určitě doporučila začít těma největšíma. To znamená keře, stromky. A myslím si, že se dá sáhnout i po takových méně obvyklých rostlinách. Já mám třeba na jižním balkóně vistárii. Hrozně to vždycky všechny překvapí, protože mají pocit, že to je rostlina, která patří jenom do zahrady. Ale ono to tak prostě není. Takže začala bych něčím větším, třeba ta vistárie nebo i nějaký stromky. Za mě třeba super objev letošního roku je bříza. Potom bych vybírala nějaký středně velký keře, kterýma to doplníte. Určitě pro mě jsou vždycky na prvním místě ty, který jsou celoroční, ty, který jsou mrazuvzdorný, ty, který prostě vydržejí celou tu sezónu tady u nás od začátku až do konce. Takže třeba muchovník, z těch jedlejch třeba kanadská borůvka, tu je lepší vždycky vysazovat po dvou kusech, protože přestože jsou většinou samosprašný, tak líp se jim daří v páru. Takže určitě i sáhnout tady po tom sortimentu, no a doplnit to něčím menším na zobání, třeba převislý jahody nebo nějaký bylinky, to už pak záleží hodně na preferencích toho člověka. Hodně si myslím, že se v poslední době začalo mluvit, díky bohu za mě, o trvalkovém pěstování, takže i se zkusit v zahradnictví nebo v hobby marketu porozhlídnout po sortimentu trvalek, který tam většinou je někde v sekci té zahrady, a možná ty lidi, kteří vybírají rostlinky na balkon, tam tolik jako nezabrouzdají, ale řebříčky nebo krásnoočka, astřičky, jiřiny balkonový zakrslí, to jsou všechno rostliny, které můžou udělat jako velkou parádu.
2: Vy ve své knize píšete, že balkonová kultura má v Čechách co dohánět. Asi se shodneme, že inspirací nám může být hodně v jižní Evropa. Kde vy máte to balkonové zahradničení nejraději?
3: No, možná to bude překvapivý, ale mě hodně v tomhle oslovilo Maroko, kde jsem narážela na spoustu zazeleněných teras a zazeleněných balkónů. Je to teda spíš o tom, že tam se pěstuje na střechách. Ono to není z té ulice tolik vidět, ale hodně se tam jede to střešní pěstování. Tam teda se musí i hodně zavlažovat, takže i takový samozavlažovací nějaký systémy.
2: Tak já moc děkuju za inspiraci na balkonové zahradničení. Dnes naším hostem v Kávě o čtvrté byla Lenka Železná, známá jako balkonistka. Mějte se moc hezky a ať to roste. Naslyšenou.
3: Díky vám taky.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Joachima Dvořáka bude knihkupkyně a violončelistka Mariana Lišková. Které skladby jí nejvíc přirostly k srdci? Co by doporučila dospělým za povinnou literaturu? A jaké knihy u nás nejčastěji kupují cizinci?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5%. O prodlouženém víkendu nepojede v části trasy pražské metro C. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Základní úroková sazba zůstane na úrovni 3,5%, rozhodla Bankovní rada České národní banky. Sazba, od které se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila rok. Podle guvernéra Centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
4: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice aby zůstal přiměřený.
3: Česká národní banka také zhoršila výhled růstu české ekonomiky. HDP letos podle ní vzroste o 2,5%, v únoru očekávala skoro 3% růst. Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději v noci ukradli zhruba 300 tisíc korun. Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
5: Scháníme svědky, kteří viděli mezi 2. a 5. hodinou ranní v okolí Kunratického nebo Krtského lesa kohokoliv na elektrokoloběžkách, aby tyto poznatky předali na tisknímu 158.
3: Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin okolo 3:45. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisté podezřelé zadrželi zhruba o týden později. O víkendu bude v Česku skoro jasno, pršet má jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj bude pátek ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se ale začne oteplovat a v neděli by mělo být místy i přes 25 stupňů. Od zítra do nedělního večera nepojede v Praze metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání budou muset cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici tam budou obnovovat zabezpečovací zařízení, řekla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Technici budou vyměňovat původní relejová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty převážně 15 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 a na Šumavě až 12.
0: Doprava.
3: Na 17,5 kilometru D1 ve směru od Prahy je odstaven kamion po defektu dovozovky. Řidič se pohybuje kolem, tak projíždějte velmi opatrně. S kolonami počítejte na výjezdu z Prahy k D8 na konci Cínovecké ulice před začátkem D8 se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. A v Praze je obecně velmi hustý provoz. Plná je třeba jižní spojka, hlavně ve směru na Štěrboholi. Regulují také vjezdy do tunelů na městském okruhu. Dlouhé kolony čekejte v Dejvicích i v Patočkově nebo Radlické ulici. Toť vše, teď Tereza a Honza.
7: Také 7. května pro vás máme příběhy z kalendáře. U mikrofonu Dvojky jsou Jan Kovařík
8: a Tereza Stýblová. Dobrý den.
7: Na začátek bych se rád zeptal, jestli sedíš?
8: Ano.
7: Tak si udělej pohodlí, opři se, nechtěla bys deku nebo třeba kávu.
9: Tak kávu bych si dala, ale je ti dobře, Honzo?
7: No, zatím je mi celkem dobře, ale mám strach, aby bylo dobře i tobě.
9: A proč by mi nemělo být dobře?
7: No, protože dnešní díl, a říkám to upřímně hned na začátku, bude tak trochu nápor na nervy. Povíme vám o notorickém kriminálníkovi a násilníkovi, který se přiznal ke spáchání 27 vražd, ale jsou mu připisovány stovky dalších.
9: Děkuji ti za tvou starostlivost, jsi velmi pozorný, ale já to téma dnešní znám. Připomeneme si amerického sériového vraha, který žil koncem 19. století a tvrdil o sobě, že je posedlý ďáblem.
7: Dokonce si postavil obří dům, o kterém se tvrdilo, že slouží jako smrtící labyrint. Byla v něm prý plynová komora, pitevna, ba dokonce i kremační pec. Nebo se to aspoň všechno říkalo a psalo.
9: V historii existovala řada vyšinutých zabijáků, ale tento je první, o kterém se dá říci, že se stal mediální hvězdou. Noviny se tehdy předháněly, které přinesou hrůzostrašnější a děsivější historku.
7: Nakonec těch historek bylo tolik, že vůbec nikdo nevěděl, co je pravda a co ne.
9: Znáte jméno dnešního protagonisty?
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jmenoval se Herman Webster Maget, říkal si doktor Henry Howard Holmes, ale proslul také jako bestie z Chicaga nebo ďábel z Bílého města.
2: Pokud vám ani jedno jméno nic neříká, nezoufejte a vězte, že kdybyste žili koncem 19. století v Americe, znali byste ta jména stejně dobře, jako my dnes známe třeba jméno Jiřího Kajínka nebo Radovana Krejčíře.
1: Každá doba má zkrátka své temné hrdiny, i když nevíme, jestli to je dobře.
2: Holmes je pokládán za prvního sériového vraha, jehož činy se dočkaly široké publicity. Když ho 7. května 1896 popravili, mnozí si oddychli, ale bohužel se našla i početná skupina lidí, kteří si ve skrytu duše povzdechli, že už nebudou mít o čem číst.
1: Skutky tohoto muže totiž několik let spolehlivě plnily titulní strany snad všech amerických novin.
2: No, všech, to je možná přehnané. Zaměřovala se na něj zejména takzvaná žlutá žurnalistika, což bylo dobové označení pro média, která se věnují hlavně senzacím a skandálům.
1: Název žlutá žurnalistika vznikl podle komiksu Yellow Kid, tedy žluté dítě, který vycházel na stránkách jednoho z těchto denníků, abychom to vysvětlili.
2: K Holmesovým skutkům je tak nutné přistupovat s rezervou. Tehdejší novináři si lecos přimysleli a stejně tak nelze věřit vše ani samotnému pachateli.
1: Zájem veřejnosti mu svým způsobem lichotil a často si své skutky přibarvoval, aby se udělal ještě zajímavějším.
2: Zatímco dobový tisk spekuloval o stovkách mrtvol, Holmes se přiznal k zabití 27 lidí, ale dnes se za 100% potvrzené považuje v uvozovkách pouze jeho 8 skutků. Nad řadou dalších se vznáší větší či menší otazník.
1: Holmesovi jeho vraždy několik let bez problémů procházely. Sázel na image sympatického výřečného muže s knírkem a doktorským titulem.
2: A když mu někde přece jen začala hořet půda pod nohama, jednoduše se přestěhoval.
1: Odsouzen byl nakonec pouze za jedinou vraždu. Velmi mu ale přitížil pestrý rejstřík dalších zločinů. Specializoval se zejména na krádeže a důmyslné pojistné podvody.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na dvojce.

0: Jak se z člověka stane mnohonásobný vrah? Takový, o jakém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře. A co všechno musí být v jeho životě špatně?
1: I takové otázky si můžeme klást v příběhu Hermana Webstera Magetta. Na svět přišel 16. května 1861 v malém městě na severovýchodě Spojených států.
0: Jeho otec se živil jako farmář a malíř pokojů. Byl to muž silně věřící, stejně tak jeho manželka. Měli 4 děti. Herman se narodil jako 3. v pořadí.
1: Dětství neměl vůbec šťastné. Otec ho v opilosti často bil, přesto se chlapec dobře učil a v 16 letech absolvoval střední školu s vyznamenáním.
0: Už tehdy v něm ale dřímala velmi temná stránka osobnosti. Stačil sebemenší impuls, aby se naplno probudila. A ten skutečně přišel.
1: Většinou času zamlklý kluk z rodiny alkoholika se stal oblíbeným terčem šikany. Když spolužáci zjistili, že má panický strach z ordinace místního lékaře, násilím ho tam dovlekli a nutili ho dotýkat se lidské kostry, která stála před dveřmi.
0: Pro malé tyrany to byla velká zábava, ale netušili, že právě probouzejí spící monstrum. S každým dalším dotykem kostlivce, s každým dalším zoufalým výkřikem a další slzou se v Hermanově nitru něco měnilo.
1: Zjistil, že na první pohled děsivý zážitek je pro něj vlastně velmi přitažlivý a zanedlouho se u něj naplno rozvinula posedlost nejenom smrtí, ale také kostmi a vnitřnostmi.
0: Začal zabíjet malá zvířata a pitval je, jenže brzy mu to přestalo stačit.
1: Na Hermanovu podivnou zálibu zprvu nikdo nepřišel. Navenek šlo stále o chytrého chlapce a později muže, který má všechny předpoklady k úspěšnému životu.
0: Poprvé se oženil už v 17 letech a o 2 roky později se stal otcem. Jeho manželka Klara pocházela z bohaté rodiny, která Hermanovi zaplatila studium na lékařské fakultě.
1: Přivydělával si v anatomickém ústavu, ale brzy přišel na mnohem lepší způsob, jak přijít k penězům.

0: Příbězích z kalendáře pokračujeme v mapování osudu prvního mediálně známého sériového vraha. Opustili jsme ho během studií medicíny na Michiganské univerzitě.
1: Už tehdy začal s promyšlenými a dost morbidními podvody. V místních pitevnách a márnicích byl jako doma, takže začal těla prodávat nejrůznějším zájemcům.
0: Vrtáme hlavou, kdo by si chtěl koupit mrtvolu?
1: No budeš se divit a posluchači s tebou, ale třeba lékaři, vědci, studenti medicíny nebo prostě jen další podivíni.
0: Posléze si Herman našel ještě lepší způsob při výdělku.
1: Mrtvoly všelijak zohavoval, následně těla odvážel na vyhlédnutá místa a vše zaonačil tak, aby to vypadalo, že se dotyční stali obětí nehody. Mezitím na jména neboštíků uzavřel životní pojistky, těžko říct jak, když už byli po smrti, ale budiš, a když byla těla objevena, inkasoval peníze.
0: Začíná to být skutečně povídání pro silné žaludky.
1: Já jsem nejen tebe, ale i naše posluchače na začátku varoval. Vítejte ve světě vyšinutého sériového vraha.
0: Herman úspěšně dokončil medicínu, ale mezitím se mu rozpadlo manželství. K ženě se choval hrubě a tak od něj i s dítětem utekla. Vzhledem k tomu, jak skončily některé pozdější Hermanovy přítelkyně, si tím zřejmě zachránila život.
1: Formálně se ale pár nikdy nerozvedl, což muži nebránilo v tom, aby uzavřel několik dalších sňatků a stal se tak mnohonásobným bigamistou.
0: Po skončení školy se usadil v menším městě ve státě New York, ale místní si záhy začali šuškat, že právě on byl poslední, s nímž viděli malého chlapce, který v té době zmizel.
1: Herman urychleně zvedl kotvy a tak to šlo pořád dál. Filadelfie, Minneapolis. Mladík byl stále na útěku, ale i takový život si dokázal zpestřit. Naplno využíval příjemný vzhled, za nímž brutálního vraha tušil málo kdo.
0: V roce 1886 uzavřel druhý sňatek a zhruba ve stejné době si ze strachu, aby se nepřišlo na jeho pojistné podvody, změnil jméno na Henry Howard Holmes, pod nímž později prožil svou pochybnou slávu.
1: Následně se přesunul do Chicaga, které v jeho životě mělo sehrát zásadní roli.

0: 7. května roku 1896 byl popraven první mediálně známý sériový vrah. Narodil se jako Herman Webster Maget, ale později si říkal doktor Henry Howard Holmes. Monstrum se v něm probudilo během šikany, kdy jeho spolužáci nutili, aby se dotýkal kostry u lékaře. Naplno se pak jeho úchylka začala projevovat během studia medicíny, kdy dokonce obchodoval s mrtvolami a prováděl různé pojistné podvody.
1: Jestli spolu s námi vrtíte hlavou, jak je možné, že mu to procházelo, připravte se, že budete vrtět ještě mnohem víc. S H.H. Holmesem zamíříme do Chicaga, kde vybudoval podivný dům, o němž noviny psaly, že je uvnitř ukryt smrtící labyrint. Pochopíme, co se dělo ve dnech světové výstavy v Chicagu a dojdeme až k onomu datu 7. května 1896, kdy byl za jednu jedinou vraždu odsouzen a pověšen. A zmíníme se o jeho velmi bizarním posledním přání.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
4: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí, takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
3: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
5: Viník je ve Florencii. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
3: Perspektivy.
2: Premiéra 5. a 6. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: Nepotřebuješ pomoc?
7: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
6: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
7: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
6: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
7: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
6: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
7: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině.
8: Na dvojce.

0: V roce 1886 se Henry Howard Holmes dostal do Chicaga, kde si našel práci v lékárně. Majitel obchodu záhy podlehl rakovině a firmu začala řídit jeho manželka.
1: Schválně, jestli uhodnu, jak to dopadl. Holmes si dámu omotal kolem prstu, pak ji zavraždil a obchod si přivlastnil.
0: No, vlastně se strefila. Ženu přesvědčil, aby mu lékárnu prodala a ona pak záhadně zmizela. Holmes tvrdil, že se odstěhovala do Kalifornie, ale to se nikdy nepodařilo ověřit.
1: O rok později koupil protější volný pozemek a začal stavět podivně vyhlížející dům, který připomínal dvoupatrovou pevnost.
0: V přízemí měl být obchod, nahoře kanceláře a byty. Po dokončení stavby v roce 1891 zveřejnil několik inzerátů, v nichž nabízel práci pro mladé ženy či možnost levných podnájmů.
1: Do jeho domu se nastěhoval třeba jistý lékař, s jehož manželkou Julie navázal Holmes milostný poměr. Když se to podváděný nešťastník dozvěděl, uraženě odjel a nechal ženu i s pětiletou dcerou s Holmesem. Tím jim podle všeho podepsal rozsudek smrti.
0: O Vánocích Julia beze stopy zmizela, stejně tak její dcera. Když se po letech dostal Holmes před soud, přišel na přetřes i tento případ.
1: Pachatel jako vždy mlžil. Nejdřív tvrdil, že žena odjela za manželem, pak za umírající sestrou a nakonec uvedl, že zemřela během potratu. Její dceru následně otrávil, aby se zbavil nepohodlného svědka.
0: Hrozné, co říkáte. Holmes se přitom navenek stále tvářil jako spořádaný občan. Do novin si dával inzeráty, že je úspěšným svobodným mužem a vystudovaným lékařem, který si hledá manželku.
1: Stal se velmi zajímavou a kontroverzní postavou. Taková kombinace vždycky táhne. O jeho životním stylu kolovaly doslova legendy. Stejně tak začala přitahovat pozornost jeho dům, kterému se přezdívalo Holmesův hrad a brzy získal velmi děsivou pověst.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Sériový vrah 19. století a protagonista dnešních příběhů z kalendáře Henry Howard Holmes si v Chicagu postavil dvoupatrový dům zvláštního vzezření. Připomínal kvádr, který měl po obvodu několik arkýřů.
1: Noviny stavbu rychle překřtily na Holmesův nebo také vražedný hrad. Podle všeho se uvnitř odehrávala velká část mužových zločinů.
0: V tisku se objevovaly nejrůznější fantastické zprávy. Všechny přitom pokládaly za hotovou věc, že vnitřek budovy je spletitým a smrtícím labyrintem.
1: Už při stavbě prý Holmes najímal skupinu dělníků vždy jen na určitou dobu a pak si obstaral další. Nechtěl totiž, aby někdo znal kompletní plány domu.
0: V tisku se psalo třeba toto. Dvě patra byla vybavena tajnými průchody, pastmi, odhlučněnými místnostmi, dveřmi, které se daly odemknout jen zvenčí. Do sklepa z horních pater vedly různé šachty a výtahy. Pod zemí měl Holmes vybudovanou laboratoř s pitevním stolem či kremační pece.
1: Některé listy dokonce přinesly i podrobné půdorysy domu. Kde je ovšem vzali, když Holmes stavbu údajně tak dokonale tajil, to je otázka.
0: S odstupem času lze říci, že Holmes bez pochyby spáchal

0: Mělo to být o rok dřív, ale organizátoři jaksi nestihli vše připravit včas.
1: Výstava se měla stát obrovskou akcí, měla přilákat miliony návštěvníků a z města udělat kulturní a vědecké centrum světa.
0: Na takovou událost se samozřejmě nachystal i Holmes. A samozřejmě po svém.

0: Všichni Holmesovi zaměstnanci, podnájemníci nebo třeba jeho přítelkyně, ti všichni museli na jeho naléhání uzavřít životní pojistky. H.H. Holmes slíbil, že pojistné za ně zaplatí, ale příjemcem pojistky bude on. A pak mnozí z nich beze stopy zmizeli.
1: Když se blížilo konání světové výstavy v Chicagu v roce 1893, Holmes si mnul ruce. Aby svůj v uvozovkách biznis ještě více posílil, nechal ke svému domu přistavět další patro.
0: V podstatě zřídil takový menší hotel a o hosty skutečně neměl nouzy. Výstava trvala půl roku a přilákala asi 28 milionů lidí.
1: Abychom lépe pochopili význam akce, uveďme několik faktů. Pro její potřeby vzniklo prakticky celé menší město, které se skládalo z budov v neoklasicistním stylu. Měly zářivě bílou barvu, proto se výstavě přezdívalo White City, tedy Bílé město.
0: Hlavní atrakcí se stalo obří ruské kolo. Mělo konkurovat Eiffelově věži, která byla postavena v rámci světové výstavy v Paříži o dva roky dříve.
1: V Chicagu se prezentovaly ty největší vědecké objevy. Stalo se třeba výkladní skříní elektrifikace. Své vynálezy předváděl Thomas Alva Edison a nebo Nikola Tesla.
0: Po hříchu je ale výstava dnes spojována zejména s řáděním sériového vraha Holmese.
1: Během konání výstavy se ztratilo minimálně 50 lidí, jejichž stopy většinou končily v jeho domě hrůzy. Oficiální vyšetřování sice ani pak nezačalo, ale vraždící maniak raději odjel z města.
0: Cestoval, páchal další podvody a patrně i vraždy. Jeho věrným kumpánem se stal Benjamin Pitezel, ale i jeho se Holmes po čase násilím zbavil.
1: Když byl v roce 1894 konečně dopaden, stala se Pitezelova vražda tou jedinou, za kterou byl souzen. Porota mu k tíži přičetla i řadu podvodů, takže rozsudek zněl jednoznačně. Trest smrti.
0: Před soudem řekl Holmes třeba toto. Narodil jsem se s ďáblem v těle. Nemohl jsem si pomoct. Byl jsem vrahem, stejně jako si básník nemůže pomoct, když má inspiraci k psaní veršů.
1: Oběšen byl 7. května 1896 ve Filadelfii ve věku 34 let a před vykonáním rozsudku měl jednu velmi zvláštní prosbu. Ale o ní až za chvíli.

0: Na závěr dnešních příběhů z kalendáře se nechal autor scénáře Tomáš Kautský ono netradiční přání, které před popravou vyslovil náš dnešní protagonista, sériový vrah Henry Howard Holmes.
1: Žádal, aby jeho tělo zalili do betonu. Bál se, že vykradači hrobů jeho ostatky odnesou a použijí na lékařské účely.
0: Zajímavé, najednou mu tyto praktiky vadily.
1: Smrtí každopádně jeho příběh neskončil. Jeho zločiny totiž inspirovaly řadu umělců.
0: V roce 1974 o něm vyšel román American Gothic, který napsal Robert Bloch, autor světoznámého hororu Psycho.
1: Slavný americký režisér Martin Scorsese se už několik let chystá Holmesův příběh převyprávět ve filmu Ďábel z Bílého města. Do hlavní role počítá s Leonardem DiCapriem.
0: No a nechybí ani počítačová hra o našem protagonistovi s podtitulem Ďábel ve mně.
1: A to už nemluvíme o tom, že dlouhou dobu neustávaly spekulace, podle nichž se Holmes ve skutečnosti o práci vyhnul a z vězení uprchl. Pochybnosti byly tak vážné, že vědci nechali v roce 2017 Holmesův hrob otevřít. Vzhledem k tomu, že ostatky spočívaly v betonu, dochovaly se v dobrém stavu, včetně oblečení. Pravost ostatků pak byla definitivně potvrzena podle zubů.
0: Já ti nevím, Honzo, ale mně už to přijde nějak moc.
1: Co přesně myslíš?
0: No, to neustále připomínání a snad až velebení vrahů a zločinců. Děláme z nich popkulturní hrdiny. V historii přece existovala řada jiných a mnohem lepších a zajímavějších lidí, kteří by se také zasloužili román anebo film.
1: Já jsem přesvědčen, že máš pravdu. Stačí si vzít třeba americký seriál Dexter. Tam je sériový vrah přímo hlavním hrdinou a lidé mu fandí. Nebo všechny dokumenty mapující skutečné kriminální případy. Ať se nám to líbí nebo ne, doba, ve které žijeme, žánru zvanému true crime opravdu fandí.
0: Já se mu tedy programově vyhýbám, ale mám dojem, že to není věc módy. Lidi prostě tyhle drastické případy lákají. A dá se říct, že od 19. století, kdy o Holmesovi vycházely všechny ty fantastické novinové zprávy, se v tomto ohledu nezměnilo vůbec nic.
1: A to je dost možná špatná zpráva o nás. Ale nechceme vám sahat do svědomí, poslouchejte to, co máte rádi vy. Za nás říkáme, že se těšíme na nějaké veselější téma u dalších příběhů z kalendáře.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
2: Haló, Soukup? Haló?
1: To je pořad úspěšného hudebního skladatele Ondřeje Soukupa.
0: Co rád poslouchá?
1: Jaké jsou příběhy jeho oblíbených písní a které mu doslova utrhly srdce?
2: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
0: Každou sobotu po 10. hodině na dvojce. Český rozhlas uvádí Tobogán.
3: I letos budeme tradičně otevírat v Luhačovicích lázeňské prameny. Historický společenský dům tentokrát navštíví Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem a se slavnými písněmi Evy Pilarové dorazí manželé Petra a Radovan Královi.
1: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Centrální banka zhoršila letošní výhled růstu české ekonomiky a pohonné hmoty o prodlouženém víkendu zlevní. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 19 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Česká ekonomika by letos měla růst pomaleji, než se očekávalo. Podle aktuální prognózy České národní banky by HDP měl stoupnout o 2,5%. V únoru centrální banka očekávala skoro 3% růst. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo už dříve i ministerstvo financí. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Česká národní banka teď zároveň oproti únorové prognóze čeká i vyšší růst inflace. Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července výrazně připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura.
5: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
6: 3 stejné poustra na mobil, tak za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro.
5: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
7: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
5: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Maximální ceny pohonných hmot v příštích dnech klesnou. Litr benzínu oproti dnešku zlevní o 10 haléřů na 44 korun a 42 haléřů. Výrazněji klesne cena nafty. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 44 korun a 15 haléřů, což je o 45 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro nadcházející 4 dny, včetně pondělí. Úrodu zemědělců na jihovýchodní Moravě ohrožuje dlouhotrvající sucho. Podle předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka spadlo za poslední 2 měsíce necelých 30 mm srážek. Nedostatek vláhy se projevuje na plodinách, popisuje ředitel akciové společnosti Agrookluky Dolní Němčí Petr Koníček.
8: Kukuřice jsou žluté, ty směsi na zeleno, co máme sklízet někdy koncem června, začátkem července, tak prostě v tomto období už to bývá narostené, teď není nikde ani zakrytá zem, je vidět, jak je to vyřádkované, trpí to, žloutne to, má to prostě deficit. Když si vezmeme louky, pasinky, výroba sena, výroba trávních senáží na těch loukách není vůbec nic. Už teď je to kritické.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou 15 až 19 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 8 a na Šumavě až 12.
0: Doprava.
4: Na svém 49. kilometru D1 směrem na Prahu je odstaven autobus, cestující přesedají do druhého a jsou tam také hasiči a brzdí se do kratší kolony. V opačném směru se zdržíte asi půl hodiny před omezením u D2. A na pražském okruhu směrem k D1 se zdržíte asi půl hodiny před sjezdem na Ořech, je to ale pouze hustým provozem. Zprávy končí, hezký podvečer i celý prodloužený víkend.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: nemoci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Čeká nás příběh Karla. Když si vyslechl diagnozu rakovina plic, zastavil se mu celý svět. Věta, kterou mi napsal ke svému životnímu příběhu, mi bude znít v uších velmi dlouho a dnes si uslyšíte od něj samotného. Budeme si povídat o novinkové možnosti léčbě karcinomu plic a takzvané perioperační chemoimunoterapii. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékařka.
3: Jmenuji se Jana Krejčí, jsem pneumoonkoložkou kliniky pneumologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při fakultní nemocnici Bulovka. Perioperační chemoimunoterapie je moderní způsob léčby, který se používá u pacientů, u nichž je nádor operovatelný, ale zároveň i existuje vyšší riziko návratu onemocnění.
2: Paní doktorko, vítejte.
3: Dobrý den vám všem.
2: Možná na začátek nejprve pověsme si, o jaké onemocnění jde, když řekneme karcinom plic.
3: Karcinom plic je velmi heterogenní skupina onemocnění. Není to, že všichni pacienti, když se řekne karcinom plic, všichni mají stejný nádor. Je to různá skupina nádorů s různým chováním. Samozřejmě musíme si předtím představit, že i vlastně je tam rozdílný rozsah toho onemocnění. Takže je to nesourodá skupina.
2: Pojďme tedy zúžit ten pohled na nemalobuněčný karcinom plic. Jaká jsou jeho specifika?
3: Já bych asi nejprve začala tím, jak vlastně karcinom plic dělíme. Dělíme je na dvě základní skupiny. První je malobuněční karcinom a druhý ten nemalobuněční, kterýmu se chceme nyní věnovat. A ten nemalobuněční karcinom se dále mění. Dále se dělí podle histologie, podle svého genetického chování a tak dále. Takže i ten nemalobuněční karcinom je opět nesourodá skupina. Nicméně, když to vezmu globálně, tak jde o zhoubný nádor plic, který má jakési rysy, na který dneska už existují moderní způsoby léčby a to je asi to rozhodující pro pacienta.
2: Je nějaká ohrožená skupina v souvislosti s karcinomem plic?
3: Ano, samozřejmě nejohroženější skupina je ta skupina, na kterou vznikl ten program toho screeningu. To znamená kuřáci starší zhruba od těch 55 do 75 let.
2: Mm-hmm. A možná ještě jedno specifikum. Když se řekne karcinom plic, a vím, že vy jste teď vysvětlila, že je řada těch typů a typologií, jedná se o genetické onemocnění. Měli bychom na něj v nějakém smyslu pohlížet i touhle optikou?
3: Ještě když jsem byla na medicíně, tak nás učili, že karcinom plic není dědičně vznikající. Dneska ten pohled se malinko mění. Máme totiž pacienty, kteří jsou mladí, nekuřáci, sportující a stejně onemocní karcinomem plic. Takže ano, tam potom nějaká genetická závislost být může. Nicméně velkou dominantou jsou samozřejmě starší kuřáci a nebo pacienti, kteří přicházeli do styku například s těkavými látkami, nepoužívali ochranné pomůcky a podobně.
2: My si za chvíli budeme povídat o novinkové možnosti léčby a vy jste ve své vizitce zmínila, že u toho typu je zvýšené riziko návratu toho onemocnění. Z jakého důvodu?
3: Jak už jsem na začátku nakousla, my vlastně pacienty de facto rozdělíme do určitých klinických stádií. A samozřejmě stádium 1 je to nejlepší, to, které se odoperuje a pacient má klid. Potom jsou stádia 2 a 3, které jsou také operovatelné, ale už tam to riziko toho návratu onemocnění je vyšší. A potom je samozřejmě ta skupina pokročilých třetích klinických stádií a čtvrtých stádií, což jsou pacienti s metastázami. A tam samozřejmě už nemluvíme o téhle léčbě, tam ty další indikace k terapii jsou mnohdy trošku jiný.
2: A teď už tedy ve stručnosti k té novinkové možnosti léčby perioperační chemoimunoterapie. V čem je výjimečná pacientovi prospěšná?
3: Dřív byl trend pacienty nejprve odoperovat a následně zajistit ty rizikové skupiny, to znamená ty pacienty druhého, třetího klinického stádia, takzvanou zajišťovací chemoterapii. Dneska my mluvíme o tom, že pacienta si před operací předléčíme, to znamená neoadjuvantní chemoimunoterapii, čímž vlastně dokážeme snížit ten objem toho tumoru, snížit i to riziko, že by tam byly nějaké mikrometastázy, protože my vždy vždycky stavíme na tom, co nám ukáže zobrazovací vyšetření CT, PCT, ale samozřejmě jsou i nálezy pod hranicí detekovatelnosti. Takže touhle předléčeností vlastně snížíme ty rizika, že ten nález bude pokročilejší. Bylo naopak i dokázáno, že pokud ta operace bude následovat po této chemoimunoterapii, tak pacienti ji nezvládají hůře, což se předpokládalo, že jsou s prominutím trošku ubití tou předchozí léčbou, ale že vlastně ta tolerance toho hojení a to všechno není nějak ohroženo tou předchozí léčbou. A potom samozřejmě u těch nejrizikovějších pacientů zase je doporučováno i další léčba po operaci.
2: Za chvíli vám představím Karla, ten právě teď novinkovou léčbu podstupuje. Nejprve bych nám všem ráda připomněla klíčové návyky pro zdravé plíce. Naprosto zásadní je nekouření. Tabákový kouř totiž stojí za většinou plicních onemocnění. Čistý vzduch je plicím velmi prospěšný. Vyhýbejme se tedy pasivnímu kouření, znečištěnému prostředí a doma pravidelně větrejme. Pohyb jako běh, chůze nebo plavání posiluje dýchací cesty a zvyšuje kapacitu plic.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým hostem ve studiu je Karel.
4: Když jsem poprvé zaslechl slova zhoubný nádor na plicích, nikdy nezapomenu. V tu chvíli se mi zastavil svět.
2: Karle, vítejte.
4: Dobrý den, přeji.
2: Vrátím vás s vaším dovolením na samý začátek. Kdy jste začal pociťovat zdravotní potíže a jaké na začátku byly?
4: No, byli jsme na dovolené a zjistil jsem, že se mi hůře dýchá a i lidé okolo mě začali říkat, že pokašlávám nějak více. Takže když jsme se vrátili z dovolené, tak jsem šel k doktorce, k praktickému lékaři a ta mi určila, že mám diagnózu zápal plic. Mm-hmm. Tam to vlastně všechno začalo. Jako.
2: Jak se to řešilo dál? Tak tedy první diagnóza zápal plic, co bylo dál?
4: Byly antibiotika, další jsem šel na první ambulanci plicní, tam taky pan primář říkal, že mám zápal plic, dvoje antibiotika a pak věta taková, že už mi nemůže pomoci a posílá mě na plicní na Bulovku. Mm-hmm. Tak jsem věděl, že je zle.
2: Paní doktorko, Karel říká, že vlastně na začátku byla nějaká únava a kašlání. Jsou to klasické příznaky nemalobuněčného karcinomu?
3: Bohužel ano. Obecně tyhle příznaky, co jsme nyní slyšeli, tak patří celkově k těm karcinomům, nejen nemalobuněčnému, ale únava, chrapot, kašel, i vlastně pacienti absolvují vyšetření třeba u praktického lékaře. Ono opravdu někdy tam je ten v uvozovkách zápal plic, protože představte si, že nádor tam přiucpe, takový potrubí a zatím se opravdu ten zánět udělá a na tom rentgenu prvotně nemusí být ten nádor vidět, protože je schovaný v tom zánětu.
2: Mm-hmm. Vy jste narazila na ta vyšetření, o kterých začal mluvit i Karel, která čekají vlastně člověka, který má takové příznaky nebo potíže?
3: Tak jedna věc jsou takový ty úplně prvotní potíže, to, co jsme slyšeli nyní. A druhá věc je, když se vyřkne podezření, že by to mohlo být něco vážnějšího, nebo se vyřkne, že je tam podezření na nádor plic. Potom pacienta čekají takový dvě cesty. První cestou, kterou se vydáváme, je zjistit, kde všude ten nádor je a není. Říkáme tomu takzvaný staging, protože si musíme pacienta zařadit do toho stádia onemocnění. To většinou znamená, že pacient absolvuje CT nebo PCT vyšetření, to je takový specializovanější CT vyšetření a tím my zjistíme, vzhledem k tomu, že vyšetříme pacienta od hlavy zhruba po stehna, aby jsme sdělili ty nejrizikovější etáže, hlava, hrudník, břicho, malá pánev, tak vlastně víme, kde ten nádor je a kde není, protože pro nás je důležité vědět i to, kde není. A druhou větev, kterou se vydáváme v rámci toho vyšetřovacího procesu, je určit, s čím máme tu čest. Vždycky říkám pacientovi, musíme poznat pachatele a když ho poznáme, tak potom se nám podaří i líp nastavit tu léčbu. To znamená, že pacienta obvykle čeká nepříjemná bronchoskopie, kdy se vlastně lékař podívá flexibilní hadičkou do dýchacích cest a v blízkosti nádoru nebo v blízkosti rizikových uzlin odebere vzorky, které se posílají na histologii. tím, že mluvíme o nemalobuněčném karcinomu plic, tak potom tyhle vzorky, když se potvrdí ta histologie, tak se ještě dotestovávají na genetice ke stanovení řídících mutací, citlivosti k imunoterapii a tak další.
2: Mm-hmm. Karle, povězte, jaký byl ten okamžik, kdy jste vyslechl svoji diagnózu a co vám vlastně lékaři řekli?
4: Ono toho bylo víc, protože těchto lékařů jsem potkal více, ale největší rána teda to bylo na plicním oddělení, tam byl pan doktor, tak ten mi řekl na rovinu, pane Zajíček, ten nádor je prostě zhoubný. A v tu chvíli se mi zastavil svět.
2: Karle, vy jste říkal, že když jste zjistil tu svoji diagnózu, takže to pro vás byla velká rána, asi si to umím představit, že se člověku zkrátka zastaví celý svět. Kde jste bral tu sílu a tu víru v to, že to dobře dopadne, že prostě budete bojovat? Kde byly ty zdroje?
4: No, zdroj byl můj v hlavě, že jsem chtěl žít teda, to bylo hlavní. A za druhý manželka, ta je prostě můj pomocník v životě.
2: A vaše manželka je tady dneska s námi. Já vás vítám, Ivano, teď to hodím na vás. Dobrý den, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. My jsme tady slyšeli od vašeho muže a vy jste toho živým důkazem i dneska tady ve studiu, protože jste přišla a budete si s náma povídat, jak vy jste přijala tu diagnózu jeho. Jak jste se jí dozvěděla vy?
5: Já jsem se to dozvěděla vlastně poprvé po telefonu opravdu z té Bulovky, ale manžel se opravdu zhroutil a já jsem věděla, že musíme proto něco udělat. Věděla jsem, že budou další vyšetření, takže snažila jsem se ho podporovat a věděla jsem, že zatím nemůžeme dělat nějaké závěry, protože jsme ještě nemluvili s úplným odborníkem, takže to byly takový ty začátky úplně. Teď se nevědělo, jaký je to nádor, jak se budeme léčit, jak to všechno bude probíhat, takže zatím jsem vždycky říkala, že prostě musíme vyčkat a uvidíme, co bude dál.
2: Mm-hmm. Paní doktorko, podle jakého klíče se stanovuje vlastně postup té léčby?
3: Na základě vyšetření, o kterých jsme mluvili, většinou zasedne multidisciplinární tým, který rozhodne o strategii léčby. To znamená, v případě pana Karla se uvažovalo o operaci, takže součástí byl i hrudní chirurg, radiolog a další specialisty. Není to jenom o pneumolozích nebo onkolozích, ale prostě je to multioborová spolupráce a společně se domluvili na konkrétním postupu.
2: Mm-hmm. Vy jste říkala, v případě pana Karla se uvažovalo o té operaci. Jaký vlastně, když byste měla popsat postup té léčby, třeba v souvislosti s Karlem, vlastně nakonec stanoven byl a jak probíhal tady v těch jednotlivých krocích?
3: Protože u pana Karla jsme si nebyli jistí, jestli samotná operace by byla dostatečně radikální, tak jsme doporučili tu předléčenost, tu chemoimunoterapii a poté operaci. Ale jedna věc je, co my doporučíme, a druhá věc je to, co my musíme pacientovi vysvětlit, protože samozřejmě pro pacienta by bylo asi psychicky jednodušší rovnou na operaci. A já musím toho pacienta ne přesvědčit, ale navrhnout mu a vlastně doložit mu i nějaký zkušenosti, data, proč by třeba tato metoda byla pro něj výhodnější.
2: Mm-hmm. Karle, možná se zastavím u toho momentu, který teď zmínila paní doktorka. Jak vám vlastně vysvětlila ten postup, jaké dala ty argumenty a jak jste je přijal?
4: No, přijal jsem je, jako co si vzpomínám, dobře, z důvodu, že jsem pochopil, že tou léčbou chemoimuno, že ten nádor se zmenší a bude menší riziko pro mě, když se to bude dávat pryč, ven. Jako. Mm-hmm. Tak to byl ten takový důkaz toho, jako no.
2: Mm-hmm. Paní doktorko, možná pojďte ještě vysvětlit, my jsme tady několikrát zmínili ten novinkový postup v podobě chemoimunoterapie. Co to vlastně udělá v těle toho pacienta, tahle kombinace? Co se děje?
3: Ono je to strašně složitý na vysvětlení. Já vždycky pacientům zjednodušeně říkám, že máme různé pilíře léčby. Jeden ten pilíř je chemoterapie. A dneska i pacienti vědí, že chemoterapie jsou svým způsobem jedy. Takže já musím pacientovi vysvětlit, že ano, budete dostávat ty jedy, vypadají vám vlasy, může vám být špatně, ale ty jedy jsou z části jedovatý pro vás, ale mnohem jedovatější pro ten nádor. A na to my stavíme. Takže ty jedy se podávají několikrát a potom se stopne, aby jsme zase my, lékaři, neublížili tomu tělu. A ta imunoterapie funguje zase úplně jinak než ta chemoterapie. A pacientovi vysvětluji, že ať si představí, proč ten nádor vznikl. Protože každé tělo se dokáže bránit cizím buňkám, což jsou i nádorový. A pokud vlastně nějaké tělo se přestane bránit, tak něco je špatně. Ta přirozená protinádorová imunita se zablokuje a to tělo pacienta dopustí, že se tam vlastně množí ta rakovina a tomu tělu je to jedno. Takže ten druhý pilíř, který používáme v téhle předléčené metodě, staví na té imunoterapii a cílí ne po tom nádoru s mnoha vedlejšími účinky, ale hlavně cílí na tu imunitu pacienta. A to, když se zkombinuje, tak zase ty výsledky, ty operativy a dlouhodobého přežití pro pacienta jsou lepší.
2: Vy jste říkala, že je to těžké na vysvětlení, tak krásně jste to vysvětlila, paní doktorko, děkuji vám za to, že to je najednou pro člověka, Karel pokyvuje, vlastně přehlednější. Karle, ta první léčba, jak už jsme se tady dozvěděli, byla kombinace chemoterapie a imunoterapie. Jak vám bylo, jak jste to snášel?
4: Můžu říct, že byly i krušné dny, ale byly i dobré dny. Když to zkrátím do jedné věty, tak po chemoterapii jsem 2 dny, mi bylo dobře, že jsem si říkal, to snad není ani možný, mně je fajn. A pak to přišlo a 7 až 10 dnů jsem trpěl tím bolestma, ale ne celého těla, ale jenom nohou, u mě to byly nohy, že jsem si nemohl lehnout, sednout a když jsem si dal nohy přes sebe, bolest, bolest, bolest. Já jsem třeba 2 dny nespal, než jsem získal potom prášky, po kterých už byla ta bolest tlumenější a zvládal jsem to teda jako.
2: Mm-hmm. Ivano, obracím se zase k vám. Já jsem se vás ptala na to, jakým způsobem to snášel manžel, jak to přijal. Které z těch období bylo možná složité pro vás?
5: No, možná asi to první trpění teda po té chemoterapii, protože já jsem se s tím moc nevěděla rady, protože jsem se s tím vlastně nikdy nesetkala, takže po té první chemoterapii první 3 dny právě vypadaly, když se znovu zrodil a potom začaly ty ukrutné bolesti, ale zase jsem opětně, já si nemůžu vynachválit teda opravdu oddělení onkologie na Bulovce, zavolala jsem, tam mi poradili, napsali léky a manžel opravdu jako zase do 24 hodin už se zase z toho trošičku dostával, jako jo. Takže to bylo asi po první té chemoterapii, to bylo asi nejkrušnější takový to období. A pak už jsme na to byli připraveni, takže pak už to bylo úplně v pohodě.
2: Mm-hmm. Z vašeho hlasu zní, jak to tady vlastně sleduju ve studiu, že jste takovým andělem pro svého muže, takovou velkou podporou. Já bych se chtěla podívat do vaší duše, jak jste to vlastně prožívala vy, protože mnohdy je to velké téma samozřejmě i pro toho, kdo tam zůstává zdravý a je vlastně tím podporujícím.
5: No, já můžu říct, že pro mě, když jsem se to dozvěděla, tak jsem myslela, že to všechno končí, protože my jsme s manželem na sobě moc závislí, jsme takový závisláci a já mám velkou výhodu, že nejenom, že já podporuji jeho, ale on zase podporuje na druhou stranu mě, takže já si myslím, že tady je to opravdu vzájemný.
2: Paní doktorko, z vašeho pohledu, jak je důležité, aby vlastně tam byla nějaká důvěra mezi lékařem a pacientem? Vlastně ptám se na to, jak je důležitá ta komunikace k tomu uzdravení.
3: Já bych to ještě trošičku rozšířila. Mm-hmm. Když poprvé přijde pacient ke mně do ordinace, tak já strašně moc uvítám, když je tam ještě někdo blízký. Může to být manžel, manželka, stačí kamarád nebo něco, protože těch informací, co na pacienta při tom prvním pohovoru vybalím, je opravdu mnoho. Snažím se všechno psát do lékařské zprávy, ale jsou věci, které tam zazní, které třeba nezachytím v té zprávě. Takže je opravdu dobrý, aby to slyšelo víc uší a mohlo o tom potom doma i diskutovat. Takže jedna věc je ty informace pacientovi předat, aby co nejvíc těch informací měl, protože čím lépe informovaný pacient, tím lépe se s ním potom spolupracuje. Druhá věc je, aby pacient a rodina věděli, že pokud se cokoliv děje, tak prostě máme pneumoonkologickou ambulanci, která běží v nějakou standardní pracovní dobu. Pokud se děje něco mimo tu pracovní dobu, máme akutní ambulanci, na kterou se můžou obrátit. Kdyby si lékaři z akutní ambulance nevěděli, volej nám klidně i na mobil domů. Takže ten pacient, aby měl ten pocit, že je zajištěný pořád. A aby se nebál ptát, protože u té imunoterapie, tak jako u chemoterapie jsou předvídatelné vedlejší účinky, tak u té imunoterapie vůbec. Uhum. To znamená, že prostě, aby pacient cokoliv je divný, špatný, neobvyklý, tak aby raději zavolal a dvakrát se ujistil, než aby jsme podcenili vedlejší účinky, které dokážou být velmi náročné, ale i dobře léčebně ovlivnitelné, ale to povědomí vědět o nich je strašně důležitý. Takže ano, je to o té komunikaci, je to o komunikaci mezi sestrou, pacientem, lékařem, pacientem, ale i v rámci té rodiny, protože ta rodina dělá pacientovi to zázemí, vozí ho na vyšetření, vozí ho k těm složitým pohovorům, taky k lékaři, a poskytuje i tu pomoc mimo, protože máme spoustu pracujících pacientů, kteří najednou vypadnou z toho pracovního procesu a celá rodina řeší vlastně tu situaci. Takže já to beru, že ta nemoc není nemoc pacienta, ale je to nemoc celé rodiny.
6: Mm-hmm. Myslím, že to je důležitá věta, která tady zazněla. Karle, vy jste tedy po té chemoimunoterapii došel vlastně do momentu, kdy přišla operace. Jak se podařila operace?
4: Operace se zdařila na 100%. Je pryč nádor a já jsem tady.
6: Mm-hmm. Jak jste to snášel? Jaká třeba byla rekonvalescence? Jak dlouho jste potom byl v nemocnici?
4: To byl pro mě šok trošku, protože první informace byly, že tam budou 3 až 5 dnů na jipce a 3 až 5 dnů na pokoji, na standardním, ale po operaci, to bylo v pondělí, jsem byl na jipce úterý, středa, v 8 večer mě přesunuli na normální pokoj a čtvrtek, pátek, a v pátek v 10 hodin ráno jsem šel domů.
6: To byla rychlost.
4: To byl zázrak takový. To byl zázrak.
6: Jak dlouhá byla posléze ta rekonvalescence doma?
4: To bylo, no, já nevím. To.
6: Karel kouká na manželku,
4: no,
6: Ivano.
4: No, jak to, ty nevím.
6: Jak to bylo?
4: Co mám říct, jako?
5: Já bych řekl, že ta rekonvalescence je ještě pořád, protože pořád to dýchání ještě úplně není teda v pořádku, jak by mělo být, ale byl to teda šok, že už jsme šli v pátek domů, protože já jsem na to připravená nebyla, takže to bylo docela roztomilý tam vymyslet, jak si má lehnout, že dobře, nemáme polohovací lůžko, ale myslím si, že to bylo nejhorší tak první 4 dny a pak už jsme to zase zvládali, takže...
6: Samé dobré zprávy nakonec. Paní doktorko, předpokládám, že cílem toho operačního zákroku karcinomu plic je vždycky vyndat ten nádor celý?
3: Ano. Cíl je samozřejmě radikální léčba. To znamená, vyndá se nádor s bezpečnou tkání okolo a odebírají se automaticky i lymfatické uzliny spádové, aby jsme věděli po té léčbě. Protože my jsme měli tu histologii na základě toho vstupního vyšetření a teďko znova děláme po operaci histologii, aby jsme věděli, jestli tam zbyl nádor, jaká ta tkání je. Někdy ten nádor se dokáže úplně celý rozpadnout a už tam ani nezbývají po operaci ty nádorové buňky. Takže pak se samozřejmě vždycky čeká ještě na tu histologii, ale cíl je jednoznačně radikální.
6: Mm-hmm. Jakým způsobem se zvažuje, podle jakého klíče ještě ta následná léčba? Vím, že Karel má následnou léčbu, tak proč a jakou?
3: To je strašně individuální. Zase je to na rozhodnutí lékaře nebo multidisciplinárního týmu a na základě těch dostupných vyšetření po operaci. My jsme se u pana Karla rozhodli pro následnou léčbu z více důvodů. Za prvý, i když ta operace byla radikální, tak ale v těch histologických preparátech tam pár nádorových buněk zůstávalo, takže ano, byla radikální, ale tou předléčinností jsme nezničili ten nádor úplně. Takže to byl jeden bod plus pro tu další léčbu. A druhý bod plus bylo, že vlastně on tu imunoterapii snášel tak excelentně, že jsme si říkali, že ho přece nemůžeme toho ušetřit.
6: Že by to byla věčná škoda, ano.
3: No, přesně tak. Ne, takže samozřejmě vždycky se tam zvažují i vedlejší účinky. Uh-huh. Jo, protože pokud pacientovi nasazujeme imunoterapii a ta imunoterapie dokáže být vedlejšími účinky jakýsi chameleon, tak potom ano, máme pacienty, kteří protrpěli tu imunoterapii, měli vedlejší účinky, tak tam potom zase třeba jsme opatrnější znovu ji nasazovat, ale on ji zvládal excelentně a ten nádor se nám úplně před tou operací nepodařilo zlikvidovat, takže jsme se domluvili, že budeme pokračovat, ale zase je to o domluvě i s pacientem. On nám na to musí kývnout, musí vědět, proč to děláme a musí být ve všem informovaný.
6: Mm-hmm. Znamená to, Karle, že ta léčba formou imunoterapie pořád ještě probíhá?
4: Ano, probíhá. Byl jsem na první dávce a teď 7. května mě čeká druhá dávka a potom následně ještě 4 dávky.
6: Mm-hmm. Paní doktorko, my si dnes povídáme o tom novinkovém přístupu, hovoříme o té chemoimunoterapii. Pro koho je vhodná?
3: pro pacienty, jako je pan Karel. To znamená u těch, kteří budou léčeni operačně, víme, že to celé zvládnou, jsou v dobré kondici a tou léčbou jim dáme delší šanci na přežití.
6: Mm-hmm. Je tato léčba hrazena ze zdravotního pojištění, tedy předpokládám, že asi ano.
3: Zrovna tu léčbu, co má pan Karel, tak ta je hrazená farmaceutickou firmou, že zatím nemá úhradu, ale existují i jiné, které už úhradu mají.
6: Mm-hmm. Zeptám se proto tedy jinak, je dostupná všem, kteří potřebují?
3: Ano, kdo potřebuje a řeknu to takhle, kdo potřebuje tuhle léčbu, je na ní vhodný, je na ní indikovaný tím disciplinárním týmem, tak se k ní dostane.
6: Mm-hmm. Karle, jak se vám daří dnes?
4: Daří se mi dobře. Dobře, jsem spokojený, žiju, jsem teda zatím v neschopnosti, protože se necítím ještě na to, abych šel do pracovního procesu, to jako asi nezvládnu ještě, no.
6: Mm-hmm. Já jsem ráda, že to takhle vlastně nakonec dobře dopadlo, moc vám držím pěsti, aby to i v těch dalších měsících a letech bylo jenom dobré, hodně zdraví vám přeju. Teď nakonec vaší průvodkyní k cestě zpátky do toho života, kvalitního života, je paní doktorka, chtěl byste jí teď něco říct? Chtěl byste něco říct třeba svojí ženě? To bude těžké, víte?
4: To je těžké, protože obom ženám moc a moc děkuji.
6: Paní doktorko, chcete na to reagovat?
3: Já myslím, že příběhy pana Karla jsou ty, které nás dobí a kvůli kterým děláme tu medicínu.
6: Ivana.
5: Já bych taky chtěla moc poděkovat hlavně paní doktorce, teda za ten přístup k nám, protože vždycky všechno, já jsem přišla vždycky s A4 s otázkami, vždycky chodím, takže paní doktorka je strašně vstřícná a manželovi chci taky poděkovat za to, že je strašně statečný.
6: Ivano, Karle, já vám moc krát děkuju za tu statečnost a odvahu sdílet s námi ten váš příběh. Děkuju za návštěvu v pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme moc.
5: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
4: Naschledanou.
6: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Budeme si povídat dál o možnostech léčby karcinomu plic. Pokud vás to zajímá, poslouchejte podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Jana Krejčí, pneumoonkoložka kliniky pneumologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka.
0: Moci bez nemoci.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
7: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
8: Sočer slaví 100 let.
9: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socer.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
0: Srdcovky od Dvojky.
10: Příjemný večer, milí posluchači. V týdnu, který je pro mnohé pracovně kratší, je dost možné, že nás právě teď posloucháte už třeba na chalupě nebo třeba při cestě na prodloužený víkend. Začínají srdcovky od Dvojky s datem 7. května 2026. No a dnes je to speciál, který se po většinu svého vysílacího času bude věnovat hlavně písním a interpretům nebo také hudebníkům, skladatelům, kteří zanechali svou stopu v zahraničí. Ale abychom to neuspěchali, dáme si nejprve několik známých a osvědčených hitů, které třeba souvisí s dnešním datem. Dobrý poslech, nikým a ničím nerušený večer přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen a jestli netančíte, nevadí.

Krásně jsme to odstartovali rokem 1983. V originále se tahle píseň jmenuje Oh Shooby Doo Doo Lang. To jenom, abyste věděli. Jinak samozřejmě já netančím a Marcela Králová, která tuhle píseň převzala a český text napsal Vladimír Čort. Pojďme se teď podívat na nelehký osud některých písní, které se stanou slavnými v některých částech světa úplně jinak, než by původně mělo být. Teď mluvím o Anglii, totiž kapela UB40 tehdy na konci 70. let, na začátku 80. a říkal to přímo Ellie Campbell, poslouchala jamajského zpěváka, hudebníka, jehož jméno bylo Tony Tribe. No a měli doma samozřejmě 45, klasicky, to znamená vinylový single Tonyho Tribe, kde byla písnička Red Red Wine. No a oni si říkali, ježiš, tenhle Jamajčan, to je docela dobrý, tak my bychom to mohli jako udělat pěkně trošku po svém, uděláme z toho takové to novodobé reggae a bylo to super. Ovšem bylo zvláštní, že teprve poté, co to vydali, tak se ozvali majitelé práv z Ameriky, protože představte si to, ta písnička vůbec nebyla žádného Jamajčana, ale byla Neila Diamonda, který tu písničku už dávno předtím zpíval, ale to samozřejmě tihle mladí kluci v Londýně vůbec netušili. Takhle od sebe byly vzdáleny ty hudební světy Ameriky a Velké Británie. My si ale dáme UB40 tak, jak je znáte, protože tohle je červené víno, které nám nejenom zlepší náladu, ale také nám dovolí zapomenout na nějaké ty trable. We

Tahle písnička vyšla nejprve v roce 1983, ale představte si to, že když ji znovu vydali po 5 letech v 88. roce, tak tehdy už samozřejmě i s uvedením správného autora a také samozřejmě se správnou licencí se tahle písnička dostala úplně do celého světa a dokonce se stala jedničkou v Americe. Ale to je zase úplně jiný příběh. Pojďme tak navázat na jednu událost, která je právě ze začátku května roku 1979. Tehdy se totiž jedničkou v Americe stala baladická píseň skupiny Peaches and Herb s názvem Reunited. A tehdy si ještě nikdo ani nepředstavil, jak velký je to úspěch. Celé 4 týdny byla na prvním místě Billboard Hot 100 i amerického R&B žebříčku a prodala přes 2 miliony nosičů. Billboard ji zařadil jako 5. nejúspěšnější píseň roku 1979. Peaches and Herb s velkou romantickou baladou Reunited dokonale ovládli svou dobu. Autory jsou Dino Fekaris a Freddie Perren a vyšlo to na albu Too Hot. Je to příběh o návratu 2 lidí, kteří si po odloučení uvědomí, že k sobě pořád patří. Není to píseň o dokonalé lásce bez chyb. Je to písnička o druhé šanci.

Zhruba 10 minut zbývá do 19. hodiny. Myslím, že je ten čas na to rozpoutat dnešní anketu a moc se na to těším. Takže otevírám komunikační kanály, protože anketa dnešního speciálu je totiž o tom, jestli vy si vzpomenete nebo znáte nějakou českou píseň, která se proslavila v zahraničí, a nebo jestli jste třeba někdy v zahraničí, například na dovolené, slyšeli naší českou písničku v jiném jazyce. Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz a nebo můžete napsat taky na SMS bránu 702 222 220. To znamená, ta naše česká muzika slavná kdekoliv v zahraničí, nebo lidé, kteří se proslavili ve světovém showbiznisu. Napište mi, pokud o něčem takovém víte. No a já zatím to vezmu trošičku, jak se říká, od lesa a hned po této písni pochopíte proč. Náš hudební stroj času nastavuji na rok 1967. Ivo Fischer napsal text, který doslova zlidověl, a Václav Neckář, no ten se stal pohádkovým.

miluju a maluju. Autorem téhle krásné muziky je hudební génius Jan Hammer. Ano, muž, který emigroval z Československa v roce 68 po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Odešel do Spojených států, studoval a získal stipendium na slavné Berklee College of Music v Bostonu. A velmi rychle se prosadil mezi špičkou světového jazzu roku. Hrál v Mahavaš orchestra, také s Jeffem Beckem, hrál s Aldi Meolou, hrál také s dalšími a s dalšími slavnými. No a potom přišla v 80. letech jeho obrovská vášeň se syntezátory, které už si v té době mohl dovolit koupit. A potom přišla ta vlna Miami Vice, jeho nezaměnitelný syntezátorový zvuk. Z pražského rodáka se stal člověk, který hudebně dokonce, no já bych řekl snad i definoval jednu celou televizní éru právě svojí hudbou. Mám pro vás jednu z těch světových skladeb, melodie spojená s postavou detektiva Sonnyho Crocketta, kterého hrál Don Johnson. Tak tady je Crockett's Them a Jan Hammer.

Jan Hamr jednoznačně dobil svět, ano, tohle české jméno skvělého vynikajícího muzikanta, který nedávno oslavil 78. narozeniny, mimochodem to jenom pro pořádek, abyste věděli, také získal 2 ceny Grammy a byl nominován i na další ceny, kromě Grammy také na Emmy a tak dále, a tak dále. Zkrátka muž mnoha tváří, muž, který například vydal také album s Aldy Meolou a vůbec je to opravdové jméno, které má. Anketa dnešního speciálu o písních a lidech, co se hudebně prosadili v zahraničí, takže se vás ptám, znáte nějakou českou píseň, která se proslavila v zahraničí, anebo slyšeli jste někdy v zahraničí třeba na dovolené naší českou písničku v jiném jazyce? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz nebo 702 222 220. A já nabízím hned teď nahrávku, o které už mi mnohokrát napsala paní posluchačka Olina, a nejen ona, přátelé, ano, bylo vás více. To, když už jsem tohle téma trochu otevřel před zhruba 2 týdny. A je to samozřejmě nahrávka, která vznikla v Československém rozhlase v roce 1964. Tu písničku naspíval Jiří Vašíček a má název Tenkrát.

Jiří Vašíček a tenkrát, to byl rok 1964. Původní česká písnička Dalibora Baslera a Vladimíra Rohleny, která patří, řekněme, k tomu velmi milému, co nám zbylo z repertoáru sametového hlasu Jiřího Vašíčka. Ale teď se s tou samou písní přesuneme za oceán. Původní českou písničku s názvem Tenkrát si totiž do svého repertoáru vybrala zpěvačka Brenda Lee a její tým. V roce 1965 dostala písnička anglický text od Ala Steelmana, Artura Altmana, a na singlech i albech Brandy Lee tuhle písničku najdete pod názvem Truly, Truly, True.

To je krásná věc, co říkáte. A přitom je od nás tady pěkně z tehdejšího Československa. Co nám píšete? Protože dneska máme anketu, jestli znáte nějakou českou píseň, která se proslavila v zahraničí, nebo někoho, kdo se proslavil ve světovém showbiznisu. A slyšeli jste někdy v zahraničí třeba na dovolené naší českou písničku v jiném jazyce? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz. Píšete mi také na 702 222 220. Co to tady máme od vás? Vláďa píše, že píseň Reunited, kterou jsme hráli, je krásná a má krásné vícehlasy. Děkuji moc za tuhle zprávu. Ahoj, tak nejznámější česká píseň od Pavla Bobka Manamana, jenom jí v Americe přespívali v Muppet Show. No, je to skvělé, děkuji za nadsázku. Samozřejmě Pavel Bobek rozhodně není originál téhle písně. Dokonce ani Muppeti nejsou originál. Manamana je původně italská písnička z konce 60. let. Muppeti samozřejmě následně proslavili a Muppet Show absolutně z ní udělali obrovský hit, ale to je zase úplně jiná věc, to se vlastně Čech vůbec netýká. Paní Olina, ano, ta se mi opět tady přihlásila s Daliborem Baslerem, píseň, kterou jsme právě teď poslouchali. To, co je v podstatě asi nejzásadnější věc, o které píšete většina z vás, tak to je samozřejmě Škoda lásky. Jo, Jaromír Vejvoda je vydávána někde nebo může se zdát, že to je píseň, která je anglická nebo německá, že jo, protože se zpívá prostě v mnoha jazycích, ale je to opravdu ta česká a patrně úplně nejslavnější česká písnička vůbec všech dob, která se kamkoliv dostala. Co mě tak napadá jako pamětníka, je televizní pořad bývalé NDR Ein Kessel Buntes, kde účinkovali naši zpěváci Karel Gott, Helena Modráčková, Jiří Korn a další, to píše Vláďa. Samozřejmě, ano, je to tak. Co tady máme? Ahoj Pepo, dvojáci. Zrovna vyrážím směr domov z letiště po návratu ze Šanghaje a pozor, to je kapitán Daniel, to poznám. K tématu, když jsem letěl v Berlíně před léty, tak v barech jela jedna píseň jmenující se Sieze Sünden, jestli to čtu správně, od Heleny Vondráčkové jako sladké mámení. A ještě v době výuky v Americe, v české části Floridy, Jacksonville byla oblíbená od Václava Neckáře Plakalo Baby. Václav Neckář nespíval Plakalo Baby, kapitáne. To byl Petr Spálený. ale to nevadí. V angličtině trochu nesrozumitelně The sun ain't gonna shine anymore. Ale počkej, to si možná pleteš, člověče, s něčím jiným, ale to nevadí. Poté pár úžasných písní od Karla Gotta v němčině, víc jsem neslyšel nebo spíše nerozuměl. Všem přeji hezký zbytek dne, kapitán Daniel. Ale já jsem nesmírně rád, že vzpomínáte, protože je na co vzpomínat a možná jste někdy někde něco slyšeli a možná to odhalíme právě teď. Víte, mám tady teď jednu z písní, jak naše písně někdo jiný poznával v zahraničí. Není výjimkou, že čeští a slovenští interpreti nahrávali své písně na exportní desky. Samozřejmě někteří v ruštině, no to jasně, tak to prostě bylo. Někteří v polštině, někteří samozřejmě v němčině, těch byla asi většina, ale také v angličtině. A zpívalo se pro zahraniční posluchače například v angličtině z roku 1975. Karel Gott vydal album From My Czech Songbook, nebo v překladu z mého českého zpěvníku. Vybral jsem pro vás jeden hit o kávě, který má s anglickým textem Joy Turner Kadečkové název I'll Sugar Coffee More. Pojďme na to. I'll not

Karel Gott, kávu si osladím trochu jinak. Ano, tohle je album, které je plné vlastně našich písní, které mají anglické texty z mého českého zpěvníku From My Czech Songbook. Pojďme teď na zase úplně jinou část mého dnešního pořadu.

0: setkávání s přáteli a dělat radost ostatním, tak bych řekla.
1: Když zemřel pan prezident Václav Havel, tak jste pozměnili program trochu.
0: V té době ještě vlastně jsme chodili na tohle provedení dobové mše v takové partě lidí, kde jsme se znali navzájem všichni a nebyl takový problém napsat zprávu vemte si jiné noty. A když vlastně byl, nebo když zemřel pan prezident Havel, tak byl týden smutku, kdy se vlastně neměla provádět veselá hudba nebo vlastně být neúctivý.
1: Co jste vybrali?
0: A Lukáš vlastně tehdy vybral Mozartovo Requiem, které jsme odehráli celé a vlastně ještě přidal skladbu Modlitba pro Martu.

0: Mariano, ve vašem životopise je taková zajímavá položka, že několik let jste pracovala jako asistentka poslance.
1: Ano, pracovala. Bylo
0: to. Jak se to stalo?
1: Stálý zákazník přišel, a já jsem mu teda znala i z kaváren, a přišel a řekl mi, že potřebuje asistentku, jestli bych u něj nepracovala. Já jsem, bylo to těžké rozhodnutí, ale odešla z knihkupectví Fischer a pracovala od roku 2012 do roku 2017 v poslanecké sněmovně a nejdřív u pana poslance Daniela Korteho a posléze ještě u pana poslance Zdeňka Bezecného.
0: Co jste se tam naučila, že jste se pak jako vrátila ke knihám?
1: No, já už jsem vlastně během těch 5,5 let nebo 5 let, co jsem byla v té sněmovně, tak jsem pravidelně utíkala brigádně vlastně pracovat do knihkupectví Fischer a do knihkupectví v Domě u Kamenného zvonu, protože mi to chybělo. A práce asistentky je náročná v mnoha ohledech. Jedna z nich je komunikace s voliči a další je neustále sledování jednání, zasedání z poslanecké sněmovny.
0: To je na hranici sebetrýznění. Pojďme radši o té politiky zpátky k hudbě.
1: Ano, to budu ráda, děkuji.
0: Co to je Kvarteto Vivo, jehož jste součástí?
1: To je kvarteto, které jsme založili před pár lety, protože jsme potřebovali, nebo respektive ten název jsme vymysleli až po té, co jsme už spolu hráli, protože jsme potřebovali vlastně nějaký název na plakát, něco tam uvést.
0: Co hraje vaše kvarteto?
1: A kvarteto hraje v podstatě...
0: Dvoje housle, viola a violončelo.
1: Přesně tak. A hrajeme hodně klasické hudby, ale i populárnější kusy, různé písničky.
0: Vy ale vystupujete i různě, nejenom v koncertních sálech a v kostelech v Praze, ale mám tady poznačeno také lázeňské duchovní kvarteto Litomyšl, Lázně ducha. Co to je?
1: To je kvarteto, které vzniklo u příležitosti prvního ročníku festivalu Lázně ducha, které založil Mirek Cvancikr a poprosil vlastně mě a ještě dvě spoluhráčky, jestli bychom teda s ním nejeli do té Litomyšle tam zahrát nějakého Mozarta a podobně.
0: Tak tam milují především Smetanu, jak všichni vědí.
1: Ano.
0: A mimochodem v Litomyšli je restaurátorská škola, kterou založil Láďa Horáček, který po smrti pana Fischera převzal jeho knihkupectví. Tam vystudovala snad vaše sestra restaurátorství?
1: Ano, vystudovala.
0: A ještě máte nějakého sourozence?
1: Ano, mám ještě bratra, oba jsou mladší, bratr je o rok mladší, sestra o 3 roky, bratr vystudoval dějiny umění, posléze pracoval v knihkupectví, nyní pracuje v antikvariátu Valentinská a sestra restaurátorka je vlastně nyní v muzeu hlavního města Prahy.
0: Na mších, na svatbách, tam všude hrajete, s trio Corde Alegre.
1: Ano.
0: To je další seskupení. Kolik máte těch skupin, Mariano?
1: No, ono se to různě mění i v rámci složení kvarteta. Je to takové, pokud někdo nemůže, tak samozřejmě se vystřídáme navzájem. Různě se mění složení, ale v podstatě základní členové zůstávají. Trio je poměrně nové uskupení, kdy jsme si chtěli se spoluhráčkami, houslistkami, Zuzkou a Šárkou udělat radost. Zahrát si, co nás baví, aniž by nám to někdo vybíral, každá jsme si vybrali nějakou skladbu a společně to nacvičujeme.
0: A kde by vás případný hudbymilovný zájemce mohl slyšet?
1: Tak teď v nejbližší době, nebo v nejbližších dnech, to bude na Noci kostelů 29. května v kostele svatého Havla.
0: V Praze?
1: Ano.
0: Co cítíte, když skončí koncert?
1: V mém případě je to hlavně úleva, že už to mám za sebou, ale je to zároveň radost a samozřejmě každého muzikanta potěší, když slyší potlesk na závěr svého hraní.
0: Tohle byl váš úplně první rozhovor do nějakého média. Co cítíte na jeho konci, Mariano?
1: Mám to dost podobně jako těch koncertů. Cítím úlevu a nepotřebuji potlesk. To je to takhle v pořádku a moc děkuji za pozvání.
0: Tak já jsem moc rád, že jste ho přijala, že jsme si mohli povídat o mé lásce a noční muře violončelu, o hudbě. Je krásné slyšet příběh někoho, kdo pochází z rodiny, kde se vždycky četlo, a vidět a slyšet, jaké to má důsledky, když v takové rodině dávají prostor literatuře. A jsem rád, že jste si udělala čas. Dnes tu s námi byla knihkupkyně a violončelistka Mariana Lišková. Děkuji vám za návštěvu.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou příště se s vámi na vlnách Českého rozhlasu těší Joachim Dvořák.

0: Česká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát vás zvu k inspirativnímu rozhovoru s advokátkou Dagmar Raupachovou, která se podělí o své zkušenosti z právní praxe i pohled na aktuální témata. Co jí přivedlo k právu a jaká byla její cesta k advokacii? S jakými nejčastějšími právními problémy se dnes lidé obracejí na advokáty? A jaké změny v legislativě by podle ní mohly lidem nejvíce pomoci? To všechno a mnohé další s Dagmar Raupachovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 7. května, který otevírá americká skupina Aerosmith písničkou Cryin'.

Tak a teď je ta ideální chvíle, abych vám prozradil, co že na vás čeká v tomto čtvrtečně pátečním nočním proudu, a to až do druhé hodiny raní. Tak v naprosté a drtivé většině to budou novinky. Nová alba rocková, popová, ale dotkneme se i jiných stylů a žánrů, takže si troufnu sebevědomě tvrdit, že tenhle noční proud bude hudebně přepestrý. A mimochodem jedna velmi atraktivní novinka, úplně čerstvá novinka, na vás čeká už za pár okamžiků, ale teď se ještě na chviličku vrátíme do minulosti. Připravený zpěvák Robert Plant a jeho velmi, po mém soudu, povedená písnička 29 Palms z roku 1993. Tak tady je.

No a tady je ona slíbená velmi atraktivní novinka. V úterý večer kapela Rolling Stones zveřejnila svůj oficiálně první single z chystaného alba. Ono mu předcházela ještě jedna bluesová písnička. Nicméně to byla taková hříčka kapely Rolling Stones. Vydali ji v omezeném nákladu a pouze na tisíci vinilech a dokonce ještě pod jiným názvem. Nicméně tenhle ten single už je tím prvním oficiálním a předznamenává album Rolling Stones, které vyjde 10. července. Ta písnička se jmenuje In the Stars a je až k nevíře, jak pánové, kteří už před nějakým rokem překročili osmdesátku, dokážou vymyslet, napsat, natočit neuvěřitelně nápaditou chytlavou píseň, navíc úplně nabitou stonovskou energií. Obávám se, že spousta o dvě generace mladších muzikantů by jim mohla závidět, rozhodně se od nich učit. Tak to je prostě všechno ve hvězdách. In the Stars.

písničkou Nobody's Hero to byla kanadská skupina Rush, která se po dlouhé odmlce, po dlouhé pauze vrací opět na scénu. Za bicí soupravu po zesnulém bubeníku Neilu Partovi zasedne Annika Niels, 43-letá německá bubenice, která před lety působila třeba v doprovodné kapele Jeffa Becka. No a spolu s ní Rush v červnu vyrážejí na americké turné. Jak to bude vypadat dál s jejich koncerty, uvidíme, jak zamíří nebo nezamíří do Evropy, uvidíme, a nebylo by špatné, kdyby se mrkli taky sem k nám do České republiky, protože pokud mě paměť neklame, tak jsme je tady za celou jejich dlouhou kariéru viděli jednou jedinkrát. No a teď jedna gratulace. Právě dneska slaví svůj svátek, své jmeniny, všichni Stanislavové, Stáňové, Standové, takže z nočního proudu alespoň takhle na poslední chvíli všechno nejlepší, a to včetně gitaristy a v tomhletom případě taky zpěváka Standy Kubeše, kterého si poslechneme s kaplou ETC za zády.

Pomalu ale jistě se blíží půlnoc a s půlnocí také půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka. Ale po nich samozřejmě noční proud pokračuje dál až do 2 hodiny raní a bude ve své drtivé většině zasvěcen novinkám.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Prezident Pavel chce s premiérem Babišem dnes oznámit společnou cestu na summit NATO. Ministryně Mrázová slíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku. Čeští hokejisté porazili na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů. Je pátek 8. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. A po schůzce chce prezident Pavel společně s premiérem Babišem oznámit, že se akce zúčastní oba, jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro Deník N. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Radiožurnál označil výroky za vytržené z kontextu.
2: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a také kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
3: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
4: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
3: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
5: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
3: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO za ministryní stojí.
6: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
3: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Tři americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Íránské revoluční gardy proti nim vyslaly rakety, drony i malé útočné čluny. Plavidla palbu opětovala, zasáhla řadu cílů na pobřeží průlivu. Americké námořnictvo tvrdí, že žádné z jeho lodí se nic nestalo. A vysoce postavený americký činitel televizi Fox News řekl, že incident neznamená obnovení války ani konec příměří, které platí od 7. dubna. Teherán ale obvinil Spojené státy z porušování příměří a útoků na civilní obyvatelstvo. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se za každou položku v nákupu bude platit clo 3 eura.
7: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
8: 3 stejné poustra na mobil zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v tom balíčku budu mít pouzdro na mobil, ochranné sklo, nějaký obal, tak to už budou 3 položky a 9 euro.
7: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
9: Je tady dopravce, osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
7: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Nástroje umělé inteligence, které umožňují svlékání skutečných lidí, budou v Evropské unii zakázané. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a Rady. Zákaz má začít platit 2. prosince.
10: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí.
11: Everybody's aware of what Grok and X did.
10: Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Konflikt na Blízkém východě změní letošní turistickou sezónu. Prodejci letenek zaznamenali až o pětinu větší zájem o cesty do Středomoří.
12: Zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
13: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
14: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
13: Tam létají společnosti El Al a Izrael. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Dnes přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem a v čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
15: Abemus papam.
16: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
17: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali jaký video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
1: Na turnaji bude hrát Česko ještě v sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcary. Fotbalisté Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem skončili v evropské lize v semifinále. Neudrželi jednogólový náskok z prvního zápasu a v odvetě prohráli ve Freiburgu 1-3. Německý klub se ve finále utká s Aston Villou, která vyřadila Nottingham Forest.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D1 u Kunic a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu dvě osobní auta. Na místě je i světelná šipka, ale ať vás nepřekvapí, je to ve stoupání a navíc je kluská vozovka. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Uzavírka platí v obou směrech a to kvůli pravidelnému čištění. Jet se dá po ulicích Evropská a na Vypichu. A opatrně, pokud jedete po dálnici D8 do Prahy, ve sjezdu do Kbelské ulice hlásí zpravodaj sraženou srnu v levém pruhu.
19: Kbelka není rozbitá. No, musí se vypočovat. Je to tam takový nepřehledný, aby tam do toho nikdo nebyl.
18: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A během noci se ochladí na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy až 23 a na horách bude většinou kolem 8 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví.

Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrteční páteční noční proud, teď už v pátek 8. května.

Kapelou Journey jsme vstoupili do další části tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. Já jsem vám v ní slíbil samé čerstvé novinky, samá čerstvá alba, samé čerstvé nahrávky. Na to také dojde. Ovšem ze všeho nejdřív je tu ještě jedna narozeninová gratulace. Alex Van Halen, bubeník, bratr zesnulého kytaristy Eddieho Van Halena a spoluzakladatel slavné rockové kapely Van Halen, právě dneska slaví své 72. narozeniny. Svou hudební kariéru ukončil v roce 2020, kdy se odchodem Eddieho z tohoto světa uzavřela kapela kapitola téhleté slavné kapely, tedy kapely Van Halen. Byla otázka, jestli se Alex Van Halen bude věnovat muzici i nadále, k čemuž z největší pravděpodobností nedojde, protože podle určitých informací v roce 2024 vydražil veškeré své nástroje a veškeré své vybavení, to znamená, že zřejmě tedy svou hudební kariéru hodlá definitivně ukončit. Každopádně, ale dneska slaví 72. narozeniny, takže mu noční proud přeje všechno nejlepší.

James Graham, frontman kapely Twilight Set, vybavil její nové album velmi osobními, ale také velmi tíživými texty. Vznikaly delší dobu a on v nich reflektoval postupující chorobu, postupující demenci své matky a také její smrt v roce 2024, což samozřejmě těm skladbám dodal

dává jakousi osudovou naléhavost. Mimochodem, Robert Smith, zpěvák kapely The Cure a ústřední osobnost kapely The Cure, je velkým příznivcem Twilight Set. Už v roce 2016 je vzal pod svá ochranná křídla a kapela všemožně pomáhal a na té nové desce si s nimi také zahostoval. A to v následující skladbě.

Trouble of the World, tak to byla písnička ze zbrusu nového alba Highway to Heaven německé zpěvačky Niny Hagen. 71letá výsostně osobitá Nina Hagen tu opět namíchala výsostně osobitou směs muziky od punkové energie po až gospelové nálady a až náboženskou touhu po smíření a všechno to nějak tak zajímavě a dobře zapadá dohromady a sedí pospolu.

Životní osudy Niny Hagen jsou velice zajímavé. Pochází z východního Německa, tam studovala hudbu. Už jako 9letá byla považována za zázračné operní dítě. Poté se začala věnovat pop music a pamětníci si možná vybaví východoněmecký televizní pořad Schlager Studio, který v dané době vysílala i Československá televize. Zaspívala si třeba i s Karlem Gottem. Nicméně v roce 1977 emigrovala do západního Německa, zásadně změnila orientaci a styl a začala se věnovat alternativní a punkové muzice a postupem času se z ní v tomto oboru stala skutečně velmi respektovaná, velmi originální a velmi výrazná osobnost, která si získala v tomto žánru a stylu celosvětový úspěch. Takže osud Niny Hagen je skutečně, jak jsem před chvílí říkal, velice, velice zajímavý.

To už jsme pochopitelně opustili aktuální novinky a vrátili jsme se trošku do minulosti. A je možná i zbytečné dodávat, že jsme si poslechli někdejší velký hit kapely Whitesnake, písničku Here I Go Again. No a teď se ještě na chvíli zastavíme za americkou kapelou Styx.

Kapela Styx nás písničkou Put Me On z roku 1976 doprovodila až k samému závěru tohoto čtvrtečně-pátečního nočního proudu. Proč jež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na shledanou opět za týden. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a kapela Mike and the Mechanics.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
2: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí, takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
1: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
3: Viník je ve Florencí. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
1: Perspektivy.
0: Premiéra 5. a 6. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na dvojce. Četba na pokračování na dvojce.
4: Melanie miluje slávu a uznání a neváhá k tomu použít své děti.
5: Tak, drahoušci, dorazili jsme do Run Shopu koupit Kimi nové tenisky. Víš, kočátko, že potřebuješ nové tenisky, protože tě tam ty už trochu tlačí.
4: Když se ale jedno z nich ztratí, musí se do případu vložit Melanin protiklad, policistka Klara.
5: Klara se zastavila a chvilku sklidňovala dech. Pohlédla veliteli do očí. Pátrala v jeho tváři po svolení, že smí pokračovat.
4: Děti nade vše. Premiéra detektivního románu Delphine de Vigan.
0: Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
6: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
8: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
9: Z vestibulu v zámku v Bílých Poličanech se ozývají zvuky charakteristické pro mytí nádobí. Tak Zdeňka Ludvíková už tady asi někde bude. Už tady mají posnídání. Dobrý den.
10: Dobrý den,
9: paní Zdenko. Blanka Vildová je masaké.
10: Dáte si nějaký kafičko zatím?
9: Možná, že kafe bych si dala.
10: Nevadilo by vám, že byste si sedla tady? Já ho vypnu.
9: Dobře. Tak už jsou po snídani.
10: Jo, už jsou po snídani. Teď odešli v 8 hodin na učebnu.
9: A učebny mají kde?
10: Na nádvoří, je to druhá budova, taková věžička tam je s hodinama. Takže teď se nám tam kluci začínají učit kurz hasičů.
9: To byla Zdenka Ludvíková, nebo Zdena vám také říkají?
10: Také.
9: A já ji považuji za takovou dobrou duši tady v zámku v Bílých Poličanech, celého toho zámeckého areálu, protože vy to tu máte pod patronátem.
10: Víceméně ano.
9: Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech této návštěvy přeje Vlaďka Vildová. My jsme v Bílých Poličanech v zámku. Komu patří?
10: Majitelem v dnešní době je Hasičská vzájemná pojišťovna. A my jakoby Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jako ústřední hasičská škola, to máme v pronájmu.
9: A my se s paní Zdenou podíváme i do jiných zámeckých prostor. Na chvíli budete mít na to čas, paní Zdeno. Tak, myčka stichla.
10: Ano.
9: Tak tady máme takové rozjezdové kolečko. My si tady spolu dáme
10: kávu.
9: Děkuji. Myslím, že by bylo dobře, kdybychom se pak mohli podívat i do zámecka. Kamkoliv můžeme.
10: Ano.
9: Zkrátka,
10: se mnou můžete kamkoliv.
9: A vy jste tady úplně jediná duše teď, která to má na starosti?
10: Já tady mám na starosti od kuchyně přes pokoje, vlastně takový veškerý provoz hlavní budovy zámecký.
9: Čili
10: ubytování, různé opravy, abych to zadala na opravu.
9: Úklid. Také.
10: Úklid, ano.
9: A doplňování těch místností, které tady jsou, protože posledně, když jsem to byla, tak jste ukazovala místa, která jste se snažila vrátit trochu do té historie.
10: Ano.
9: Tím
10: ano.
9: Vybavením, tak k tomu si určitě také řekneme, protože já vás zároveň považuji za badatelku. Vy to musíte dohledávat, aby to bylo autentické, správné. Ano. A navíc jsem zjistila, že když se tady lidé objednají, budou mít zájem se podívat do zámku, tak se mohou obrátit na vás. Někdy vás mohou zaskočit tou otázkou, tak vy se neustále vzděláváte a doplňujete ty informace.
10: Ano, vzdělávám se, kde můžu, poznávám různé lidi. Jsem se poznala s rodinou Cecingarů přímo, kteří tady byli na zámku jako majitele, dnešníma potomkama. Je tady spoustu lidí, kteří mají i taky o to zájem a doplňují moje vzdělání zase svýma informacema. Je furt co hledat a furt co nacházet, no.
9: Paní Zdeno, vy jste říkala, že jsem přišla do největšího fofru, nebo přijela?
10: Ano, přijela, protože vlastně dneska se nám tady sešly 3